železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.

Pravidelní posluchači vědí, že už dlouhý čas nabízí ostravská hodinka Oldies vždy koncem měsíce pohled do historických top ten. Tentokrát vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk hitově připomene konec srpna 1969. Popová singlová desítka Billboardu měla tehdy na čtvrtém místě Jackie DeShannon a její hit Put a Little Love in Your Heart.

Připomínám, že si v tomto roce všímám sudých míst v prvních desítkách a pokračovat budu jako vždy za oceánem. Stále zmíněný Billboard 6 byla před 52 lety píseň Get Together v podání bostonských The Youngbloods a 10 Crystal Blue Persuasion, 7. top 10 hit skupiny Tammy James and the Shondells.

první píseň, kterou jste slyšeli, Get Together, se těšila popularitě už po druhé, a to proto, že se tehdy stala znělkou americké celostátní konference křesťanů a židů. Teď zaoceánské žebříčky, žánrové, napřed country. Čtyřka Loretta Lynn, To Make a Man Feel Like a Man, po ní šestka Merle Haggard a The Strangers, Working Man Blues.

0: this song for the working man.
1: Obě písně si interpreti složili sami, rady Loretty Lynn, co dělat, aby se muž cítil jako muž, jsou sice jako z bulvárního týdeníku, ale oni vlastně jiné asi ani nejsou. Chválit, podstrojovat, nedráždit a trochu svádět. Mám tu samozřejmě také něco z žebříčku rhythm and bluesového. Dvojka, Gladys Knight and the Pips, Nitty Gritty, šestka, The Dells, Oh, What a Night. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst, zahraničních top 10 z konce srpna 1969 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

teď Británie, a protože v roce 1969 tam žebříček EP desek už publikován nebyl, nahlédl jsem do pořadí LPček. V jejich top 10 dvakrát bodoval Elvis Presley, takže volba je jasná. Dvojkou bylo právě jeho album From Elvis in Memphis. Wearing That Loved On Look je píseň zkomponovaná pro něj. Do dvojice přidává předělávku Long Black Limousine.

Přeložím, co zpíval Elvis v té první písni. Byl jsem pár dnů pryč, slibovala si, že nemám mít obavy, ale vidím, že to bylo asi jinak. Oblékla sis vyzývavé šaty, popelníky jsou plné, všude nepořádek, mejdan tu prý byl 3 dny. A teď rychle 52 roky staré úspěšné britské singly. 4 Stevie Wonder, My Sherry Amour, 8 The Eagles, Viva Bobby Joe.

Podle názvu je jasné, že My Sharia Moore je milostné vyznání. Tu druhou píseň bych podle textu zařadil do škatulky Bubblegum. Písničky vybírám ze žebříčku nejen podle jejich umístění, ale také tak, aby se vám snad alespoň trochu líbily. V italské a francouzské top ten nic moc, proto jsem vybral jen po jedné nahrávce. Obě jsou to předělávky, originály jistě znáte.

0: Zpěvák uměleckým jménem Mal zaspíval Pensiero d'amore. Určitě jste poznali, že přebíral z repertoáru bratrů Gibbových. Francouzská dvojice Gilles Marshall a Martin Abib sáhla do zpěvníku Lee Hazelwooda. V Německu byl před 52 lety v top 10 jen jeden domácí interpret. Rozhodl jsem se připomenout americký Sir Douglas Quintet a staré dobré Stony.
1: This quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations. We love you.

Chcete-li napsat, můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák bude z Holandska, kulminoval před 52 lety na 10. místě a vybral jsem jej proto, že v Ostravě byla nahrána hned v roce 1969 česká verze. Skupina The Dells, medley I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Opatrujte se, Oldies s vámi se všemi.

nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Tak se k nám přidejte, my jsme připraveni, Patrik Rozehnal a dnes Zdeněk Junák. Vítej, Zdeňku.
2: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, Patriku, zdravím všechny posluchače.
1: Výborně, léto jaké bylo?
2: Dá léto se shrnout už několika krásné. Slovy?
1: Krásné, pořád.
2: Opravdu, jako, že jo, já nevím, lidi si stěžovali hodně, že teda to léto, teda to teplo bylo extrém. Jako já mi vím, že bylo extrémně, ale představ si, že by bylo -5. Takže já, mě to nevadilo, užíval jsem si to a fakt jako bezvadný.
1: Užijte si i tu hodinu s námi. Začínáme.
0: Humoriáda.

0: Pár od skupiny Činasky na úvod dnešní humoriády. Ve studiu už sedí a připraven a možná už má vybráno i ze seznamu Zdeněk Junák.
1: Ano, mám vybráno. Nabídka, moji milí, je opravdu pestrá, ale já mám rád opravdu Petra Nárožného. Jako babiče, fakt mám ho rád. A je tady ukázka, nebo tedy příběh Slečny ve vlaku. Tak by mě zajímalo, co tedy se slečnou ve vlaku se může dít.
2: Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí. Promiňte, slečno, už bude veselý nad dlužnicí.
3: Co?
2: Jak prosím?
3: Ubohost.
2: Čí ubohost? Jaká ubohost?
3: Kolik jich na téhle trati takovýmto způsobem týdně zbalíte, mladíku?
2: Co prosím?
3: To mám být další čárkou ve vašem deníčku.
2: Co se vám stalo, čárko?
3: Víte co? Zeptejte se raději někoho jinýho. A je to.
2: Koho? Když jsme tu sami.
3: No tohle... Teda, opovaž se na mě sáhnout, já ti přerazím dáseň.
2: Co blázníš?
3: Komu tykáte?
2: Tobě, sluníčko.
3: Jo, tak on pán je básník.
2: A dáma zase hysterka.
3: Cože? No tak tohle mi teda ještě nikdo neřek.
2: No tak jsem aspoň v tomhle první.
3: No jo, to jsou ty drzouni, kterým není nic svatý.
2: Takže se voníte pro kamarádky, viď, ty jeptiško?
3: Podívej se, chlapečku. Jestli mi nedáš pokoj, tak zatáhnu za záchranou brzdu a řeknu, že jsi mě obtěžoval. A já za ní zatáhnu, to mi věř, ty. Volejzo.
2: Tebe a obtěžovat.
3: Co se tak díváte?
2: Já nevím. Totiž já musím. Vy se mi vlastně líbíte. Moc. Strašně. Strašně moc. Já vás mám asi rád.
3: Co? No teda tohle.
2: Já vás asi miluju.
3: No tohle.
2: No jste taková hezká, plavá, buňavá.
3: Buďte ticho.
2: Taková čistá.
3: Ach, to. Co si to dovolujete?
2: Já nevím, já musím. No co jsem udělal? No co jsem řekl?
3: Když o tomhle mě tatínek neinformoval.
2: A o čem vás pan otec neinformoval, můj tchán zlatý?
3: On mě informoval o vás mužích, ale o vás mi nic neřekl. Ani slůvkem se o vás nezmínil, že tady jednou budete sedět, že budete drzej a že se mi budete líbit.
2: Slečno, slečno, to není nic proti tomu, jak vy se líbíte mně. Miluju vás. Kde to jsme?
3: Za táborem.
2: Milujete mě taky?
3: Taky.
2: Jupi!
3: Co to děláte?
2: Zatáhl jsem za záchranou brzdu. Chci, aby byl průvodčí svědkem našeho zasnoubení. Ten bude překvapen. Ten bude mít radost, že v jeho vlaku, na jeho trati, při jeho službě dva mladí lidé. Jupi!
3: Co mu řeknete?
2: Máte krásné oči.
3: Ale ne, jemu, co řeknete?
2: Máte krásné rty.
3: Ne, co jemu, výpravčímu.
2: Miláčku můj.
3: Promiň, tatínku.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak, Petr Nárožný, první ukázka s ním. Bude-li druhá, o tom rozhodnou posluchači. Dá se takhle nějak seznámit, zažít nějaké zvláštní seznámení ve vlaku, Zdeňku?
1: Tak určitě se to dá, ale protože já jsem plachý člověk, tak mně se to nepodařilo a teďkom už vlastně s přibývajícím věkem vlakem nejezdím. Jelikož já mám problém v té nádražní hale, když oni hlásí odjezdy, příjezdy a zpoždění, tak oni to tak drmolí a v té hale se to tak tříští, že já to prostě nepochytám.
0: Jako, ty se bojíš, že by si prostě zmeškal ten
1: čas? No, to
0: čas
1: se mně právě stalo.
0: To se ti stalo.
1: Já jsem sem do Humoriády jezdil jako vlakem, protože jsem měl dobré spojení. No. Jenomže potom najednou jsem si taky koupil jízdenku, nebudu jmenovat, kterou společností jsem jel, no. A České dráhy to nebyly. A teď jako stojím na tom nástupišti a najednou ty lidi, jak vlak nikde, a teď najednou ty lidi tak jako trošku odchází a tohleto, ale pořád nás tam bylo dost. A vlak pořád nikde. A teď se dívám na hodinky, odjezd 17.40, bylo nějakých 17.35, vlak nikde, tak jsem se tam jedné paní zeptal, říkám, prosím vás, na Brno? A ona říká, teď hlásili, že je změna nástupiště. A já ti, Patriku, to bylo ještě před těma kolenama.
0: Ano.
1: Tak já říkám, no tak, to je blamprdoně, to nestihnu. Říká, ne, máte 4 minuty. Tak já jsem to vzal tedy kulhaje tryskem, no ale rychlý mě ujel. Proklel jsem celé prostě nádraží, všechny železničáře a rychlíky, a tak jsem musel hodinu čekat. A tak jsem řekl dost. A jezdím buď autem, anebo autobusem. Mm-hmm. Jo? Ale jinak jako, když jsem byl mlád, třeba s rodičema, tak to jsem jezdil strašně rád vlakem. To bylo výborný. Kol ještě, já jsem, že jo, 51. ročník, takže když mi bylo nějakých 8 let, tak to tahali parní lokomotivy.
0: A už jsme zase u toho. To jsme tu už řešili, ano. A dřevěný lavice, kartonový lístky.
1: Jo, a teď ty jiskry z komína. No to, když jel večer, no to ti byla paráda, to bylo něco úžasného. Takže jako jo, ale jo, teď už jako teď vlak, už ne. Vlak ne.
0: Dobře, říká Zdeněk Junák, vybral Petra Nárožného, co vyberete vy, když vám nabídnu proti, jako druhou ukázku, variantu B, Milan Lasicu a jeho vzpomínku na Julia Satinského, ukázka z Všechno party. Vzpovídán byl Karlem Šípem. Tak Petr Nárožný může vyprávět o škole a učitelích, Milan Lasica o Juliovi Satinském. Které vyprávění, kterého interpreta si vyberete? 731 800 900, SMS-kové číslo pak 90 01 04, humor mezera A nebo B stačí napsat a poslat do pořadu
4: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Petr Nárožný nebo Milan Lasica, kdo bude mluvit, kdo nás může pobavit, koho vyberete z archívu na telefonu 731 800 900. Voláte do studia a zvedá telefon Patrik Rozehnal a Zdeněk Junák dnes. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
5: Dobrý den.
4: A já bych, chlapi, určitě pokračoval s Petrem Nárožným.
3: Dobrá, dáváme mu bod od vás, kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem, zdravím vás a vašeho vzácného hosta.
5: Děkuju.
6: A dala bych, nemáte zač, a dala bych pana Nárožného.
3: Dobrá, bod pro něj, děkujeme, přesouváme se k dalšímu telefonátu.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás, panové, oba do radia a přál bych si Bčko.
3: Milan Lasica, vzpomínka na Julia Satinského, dobře zapisuju. Ještě někdo, dobrý den.
8: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí a přál bych si opakování.
3: Opakování, tak znova ještě Petra Nárožného, tak to tomu rozumím. Dobře,
8: ano.
3: Tak jo, děkuju. Součet hlasů už je jasný, vítězství Petra Nárožného, to je vzpomínka na školu a učitele.
9: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, který mu nebylo možný vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl: prosím tě, já nevím, kdo to hodil. Já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě. Mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Jsem mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl: Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch šest dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělat další takový. docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusta, že jenom sak. Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Já no. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití, nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, že jo.
0: Humoriáda.
3: Co to v člověku vyvolá za vzpomínku? Taky takovéhle alotrie si dělal s Zdeňku se spolužáky?
5: No tak takové až úplně ne, ale mám hezký zážitek, to byla nějaká 8. třída nebo 7. A tenkrát jsme odebírali, no, jsme kupovali kluci takový časopis ABčko, jako ABC. Ano. A tam byly vždycky nějaký prostě takový nabídky nebo prostě historky z různých technických záležitostí a tak dále. Já měl spolužáka, kterého jsem měl rád, byli jsme jako sousedi a on měl doma v koupelně zřízenou chemickou laboratoř. Takovou jako normální, jako prostě, co dovede dát kluk 8. třídy dohromady.
3: Mladý chemik, jo.
5: A mladý chemik. A jednou mi říká, ty Zdeňo, ty nosíš do toho chemického kabinetu pomůcky. Prosím tě, já bych potřeboval, kdybys mi tam vzal pipetu. Pipeta to je taková dlouhá tyčinka, dejme tak metr, tenunká, z toho se pak řežou kratší, když potřebuješ na nějakou, to se vezme jako nějak ta tekutina se do toho vezme a pak se kapička ukápne do nějaký ty zkumavky nebo to a... Tak já jsem tam vešel, nikde nikdo, a oni byli ty tyčinky takhle strčený, dejme v takovým držáku, jak na deštníky. No a tak jsem tam hrál, a vzal jsem asi 6. A teď jako říkám, no a teď mě někdo uvidí, co s tím, tak jsem si ti to, Patriku, strčil do kalhot. Jako takhle, že, jako, že teda půjdu trošku jako Joffre de Pirac. A tak jsem jako vyšel do té chodby a v tom jde paní učitelka a upadlý sešit. A já, gentleman, blbec, jsem se pro něj zvohl. Teď to prostě ze mě padalo. No úžasný. No průšví jako hrom, byla to dvojka schování, teda rodiče do školy a tak dál. A tak jsem...
3: Ty už si nalámal ty malé pipety.
5: Já jsem říkal, Honzo, promiň tě, pipety se nevyvedly. Říkám, příště chtěj něco většího. Takže to, ale jinak jako jinak, že bych třeba házel houbou nebo nějaký rýsováčky pro pana učitele na židli, tak to jako tohle to jsem nedělal.
3: Zdeněk Junák je naším hostem v Humoriádě.

0: Telefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem a vybíráme další ukázku. Teď je to na nás tady ve studiu, tedy na hostovi. Tak co to bude, Seznam bohatý?
2: Dlouho jsem ho neslyšel, kolegu Zdeňka Žáka, a ten by nám mohl povyprávět, jak to vypadá v nemocnici, ovšem v Itálii.
1: Ukázka z Všechno párty roku 2019 v režii Michala Čecha.
3: Zajímavým hostem je herec Zdeněk Žák. Ale můžete jako.
4: Tak jsme byli s rodinou v Itálii.
3: No.
4: A tam mě zase napuchl loket, jo. Tady prostě takhle úplně šíleně takováhle ruka.
3: Žihadlo?
4: Ne, prostě nevím, prostě oni říkali, že to je nějaký zlatý streptokok nebo něco říkali. Tak jsme to vydrželi nějakou dobu, pak jsme se do auta jeli jsme na pohotovost. Do italské nemocnice to nepřeju nikomu, prosím vás. To je něco strašidelného. Po 6 hodinách čekání oznámili, že přišel těžký případ, takže se na nás dostane až, já nevím, ráno v 7 hodin nebo v 8 hodin. Tak jsme zase odjeli zpátky tam, kde jsme bydleli. No ale už to prostě, a najednou já se probouzím a začíná mě a dali mě prášky. Takové kapičky, a ty byly úžasné, protože vždycky jsem si vzal 8 kapek a bylo mi nádherně, jo.
3: Prostě, takhle jste udělali, no?
4: No, prostě jsem je vypil, ty kapky jsem spolknul a bylo mi nádherně. To je takový gesto, jako že...
3: A loket, to hezký. Loket splasknul?
4: Nesplask, ten byl furt stejný, ale já to necítil a ležel jsem a bylo mi nádherně. Tak prostě vždycky, když mě to začalo bolet, tak říká, kapky. Dostal jsem kapky.
3: Že se to
4: jenom, že ty kapky mě došly. Tak jsme zase šli k tomu na tu pohotovost a oni mě opravdu předepsali. Tak jsem zase 3 dny byl na kapičkách a pak jsem se najednou jednoho dne probudil a cítím, jak mě nos, teda jazyk začíná opuchávat. Ale jazyk úplně... Říkám, tak to je z těch kapiček, to je nějaká reakce.
3: To se přelilo z toho lokte, se to...
4: Ne, ten loket byl furt stejnej. Ten byl pořád stejnej. A já jsem ležel a přestával dejchat, ale jazyk mi už takhle vylejzal, jako hrnečku vář. Už mi takhle vylejzal. Tak jsme jeli tam, jak jsme bydleli, tak tam byla takový jako zdravotnický středisko, tak tam jsme teda přijeli, ty zaťukala, vyšel takový naštvaný doktor, podíval, úplně se mi lék, tak jak tam sedělo asi 5 lidí, tak je poslal pryč, že už nebude mít čas.
1: Jste zvědaví, jak to dopadne, možná proto budete hlasovat pro vyprávění Zdeňka Žáka o zážitku z Itálie. Takovéhle nějaké zdravotní problémy v cizině byly, nebyly?
2: Měl jsem, já už do ciziny moc nejezdím.
1: Kvůli
2: vůbec
1: tomu?
2: Ne. A moje žena miluje Turecko. A tak jsme byli v Turecku, že jo, a prostě moje žena si v 9 ráno lehne do lehátka, obloží se knihami a cigaretami, nějaký to pitíčko a tam leží a já ji odtamtud vymetu až v 18 večer a jdeme na večeři. Já vždycky říkám, Jirenko, já nechápu, proč jdeme all inclusive, když tady prostě akorát se nasnídáme a pak se na večeříme. No a já ji tam jako uložím a pak jako jdu po tom pobřeží minimálně kilometr a půl a najdu si tam nějakou hospůdku a tam si sednu. Jdu samozřejmě jenom v plavkách, mám nějakou čepici a beru si sebou doutníčky, že jo, a tak si tam vykouřím doutníček, vypiju nějaký pivko, druhý pivko a vracím se zpět. No a tak jsem šel, samozřejmě jako v 9 ráno se ta příroda probouzí, to sluníčko, a šel jsem bosej. Jsem si tak cupkal pěkně, no a přišel jsem tam a když jsem se za hodinu a půl vracel, tak už ten chodník, který byl z takového hrubozrného, takový štěrčíček, nějaký říční, nějaká naplavenina, ano. Ten píseček, tak to bylo žavý, že se na to nedalo postavit. Říkám, Ty brďo, tak do písku, no to bylo ještě horší. A z druhé strany byl posečený trávník a tam byly takový ty ostny,

0: jasný, jako to, no to píchalo, no hrozný, nebudu to natahovat, já jsem šel a spálil jsem si a strhal jsem si ty peřinky na chodidle, jako jak jsou hned za prstama, že jo to. No hrůza, teď do moře se nedalo jít, protože to mě tak štípalo, no tak jsme odpoledne vyrazili do lékárny, tam oni všechno ví, jenomže já umím tak akorát, já nevím, good morning, jo, please, a water. A
1: to stačí a pak ukázat na těle.
0: Hello, Marlboro. A tak jako mu to ukazuje, a on se říká, oh, se jako divil, teď nějako říkal, tak mi tam dal nějakou mastičku a teď mi říká, jako, že tomu jsem rozuměl, nechodit. Říkám, no tak to ti teda děkuju. A tak jsem chodil po hranách těch noh, no a takže vlastně jsem to odkulhal, z moře jsem neměl vůbec nic, vrátil jsem se domů, teda
1: byl problém s
0: dával jsem nohy měsíc dohromady, takže od té doby prostě šluz.
1: Takže žádná dovolená v cizně, tady je vedro taky. A jsou chodničky lepší. Vážení, tak náš host Zdeněk Junák vybral tedy Zdeňka Žáka, Zdeněk Zdeňka. Já nabízím proti anekdoty klaunské od Jiřího Štuchala, to je varianta B teď, a vy si musíte vybrat, kterou ukázku pustit do vysílání. Dejte nám o tom vědět přes telefonní linku 731 800 900, nebo pokud se nedovoláte, tak nám pošlete SMS-ku hlasovací Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tou cestou, tím směrem,

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Na Instagramu nebo Facebooku Patrik Rozehnal Pochoutky se můžete také podívat na místo, kde se to všechno bude konat, a připomínám, že tam budou i další věci a zábava, takže třeba rychlo karikaturista, budete si moci nechat zvětšnit svůj obličej rychlými tahy karikaturisty, bude tam také bubenická show, přijde i kouzelník, jeden z našich nejlepších, Michal Nesveda, a spousta dalšího a dalšího. Ceny jsou připraveny, taky knížka Sladké Česko a její prezentace, takže stojí za to navštívit 29. v sobotu Kostelec nad Orlicí od 11 hodin oslava 10 let pochoutkového roku. Teď je tu humoriáda se Zdeňkem Junákem ve hře Zdeněk Žák a anekdoty od Jiřího Štuchala. Mezi tím si vybíráte. Tak se ptám, kdo na telefonu 731 800 900.
2: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Junáku, po dlouhé době.
3: Dobrý den, Miroslave.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a díky. Dávám hlas Brňákovi Jiřímu Štuchalovi.
1: Dobrá, píšu mu bot a tudíž i anekdotám, ať se daří, mějte se pěkně. Kdo další volá?
4: Dobrý den, tady Bohuješ z Plzně.
1: Ano.
4: A dávám taky pokračování.
1: Zdeněk Žák tedy dostává mod. Dobře, děkuju za to. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Radka Zlišová. Patriku, já vás moc zdravím. A pana Junáka taky strašně moc zdravím.
3: Dobrý den.
5: Přeji vám hodně zdravíčka a chci pana Žáka. A na pana Junáka se moc ráda dívám, když jsou četnické humoresky, tak to je vždycky strašně prýma.
3: Děkuji vám.
1: Dobře, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Tak součet hlasů o pár navrch získali, ale anekdoty, takže vystřídáme Zdeňka Žáka, vystřídáme Itálii klaunskými anekdotami.
6: Jak je přestavku, ta přijde klaun, aby se mohla postavit klec na lefa. Vždycky přijde klaun a dělá antre v cirkusi nebo repozu, ano. No nazda, nekoukej na mě, kukr, dej si ten kukr kukrku. Aha, Emilo, to je nejlepší klaun z mého repertoár. Emilo přijde a zavolá. Pane řediteli, alo, pane řediteli, pojďte sem. Já vám dám Adanku, ano, pane řediteli.
7: No, co je klaun? Co bys chtěl vědět?
6: Pane řediteli, já jenom jestli vy to víte. Pane řediteli, proč nemůže prase jezdit na kole?
7: To nevím, klaun.
6: No protože nemá palec, nemůže zvonit, aha! Pane řediteli, já vás udám! Vydáváte vodní vši do akvária!
7: Ale klaun, to se přece dává!
6: Jo, to se dává, ale to se nemá, třeba se může ryba poškrabat. Aha. Alo, pane řediteli, pojďte sem. Já jsem strčila lefový chlávu do krku a on mě neukous.
7: Jak je to možné, klaun? Jak to, že vám neukous hlavu?
6: No on stál v obrácení, aha!

0: šititeli, pojďte sem. Pane šititeli, já vám dáš hadanku, já vás dáš, mám, dávám hadanku, ano, ano, pane šititeli, ano. No můžeš mě dát clown hadanku. Pane šititeli, proč má pes v sadu takovej dírku?
1: To nevím, clown.
0: No protože on mu někdo vytrhnul vocásek a zarazil ho kousiček, víš? Pane šititeli, já vám dám hadanku. Proč má náš Lipicán kůň, co dělá levada, takové dlouhý ocas a vůbec proč má kůň ocas?
1: No, aby si mohl clown odhánět mouchy.
0: Je, dipa, aby mohla filharmonie hrát na housle,
2: typický cirkusový klaun. Kdy naposledy jsi viděl klauna, Zdeňku?
3: Je, minkote, no tak to už bude asi dlouho, ale v podstatě s vynikajícím klaunem se víceméně potkávám pravidelně a to je Boleček Polívka, no. To já mám rád. Ale naposledy jsem, no tak v cirkuse jsem nebyl dlouho. Já jsem byl jednou z vnoučaty, to byli menší a musím říct si, že je cirkus nechytil. Já jsem koupil vstupenky téměř do první řady a najednou, jak tam právě klaun na ty děti tak jako prostě, ne, že by útočil, ale...
2: Jsou to takové výpady, ano.
3: Ano, tak se vyděsili a že už já do cirkusu nepůjdou. Takže dlouho, no, klauna jsem dlouho neviděl.
2: A červený nos na nose měl jsi někdy?
3: Červený nos, ano, to jsem jednou měl. Já jako v podstatě to byla nějaká plesová záležitost, tak to jsem si půjčil od Bolečka, takový ten jeho červený nos. Jo. To jako to jsem měl, to jo.
2: Zdeněk Junák, náš host, teď mi řekněte, co si vyberete. Anekdoty jsou ve hře, ne už od Jiřího Štuchala a od Jana Vericha. Máme tady pro dnešek a taky máme v zásobě Radima Uzla ještě třeba. Tak nasazuji proti. Takže Jan Verich nebo Radim Uzel, koho si vyberete? Dejte nám vědět. 731 800 900, číslo do studia a SMS-kové 90 011 04. Pište SMS-ky Humor Mezera A nebo B.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak rychlé hlasování. Pro koho? Pro anekdoty s Janem Vrchem nebo pro Radima Uzla? Dobrý den, humoriádě.
2: Ještě jednoho z velkavých chlapí, určitě Radima Uzla.
1: Dobře, píšu mu bod. Díky. A děkuju, mějte se pěkně.
3: Naschledanou.
1: Ještě někdo? Dobrý den. Tak neozývá
2: Dobrý
1: se.
2: A
1: ah, je tam.
2: Tam tak... je František Závorníků.
1: Ačko nebo Bčko?
2: Já bych chtěl Jana Vericha.
1: Dobře, mám, teď tak už to jo. Můžu říct. Máte ho mít a židovské anekdoty z roku 1964.
4: Tak vám řeknu další, jo? Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou crr. Zvonek. Pan Kohn se probudí, posadí se na posteli. Crr, crr, crr. Zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku, rozloží telegram, nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram, pečlivě ho zalepí nálepkou, vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem. Živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby si mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu.
0: Humoriáda.
1: Jan Verich a jeho anekdoty ukončili dnešní vysílání Humoriády. Zbývají ještě poslední slova a také rozloučení. Poděkování Zdeňkovi Junákovi za to, že tady byl s námi.
5: Patriku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to tady opět příjemné. Zdravím všechny posluchači a jeden takový malý vzkaz pro mého kolegu Pavla Kašpara, který už ráno ve 4 poslouchá reprízu tohoto pořadu. Takže Pavlíku, představ si, že náš motorist je zavřený, nevezu ti žádnou dobrotu, ale neboj se, ráno přijdu a už se na tebe moc, moc těším. Moji milí, na vás se těším taky. Mějte se moc a moc hezky, užívejte si poslední zbytky léta a zase někdy naslyšenou. Je to...

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec končí ve funkci. Ostravští strážníci školí děti na bezpečnou cestu do školy. Planečtí fotbalisté prohráli v českém poháru ve Vítkovicích 1-2 po penaltovém rozstřelu. Dnes bude slunečný den, teploty až 27 stupňů. Posloucháte ranní zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová. Poslednímu srpnu po dohodě skončí ve funkci generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Nahradí ho současná vrchní ředitelka sekce ekonomické a infrastrukturní ministerstva dopravy Lenka Hamplová. Rozhodla o tom dozorčí rada drah. Michal Krapinec nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Zdůvodnil to tím, že ji pro výkon funkce nepotřebuje.
2: Bylo by fér, že to vlastně bylo akcentováno i nějakou mírou nedůvěry, která mohla panovat mezi mnou a kontrolním orgánem nebo řekněme nejvyšším orgánem. Tím vlastně, že já jsem byl rozhodnut další dobu, že nebudu na nějaký další funkční období aspirovat, tak mě nedávalo jakoby hlavu a patu, abych si kvůli nějakým, řekněme, půl roku měl prověřování dál podstupovat.
0: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa Českých drah. České humanitární organizace vypisují sbírky na pomoc lidem v povodněmi zasaženém Nepálu. Konto zřídili organizace Člověk v tísni nebo ADRA. Povodně si vyžádali asi 160 obětí a další stovky lidí se pohřešují. Člověk v tísni na akutní pomoc uvolnil zatím 1 milion korun. Lidé v zasažených oblastech podle organizace potřebují hlavně potraviny, nouzové přístřeší, pitnou vodu, zdravotní péči a psychosociální podporu. Podle nepálských meteorologů a hydrologů mohlo bleskovou povodeň volat odtržení části ledovce, která se pak zřítila do údolí. Strážníci městské policie Ostrava vyrazili v posledním prázdninovém týdnu na dopravní hřiště po celém městě. Zaměřují se na školení dětí, jak se bezpečně dostat do školy a zpátky domů. Od začátku září pak budou strážníci dohlížet na bezpečnost u 50 vybraných přechodů pro chodce v blízkosti škol. Podle ředitele městské policie Ostrava Miroslava Plačka ale velký díl zodpovědnosti leží také na rodičích školáků.
3: Samotní rodičové by si měli zamyslet nad tím, jak jsou jejich děti připraveni na to, aby šli do školy. Především ty děti, které jdou do školy poprvé. To znamená, aby si s nimi tu trasu prošli, aby jim ukázali, jaké nebezpečí a úskalí jim případně hrozí a aby je připravili na to, co by je mohlo cestou do školy čekat. Sport.
0: Fotbalisté Polanky nad Odrou vedli ve druhém kole českého poháru dlouho na hřišti Vítkovic 1-0, ale nakonec domácí srovnali a penaltový rozstřel vyhráli 5-4. Pokračuje smutnější obránce Polanky Radek Coufal.
4: Je pravda, že druhý poločas nás trošku zatlačili. Musím říct, že ten gol asi visel trošku ve vzduchu, no, že tam lítalo kolem dokola a bez toho bychom měli štěstí na penalty, tam nám to vychytalo by to už, no tentokrát vlastně golmani vlastně nechytili nic, jenom jsme přestřelili, takže to penalty už jsou loterie.
0: Baník Ostrava vyhrál na hřišti Sparty Brno 9-0. 7 gólů dal Škrkoň. Naopak Karviná prohrála 1-2 po penaltovém rozstřelu na hřišti divizních Kozlovic. Počasí. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů. Na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Plesné dávejte pozor na ulici 26. dubna. Auto tam srazilo srnu a sjelo do svodidel. Na místě je i policie. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: V tom správném čase začíná další pravidelné Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava. Dnes je tedy čtvrteční s datem 27. srpna roku 2026. Lucka Kociánová vám bude nabízet mezi 5. a 9. zprávy a od moderátorského mikrofonu vás zdraví a hezký den pře Petr Soukup.

0: Nová fotovoltaická elektrárna v turisticky zajímavé lokalitě popudila město Albrechtice na Bruntálsku. Vedení radnice proti výstavbě organizuje petici. Podle investora se ale nic protiprávního neděje. Více informací k tématu nabídne reportáž, kterou uslyšíte krátce před 17:30. Teď pro vás máme pravidelný souhrn historie spjaté s dnešním datem 27. srpna.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Poslední srpnový čtvrtek, 27. Svátek mají muži střežící majetek, nositelé jména Otakar nebo Otokar. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Karlínské varieté, nyní hudební divadlo Karlín, přivítalo první návštěvníky před 145 lety v roce 1881. Postavil je podnikatel Eduard Tichý. Karlínské varieté se řadilo mezi nejvyhledávanější podniky svého druhu na evropském kontinentě. Údajně zde ve svých začátcích hostovali i Charlie Chaplin nebo Stan Laurel. Jedna z nejtragičtějších železničních nehod u nás se odehrála před 65 lety v roce 1961. Osobní vlak se u Vrbna pod Pradědem srazil s ujetými nákladními vagóny. 19 lidí přišlo o život, dalších 17 bylo zraněno. Před 25 lety se rozhořel konflikt mezi Makedonci a albánskou menšinou v dnešní severní Makedonii. V roce 2001 zahájilo NATO operaci Hlavní sklizeň. Jejím cílem bylo zbavit albánské povstalce zbraní. Spor se podařilo uklidnit. Jedna z nejmladších zoologických zahrad u nás, Tábor Větrovy, byla slavnostně otevřena před 15 lety v roce 2011. Zabírá skoro 10 hektarů, žije v ní přes 500 zvířat víc jak 80 druhů. Nejvyhledávanějšími jsou šelmy jako tygr, lev nebo vlk. 55 slaví naše operní pěvkyně, rodačka z Pardubic Edita Adlerová. Já přeju hezký den.

0: počasí.
1: Čeká nás dnes příjemný a hezký den také se sympatickými teplotami. Pojďme se ale aktuálně do regionu podívat. Všude v našem kraji je v tuto chvíli jasno, teploty Frýdek Místek 13,5 stupně Celsia, o něco tepleji, konkrétně o 1 stupeň je pak v Chukalné na Opavsku. No a prognóza na čtvrtek, tak ta hovoří o tom, že bude hezky jasno nebo polojasno, bez deště, teploty vystoupí až k 27 stupňům Celsia, na horách pak naměří okolo 18.
0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nad městem Albrechticemi na Bruntálsku má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. To se ale nelíbí místní radnici a uspořádala proti tomu petici. Nové fotovoltaické pole má vzniknout na soukromém pozemku a bude viditelné z velké části města. Petice má zatím asi 100 podpisů. Město má 3,5 tisíce obyvatel.
1: Kdybychom popojili ještě kousek výš, tak je turistická atrakce Krtečková stezka. Je to dost navštěvovaná trasa pro rodiny s dětmi, je to takové příjemné 2 kilometry.
2: Se starostkou města Albrechtice s Janou Můrovou z hnutí ANO jsme vyrazili na kopec nad město Albrechtice. Právě tady má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. Na dohled odtud je například rozhledna Hraniční vrch.
1: A v podstatě už z té rozhledny to půjde vidět a půjde celá ta fotovoltaika vidět i z města Albrechtic. Takže my tady poměrně dost peněz investujeme do turistiky, zbuduje se informační centrum, investuje se do zámku Linhartovy a do toho v podstatě na atraktivní lokalitě vznikne fotovoltaické pole.
2: V textu petice stojí, že záměr je v rozporu s územním plánem, to ale investor budoucí fotovoltaické elektrárny ČES Obnovitelné zdroje odmítá, jak popisuje mluvčí společnosti Vladislav Sobol.
3: Jedná se o projekt v pokročilé fázi přípravy a plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. My v současné době připravujeme zahájení výstavby. Názor obcí a jejich obyvatel je pro nás vždy důležitý. Až dosud jsme ale v rámci několikaletého rozvoje tohoto projektu nezaznamenali žádné výraznější negativní reakce občanů.
2: ČES teď čeká na stavební povolení.
3: Obdrželi jsme věcné připomínky v rámci procesu povolení záměru. Těmi se zabýváme a věříme, že se nám podaří úspěšně vypořádat tak, aby projekt mohl pokračovat.
2: Nové solární pole obsadí rozlohu asi 9 hektarů. Petici ale nepodporuje opozice v městském zastupitelstvu. Podle Zdeňka Veselého z nezávislého sdružení je petice zbytečná. Upozornil, že zastupitelé projekt odmítli už v únoru 2024 a nedošlo na žádné veřejné projednání záměru. Z města Albrechtic Adam Tomáš, Český rozhlas. Snad jsem

0: Adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznat oficiální weby státu. Město Opava pokračuje v demolici bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Příští týden se na horní náměstí vrátí těžká technika a zbourá další část nevyužité jednopatrové budovy. Potvrdil to opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO. Radnice zároveň připravuje sérii veřejných debat s obyvateli města i architekty o dalším využití prostoru po Slezance. Obce na Frýdecko-Místecku varují před medvědem. Šelmu měl před několika dny v oblasti Zlatníku nedaleko Krásné spatřit turista. Zpráva HKO Beskydy ale výskyt medvěda nepotvrdila. Lidé by přesto měli být v horách opatrní a v případě setkání se šelmou nepanikařit, vyhnout se očnímu kontaktu a pomalu odejít. Český Těšín bude společně s polským Češinem vzdělávat mladé cyklisty. Příhraniční města v nadcházejícím školním roce chtějí proškolit 200 polských a 200 českých žáků základních škol v pravidlech silničního provozu. Prakticky si děti jízdu na kole vyzkoušejí na dopravním hřišti v Českém Těšíně. Čeští tenisté Karolína Muchová a Jakub Menčík hrají na US Open finále smíšené čtyřhry. Do něj postoupili po semifinálové výhře nad ruskou dvojicí Andrejevová a Rubiov. O titul se v New Yorku bojují proti Švýcarce Benčičové a Italu Kobolimu. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude jasno až polojasno. Teploty naměříme až do 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme. Provoz je bez vážnějších komplikací. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za pár minut budeme telefonovat ostravským meteorologům.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Zpíval nám Petr Rezek, přesný čas 5 hodin 39 minut. Zhoubné i nezhoubné nádory hlavy a krku, to bude téma dnešní rozhlasové lékárny, ve které se na příznaky, diagnostiku a také léčbu zaměříme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu našeho pravidelného pořadu vás zveme dnes krátce po 11. hodině.

0: počasí.
1: Telefonáta s ostravskými meteorology, zastihli jsme Petra Drobka, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Petře, povězte nám prosím, jak to právě v těchto chvílích v regionu s počasím vypadá?
2: Tak máme převážně oblačno, na Bruntálsku tam už je méně oblačnosti a teploty se pohybují většinou od 11 do 15 stupňů. A právě na Bruntálsku tam je teplota kolem 10-11 stupňů, na horách Lysá hora hlásí 13 stupňů a Praděd v necelých 9. Vítr fouká slabý proměnlivý s rychlostí do 3 metrů za sekundu.
1: Je čtvrtek 27. srpnový den. Na co se máme připravit, tedy s ohledem na počasí?
2: Tak bude většinou slunečno, čekáme jasno až polojasno, ráno ještě ale lokálně i zvětšenou oblačnost. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 16 až 20 a vítr zpočátku povane slabý, během dne se přechodně rozfouká mírný severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, co přijde v noci na pátek a jaký bude zítřek?
2: V noci bude převažovat skoro jasná obloha a k ránu se ojediněle mohou vytvořit i mlhy. Teploty budou klesat na 15 až 11 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra bude nejteplejší den týdne, předpokládáme skoro jasnou až polojasnou oblohu, večer bude oblačnosti postupně přibývat na studené frontě a srážky v podobě přeháněk a později i deště a lokálně taky bouřek přijdou až v noci na sobotu. Maximální teploty budou zítra od 28 do 32 stupňů, na horách od 21 do 25 a vítr povane ráno slabý, postupně se ale rozfouká mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a na horách čekáme i čerstvý vítr s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které nabídl Petr Drobek. Díky za to a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala nám Tereza Kerndlová 5 hodin 50 minut. I dnes odpoledne po 13. hodině uslyšíte pořad Alex a host. U mikrofonu bude režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková. Budeme poslouchat třeba i o tom, jestli profese tatínka režiséra Antonína Moskalika ovlivnila ve výběru povolání.
1: Víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce.
0: Tolik je tedy pozvání k dnešnímu odpolednímu programu. Celý rozhovor s Pavlínou Moskalikovou nabídneme pár minut po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Do obecních voleb jde letos asi 190 tisíc kandidátů, je to méně než před 4 lety. Na opravené nádraží v Ostravě Vítkovicích se stěhuje úřad práce. Fotbalisté Vítkovic porazili v českém poháru Polanku nad Odrou 2-1 po penaltovém rozstřelu. Dnes bude jasno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí. Informoval o tom Český statistický úřad, který jejich kompletní seznam zveřejnil. Oproti předchozím komunálním volbám v roce 2022 je počet kandidátů asi o 5 tisíc nižší. Do voleb, které budou 9. a 10. října, úřady v celé zemi zaregistrovaly přes 22 tisíc kandidátních listin, říká místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
3: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.
1: O 27 senátních křesel se bude v říjnu ucházet 154 lidí. První kolo senátních voleb se koná souběžně právě s těmi komunálními. Od října budou klienti úřadu práce z Ostravy jihu vyřizovat podporu od státu na nové adrese. Úřad čeká stěhování do opravené budovy nádraží Ostrava Vítkovice. Do bývalých kanceláří železničářů se přesune více než 100 úřednic s kompletní agendou ze dvou poboček v Mírové a Hudební ulici. Podle Pavla Zdražely z ostravského úřadu práce změna přinese lepší dostupnost služeb pro obyvatele nejlidnatější části města.
4: Od září už tu budovu můžeme užívat, abychom vybavili to pracoviště nábyt technikou a podobně. A samotné stěhování by mělo proběhnout v termínu 1. a 2. října a od 5. října od pondělí to pracoviště otevřeme už pro veřejnost.
1: Policisté už nebudou sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Nová pravidla zavedly na podnět kanceláře ombudsmanky. Pokud psychické onemocnění přímo nesouvisí s trestným činem nebo kvůli němu člověk neohrožuje jiné, není informace podstatná. Změnu inicioval spolek Revenium, který podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním nebo postižením. Sport. Vítkovičtí fotbalisté jsou ve třetím kole českého poháru na domácím hřišti na Vistě. Dokázali za stavu 1-1 s Polankou nad Odrou zvládnout penaltový rozstřel. Rozhodla jedna překopnutá penalta hostů. Pokračuje kapitán Vítkovic Jakub Drost.
5: Jsme byli ten šťastnější tým, řekl bych i připravenější, protože ty nervy vždycky u toho jsou, ať už to je tady, nebo za barakem, nebo v lize mistrů, tak vždycky ty nervy u toho jsou, takže dneska jsme byli my ten tým, co vyhrál, za co jsme rádi.
1: Baník Ostrava vyhrál na hřišti Sparty Brno 9-0. 7 gólů dal Škrkoň. Naopak Karviná prohrála 1-2 po penaltovém rozstřelu na hřišti divizních Kozlovic.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů. Na horách naměříme okolo 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 dávajte pozor, na 330. kilometru ve směru na Ostravu je porouchané auto, jinak je provoz plynulý a bez jiných komplikací.
6: Jsou 4 minuty po 6. posloucháte Český rozhlas Ostrava, vysíláme Dobré ráno, čili program, který vás od této chvíle až do 9. hodiny budou stále provázet Lucka Kociánová, Petr Soukup. Teď bychom rádi pogratulovali všem otakarům. Mají totiž dnes svůj svátek, je to křestní jméno, které má svůj původ v němčině a dá se vyložit jako strážce majetku. Tak otakarům přejeme, ať mají co strážit a hlavně, ať mají příjemný den. Vše nejlepší.

0: Na 60. léta jsme teď vzpomínali společně s Petrem Spáleným. Máme 6 hodin a 11 minut. Pro podporu v nezaměstnanosti na nádraží. Zní to trochu bláznivě, ale přesně takto. To už za měsíc bude fungovat v Ostravě. Do opravené budovy nádraží ve Vítkovicích se totiž nastěhují pobočky úřadu práce. Máme o tom reportáž a vy ji uslyšíte 10 minut před 6:30.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Posadíme se. Hlava a trup v jedné rovině. Opřeme se o dlaně, pokrčíme kolena a položíme chodidla na zem. S výdechem zatlačíme do dlaní a chodidel a vytlačíme pánev vzhůru. S nádechem se vrátíme zpět do sedu. Cvik opakujeme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: Kdo někdy viděl film Top Gun, musí znát i tuto nahrávku kapely Berlin Take My Breath Away, 6 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Než se dostaneme k předpovědi na celý den, pojďme se podívat, jak to v regionu Severní Moravy a Slezska s počasím vypadá. Všude je jasno anebo polojasno. V Karviné teď naměříte 15 stupňů Celsia, trochu chladněji je v Opavě, tam je teplota o 2 stupně nižší. No a prognóza na čtvrtek říká, že den bude hezký, většinou jasný anebo polojasný, bez deště. Teploty v nížinách až 27 stupňů, na horách naměříte okolo 18.
2: V příští rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich příznaky, diagnostiku, léčbu i prevenci. Téma probereme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naďa Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Úřad práce Ostravské městské části Jih bude mít od října novou adresu. Čeká ho stěhování na nádraží. Správa železnic tam právě dokončuje obnovu památkově chráněné stanice Ostrava Vítkovice v bruselském stylu. Úřad práce bude sídlit v bývalých kancelářích železničářů.
1: Tady máme 1, 2, 3, 4, 10 a ve vedlejších místnostech podobný vlastně počet přepážek.
2: Se stavby vedoucím Petrem Vaňkem nahlížíme do budovy nádraží. Už vidíme klasické přepážky. Na jedné straně úřednice pracovního úřadu, na druhé klient, mezi nimi sklo.
1: Tady se dokončuje jenom vlastně úklidové práce a nějaká drobná kosmetika na omítkách.
2: Poslední srpnový den stavbaři předají bývalou administrativní budovu železničářů Ostravskému úřadu práce. Lidé dosud kvůli vyřízení dávek a podpory v nezaměstnanosti objížděli několik adres.
3: A v tuto chvíli by to mělo být fakt všechno pod jednou střechou. A ty prostory skutečně byly upraveny tak, aby vytvořily moderní a bezpečné zázemí jak pro klienty, tak pro naše zaměstnance.
2: Vlaky za oknem.
3: Nevadí, dnes jsem tam osobně byl, projížděli tam dva nákladní vlaky, nebyly vůbec slyšet.
2: Říká Pavel Zdražila z Ostravského úřadu práce. Na přípravu přesunu víc než stovky úřednic mají vyhrazené celé září.
3: I s ohledem na pokročilý stav digitalizace našich dávek a našich agent, tak ani stěhování těch papírů nebude tolik. A od 5. října, od pondělí, to pracoviště otevřeme už pro veřejnost.
2: Uvnitř je vše nové. Železnici připomíná už jen dvojice masivních motorů nákladních výtahů v jedné z budoucích čekáren pro klient. To v sousední nádražní hale plné uměleckých prvků v bruselském stylu mají stavbaři ještě hodně práce.
4: Dokončení celé stavby a zprovoznění čekárny, pokladny, toalet i bezbariérového přístupu k vlakům předpokládáme během listopadu.
2: Upřesňuje mluvčí správy železnic David Kabele, pak se opravené nádraží otevře i pro cestující vlaky. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Krátké zprávy, u mikrofonu je Lucka Kociánová.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policie za letošní první půl rok zaznamenala přes 5 000

0: Výkonu trestu mu teď hrozí další 2 roky vězení. Případem se bude zabývat okresní soud v Ostravě. Radnice v Holčovicích na Bruntálsku začala s rekonstrukcí tamního fotbalového hřiště. Sportoviště dostane například nové fotbalové branky i střídačky. Pracovníci dodavatelské firmy už odstranili staré vybavení a trávník. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024, říká nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil. Úplnou novinkou bude zavlažovací systém. Hřbitov v Havířově v Budovicích je dnes i zítra zavřený. Technické služby tam pracují na zpevnění severozápadního svahu. Půda ujela při silných deštích v září 2024. Poškozené bylo jedno hrobové místo. Stavební práce mají trvat do konce léta. Omezení pro veřejnost se mohou opakovat. Začíná 2denní zatmění měsíce. Bude vidět napříč všemi světadíly, kromě Austrálie. V Česku ho lidé uvidí zítra brzy ráno, a to i bez dalekohledu. Nejlepší podmínky budou na jihozápadě země, kde bude možné pozorovat i vrchol zatmění ještě nad obzorem. Zemský stín zakryje až 93% měsíce. No a jaké nás dnes čeká počasí? Bude slunečný den, bude jasno až polojasno, teploty se vyšplhají až na 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Se zdržením dnes počítejte ve Studénce. Cestáři opravují silnici v Oderské ulici. Kolony se můžou tvořit už na světelné signalizaci.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V našem dopoledním magazínu Křížem krajem vás pravidelně bereme na zajímavá místa na severní Moravě a ve Slezsku. Kam to bude dnes po 9, tak to uslyšíte za pár minut. Teď necháme zpívat Darinu Rolincovou a posléze skupinu Rangers. Pěkné ráno.

0: Speciální léčivé kapky a také zlacení, to byly vynálezy rudoltického zámeckého pána Alberta z Hodic. Zámek, kterému se kdysi přezdívalo Slezské Versailles, toto připomíná na své prohlídkové trase. A my vás právě dnes dopoledne v rámci magazínu Křížem krajem do Slezských Rudoltic pozveme. Respektive tak učiní naše redaktorka Petra Štrimplová. Pokud jste zvědavi, tak nás poslouchejte 10 minut po hodině 9.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Jilson Dur, Nenech Čery a hned poté telefonát s ostravskými meteorology. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Telefonáta s ostravskými meteorology, zastihli jsme Petra Drobka, pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Petře, povězte nám prosím, jak to právě v těchto chvílích v regionu s počasím vypadá?
2: Tak máme převážně oblačno, na Bruntálsku tam už je méně oblačnosti a teploty se pohybují většinou od 11 do 15 stupňů. A právě na Bruntálsku tam je teplota kolem 10-11 stupňů, na horách Lysá hora hlásí 13 stupňů a Praděd v necelých 9. Vítr fouká slabý proměnlivý s rychlostí do 3 metrů za sekundu.
1: Je čtvrtek 27. srpnový den. Na co se máme připravit, tedy s ohledem na počasí?
2: Tak bude většinou slunečno, čekáme jasno až polojasno, ráno ještě ale lokálně i zvětšenou oblačnost. Teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů, na horách na 16 až 20 a vítr zpočátku povane slabý, během dne se přechodně rozfouká mírný severovýchodní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme dnešek, pojďme ale dál, co přijde v noci na pátek a jaký bude zítřek?
2: V noci bude převažovat skoro jasná obloha a k ránu se ojediněle mohou vytvořit i mlhy. Teploty budou klesat na 15 až 11 stupňů a povane slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Zítra bude nejteplejší den týdne, předpokládáme skoro jasnou až polojasnou oblohu, večer bude oblačnosti postupně přibývat na studené frontě a srážky v podobě přeháněk a později i deště a lokálně taky bouřek přijdou až v noci na sobotu. Maximální teploty budou zítra od 28 do 32 stupňů, na horách od 21 do 25 a vítr povane ráno slabý, postupně se ale rozfouká mírný jihovýchodní až jižní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a na horách čekáme i čerstvý vítr s nárazy 15 až 20 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, které nabídl Petr Drobek. Díky za to a hezký den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
3: Naším pátečním dopoledním hostem bude čerstvá maturantka Mendelova gymnázia v Opavě Marie Hajdrová. Má mimořádné argumentační schopnosti, které prokázala i na nedávné mistrovství světa v Keni. K mikrofonu ji pozvala Iva Piskalová.
4: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
5: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Leon, Vojtek, Bogdan, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. 20-dílná rozhlasová četba začíná v roce 1945 svatbou. Všichni se radují, ale nevěsta si do kostela nese krutý zážitek znásilnění a obavu z těhotenství.
6: Donosují zavane odér naftalínu. Spěch, v němž na Halčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i Halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii.
5: Premiéra první části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vy jste poznali Petra Muka. 6 hodin 50 minut, kdo nás v tuto denní dobu poslouchá pravidelně, ví, že na řadu teď přijdou zajímavé pozvánky s datem 27. srpna. V Ostravě pokračuje literární festival Inverze. Pokud byste se například chtěli seznámit s nekompromisní tvorbou nejmladší generace, tak se vydejte na přehlídku Harakiri do klubu Provoz. Začíná se ve 8:45 večer. V Bílovci jste zváni na degustaci vín Karla IV. A to v rámci doprovodného programu muzejní výstavy Koruny Karla IV. Začíná se v 18 hodin na zámku. A poslední pohádkový čtvrtek nabídne Letňák v Orlové. Hrát se budou Klauní hrátky a začíná se v 17 hodin.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Okresní soud v Ostravě naplánoval na září proces s exposlancem Petrem Wolfem. Ode dneška fungují datové schránky na nové doméně. Fotbalisté Karviné vypadli z poháru MOL Cup po prohře 1-2 v Kozlovicích. Dnes bude slunečný den a teploty až 27 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Bývalého poslance Petra Wolfa čeká v září soud. Za dotační podvod byl pravomocně odsouzen k 6 letům vězení a před nástupem trestu se roky ukrýval v Paraguaji. Do Česka ho paraguajské úřady vydali v loni. Za vyhýbání se výkonu trestu mu hrozí další 2 roky vězení, potvrdil Českému rozhlasu mluvčí okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha.
2: Potvrzuji, že soud obdržel obžalobu na obviněného, který měl dle obžaloby neoprávněně bránit nástupu do výkonu trestu pobytem v cizině. Obžaloba byla podána pro podezření ze spáchání trestného činu maření úředního rozhodnutí a vykázání.
0: Datové schránky od dneška fungují na nové doméně datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatelé nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby, říká Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
3: Přechod zvyšuje důvěryhodnost a pomáhá lépe rozpoznat oficiální web státu. Všem, kdo datovou schránku používají, doporučujeme zkontrolovat, jestli znají své přihlašovací údaje. Pro větší pohodlí doporučujeme využít tuto příležitost a změnit způsob přihlašování na identitu občana, která je bezpečnější a pohodlnější.
0: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo Moje ID. Město Opava pokračuje v demolici bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Příští týden se na horní náměstí vrátí těžká technika a zbourá další část nevyužité jednopatrové budovy. Potvrdil to opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO. Radnice zároveň připravuje sérii veřejných debat s obyvateli města i architekty o dalším využití prostoru po Slezance. Sport. Fotbalisté druholigové Karviné neobhájí vítězství v poháru MOL Cup. Ve druhém kole prohráli na hřišti Kozlovic ze čtvrté ligy 1-2 po penaltách. Rozstřel se rozhodl v 7. kole, kdy penaltu Lavaliho chytil brankář Kozlovic Obzina. Trenér Karviné Roman West nasadil do zápasu hráče širšího kádru a stěžejní ligové opory neměl ani na lavičce.
4: Přesto, že to nedopadlo postupem, i přesto bychom se rozhodli úplně stejně. My ty hráče tady máme v tom širší kádru, potřebujeme vidět hrát, jo, a není možné je nechat sedět na lavice i v poháru, i v lize a prostě nenechat je rozehrát a nenechat vidět, co v nich je. A teď pro nás klíčové, aby se nám povedlo utkání v Příbrami, aby ten záměr aspoň z části vyšel. Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ostravě jihu počítejte se zdržením. Cestáři opravují silnici na mostu na Rudné ulici v obou směrech a provoz bude zúžený na jeden jízdní pruh. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, varujte ostatní řidiče a volejte linku Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Lucka Kociánová a Petr Soukup, máme pro vás dnešní dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 27. srpna. Jak bude vypadat naše nejbližší půlhodina? Budeme mluvit o fotbalovém českém poháru, a to krátce před 7:30. Ještě předtím opět kutilské okénko Artura Kubici, ve kterém nám dnes poradí, jak se zbavit mechu na střeše. No a co se muziky týče, máme v playlistu jména jako Jitka Zelenková, Marta Kubišová a nebo třeba Olivia Newton-John. Hezké ráno.

0: Marta Kubišová také hudebně zasáhla do dnešního ranního programu Českého rozhlasu Ostrava 7 hodin 11 minut. Nezapomeneme ani na sport. Fotbalisté Vítkovic postoupili po penaltovém rozstřelu do třetího kola Českého poháru. Tím smutnějším týmem, který prohrál 1-2, byla Polanka nad Odrou. Obě mužstva pomýšlela na další domácí zápas soutěže a teď už můžou opravdu hodně atraktivního soupeře přivítat Vítkovice. Více k tématu krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Mech na střechách, na střešních taškách, tak to může být problém, někomu se to nelíbí. Takže jak ho odstranit? Ptali jsme se na to odborníků a první základní informací je, že když se mechu u vás daří, tak máte čistý vzduch, což je plus. A možností, jak ho ze střechy sundat, je několik. Třeba použít chemikálie, někdo říká modrou skalici, ale nejlepší je vzít vapku a ten mech ze střechy odstranit tlakem vody. Ovšem za 2-3 roky tam mech budete mít znovu. Někteří nanášejí na střechu modrou skalici, co ale s mechem, který tam zůstane, odumřelý. Zase ho musíte odstranit vapkou nebo seškrábat, takže nejlepší je si práci zjednodušit, opřít o střechu žebřík a vystříkat to vapkou, protože nejrůznější nápady s modrou skalicí nebo nějakým chemickým postřikem vás stejně dostanou zase do situace, kdy musíte vzít nějaké nářadí a ten mrtvý, odumřelý mech ze střechy oškrábat nebo vystříkat. Na druhé straně, když je to tak složité a je to pořád dokola, tak proč nenechat mech tam, kde je? Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: počasí.
1: Na Moravě a ve Slezsku je místy jasno, místy oblačno. Teploty jsou následující. V Krnově v tuto chvíli naměříte necelých 12 stupňů Celsia. Na východě regionu v Horní Lomné na Jablunkovsku necelých 11 stupňů. Prognóza na čtvrtek říká, že budeme mít hezký letní den. Bude většinou jasno nebo polojasno, nebude pršet. Teploty v nížinách až 27 stupňů, na horách naměříte okolo 18.
0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, skupina Mandraže, 7 hodin 20 minut. Jeden jediný přestřelený pokutový kop rozhodl o postupu fotbalistu Vítkovic do třetího kola Českého poháru. Jediný hráč Polanky nad Odrou v tréninkovém areálu na Vistě přestřelil za výrazného šera branku Vítkovic, no a ty se tak mohli radovat.
1: Jsme byli ten šťastnější tým, řekl bych i připravenější, protože ty nervy vždycky u toho jsou, ať už to je tady, nebo za barakem, nebo v lize mistrů, tak vždycky ty nervy u toho jsou, takže dneska jsme byli my, ten tým, co vyhrál, za co jsme rádi.
2: Přiznával kapitán Vítkovic Jakub Drost, který byl jedním ze 100% střelců Vítkovic v penaltovém rozstřelu. Střídající lídr Polanky Radek Coufal bral porážku střízlivě.
3: Je pravda, že druhý poločas nás trošku zatlačili. Musím říct, že ten gol asi visel trošku ve vzduchu, no, že tam lítalo kolem dokola a bez toho bychom měli štěstí na penalty, tam nám to vychytalo by to už, no tentokrát vlastně golmani vlastně nechytili nic, jenom jsme přestřelili, takže to penalty už jsou loterie.
2: Pro Polanku byl už postup do druhého kola historickým úspěchem, ale přivítat doma třeba Baník, to by byla událost. Takhle si oba týmy během 10 dnů zahráli dva vzájemné zápasy. Ten první ve třetí lize skončil 0-0.
3: My jsme doufali, že už teď dostaneme někoho lepšího. Bohužel to vyšlo tak, že jsme hráli takový dvoj zápas s Vítkovicema, což myslím nechtěl ani jeden z nás. Samozřejmě jsme tomu dali velký důraz tomu zápasu, chtěli jsme postoupit, každý sice hrál proti jako soupeři třeba z první ligy, ale my se díváme na to hlavně, aby jsme dělali body v lize, kde se nám teď moc nedaří.
2: Přidal Coufal, na páteční los dalšího kola se tak těší ve Vítkovicích. Kromě Baníku může do areálu na Vistě přijet třeba Slavia nebo Sparta.
1: Je to těžké, samozřejmě ten Baník tady všichni by chtěli, protože to samozřejmě tady si myslím pro nás by to byl svatek fotbalu, ale ta Sparta by taky byla krásná.
2: Doplňuje Jakub Drost, syn Petra Drozda, bývalé opory Baníku, se kterým získal v roce 2004 mistrovský titul. Z areálu Vista David Procházka, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT 2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: U mikrofonu je Lucka Kociánová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Policie už nebude sdělovat psychické diagnózy pachatelů nebo hledaných a pohřešovaných osob. Výjimkou zůstanou situace, kdy kvůli nemoci představují lidé hrozbu pro sebe nebo své okolí. Nová pravidla zavedlo policejní prezidium na podnět kanceláře ombudsmanky. Cílem změnit je mluvit o duševním zdraví citlivěji. Lidé v Třinci se po ránu musí obejít bez teplé vody. Týká se to všech domácností napojených na centrální síť. Společnost Energetika Třinec pracuje na opravě hlavního horkovodu. Odstávka potrvá zhruba do 10 hodin dopoledne. Cvičné proudové letouny L-39C Albatros po víc než 20 letech končí ve víc

0: Maďarsko-italskou dvojici Benčičová a Koboli porazili ve finále 2-1. Rozhodující super tiebreak vyhrálo české duo 10-6. A jaké nás dnes čeká počasí? Bude slunečný den, bude jasno až polojasno, teploty se vyšplhají až na 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku je uzavřená pravý jízdní pruh na dálnici D48 na 47. kilometru ve směru na Olomouc. Projíždějte místem se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Nová fotovoltaická elektrárna v turistické zajímavé lokalitě popudila město Albrechtice na Bruntálsku. Co se vlastně místním nelíbí, tak o tom budeme v našem vysílání mluvit už za chvíli. Teď prostor pro Michala Davida. Pěkné ráno.

0: 7 hodin a 40 minut. Připomenu, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Nad městem Albrechticemi na Bruntálsku má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. To se ale nelíbí místní radnici a uspořádala proti tomu petici. Nové fotovoltaické pole má vzniknout na soukromém pozemku a bude viditelné z velké části města. Petice má zatím asi 100 podpisů, přičemž město má asi 3 500 obyvatel.
1: Kdybychom popojili ještě kousek výš, tak je turistická atrakce Krtečková stezka. Je to dost navštěvovaná trasa pro rodiny s dětmi, je to takové příjemné 2 kilometry.
2: Se starostkou města Albrechtic Janou Můrovou z hnutí ANO jsme vyrazili na kopec nad město Albrechtice. Právě tady má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. Na dohled odtud je například rozhledna Hraniční vrch.
1: A v podstatě už ty rozhledny to půjde vidět a půjde celá ta fotovoltaika vidět i z města Albrechtic. Takže my tady poměrně dost peněz investujeme do turistiky, zbuduje se informační centrum, investuje se do zámku Linhartovy a do toho v podstatě na atraktivní lokalitě vznikne fotovoltaické pole.
2: V textu petice stojí, že záměr je v rozporu s územním plánem, to ale investor budoucí fotovoltaické elektrárny ČES obnovitelné zdroje odmítá, jak popisuje mluvčí společnosti Vladislav Sobol.
3: Jedná se o projekt v pokročilé fázi přípravy a plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. My v současné době připravujeme zahájení výstavby. Názor obcí a jejich obyvatel je pro nás vždy důležitý. Až dosud jsme ale v rámci několikaletého rozvoje tohoto projektu nezaznamenali žádné výraznější negativní reakce občanů.
2: ČES teď čeká na stavební povolení.
3: Obdrželi jsme věcné připomínky v rámci procesu povolení záměru. Těmi se zabýváme a věříme, že se nám podaří úspěšně vypořádat tak, aby projekt mohl pokračovat.
2: Nové solární pole obsadí rozlohu asi 9 hektarů. Petici ale nepodporuje opozice v městském zastupitelstvu. Podle Zdeňka Veselého z nezávislého sdružení je petice zbytečná. Upozornil, že zastupitelé projekt odmítli už v únoru 2024 a nedošlo na žádné veřejné projednání záměru. Z města Albrechtic Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i

0: počasí.
1: O počasí teď budeme rozmlouvat na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Zaměříme se na aktuální situaci.
2: Tak v regionu je jasno, až skoro jasno. Na jihu je více oblačnosti, tam je polojasno až oblačno, ale je beze srážek. Teploty jsou většinou od 14 do 16 stupňů. Na horách je teplota kolem 14 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 27. srpnový den. Jaký bude?
2: Bude poměrně slunečno a oteplí se nám, očekáváme jasno, polojasno, teploty odpoledne 24 až 27 stupňů, na horách bude kolem 18 a vítr během dne mírný, severovýchodní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy dnešek, pojďme ale dál, jaké počasí přijde v noci na pátek a co zítra?
2: V noci skoro jasno, k ránu v údolích se ojediněle mohou vytvořit mlhy, ranní teploty zítra v rozmezí 15 až 11 stupňů a vítr v noci bude slabý, proměnlivý. Zítra očekáváme jasno, polojasno, k večeru pak od západu přibývání oblačnosti. Zítřejší teploty budou nejvyšší v tomto týdnu 28 až 32, na horách kolem 23 a vítr ráno slabý, během dne pak mírný, jeho východní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu, ale na horách bude vítr zesilovat, tam bude čerstvý z nárazy až do 20 metrů za sekundu. Až potom v noci na sobotu pak očekáváme od západu přechod studené fronty s přeháňkami, z počátku místy i bouřkami.
1: Ještě vás požádám o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak je 1020,5 hektopaskalu a vlhkost vzduchu je kolem 85%.
1: O počasí jsme hovořili s Tomášem Ostrožlíkem. Díky za informace. Pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Krátce před osmou nezapomene Český rozhlas Ostrava pozvat na akce, které dnes můžete navštívit. Na vlastivědnou a procházku do Staříče láká Frýdecko-Místecké muzeum Beskyd. Sraz zájemců je ve 4 odpoledne na autobusové zastávce Staříč. Za poznáním se můžete vypravit v Opavě. V 17 hodin začne komentovaná prohlídka kaple Božského srdce Páně v Marianu. Sraz zájemců je přímo před kaplí. A nebo si můžete rezervovat večer a vypravit se do Arkád, kde dnes od 18 hodin vystoupí kapela Heblo. A ještě přidáme jeden tip pro rodiny s dětmi. Letní zahrada kulturního domu Akord se dnes promění v kabaret, a to s divadlem Kač Kač a taneční skupinou The Gambit. Představení nazvané Prázdninový ostrov začne v 17 hodin.
1: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Některé mateřské malé školy nesouhlasí s plánem ministerstva školství na slučování. V Opavě se bude bourat další část Slezanky v centru města. Polanečtí fotbalisté prohráli v českém poháru ve Vítkovicích 1-2 po penaltovém rozstřelu. Dnes bude jasno až polojasno, teploty vystoupají na 27 stupňů. Dobré ráno přeje Lucie Kociánová. Zhruba 1700 mateřských škol se bude nejspíš muset sloučit, mají totiž méně než 180 dětí. Slučování se v budoucnu dotkne všech škol, které tuhle kvótu nesplní alespon jednou během následujících 3 let. Rozhodla o tom předchozí vláda. Na vesnicích by se nejčastěji spojovaly mateřinky se základní školou. Některé ředitelky školek zpochybňují, že tím obec ušetří. Počty dětí začne ministerstvo školství podle svého mluvčího Ondřeje Macury zohledňovat od září.
3: Ministerstvo je připraveno o tom vést debatu. Ministr však upozorňuje, že i zde musí být systém nastaven efektivně a s ohledem na demografii. Je potřeba nalézt takové řešení, které povede zřizovatele k zajištění kvalitního a zároveň dostupného vzdělávání za udržitelných podmínek pro veřejné rozpočty, tedy v efektivních celcích.
1: Město Opava pokračuje v demolici bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Příští týden se horní náměstí vrátí těžká technika a zbourá další část nevyužité jednopatrové budovy. Potvrdil to opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO.
4: Vysoutěžili jsme zhotovitele, celé staveniště je oploceno a zabezpečeno a začínají úklidové práce uvnitř v budově, to znamená demontáž všech prvků, které jdou odmontovat, a příští týden už budou nasazené těžké stroje, které začnou s demolicí další části této budovy.
1: Opavská radnice zároveň připravuje sérii veřejných debat s obyvateli města i architekty o dalším využití prostoru po Slezance. Blesková povodeň a sesuvy půdy na hranicích Nepálu a Tibetu už mají přes 160 obětí. Pohřešují se stovky turistů. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace o tom, že by mezi nimi byli Češi. Povodeň podle úřadu odnesla celé vesnice a části infrastruktury. Kátmandu vyslalo na místo záchranné týmy, policisty i armádu. Spojené státy poskytnou Nepálu humanitární pomoc v přepočtu za víc než 10 milionů korun. Peníze půjdou na nouzové ubytování, vodu, sanitu nebo podporu postižených obcí. Podporu přislíbily také Evropská unie, Indie nebo týmy OSN. Sport. Fotbalisté Polanky nad Odrou vedli ve druhém kole českého poháru dlouho na hřišti Vítkovic 1-0, ale nakonec domácí srovnali a penaltový rozstřel vyhráli 5-4. Pokračuje smutnější obránce Polanky Radek Coufal.
5: Je pravda, že druhý poločas jsme trošku zatlačili. Musím říct, že ten gol asi visel trošku ve vzduchu, no, že tam lítalo kolem dokola a bez toho bychom měli štěstí na penalty, tam nám to vychytalo by to už, no, tentokrát vlastně golmani vlastně nechytili nic, jenom jsme přestřelili, takže to penalty už jsou loterie.
1: Baník Ostrava vyhrál na hřišti Sparty Brno 9-0, 7 gólů dal Škrkoň. Naopak Karviná prohrála 1-2 po penaltovém rozstřelu na hřišti divizních Kozlovic.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 je mezi 38. a 42. kilometrem ve směru na Frýdek Místek uzavřen pravý jízdní pruh. Probíhají tam údržbové práce, projíždějte místem opatrně. A my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Lucka Kociánová a Petr Soukup a všem posluchačům Českého rozhlasu Ostrava přejeme vše dobré a doufáme, že i nadále budete s námi. V nejbližší půlhodině se od nás dozvíte, že u pobočka Úřadu práce Ostrava Jih se bude stěhovat. Kam? povíme zhruba za čtvrt hodiny. Ještě předtím rubrika s Martinem Písaříkem jmenuje se Co v učebnicích nebylo a dnes se dozvíme podrobnosti o nejdelším plotu na světě. Už za chvíli.

0: Pro podporu v nezaměstnanosti na nádraží. Zní to možná trochu bláznivě, ale přesně tak toto už za měsíc bude fungovat v Ostravě. Do opravené budovy nádraží ve Vítkovicích se totiž nastěhují pobočky úřadu práce. Řekneme mnohem více v reportáži před 8:30.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, jak dlouhý je nejdelší plot na světě? Na okraji australského vnitrozemí se táhne jedna z nejpozoruhodnějších staveb, jaké kdy člověk vytvořil. Dingo fence, tedy plot proti dingům. S délkou přibližně 5600 kilometrů je považován za nejdelší drátěný plot na světě. Vede od jihu Austrálie přes vnitrozemí až do státu Queensland a odděluje oblasti s chovem ovcí od území, kde se běžně vyskytují australští divocí psi dingové. První části plotu začaly vznikat už v 80. letech 19. století. Původně měl chránit zemědělské oblasti před šířením králíků, kteří se v Austrálii po svém zavlečení přemnožili a ničili vegetaci. Ukázalo se však, že proti králíkům není plot příliš účinný. Většina úseků měří asi 180 cm na výšku, kolem plotu vede pás vyčištěné půdy a na některých místech jsou instalovány světelné prvky nebo speciální rošty, umožňující průjezd vozidel. O stavbu se nepřetržitě starají hlídky, které kontrolují poškození po bouřích, záplavách i průchodu divokých zvířat. Ani tak ale plot nefunguje dokonale. Menší dingové dokážou některými otvory proniknout a ekologové upozorňují, že omezení výskytu dingů mění rovnováhu australské přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: zpívala nám Cyndi Lauper.
1: Počasí.
0: Den bude hezký a slunečný, nejprve ale aktuální situace v regionu. Začneme na horách v Jeseníkách, na vrcholu pradědu teď 10 stupňů Celsia. Přesuneme se do Beskyd, na Lysehoře je teplota mnohem vyšší, už teď 14,5 stupně. Mimochodem ty teploty na horách ve vyšších polohách dnes budou okolo 18 stupňů ve svých maximech. V nížinách bude ještě tepleji, čekejte hezký letní den, bude jasno nebo polojasno, nebude pršet a teploměr ukáže až 27 stupňů.
2: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jak můžete vidět i ze zpráv Českého rozhlasu Ostrava, tak Úřad práce ostravské městské části Jih bude mít od října novou adresu. Čeká ho stěhování na nádraží. Správa železnic tam právě dokončuje obnovu památkově chráněné stanice Ostrava Vítkovice, která je vyvedena v bruselském stylu. Úřad práce bude sídlit v bývalých kancelářích železničářů.
1: Tady máme raz, dva, tři, čtyři, deset a ve vedlejších místnostech podobný vlastně počet přepážek.
2: Se stavby vedoucím Petrem Vaňkem nahlížíme do budovy nádraží. Už vidíme klasické přepážky. Na jedné straně úřednice pracovního úřadu, na druhé klient, mezi nimi sklo.
1: Tady se dokončuje jenom vlastně úklidové práce a nějaká drobná kosmetika na omítka.
2: Poslední srpnový den stavbaři předají bývalou administrativní budovu železničářů Ostravskému úřadu práce. Lidé dosud kvůli vyřízení dávek a podpory v nezaměstnanosti objížděli několik adres.
3: A v tuto chvíli by to mělo být fakt všechno pod jednou střechou. A ty prostory skutečně byly upraveny tak, aby vytvořily moderní a bezpečné zázemí jak pro klienty, tak pro naše zaměstnance.
2: Vlaky za oknem.
3: Nevadí, dnes jsem tam osobně byl, projížděli tam dva nákladní vlaky, nebyly vůbec slyšet.
2: Říká Pavel Zdražila z Ostravského úřadu práce. Na přípravu přesunu víc než stovky úřednic mají vyhrazené celé září.
3: I s ohledem na pokročilý stav digitalizace našich dávek a našich agent, tak ani stěhování těch papírů nebude tolik. A od 5. října, od pondělí, to pracoviště otevřeme už pro veřejnost.
2: Uvnitř je vše nové. Železnici připomíná už jen dvojice masivních motorů nákladních výtahů v jedné z budoucích čekáren pro klienty. To v sousední nádražní hale plné uměleckých prvků v bruselském stylu mají stavbaři ještě hodně práce.
4: Dokončení celé stavby a zprovoznění čekárny, pokladny, toalet i bezbariérového přístupu k vlakům předpokládáme během listopadu.
2: Upřesňuje mluvčí správy železnic David Kabele, pak se opravené nádraží otevře i pro cestující vlaky. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Po kapele Boniem se dozvíte, co je nového nejen v regionu. Čekají vás krátké zprávy s Luckou Kociánovou.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bývalý poslanec Petr Wolf půjde v září před soud. Za dotační podvod byl v minulosti pravomocně odsouzen k 6 letům vězení. Před nástupem trestu se ale roky ukrýval v Paraguaji. Zpět do Česka ho tamní úřady vydali vloni. Za vyhýbání se výkonu trestu mu teď hrozí další 2 roky vězení. Případem se bude zabývat okresní soud v Ostravě. Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně. Její adresa je datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby. Důvodem je snaha zvýšit důvěryhodnost a snadněji rozpoznat oficiální weby státu. Pravidelné revize elektroinstalací neprovádí skoro 2/3 Čechů. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost EPET. V červenci se ho zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize sice nejsou pro domácnosti povinné, lidé ale bez nich v některých případech můžou přijít i o plnění ze strany pojišťovny. Elektrotechnici proto doporučují pravidelnou kontrolu alespoň jednou za 4 roky. V Karviné dnes začíná plnění nového inhalátoria trnkovými větvemi. Léčivá solanka bude stékat po jejich povrchu a vytvářet jemný mlžný opar, který může pomáhat při dýchání. Inhalační věže jsou běžné a oblíbené hlavně v sousedním Polsku. Obce na Frýdecko-Místecku varují před medvědem. Šelmu

0: Mariánsko-Horskou ulicí. Probíhají tam údržbové práce a vždy jeden jízdní pruh je uzavřen.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: My se za pár minut ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava podíváme do Karviné. Tam dnes totiž začíná pořádně v uvozovkách pichlavá práce. Stavbaři se pustí do ručního pěchování tisíců svazků trnkových větví v novém inhalatoriu. K čemu ta práce bude, to vám povíme už za chvíli. Teď skupina Olympic a následně Hana Zagorová. Pěkné ráno.

0: Po nahrávce Hany Zagorové teď míříme v programu Českého rozhlasu Ostrava do Karviné. Právě tam dnes začnou stavbaři pěchovat trnkovou výplně do nového inhalátoria. Do konstrukce, která roste u někdejších zámeckých koníren, budou postupně ukládat tisíce svazků trnkových větví a kvůli ostrým trnům musí mít pevné svářické rukavice. Já už teď ve vysílání přivítám mluvčí karvinské radnice Moniku Dankovou. Pěkné ráno.
1: Pěkné ráno vám i vašim posluchačům.
0: Povězte nám prosím, proč jsou zapotřebí zrovna trnkové větve? Jak to vlastně bude fungovat?
1: A trnkové větve se pro tento typ inhalátoria používají, protože díky své husté a členité struktuře dobře zachytí solánku a umožní pomalu stékat po celé ploše. A přitom se ta solánka rozptýlí do jemných kapiček a část se odpaří do vzduchu. Právě tím se vytvoří takovéto typické solánkové mikroklima. Proto je důležité, aby ty větvičky byly naskladané opravdu pečlivě a rovnoměrně.
0: Proč jste se vůbec rozhodli pro stavbu inhalatoria a jak jste s tou stavbou daleko?
1: My v Karviné máme jodobromovou solánku, která se v Lázních Darkov využívá více než 150 let a chtěli jsme její potenciál využít i mimo lázně a přenést tento speciální lázeňský prvek přímo do veřejného prostoru. Inhalatorium tak přirozeně navazuje také na statut lázeňského místa, který Karviná získala v loni. No a samotná stavba už je ve finální fázi. Základ inhalatoria je hotový a teď právě přichází na řadu ta speciální trnková výplň, dokončuje se okolí, no a v září se ještě doplní osvětlení a bezpečnostní kamery a nakonec se celé inhalatorium ještě zkušebně spustí, aby se ověřilo, jestli všechno funguje tak, jak má.
0: Co se u vás a v Karviné změní, jsou i zchátralé Larišovy konírny. V jaké fázi jsou stavební práce?
1: Ano, ty práce opravdu pokračují i na konírnách a bývalé mlečnici. U samotných koníren se teď pracuje hlavně na nových základech a částečně také na nových výzdívkách. A u bývalé mlečnice se dokončuje statické zajištění, obnovuje se historický krov a střecha a pracuje se také na dalších stavebních úpravách. A je potřeba připomenout, že celá rekonstrukce probíhá pod dohledem památkářů.
0: Aktuality z Karviné nám teď nabídla mluvčí tamní radnice Monika Danková. Děkujeme za to a hezký den.
1: Hezký den, mějte se.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Sluneční brýle dnes můžou být k užitku, naopak deštníky nechte doma. Nejprve ale aktuální situace na severní Moravě a ve Slezsku. Je jasno, všude svítí slunce. Co se týče teplot, v Novém Jičíně teď naměříte 14 stupňů Celsia. V Karviné je už teď teplota na 18 stupních. No a prognóza na dnešek, ta je velmi jednoduchá a stručná. Bude hezký letní den bez deště. Teploty v nížinách 27, na horách okolo 18 stupňů.
2: Příští rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich příznaky, diagnostiku, léčbu i prevenci. Téma probereme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naďa Čvančorová.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: si to sama.
1: Zpíval nám Xindl X do konce toho dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava s datem 27. srpna. Už toho příliš nestihneme. Za chvíli vás rozesměje Artur Kubica, pak ještě zaspívají Vaby Daněk nebo Michael Jackson. No a začne už dopolední program. U mikrofonu bude dnes mezi 9. a 13. hodinou Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Souko. Mějte krásný čtvrtek.
2: Zasmějte se s námi.
3: A to tak maminka s tatínkem oslavují 30 společných let a ten tatínek povídá: Aničko, žijeme spolu už 30 let, prošli jsme dobrem i zlem. Napadla tě někdy myšlenka uvažovat o rozvodu? A ta Anička povídá: ne, ne, Toníčku, o rozvodu jsem nikdy neuvažovala. Vždycky jsem přemýšlela pouze o vraždě. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu S dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

jako já, jo, jako já. Kde hoconský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hoconský šípy najmout dá, jo, ho, ho.

kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlconský šípky najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Jo.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: BIS loni odhalila 5 mladistvých, kteří se inspirovali islamistickým radikalismem. Na opravené nádraží v Ostravě Vítkovicích se přestěhuje úřad práce. Fotbalisté Vítkovic porazili v českém poháru Polanku nad Odrou 2-1 po penaltovém rozstřelu. Čeká nás slunečný den a teploty až 27 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Policie loni zadržela 5 mladistvých, kteří se vzhlédli v islamistickém radikalismu. K násilné propagandě Islámského státu se dostali přes sociální sítě a uzavřená fóra, kde například zjišťovali, jak vyrobit výbušniny. Uvádí to výroční zpráva BIS za rok 2025. Podle zpravodajců se objevoval džihadistický radikalismus u náctiletých s osobními problémy a v mimo pražských regionech. Pokračuje mluvčí BIS Ladislav Šticha.
2: V ojedinělých případech jsme u monitorovaných osob zaznamenali kontakty na sociálních sítích s lidmi, kteří měli vazby přímo na teroristické organizace. Například se tam snažili získat návod na výrobu výbušnin, ale naštěstí se tyhle aktivity ze sociálních sítí nepropsaly do reálného světa.
0: Celkem eviduje BIS v Česku téměř 20 zradikalizovaných mladistvých. Podle zprávy přibývá i aktivit levicových extrémistů v souvislosti s Palestinou. Od října budou klienti úřadu práce z Ostravy jihu vyřizovat podporu od státu na nové adrese. Úřad čeká stěhování do opravené budovy nádraží Ostrava Vítkovice. Do bývalých kanceláří železničářů se přesune více než 100 úřednic s kompletní agendou ze dvou poboček v Mírové a Hudební ulici. Podle Pavla Zdražely z ostravského úřadu práce změna přinese lepší dostupnost služeb pro obyvatele nejlidnatější části města.
3: Od září už tu budovu můžeme užívat, abychom vybavili to co ještě nábytkem, technikou a podobně. A samotné stěhování by mělo proběhnout v termínu 1. a 2. října a od 5. října od pondělí to pracoviště otevřeme už pro veřejnost.
0: Policie za letošní první půl rok zaznamenala přes 5100 případů nepovoleného předjíždění mezi kamiony. Nejvíc jich bylo v Jihomoravském kraji. Řidiči tam porušují zákazy hlavně na dálnicích D1 a D2. Přestavba jejich křižovatky v Brně totiž v okolí způsobuje dlouhé kolony. Za porušení zákazu předjíždění hrozí řidičům kamionů bodový trest a pokuta v řádu 1000 korun. Vítkovičtí fotbalisté jsou ve třetím kole českého poháru. Na domácím hřišti na Vistě dokázali za stavu 1-1 s Polankou nad Odrou zvládnout penaltový rozstřel. Rozhodla jedna překopnutá penalta hostů. Pokračuje kapitán Vítkovic Jakub Drost.
4: Jsme byli ten šťastnější tým, řekl bych i připravenější, protože ty nervy vždycky u toho jsou, ať už to je tady, nebo za barakem, nebo v lize mistrů, tak vždycky ty nervy u toho jsou, takže dneska jsme byli my, ten tým, co vyhrál, za co jsme rádi.
0: Baník Ostrava vyhrál na hřišti Sparty Brno 9-0, 7 gólů dal Škrkoň, naopak Karviná prohrála 1-2 po penaltovém rozstřelu na hřišti divizních Kozlovic.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů. Na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Provoz na silnicích a dálnicích v kraji je v tuto chvíli bez vážných nehod. Pokud víte o nějaké dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Čtyři a čtvrt minuty po deváté skončily zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucií Kociánovou. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Je čtvrtek 27. srpna a i dnes začneme magazínem Křížem krajem. Petra Štrimplová nás vezme na výlet na Osoblažsko, konkrétně do Slezských Rudoltic. Speciální léčivé kapky a taky zlacení. To totiž byly vynálezy rudoltického zámeckého pána Alberta Huberta z Hodic. Zámek, kterému se kdysi přezdívalo Slezské Versailles, tohle připomíná na své prohlídkové trase a my si ji s Petrou Štrimplovou projdeme za pár okamžiků. Až nám zaspívá Petr Kotwald a taky třeba Pavel Bobek. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Lucí Kociánovou a Vladimírem Šmehlíkem. Tak tedy krásný den na Moravu i do Slezska.

0: jak žil bych rád.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zámek ve Slezských Rudolticích má historii spojenou s královskou návštěvou. Která korunovaná hlava státu, která korunovaná hlava před staletími na Osoblažsko zavítala, tak to se dozvíte v rámci prohlídky zámku. Kastelán Tomáš Zemba umí povykládat do detailů, jak královské vizity za pánování zámeckého pána Alberta z Hodic vypadaly. Ve Slezských Rudolticích natáčela Petra Štrimplová.
3: Jak se jmenuje tenhle sál, pane Kasteláne?
4: Tak my jsme si ho nazvali tak pracovně královský sál. Chtěli jsme ho věnovat tamtomu pánovi, co je nad komodou. Je to pruský král Fridrich II. Veliký, který u nás na zámku byl dvakrát, co se oficiálně ví. Jinak byl to synovec naší princezny Sofie, která byla manželka našeho pána. Proto tady byl taky blízký přítelem a i našeho hraběte. No a každopádně my jsme mu chtěli nějakou tu vzpomínku tady věnovat při tom našem příběhu. Takže pruský král Fridrich II. Veliký, který u nás na zámku byl dvakrát, poprvé přišel tady, když válčil s Marií Terezií, tak přišel převlečený za obyčejného vojáka, aby se přesvědčil, jak se náš pan staral o jeho tetu. Ten ho samozřejmě poznává a v zámeckém parku filozofují do dlouhého večera, kdy při odchodu pruský král přislibuje několikadenní návštěvu u nás na zámku. Podle toho, jak se válečný konflikt vyvine, a pro něho se vyvinul velmi dobře, to všichni víme, ano, jak dopadly Slezské války, a tak tu návštěvu uskutečnil, ale až v roce 1770.
3: No, umíte si představit, že král přijde v převlečení a dělá ze sebe...
4: Neumím, ale oni byli skoro stejné povahy, jak s tím naším Albertem, takže proto si tak rozuměli, tak mi to aj zapadá do toho příběhu.
3: Královský pokoj. Král Fridrich v obležení pěkně
4: porcelánu.
3: A my se posuneme dál, protože nejen tento příběh, kdy král se převlíká inkognito a přijíždí na zámek, nejen tento příběh zaujme vaše návštěvníky při prohlídce. Vy máte připravený ještě další špek, ano, když to tak nazvu.
4: Náš hrabě byl alchymistou, vynálezcem Albertovi z Hodic. Dokonce tady měl v zadní části zámecké budovy malou alchymistickou dílnu, kde s opavským židovským učeníkem vlastně dělal svoje vynálezy. Soustředil se hodně na ohňostroje, proto taky tady dělal ty různé slavnosti a proto se tomu začalo říkat tady taky prostě tak, jak se říkalo. No a hlavně jeden z jeho vynálezů, který se zapsal do dějin, to byly kapky, hodicové kapky, s kterýma léčil místní churavy, aby dlouho nesimulovali, šli rychle do práce, jak se říká. Ale to je samozřejmě takové jako z naší strany jenom tak řečeno, ale oni ty kapky opravdu existovaly.
3: Známe složení?
4: Neznáme složení, nebo lépe řečeno, my je tady neznáme, ale oni jsou v postupy, my u pruského krále by měli být v archivu, protože tam na to dostal, jak se říká, bumášku. A pruský král dokonce s nimi léčil své vojsko, byly to léky proti zimnici. On to chtěl poprvé patentovat si nechat ve Vídni. Tam ho hnali svinským krokem, jak se říká, ano, protože to byl šarlatán a nebyl žádné vzdělání. No, ale pruský král...
3: neměl moc dobrou pověst.
4: Ne, on neměl vůbec dobrou pověst, hlavně u Habsburku, ale u pruského krále to byl pro něho top.
3: No a tušíme, s jakým Bailím mohl pracovat proti té zimnici?
4: To nevím, ale každopádně tady měl ve svých zámeckých zahradách hodně bylinkových zahrádek, takže opravdu něco. Byl dobrý.
2: Na zámek ve Slezských Rudolticích se vrátíme zase po písničce a o vynálezech Alberta z Hodic uslyšíte další zajímavé podrobnosti. Tentokrát bude řeč o Zlatém zámku.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem, vracíme se na Osoblažsko. Alchymistickou dílnu provozoval v 18. století na zámku ve Slezských Rudolticích zámecký pán Albert z Hodic. Prý se mu říkalo Blázen z Rudoltic. Jeho příběh je velmi košatý. Zámek proslul coby slezské Versailles a sám Albert se nebál výstředností a vynálezů. Petře Štrimplové o tom vyprávěl kastelán Tomáš Zemba.
2: A druhý vynález, který se zapsal do dějin, byla speciálně slitina barva zlatěnka a všecko pozlatil. A to už pruský král mu řekl, že to nemá dělat, jinak bude viset na šibenici jako čaroděj. A ono neuposlechl a dělal to a všecko pozlatil. A pozlatil tak dokonale, že kdo přijel na zámek, viděl všecko ze zlata. Kliky, rámy, prostě panty, no prostě všecko. Dokonce pozlatil hroudy kamenu a když projela šlechta na nádvoří, tak děti přilečené za skřitky ze zámecky sklepu vyvážely hroudy kamenu, přebarvené na zlato. No prostě on si ten život uměl užít.
3: Vy se posloucháte, jedna radost. No ale tak dívejte, kapky se mu dařily. Zlato, jakoby pozlacení se mu dařilo, ohňostroje se mu dařily.
2: Všechny ty vynálezy, které tady byly, a i ty kladky a různé ty vodotrysky, tady údajně mělo být, někdo říká 1000, někdo 4 a pan profesor Míška ve své knize napsal, že se říkalo, že až 7000 fontán. A všecko to mělo být z jeho péra. Že opravdu on byl velmi vzdělaný člověk, i když žádnou školu nedodělal pro svůj temperament, jo? Ale opravdu jako nebyl to žádný hloupej člověk, to měl promakané dobře.
3: No tak takový boří ty hranice a hýbou světem.
2: No,
3: byť teda, jak se sluší připomnout, ten jeho konec nebyl úplně jako...
2: Nebyl, každopádně skončil útěkem u pruského krále v azylu v Postupimi, kde dokonce po jeho smrti pruský král nechal pojmenovat ulici a ta se jmenovala Hodičstrasse až do druhé světové války, takže jako opravdu ten se tam u pruského krále zapsal do dějin. Jako.
3: Povězte mi, zámek je teda obecní, prošel nedávno nějakou rekonstrukcí, renovací.
2: Ano, prošel velkou rekonstrukci v roce 2020 až 2022. Bylo to financováno z projektu Evropské unie a každopádně se tady udělalo skoro všecko. Jako jo, od střechy, výměny krytiny po vlastně výměna dveří, tady nebyly žádné dveře a kde byly dveře, tak byly takové papundeklové, takové ty klasické nemocniční nebo skladovky. No takže všecko tady toto se udělalo.
3: V jakém stavu byl, když ho přebírala obec a vlastně jaká je ta novodobá historie, dejme tomu poválečná?
2: Obec ho přebírala dvakrát. Poprvé po válce, tak to byla ruina, no a podruhé v roce 2008 a to byly vlastně sklady. Já jsem tomu říkal, to je betonový bunkr, to se zámkem má společně akorát to, že to mělo vlastně obálku zámku. Jinak všude byly betonové podlahy, regály, prostě takové ty dveře nezhledné. Opravdu to bylo přizpůsobené na ty sklady. Tak jsme to přebrali, pak se přemýšlelo, co se zámkem, že? A samozřejmě hledali se investoři, bylo spoustu kupců, ale se zastupitelstvem jsme se dohodli, že zámku dáme šanci a starosta tenkrát prohlásil větu, ty se starej o zámek a se budeš starat o peníze a to nám funguje dodnes. Jako.
3: Ze Slezských Rudoltic Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A magazín Křížem krajem tady samozřejmě bude i zítra, tedy v pátek 28. srpna. Zítřejší výlet nás čeká na poslední z beskidských chat, na které jsme vás lákali v naší soutěži Křížem krajem. Je to ta nejvýše položená, tedy Bezručova chata na Lysé hoře. Jak se tam žije současnému chataři? Jak se tančí s nadšeným lysařem, který jednoho rána na Bezručovce oslavil 75. narozeniny? Tak to nám zítra prozradí po 9. hodině v magazínu Křížem krajem redaktorka Romana Kubicová.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

0: České rady.
1: Mléko je citlivé na prudké zahřátí, snadno se připálí. Pamatujte, že ideální teplota pro přípravu kaka, kapučína nebo bešamelu do omáčky je kolem 60 stupňů. To je stav, kdy je mléko horké, ale ještě nezačíná vařit a nestrácí svoji chuť. Mléko vždy svařujeme prudce a krátce. Jakmile vzkypí, stáhneme ho z ohně a postavíme do studené vody, aby rychle schladlo. Dlouhým udržováním v teplém stavu se znehodnocují bílkoviny. Pokud vám mléko zkysne, přidejte do něj citronovou šťávu v množství 1 lžička na 1/4 litr. A nechte odstát ideálně déle jak 24 hodin. Vyzkoušený trik, aby se mléko při vaření nesrazilo, je ověřený generacemi. Stačí do něj přidat kostku cukru. Mléko nám pomůže i s okoralým tvrdým sýrem. Pokud ho do mléka ponoříme, změkne a bude mít i velmi dobrou chuť. Pokud v receptu na sladké těsto vyměníte mléko za kefír, bude výsledkem báječná vláčná buchta – kefírovka.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude čerstvá maturantka Mendelova gymnázia v Opavě Marie Hajdrová. Má mimořádné argumentační schopnosti, které prokázala i na nedávné mistrovství světa v Keni. K mikrofonu ji pozvala Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Je 9:42, ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. No a dnes je to ten předposlední den, kdy si můžete zasoutěžit ve speciální letní soutěži zámeckého léta. Už ve 15:45, tedy za necelé 3 minutky, vás od mikrofonu pozdraví Pavel Kudrna a taky František Kinský.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Příjemný den a pozitivní náladu teď od mikrofonu přeje také Pavel Kudrna, ať se vám daří i dnešní den, čtvrtek 27. srpna. Tak se nám nějak ten prázdninový čas chýlí ke konci. Já nechci teď strašit žáky, studenty, já myslím, že děti už jsou sami docela jaksi v nedobré náladě před nadcházející školu, ale to nechci házet všechny do jednoho pytle. Prvňáčci se rozhodně těší, ale i ten náš soutěžní čas, čas zámeckého léta se nachyluje. Je to docela nedávno, mám pocit, že prázdná excelová tabulka, kam jsem psal jména výherců, byla docela ještě nedávno prázdná. A teď už tam jsou jenom dvě volná pole. Takže dnešek a zítřek na zítra nás čeká velké finále, nejenom, že bude soutěž, budeme losovat výherce hlavní ceny za tento týden, tedy soukromé prohlídky na zámku Františka Kinského. A pozor, hlavně tři luxusní zámecké pobyty na zámku Třešť s luxusními bonusy. Nějaká ta romantika, večeře při svíčkách, prostě stojí za to zavolat. Máte-li chuť soutěžit, dáme se do toho a jako vždy nejprve dostává slovo František Kinský, náš zámecký průvodce.
0: Zámecké léto.
2: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století romanticky přestavěný zámek Žinkovi. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
3: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
4: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji neznáme.
3: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
4: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
5: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
4: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
3: I přes smutný osud rodiny Škodových postavu, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
4: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu Sklenové, která zde skamenila a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
3: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
4: My se nacházíme v takzvaném Piano Nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
3: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
4: Tam se vydáváme do šlechtických komnat.
6: Prosím tudy.
4: Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století. A tento salonek ukazuje to nejlepší českého sochařství vůbec.
3: za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
4: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde nyní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
3: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
4: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky, ale dnes už je kaple v původní krásné novogotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či Erprodu Veselých.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Taneční večírky v kapli, to je ještě ta lepší varianta, taky tam mohlo být skladiště hnojiv, sklad armády, znáte to, jak to všechno fungovalo. No já jsem vás nalákal na tu soutěž, tak já teď budu ještě trošku přitvrzovat. Hrajeme stále o 3 luxusní pobyty na zámku Třešť, je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro 2 osoby na 2 noci s bohatou snídaní servírovanou formou bufetu, privátní pronájem, wellness, včetně lahve sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro 2 osoby, parko po dobu pobytu, jedna tříchodová večeře při svíčkách pro 2 osoby. No stojí to za to samozřejmě zavolat, vytočit naše číslo 731 800 900 a ještě se na poslední chvíle, na poslední 2 dny vrhnout do soutěžení. Pokud tak učiníte, musíte být třetí a k tomu potřebujete, no chtěl jsem říct trochu toho štěstí, ale nutnou dávku, abyste se správně dovolali v ten správný čas. Telefony pouštím.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Kuba, jak zpívá Karel Zich, kdy jsme tam chytali hity. Teď posloucháte Zámecké léto, soutěžíme, my se teď vydáme vlastně, řekl bych, zprostředkovaně přes naší soutěžící paní Marii do Třeboně. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den.
0: Taky tam máte nádherný zámek s oblastním archivem, vysílali jsme také výlety odtamtud. Já nechci zdržovat, jenom jedna taková veselá příhoda, je to asi 15 roku nebo 20, teď se nechci nějak jaksi blamovat. Přišli jsme tam do té kavárny nebo do té cukrárny nebo co to bylo a tam bylo snad 10-12 druhů polévek, gulášová, držková, rajská a tak dále, tak jsme se divili, tak jsme si vybrali, no a přišla servírka, nasypala nám instantní sáček do hrnku a zalila horkou vodou. Od té doby, už je to tedy hodně dávno, doufám, že se to změnilo. Tak paní Marie, máme soutěžní otázku, která se týká ovšem zámku Žinkovy. Pro vás by asi třeba byla jednodušší, ale zámek Žinkovy. A tak se ptám, je to trošku jaksi duchařská otázka. Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy? Za A. Žofie ze Stříbra. Za B. Magdaleny Sklenové. Za C. Radmily ze Stodu.
1: Ježiš.
0: Žofie, Magdalena, Radmila.
1: Žofie.
0: Nedělejte mi to.
1: Nej. Tak se nedá.
0: Není to Žofie, tak krásně jsme si skoro popovídali. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Taky naschledanou.
0: Zdravím tedy do Třeboně a už teď zdravím do Karlových Varů, kde je připravena zástupkyně paní Aneta. Dobrý den, tak vidíte, došlo
2: do nás. Dobrý den.
0: Stejná otázka.
2: Dobrý den.
0: Čí duch se pohybuje po zámku Žinkovy, Žofie, ze Stříbra, Magdaleny Sklenové, Radmily ze Stodu?
2: No a já jsem teď úplně tak zaskočena.
0: Prosím.
2: Můžete mi jenom říct, která odpadla?
0: Ne, nemůžu opravdu a prosím odpověď. Žofie, Magdalena, Radmila.
2: Radmila.
0: Odpadl trochu já, ani vám se nepovedlo. Jste druhá za celé prázdniny, druhý případ, kdy se nevědělo. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou a krásný pořád.
0: Děkujeme moc pěkně. No a vy se můžete zase zítra pokusit dostat do našeho finále, do losování. Tolik Zámecké léto pro dnešek. Zítra nás čeká zámek Frištát a Pavel Kudrna v 9.45. Snad budeme úspěšnější.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pro ruské účty se loni pokusili přes sociální síť TikTok ovlivnit sněmovní volby, uvedla to BIS. V Rožnově pod Radhoštěm začala stavba nového kulturního centra za 400 milionů korun. V Ostravě končí Czech Music Crossroads, mění se i vedení festivalu v ulicích. Dnes bude slunečný den, teploty až 27 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Čeští zpravodajci loni odhalili síť účtů na sociální síti TikTok, která se snažila ovlivnit české voliče před podzimními sněmovními volbami. Uvádí to BIS ve výroční zprávě. Účty na TikToku byly podle kontrarozvědky z většiny falešné, provázané a vzájemně sdílely své proruské a antisystémové postoje, čímž zvyšovali svůj dosah. Podle BIS to odpovídá ruským metodám. Volby to podle mluvčího Ladislava Štichy ale neovlivnilo.
2: BIS v roce 2025 nezaznamenala, že by došlo k závažnému narušení průběhu voleb či k ohrožení jejich legitimity.
0: Působit se podle zpravodajců snaží Rusko i na české politiky, europoslance a aktivisty tím, že je zve na návštěvy do Ruska nebo spřátelených zemí. Konkrétní jména BIS neuvedla. Bývalý poslanec Petr Wolf půjde v září před soud. Za dotační podvod byl v minulosti pravomocně odsouzen k 6 letům vězení. Před nástupem trestu se ale roky ukrýval v Paraguaji. Zpět do Česka ho tamní úřady vydali vloni. Za vyhýbání se výkonu trestu mu teď hrozí další 2 roky vězení. Případem se bude zabývat okresní soud v Ostravě. V Rožnově pod Radhoštěm začaly práce na stavbě nového kulturního centra. Po 5 letech od položení základové desky a řešení chyb v projektu začne hlavní montáž. Půjde o největší montovanou dřevostavbu svého druhu v Česku.
3: Základová deska pro kulturní centrum ležela 5 let prázdná. Důvod vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
4: My jsme to v tu dobu přebírali a bylo to poměrně těžké, protože jsme museli rozplést velký úzel toho, kdy dodavatel projektu tvrdil, že je všechno v pořádku a firma říkala, že to nejde postavit.
3: Vyroste tam největší dřevostavba svého druhu v Česku. Jednotlivé díly už jsou hotové, říká výrobní ředitel společnosti Tarosnova Aleš Gebauer.
5: Jsou to všechno CNC opracované prefabrikáty a tady to bude fungovat opravdu jenom jako skládačka.
3: Hotovo má být na konci příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Ostravský showcaseový festival Czech Music Crossroads končí. Upozornil na to kulturní server Ostravan.cz. Podle pořádající agentury Colors Production už hudební konference nedokáže konkurovat na evropském trhu. Mění se také vedení festivalu v ulicích. Místo dlouholeté ředitelky Petry Hradilové bude mít dramaturgii na starost ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Podle mluvčího produkce Ondřeje Bambase se charakter festivalu nezmění.
6: Festival v ulicích v Porubě zůstává. Bezplatný vstup chceme zachovat i nadále. Akce tak bude otevřená, dostupná široké veřejnosti, aby přinášela do regionu něco nevšedního a jedinečného. Příští ročník se odehraje tradičně na začátku léta a o přesném termínu budeme informovat.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 23 až 27 stupňů, na horách naměříme okolo 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Jablunkově si dávejte pozor, v ulici Nádražní. Stala se tam nehoda osobního auta, místem je možné projet se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak tohle byla Lucie Kociánová, zprávy Českého rozhlasu Ostrava. 4 minuty, 4,5 minuty po 10. hodině. Ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. A jako tradičně po 10. hodině i dnes mám pro vás připravenu jednu ze záludných otázek Moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dnes to bude velmi, velmi, velmi těžké, takže jsem zvědavý, kdo si troufne. Budeme totiž hledat jméno jednoho slavného architekta, jehož dílo je dodnes považováno za špičku evropské moderny a je bytostně spjato s naším krajem. Pokud to uhodnete, můžete vyhrát cestovatelský deník pro vaše zážitky, pláštěnku a taky rolničku do přírody. Ta má sloužit proti odehnání medvědům, takže možná by se teďka hodila všem lidem, kteří se potulují v okolí Beskydské Krásné, protože právě tam nám prý bloudí i medvěd. Samozřejmě v našem vysílání nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a taky se podíváme na veřejnou dopravu v Moravskoslezském kraji. Řešit budeme dlouhodobé jízdné. Tak tolik tedy prozatím. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a věřím, že si užíváte krásný čtvrtek na Moravě i ve Slezsku.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu? Dobré dopoledne, slyšíme se, tady je Český rozhlas.
2: Haló.
1: No, vítejte.
2: Dobrý den, tady je Eva.
1: Evo, já vás zdravím, prosím, vypněte si tamto rádio.
2: Ano. No, už to mám.
1: Už to máte, odkud nám voláte?
2: Z Ostravy.
1: Z Ostravy, dobře, dobře. Jak se vyznáte v moderní architektuře?
2: Já vás vůbec neslyším.
1: Tak to asi nemůžete soutěžit, když nás neslyšíte. Jak to máte teď? Už mě slyšíte? Tak paní Eva nás neslyší, zkusíme někoho jiného. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo pak nám volá?
3: Tady je Pavel.
1: Pavle, já vás zdravím, odkud voláte?
3: Střince.
1: Střince, dobře, dobře. Tak jdeme na otázku, jste připraven?
3: Vždy připraven.
1: Dobře, tak jdem na to. Tak dobře, poslouchejte. Obchodní dům Breda Weinstein, obchodní a živnostenská komora nebo kostel svaté Hedviky v Opavě, katedrála svatého Mikuláše v Bílsku, střelecký dům i legendární tělocvična v Krnově a mnohé další. Jak se jmenoval projektant těchto staveb? Významný slezský architekt, krnovský rodák, jehož tvorba prošla fázemi od secese až k funkcionalismu a je dodnes právem považována za špičku evropské moderny. Tak, věděl byste bez nápovědy, kdo postavil slavný obchoďák v Opavě nebo dnešní Sokolovnu v Krnově?
3: Nemám zeleného ponětí.
1: Dobře, dobře, dostanete na výběr. Za A byl to Otto Wagner, za B Leopold Bauer a za C Bohuslav Fuchs.
3: Když nevíš, dej B.
1: Tak teď už to určitě vědět budete. Byl to slavný krnovský rodák Leopold Bauer, jeden z nejlepších architektů Rakouska, Uherska. Člověk, který doslova protkal moderní architekturou, soudobou architekturou nejen náš kraj, ale také další země někdejšího Rakouska, Uherska. A vy samozřejmě vyhráváte. Myslím, že jméno Leopolda Bauera už nikdy nezapomenete.
3: Tak ten obchodní dům Breda v Opavě znám, ale nevím, jestli to ještě stojí, nebo protože...
1: Stojí to, byli... právě se rekonstruuje, teď byla nově krásně zrekonstruovaná i Sokolovna v Krnově, kterou postavil Leopold Bauer. Taky si můžete podívat v Opavě na obchodní a živnostenskou komoru, anebo konec konců, jestli jste Střince, tak to máte malý kousek do Bělsko-Bělé a když navštívíte tamní katedrálu svatého Mikuláše, tak taky budete procházet stavbou, kterou postavil tento architekt. Takže blahopřeju do Třince a zůstaňte prosím na telefonu.
3: Děkuji.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně je však tvůj, je tvůj, je tvůj.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tak dnešní moravskoslezský kvíz dopadl dobře. Sice to byla halus to typování, ale hnedka na poprvé, takže ještě jednou. Blahopřejeme do Třince a další otázka kvízu tady bude zítra. Taky připomínám, máte-li vy sami nějaký nápad na záludnou otázku ze Severní Moravy a ze Slezska, tak mi ji klidně pošlete na e-mail vladimír.šmehlík@rozhlas.cz. Rád ji zařadím do našeho pravidelného vysílání. Teď už za malou chvíli vám nabídneme rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. Pozveme na Ostravský literární festival Inverze a taky třeba na komentovanou prohlídku do Opavy nebo degustaci vín do Bílovce. Za malou chvíli, 10 hodin, 25 minut. Tohle je Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava.

0: V Ostravě dnes pokračuje dalším dnem literární festival Inverze. Pokud byste se například chtěli seznámit s nekompromisní tvorbou nejmladší generace básníků a literátů, tak se vydejte na přehlídku Harakiri, to druhé slovo do rozhlasu říct nemůžu, do klubu Provoz. Provoz najdete na nároží Kostelní ulice a Havlíčkova nábřeží v centru Ostravy pod Síkorovým mostem a garantuju vám, že pokud máte rádi poezii, tak tohle bude stát za to. Přehlídka začíná ve 20 hodin a 45 minut literární festival Inverze. Do Bílovce pak jste zváni na degustaci vín Karla IV. A to v rámci doprovodného programu muzejní výstavy Koruny Karla IV. Začátek degustace je v 18 hodin na Bíloveckém zámku. No a za poznáním se můžete vydat také dnes v Opavě. V 17 hodin začíná komentovaná prohlídka kaple Božského srdce Páně v Mariánu. Sraz zájemců je přímo před kaplí. A nebo si rezervujte večer a vydejte se do Arkád. Dnes tam v 18 hodin vystoupí kapela Heblo.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 4 minuty po 10:30 ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Necelé 2000 lidí v kraji v loni využili 50% slevu na dlouhodobé jízdné. O další zvýhodnění nad rámec běžných slev tak mohli požádat děti, studenti i seniori. Akce platila od loňského července do konce roku. Detaily přidáme v našem vysílání za malou chvíli.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Lidé v Moravskoslezském kraji mohli využít 50% slevy na dlouhodobé jízdenky. Slevu hejtmanství proplácelo zpětně, a to do konce letošního července, a týkala se dlouhodobých jízdenek zakoupených v druhém pololetí loňského roku. Jaký o ně byl zájem, tak to zjišťoval náš reportér František Kuča, který už teď je se mnou ve studiu. Františku, vítej.
1: Pěkné dopoledne. O slevu si zažádalo přesně 3035 lidí, z toho kraj uznal 1952 žádostí. V naprosto drtivé většině o slevu žádali děti a studenti, těch bylo 95%, zbylých 5% připadlo na seniory. To všechno dohromady stálo něco přes 1,2 milionu korun.

0: jakým způsobem tedy Moravskoslezský kraj ty slevy poskytoval?
1: Kraj vyplácel vždy zpětně polovinu ceny jízdného prostřednictvím daru. O ten mohli zájemci požádat pouze elektronicky prostřednictvím e-podatelny. Kraj také zřídil bezplatnou linku, kde lidé mohli zavolat o informace. No a takto lidé mohli žádat do konce letošního ledna.
0: Když jsme řekli, nebo ty jsi řekl, že kraj teda vyplatil něco přes 1,2 milionu korun, jak velkou částku ale hejtmanství na toto akci celkem vyčlenilo?
1: Celkem to bylo 75 milionů korun. To tehdy kritizovala krajská opozice, podle ní šlo o plýtvání veřejnými penězi v rámci předvolební kampaně. Slevy na dopravu až do výše 75% totiž zavedlo 8 krajů vedených hnutím ANO. Opoziční zastupitelé také kritizovali, že o vyčlenění peněz nerozhodovalo zastupitelstvo, ale pouze rada kraje. Nakonec ale kraj na slevy vyplatil asi 1,6% z celé té vyčleněné částky. Možná pro zajímavost doplním, že celkem bylo v Moravskoslezském kraji ke konci roku aktivních přes 466 tisíc odiskaret, na které se dlouhodobé kupony nahrávají, no a další lidé pak využívají mobilní aplikaci.
0: Tolik informace, František Kučám. Díky za návštěvu ve studiu.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: příští rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich příznaky, diagnostiku, léčbu i prevenci. Téma probereme spolu s doktorkou Zuzanou Čermákovou, lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. K poslechu pořadu zve Naďa Čvančarová.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jirka Vykoupilová vám v dopoledních babských radách poradila, jak si poradit s mlékem. No a máme tady radu i od Artura Kubici. Už za malou chvíli tady bude tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Artur Kubica se dnes zaměří na mech na střechách a poradí, jak se ho jednoduše zbavit.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Mech na střechách, na střešních taškách, tak to může být problém, někomu se to nelíbí. Takže jak ho odstranit? Ptali jsme se na to odborníků a první základní informací je, že když se mechu u vás daří, tak máte čistý vzduch, což je plus. A možností, jak ho ze střechy sundat, je několik. Třeba použít chemikálie, někdo říká modrou skalici, ale nejlepší je vzít vapku a ten mech ze střechy odstranit tlakem vody. Ovšem za 2-3 roky tam mech budete mít znovu. Někteří nanášejí na střechu modrou skalici, co ale s mechem, který tam zůstane odumřelý. Zase ho musíte odstranit vapkou nebo seškrábat, takže nejlepší je si práci zjednodušit, opřít o střechu žebřík a vystříkat to vapkou, protože nejrůznější nápady s modrou skalicí nebo nějakým chemickým postřikem vás stejně dostanou zase do situace, kdy musíte vzít nějaké nářadí a ten mrtvý, odumřelý mech ze střechy oškrábat nebo vystříkat. Na druhé straně, když je to tak složité a je to pořád dokola, tak proč nenechat mech tam, kde je? Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

K výškám Olga Lounová. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za 3 minuty do studia za mnou přijde i Lucie Kociánová a nabídne vám aktuální zprávy. Hned po nich už se můžete těšit na Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava za okamžik.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Čeští zpravodajci loni prověřovali dosud největší počet zahraničních investic v Česku. Uvádí to výroční zpráva BIS. Jednu doporučili zakázat. Silničáři pokročili v přípravě stavby obchvatu vrchů na Novojičínsku. Havířovský hřbitov v Bludovicích je kvůli opravám svahu 2 dny zavřený. Dnes bude slunečný den, teploty až 27 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Kontrarozvědka loni prověřovala dosud největší množství zahraničních investic na území Česka. Vyplývá to z výroční zprávy BIS. Na její doporučení vláda jeden projekt zakázala. Podle médií šlo o čínskou firmu, která chtěla na Jižní Moravě vybudovat pozemní satelitní stanici. Svůj vliv se snaží Čína posilovat i přes spolupráci s českými akademiky nebo spřízněná média, dodává mluvčí BIS Ladislav Šticha.
5: Čínské státní mediální společnosti vyplácely dezinformátorům pravidelný měsíční příjem, a to desítky tisíc až statisíce korun.
4: Loni zpravodajci odhalili v Česku i čínského zpravodajce Yang Yiminga, který se vydával za novináře. Podle zprávy BIS se dostal k citlivým a neveřejným informacím z prostředí státních institucí. Aktuálně je stále ve vazbě. Ředitelství silnic a dálnic získalo důležitý souhlas se stavbou obchvatu obce Vrchy na Novojičínsku. Má schválenou studii, která posuzuje dopady na životní prostředí, takzvanou EIA. ŘSD to potvrdilo na síti X. V praxi to znamená, že je možné dál pokračovat v přípravě stavby. Jak dodává nezávislá starostka Vrchu Jiřina Pešlová, téměř 7-kilometrový obchvat by měl zlepšit kritickou dopravní zátěž. Obává se ale zastavění dalších pozemků.
6: Na té západní straně se obávám toho, že tam máme vodojem, máme tam vrty, zdroje pitné vody pro občany, co to udělá se spodní vodou, a to je ta největší obava, kterou mám, a taky mi vadí i ten zábor se zemědělské půdy.
4: Nová autobusová zastávka Delta na Vsetíně nakonec nevznikne. Od neděle ve městě začnou platit nové jízdní řády hromadné dopravy. Zastávka v místní části Rybníky jejich součástí ale nebude. Její zvažované zřízení by vyžadovalo změnu dopravy ve Štěpánské ulici a zrušení parkovacích míst. Důvodem je taky malý zájem obyvatel sídliště, říká mluvčí města Jana Rašková.
7: Z podkladů, které vedení města získalo, totiž vyplynulo, že zastávku kromě dopravních odborníků prakticky nikdo nechtěl. Bytová zástavba za nádražím je navíc pěšky kousek od nového dopravního terminálu.
4: Hřbitov v Havířově Bludovicích je dnes i zítra zavřený. Technické služby tam pracují na zpevnění severozápadního svahu. Půda ujela při silných deštích v září 2024. Poškozené bylo jedno hrobové místo. Stavební práce mají trvat do konce léta a omezení pro veřejnost se mohou opakovat.
3: Počasí.
4: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno až polojasno. Nejvyšší dnešní teploty 23 až 27 stupňů. Na horách naměříme okolo 18.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: Pozor dávejte, v Ostravě Porubě v ulici Opavská před křižovatkou s ulicí Sokolovská ve směru na Opavu jsou zúžené jízdní pruhy. Počítejte na místě s možným zdržením. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: zprávami v 11 hodin se pro dnešek z vysílání Českého rozhlasu Ostrava rozloučila Lucie Kociánová. Ty další zprávy v pravé poledne vám už nabídne Lenka Blažejová. No a za malou chvíli tady taky bude lékárna. Připravuje ji pro vás dnes Naďa Čvančarová. O čem bude a jaké téma se bude řešit, tak to prozradíme za malou chvíli. Teďka kapela Elán, takže si dáme kurz slovenštiny a věřím, že si zaspíváte. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: 11 hodin a téměř 8 minut. Připravena je lékárna. V té dnešní rozhlasové lékárně se zaměříme na nádory hlavy a krku, jejich varovné příznaky, možnosti léčby i prevenci. A to spolu s lékařkou onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě Zuzanou Čermákovou, která už za malou chvíli bude hostem Nadi Čvančarové. Lékárna Českého rozhlasu Ostrava začíná za 2 minuty a 21 vteřin.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobré dopoledne, ladíte Český rozhlas Ostrava, od mikrofonu vás zdraví Naďa Čovančarová. A jsem velmi ráda, že mohu dnes v našem pořadu lékárna přivítat paní doktorku Zuzanu Čermákovou, lékařku onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Já vám přeji pěkné dopoledne.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: A jak už napovídá tedy paní doktorko vaše specializace, tak dnešní vydání našeho pořadu zasvětíme onkologické léčbě, a to nádoru hlavy a krku. Probereme příznaky, diagnostiku a možnosti prevence. Nakolik často se tedy na vaší klinice setkáváte s pacienty právě s nádory hlavy a krku?
2: Tak je to poměrně běžná záležitost. Nádory hlavy a krku určitě to není nic raritního, takže v podstatě na denní bázi se s nimi setkáváme.
1: A je faktem, že počet těchto pacientů narůstá, alespoň jsem se to doslechla a píše se o tom?
2: Bohužel je to faktem, protože v dnešní době se pacienti rozdělili na takzvané dvě epidemiologické jednotky, kdy ty nádory hlavy a krku se netýkají už pouze starších mužů, kteří, řekněme, holdují alkoholu a cigaretám, ale vyvinula se nová jednotka, kdy se jedná o mladší pacienty, kteří jsou nekuřáci, abstinenti nebo střídmí pijani, a i tady tato skupina pacientů teda bývá bohužel tímto nádorem postižena.
1: A existuje proto nějaké vysvětlení, neboli bych se zeptala, jakou roli u těch nádorů hraje genetika a jakou životní styl?
2: Ta genetika hraje menší roli. Ty nádory hlavy a krku jsou typické takzvané exogenní tumory, tedy nádory, které jsou opravdu ovlivnitelné hodně tím životním stylem. Jak jsem říkala, u těch starších pacientů se jedná většinou o alkohol, cigarety nebo jakékoliv formy tabáku a tabákových výrobků, a vlastně i ty rizikové faktory se sumují, takže když pacient pije a kouří, tak má větší šanci nebo větší riziko teda vzniku toho karcinomu hlavy a krku. Ale u těch mladých pacientů je to čím dál častěji v souvislosti s takzvaným lidským papilomavirem, který známe například z karcinomu děložního čípku u žen.
1: Paní doktorko, co vše si tedy pod tím názvem nádory hlavy a krku můžeme představit? Které orgány tato skupina onemocnění zasahuje?
2: Tak my si říkáme nádory hlavy a krku, ale nejedná se o nádory mozku, ale třeba jedná se už o nádory dutin, o nádory nosu, o nádory dutiny ústní, kde máme sliznici, kde máme dásně, jazyk, máme tam mandle, když jdeme víc dolů, tak hrtan, hltan, anebo třeba krční část dýcnu a samozřejmě i slinné žlázy.
1: Asi si umíme představit, že vlastně toto onemocnění postihuje nejenom to samotné fyzické zdraví, ale vlastně i ty základní životní funkce, protože všechno to, co jste jmenovala, nám pomáhá při dýchání, mluvení, polikání a tak podobně.
2: Ano, určitě, a s tím vlastně souvisí i ty průvodní příznaky, které jsou spojeny s tou primodiagnostikou toho nádoru.
1: Takže jak rozmanité mohou být právě ty první varovné příznaky? Čeho bychom si měli všímat a co nepodceňovat?
2: Tak jak jsem již říkala, je to podle lokality. Když je to někde v oblasti očnice, tak nějaké poruchy vidění, nebo když je to někde v oblasti nosu nebo dutin, tak vlastně tlaky, nějaké krvácení, bolesti, jednostranně zalehnutá nosní dírka a vlastně v té dutině ústní potom nějaké vředy, které se nehojí, které vypadají jako afty, nebo nějaké povlaky, nebo když třeba zub tam pacienta chronicky dráždí, tak vlastně tam pod ním nebo v tom okolí se můžou vyskytnout nějaké nádorové ložiska.
1: V té souvislosti mě zajímá, může mít na vznik nádoru vliv i třeba špatná ústní hygiena a prostě nedostatečná péče o chrup?
2: Tak určitě je to taky základní věc, a pacienti, kteří tedy zvýšeně hodují tomu alkoholu a cigaretám a třeba mají nějaký negativní vztah k péči o dutiny ústní a k čištění zubu, tak zase je to další rizikový faktor, který teda nepřispívá k situaci.
1: Hostem pořadu Lékárna je dnes doktorka Zuzana Čermáková, lékařka onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. A pokud vás naše téma zaujalo, vážení posluchači, a chcete se na něco zeptat, tak nastal ten pravý čas. Zavolejte nám do studia na číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nádory hlavy a krku, to je, vážení posluchači, téma dnešní lékárny, ve které je naším hostem doktorka Zuzana Čermáková, lékařka onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. A paní doktorka je také připravena zodpovědět vaše případné dotazy, pokud nám zavoláte na číslo 59 611 22 66. Vy už jste, paní doktorko, zatím stručně jmenovala některé z těch varovných příznaků. Mohou být někdy i opravdu tak velmi nenápadné nebo zaměnitelné s jinými příznaky jiného onemocnění?
2: Ano, běžně jsou zaměnitelné s nějakými infekčními nebo s nějakou infekční nemocí, většinou například anginou. Úplně klasika, když pacient má pocit cizího tělesa v krku, takzvaný knedlík v krku, tak nás hnedka nenapadne, že to je nádor, ale spíše teda pomýšlíme na nějakou anginu, nebo když se zvětší nějaká lymfatická uzlina, bulka na krku, tak taky ze začátku to může imponovat jako zánět, ale bohužel ten zánět, pokud už se, nebo to, co my považujeme za zánět, tak pokud se po antibioticích nebo po nějaké lokální léčbě už delší dobu v řádu několika týdnů nehojí, tak už bychom měli zbystřit.
1: Mm-hmm. A co například chrapot, ten známe taky ze svého života asi každý, kdy je ta doba, kdy chraptíme normální a kdy už opravdu bychom to neměli vůbec přehlížet?
2: Tak zase v období nějakých laryngitid na podzim, kdy jsou časté nějaké virové infekce, tak nás hnedka taky nenapadne běžet za lékařem s tím, že mám nádor, ale pokud ty 2, 3, 4 týdny ten chrapot opravdu neustupuje nebo se dokonce zhoršuje, tak tam už bych zbystřila a nějakého specialistu bych vyhledala.
1: Mohou se vyskytnout u těchto různých onemocnění nádorů hlavy a krku, tedy obzvláště uzliny na krku?
2: Určitě je to úplně běžný jev a často jsou postiženy lymfatické krční uzliny.
1: Má laik šanci nějak ty zvětšené uzliny rozpoznat, nahmatat si je? Jak by to měl dělat?
2: Tak já bych asi nedoporučovala se preventivně celotělově prohmatávat, jestli nemám někde nějakou uzlinu, ale v rámci nějaké každodenní péče o sebe, kdy si nanášíme třeba krémy nebo když jsme u kadeřníka, u holiče nebo partner, pokud si všimne. Neplatí to pouze pro krční uzliny, platí to pro uzliny nebo nějaké tkáně po celém těle, kdy tam je rozdíl mezi maligně změněnou lymfatickou uzlinou a zánětlivou. Ta maligně změněná, ta nádorová uzlina je tuhá jak kámen, je nepohyblivá proti spodině a většinou vůbec nebolí. Za to ta zánětlivá je většinou měkká, bolí a je pružná.
1: Mm-hmm. Dalším problémem může být také třeba déle přetrvávající ucpaný nos. Může i to svědčit, může to být jeden z příznaků nádoru?
2: Může, ale nemusí, nechci tady zase úplně strašit, ale může. Pokud máte dlouhodobě ucpaný nos, bez nějaké jako příčiny, kterou byste znali, tak určitě bych taky vyhledala odborníka.
1: Vy už jste hovořila o bolesti v krku. Může nás bolet vlastně při nádore hlavy a krku ještě něco dalšího?
2: Tak může nás bolet úplně všechno. Pokud teda ten nádor je lokalizovaný v dutině ústní, tak tam může bolet. Můžou být nepříjemné, jak jsem říká, ty uzliny, které většinou nebolí, ale pokud to třeba začne tlačit na nějaký nerv nebo prorůstat nějaký nerv, do nějakého nervu, tak může být nějaká vystřelující bolest, anebo v případě už těch opravdu hodně pokročilých onemocnění, kdy jsou metastázy i distanční, to znamená dále než krční uzliny někde v orgánech jiných nebo v kostech, tak mohou bolet tady tyto metastázy.
1: Když už tady člověk usoudí, že ty potíže jsou opravdu výrazné, trápí ho to, tak jakého lékaře by měl vyhledat? Měl by to být praktik nebo zubař, lékař z ORL nebo přímo ve vaší ambulanci?
2: Tak, do naší ambulance určitě ne, protože k nám chodí už pacienti kompletně diagnostikovaní. My nemůžeme vyšetřit každého pacienta, kterého bolí v krku nebo který má zvětšenou uzlinu, ale potom si myslím, že je docela jedno, jakého lékaře pacient vyhledá, hlavně ať někam jde, jestli to je stomatochirurg, nebo to je ORL lékař, nebo to je zubař, nebo to je praktický lékař, protože ten lékař udělá nějakou zevrubnou diagnostiku, primodiagnostiku a potom je schopen pacienta, když tak, poslat na vyšší pracoviště.
1: Doktorka Zuzana Čermáková z onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava je hostem lékárny, ve které je řeč dnes o nádorech hlavy a krku. A já připomínám naše telefonní číslo 59 611 22 66.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jak se léčí nádory hlavy a krku, jakých varovných příznaků si všímat a čeho se vyvarovat, tak o tom hovoříme s lékařkou Zuzanou Čermákovou z onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. A pokud máte v této souvislosti, vážení posluchači, nějaký dotaz, volejte nám do studia na číslo 59 611 22 66. Paní doktorko, pojďme už prosím k té diagnostice při podezření na nádor hlavy či krku. Tak jaká vyšetření pacient u vás absolvuje?
2: Tak jak jsem zmiňovala, pacient je teda při té primodiagnostice neabsolvuje u nás, ale v ambulanci toho otorinolaryngologa nebo praktika nebo stomatochirurga, kdy zejména tedy ten už odborník otorinolaryngolog nebo stomatochirurg odebere ústní anamnézu, ptá se pacienta, jak dlouho trvají ty příznaky, jestli to bolí, jaký je charakter té bolesti, potom pacienta vyšetří fyzikálně takzvaně, tam, kam nedohledne okem, tam se podívá kamerou a eventuálně, pokud má teda suspekci na nějaký teda nádorový proces, tak odebere vzoreček na histologické vyšetření. Hmm.
1: Takže k vám se dostanou už ty výsledky, je to taková mezioborová spolupráce mezi lékaři. Jakým způsobem potom vlastně tomu pacientu tady stanovujete léčbu a v čem všem spočívá?
2: Ano, přesně tak. My stanovujeme léčbu v rámci takzvaného multidisciplinárního týmu, který se sestává z několika odborností, jednak ORL lékař, stomatochirurg, patolog, radiolog, radioterapeut a klinický onkolog, eventuálně ještě nějaká jiná odbornost, například i nutriční specialista nebo fyzioterapeut, logoped, a pacienta vyšetříme, podíváme se na výsledky jednak těch fyzikálních vyšetření, na histologický výsledek a potom na výsledky grafických vyšetření ve formě ultrazvuku nebo CTčka, PET-CT nebo magnetické rezonance a potom také diskutujeme s pacientem, jaká léčba by pro něj byla nejvhodnější.
1: Jaké jsou ty možnosti té moderní onkologické léčby? Jaké terapie nebo případně operace?
2: Tak ty dvě úplně nejhlavnější léčebné modality jsou operace a radioterapie, které se mohou i kombinovat v případě pokročilejších nádorů nebo nějakých agresivních typů. A doplňující potom takové doplňková léčba je systémová léčba, chemoterapii nebo v případě už rozvinutého onemocnění do metastatického, tak potom nějaká imunoterapie, a nebo taky chemoterapie, eventuálně jich zase kombinace.
1: Dá se tak obecně říct, kdy vlastně má přednost ta chirurgická léčba, ta operace?
2: Většinou tam, kde pacienta moc nezatížíme tím chirurgickým výkonem, tak a vlastně ten rozsah není velký, tak se snažíme jej vést k operačnímu řešení. Pokud ale ten rozsah už by byl velký a pro pacienta hodně zatěžující, hlavně na kvalitu života, tak tam zase už indikujeme takzvaně radioterapii.
1: Jaká je vlastně ta příprava pacienta před operací nebo před těmi terapiemi, protože je to náročné období určitě pro toho člověka, takže poskytnete mu třeba i nějakou psychologickou péči?
2: Určitě máme psychologa i na onkologické klinice a jsme za to moc rádi, protože si opravdu myslíme, že pacienti by měli být takovém jako pohodovém stavu. Samozřejmě je to těžké, když máte diagnostikované onkologické onemocnění, ale prostě pro ten jejich komfort je to opravdu důležité. Takže snažíme se s tím pacientem i po této stránce pracovat, ať opravdu maximalizujeme tu šanci na to vylečení.
1: Paní doktorko, jaké případné následky může mít ta léčba, zvláště operace, na mluvení, na polikání nebo i na vzhled pacienta?
2: Tak nebudu lhát, operace, radioterapie,

0: pole, nějaká analgetizace, ať pacient nemá bolesti, ať je dostatečně živený. Někdy zavádíme hadičku do žaludku, do kterou jej živíme, když to nejde jinak. A snažíme se dělat maximum, no.
1: Já připomínám, že naším hostem je dnes doktorka Zuzana Čermáková, lékařka onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Dnes se věnujeme nádorům hlavy a krku a k tématu se ještě jednou vrátíme po písničce.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hostem rozhlasové lékárny je doktorka Zuzana Čermáková, lékařka onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. No a zbývá posledních pár minut na naše dnešní téma, kterým jsou nádory hlavy a krku. A my už si vyslechneme také dotaz někoho, kdo se k nám dovolal. My vás zdravíme. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zdeněk z Karvinska. Mám na paní doktorku takový dotaz. Mám problémy s krkem, ústy a no a potom možná i ušima. No, čili mě v poslední době se stává jedna věc, jednak začínám sýpat, vypadne mě hlas, ale potom ještě mám takový problém, že mám bolesti úplně vystřelující do levé čelisti nebo tam do oblasti slinné žlázy nebo v té oblasti. To je při začátku jídla, ale to je velká bolest a ona se stupňuje asi půl roku. A, no a potom ještě začínám u toho slzet i v levém oku. No a nevím, co s tím mám dělat. Víceméně se to zhoršuje, ale oblast té tváře se nějak nezvětšuje, žádný zánět, bolestivost, je to jenom na začátku, pak už není.
1: My vám moc děkujeme za zavolání, poprosím o názor naši paní doktorku ve studiu.
3: Tak děkuji za dotaz. Mrzí mě teda, že máte takové problémy, pane Zdeňku, a určitě bych vám doporučila

0: a navštívit co nejdříve nějakou odbornou ambulanci, asi přes praktického lékaře, protože se mi zdá, že ty vaše problémy jsou komplexnější.
1: Děkuji, paní doktorko, takže vaše doporučení určitě. Zeptám se dále tady, jaká je šance na úplné uzdravení pacientů, kteří prodělali nádor hlavy a krku, pokud se ten nádor zachytí v časném stádiu, paní doktorko?
0: Tak pokud se ten nádor zachytí v časném stavu nebo stádiu, tak ty šance jsou velké naštěstí.
1: Máte to třeba někde i podloženo nějakými čísly nebo procenty?
0: Určitě to máme podloženo a také i ta léčba je taková mírnější v těch časnějších stádiích, pokud se samozřejmě nejedná o nějaký zase raditní agresivní typ nádoru, takže i ta kvalita života po té léčbě by měla být přiměřena.
1: Uh-huh. Už jsme hovořili o možnostech léčby nádoru hlavy a krku. Zajímalo by mě, jestli vždy probíhá pouze v tom tedy lůžkovém způsobu, anebo i ambulantně?
0: Ne, určitě ne. My se většinou snažíme pacienty k té radioterapii motivovat ambulantní cestou, ale pokud to nejde, tak můžou tuto léčbu teda absolvovat i za hospitalizace. Eventuálně pokud během té radioterapie jsou nějaké problémy, nějaké komplikace, má nějakou bouřlivou reakci, tak pacienta hospitalizujeme a podpoříme ho tedy nějakými léčebnými procesy za hospitalizace.
1: Předpokládám, že po ukončení léčby zůstáváte vlastně s tím pacientem v nějakém kontaktu, takže jak dlouho nebo jak často je pod lékařským dohledem?
0: Určitě ze začátku je často u nás na klinice, klidně co 3 měsíce, kdy kontrolujeme jednak nežádoucí, respektive odeznívající nežádoucí účinky té léčby a jednak kontrolujeme to onemocnění samotné pomocí fyzikálního vyšetření a pomocí grafických vyšetření ve spolupráci zase s chirurgií, pokud se zdá, že ta nemoc je delší dobu v pořádku, tak ty intervaly se prodlužují.
1: A pojďme si něco říct také o prevenci, tedy jaké možnosti máme my všichni, abychom předcházeli nádorům hlavy a krku, ale i jiným nemocem, jiným onkologickým onemocněním například.
0: Tak jak jsem říkala, už přiměřený zdravý životní styl, co nejvíce omezit kouření i alkohol. Určitě já jsem fanoušek očkování, takže očkování proti infekci tím lidským papilomavirem.
1: Takže to je takový základ, co můžeme udělat my všichni.
0: Ano.
1: Zdravá strava, pohyb.
0: Určitě taky tam patří samozřejmě.
1: A to je z dnešní rozhlasové lékárny všechno. Za návštěvu, důležité informace i rady děkuji našemu hostu, kterým byla doktorka Zuzana Čermáková, lékařka onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Moc děkuji, paní doktorko, a budu se těšit tady zase u nás někdy. Naschledanou.
0: Taky děkuji, naschledanou.
1: A děkuji i vám, milí posluchači, za poslech a za pozornost. Za týden ve čtvrtek přivítáme v našem pořadu lékárna odborníka z Centra duševního zdraví Městské nemocnice Ostrava. Pro tuto chvíli se z ostravského rozhlasového studia loučí a pěkný den vám přeje Naďa Čvančerová.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byly Simply Red, skončila Lékárna Českého rozhlasu Ostrava 11 hodin 46 minut. To naše dopolední vysílání čtvrteční pomalu a jistě směřuje do svého finále. Já ještě ale pozvu k zítřejšímu dopolednímu programu, protože po 11. hodině vám zítra nabídneme další rozhovor z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím hostem bude čerstvá absolventka Mendlova gymnázia v Opavě Marie Hajdrová. Má totiž mimořádné argumentační schopnosti, které dokázala prokázat i na nedávném mistrovství světa v Keni. V konkurenci soutěžících ze 74 zemí světa získala prvenství v kategorii zemí, kde angličtina není mateřským jazykem. Tak jsem sám zvědavý na tenhle rozhovor. Iva Piskalová si třeba taky zítra zkusí angličtinu. Uvidíme po 11. hodině.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava právě končí. Za malou chvíli vám Lenka Blažejová nabídne zprávy a hned po nich už se můžete těšit na hudební poštu.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bude poledne. Připraveny jsou zprávy s Lenkou Blažejovou.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Okresní soud v Ostravě naplánoval na září proces s bývalým poslancem Petrem Wolfem. Většina Čechů podceňuje kontroly domácí elektroinstalace. V Hlučíně se chystá stavba nového muzejního depozitáře. Zítra nás čeká slunečné počasí s teplotami kolem 30 stupňů. Hezké poledne přeje u zpráv Českého rozhlasu Ostrava Lenka Blažejová. Bývalého poslance Petra Wolfa čeká v září soud. Za dotační podvod byl pravomocně odsouzen k 6 letům vězení a před nástupem trestu se roky ukrýval v Paraguaji. Do Česka ho tamní úřady vydali loni. Za vyhýbání se výkonu trestu mu hrozí další 2 roky vězení. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí okresního soudu v Ostravě Dalibor Zecha.
4: Potvrzuji, že soud obdržel obžalobu na obviněného, který měl dle obžaloby neoprávněně bránit nástupu do výkonu trestu pobytem v cizině. Obžaloba byla podána pro podezření ze spáchání trestného činu, maření úředního rozhodnutí a vykázání.
3: Českou republiku dnes navštívil předseda Evropské rady Antonio Costa s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO řešili mimo jiné nadcházející 7letý rozpočet Evropské unie a nebo posílení konkurenceschopnosti a také otázky migrace. Costa v úterý zahájil cestu po členských státech Evropské unie. Cílem každoroční takzvané Tour de Capital je vyslechnout si názory a postoje předsedů vlád a prezidentů. Skoro 2/3 Čechů podceňují pravidelné kontroly elektroinstalace ve svých domácnostech. Ukázal to průzkum agentury Ipsos pro společnost EPET, kterého se v červenci zúčastnilo 1000 lidí. Pravidelné revize jsou přitom důležité pro prevenci před požáry nebo úrazy elektrickým proudem. Podle prezidenta Elektrotechnické asociace České republiky Jiřího Holoubka je problém v tom, že pro domácnosti je revize povinná jen při kolaudaci domu nebo bytu.
5: A od té doby už nikdo nemusí provádět žádné revize, pokud nezasahuje do té svojí elektroinstalace, do části zdrojů, do části spotřeby.
3: Třeba při rekonstrukci domu nebo instalaci fotovoltaických elektráren, případně tepelných čerpadel. Elektroinstalaci by si lidé měli nechat při běžném užívání zkontrolovat alespoň jednou za 4 roky. Ještě častěji u starších domů, kde je riziko závady vyšší. Stavba nového muzejního depozitáře v Hlučíně začne na jaře příštího roku. Město už dokončilo podmínky pro výběr stavební firmy. Potvrdila to mluvčí hlučínské radnice Andrea Vojkovská. Depozitář za odhadovaných zhruba 50 milionů korun by měl vyřešit problémy s chybějícími prostory pro historické sbírky.
6: Podle aktuálního harmonogramu město předpokládá předání staveniště v březnu 2027, kdyby měla začít také realizace. Hotové dílo má být předáno do konce září 2028. Rozhodujícím kritériem bude celková nabídková cena bez DPH.
2: Počasí.
3: Noci bude skoro jasno, k ránu ojedinělé mlhy, noční teploty 15 až 11 stupňů, zítra skoro jasno, polojasno, večer zataženo a v noci na sobotu se lokálně přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty v pátek 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 26 a vítr zítra mírný jihovýchodní do 6 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Nádražní v Jablunkově policie vyšetřuje nehodu osobního auta, je tam stále částečně omezený provoz, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 4:15 po poledni, to byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Pokud znáte nějakého Otakara, tak mu nezapomeňte popřát, protože Otakarové mají dnes, tedy 27. srpna, svátek, pokud jsem se teda dobře díval. No a za malou chvíli už tady bude hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Ale tu první, tak tu vyberu já a bude pro Lenku Blažejovou, protože ona tady s vámi bude až do 7 do večera. A ta písnička se jmenuje Len s ňou a naspíval ji Miroslav Žbírka. Tak si ji hezky užijte. Krásné poledne na Moravu i do Slezska vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte čtvrteční hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a naše písničková přání tentokrát začneme na východě našeho kraje. Míříme do Třince, volá nám paní Jarmila. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Dnešní písnička poletí do Třince Lišbic, kde své krásné narozeniny slaví paní Jana Baránková. Milá Jani, dnes je tvůj velký den, proto ho oslav s úsměvem. V tuto výjimečnou chvíli přejeme ti hodně síly, pevné zdraví, samé štěstí, úžasné dny bez starostí, kupu radosti na každém kroku, spoustu elánu aspoň do staroku, k tomu mnoho lásky od nejbližších, boží požehnání a pohodu v kruhu rodiny, ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manželé Jarmila a Kazimír Lipkovi z Třince Dolní Lištné. Moc krát vám, pane Vladimíre, děkuji a budu se zase těšit příště naslyšenou.
1: Já se na vás budu taky těšit a všechno dobré do Třince.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí.

0: Je 12 hodin a 14 minut a vy ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. My teď míříme z Těšínského Slezska na Pražskou, protože nám volá Anička z Hati. Ještě jednou dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimír. Já vás zdravím. Písničku bych chtěla poslat na Moravu a do Slezska všechnym lidem, kteří mají narozeniny, svátek a něco hezkého slaví. Písničku posílám taky kamarádkám, kamarádům a všem asistentkám a asistentům, kteří chodí za mnou. Tak tu písničku já vám dorazí a se máte hezky a přeju hezký den.
0: A já vám taky přeju hezký den. Mějte se dobře a zase se ozvěte naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A další hudební přání, tak zatím se teď vypravíme do Místku. Tam nás čeká paní Miluška. Dobrý den.
2: Dobrý den přeju všem. Tady Miluška z Místku. V pondělí měl narozeniny můj partner Jindřich. Jindro, přeju ti zdraví, zdraví. A aby to alespoň takhle vydrželo. Také, aby ti zůstala chuť do tvého kutilství a do večerního běhání, i když z toho moc radost nemám, protože mám o tebe strach. Jindro, často vzpomínáš, jaké to bylo, když jsi byl kluk, a to už je hodně přes 80 let. Tak vzpomíná i Karel Gott, kterého máš rád. A proto tato písnička pro tebe. Přeju všechno nejlepší a zároveň celá tvoje i moje rodina. A vám, pane redaktore, děkuji. Přeju hezký den a naschledanou.
1: Já děkuju za zavolání, paní Miluško. Mějte se krásně a pozdravujte doma.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a teďka na telefonu bychom měli mít Marka, který jede někam v autě. Marku, slyšíme se?
3: Slyšíme se, děkuji vám za přivítání. Zastavil jsem radši, aby nám to nevypadlo. Chtěl bych prostřednictvím vašeho rádia pozdravit nejen vaše posluchače, ale i naši snachu Markétu Neuwirthovou k dnešním narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, ať jim to klape, ať jim roste malá, přeji to za sebe, za manželku Gabku, za celou naši rodinu, za Matěje, Zuzku a vlastně všechny, co ji znají. Ať si užije písničku a těšíme se na setkání. Díky vám za umožnění a za výběr písničky.
2: Tak díky za zavolání, blahopřejeme a šťastnou cestu.

0: Marie Rotrová v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava za 2,5 minuty bude 12:30 a my míříme rovnou za dalším hudebním přáním. Míříme do Štěpánkovic, protože tam nás čeká Emička. Tak slyšíme se, dobrý den.
1: Ano,
0: a komu přejeme?
2: Dědovi Heinzovi. Dědovi Heinzovi do Bolatic k 84. narozeninám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a hlavně to zdravíčko, máme ho moc rádi.
0: Krásné přání a my vás moc zdravíme do Štěpánkovic, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A my už teďka míříme na rozhraní Opavska a Novojičínska, míříme do Vítkovských vrchů, konkrétně do lesních Albrechtic. Tam nás totiž čeká paní Líba. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre. Já vás zdravím i všechny posluchače. Zítra slaví zlatou svatbu manžele Kristinka a Ferda Janíkovi z Janči. Milí zlatí manžele, přicházíme vám dnes přát. Chtěli bychom srdce vaše samou láskou rozehřat. Svít sluníčko zlatým světlem, s láskou pohlaď zemi teplem. Pohlaď tyto manželi, kteří zlato slaví. My vám přejeme štěstí, oběma pevné zdraví. Ať jste čili, svěží, večer i po ránu, hojnost božího požehnání i boží ochranu. Jak potuček tichý, jenž hájem se vine, tak ať spokojně, společně vaše žití plyne. Ať jste ještě dlouhá léta spolu a my se můžeme scházet u rodinného stolu. Do dalších let vykročte z vesela, tomu vám zahraje rodinná kapela. To vše a ještě víc přejí a za vše děkuji děti Radka a Michal se svými životními partnery. Vnuci Jirka a Vítek babičce a dědovi posílají pusu a moc za vše děkuji. Připojují se a blahopřeji všichni ostatní, přátelé i známí. Vám moc děkuji, pane Vladimíre, a zase někdy naslyšenou. Mějte
1: se hezky. Budu se těšit, rádo se stalo.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli v Lesních Albrechticích, no a teď se vrátíme zpátky na Ostravsko. Sedneme na tramvaj číslo 5 a zajedeme si do sousední Dolní Lhoty. Tam nás totiž čeká Jindřich. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak povídejte, jaké máte přání, co byste rád vzkázal do světa?
1: Babi a dědo, k vaší diamantové svatbě a krásným 60 letům společného života vám přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a ještě spoustu společných let. Máme vás moc rádi a moc vám gratulujeme.
0: A my babičce a dědovi taky blahopřejeme. Jindřichu, mějte se dobře, posíláme písničku. Naslyšenou.
1: Slyšenou.
2: Náš syn už je veliký, do plínek už nedělá.

mě a vlasy po tobě padají mu do čela. Tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá. Naše dcera už je veliká, když koupe se, je nesmělá. Zestárli jsme, lásko, s ní docela. Kluci koukají se po ní, jak koukali se po tobě, a my zamykáme panelák. Tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá. Protože jedna a jedna jsou čtyři, a dvě hrušky a dvě jabka, to je osm třešní na talíři. I kdybys nechtěla líbat se prý na ulici, to se v našem věku nedělá. Zestárli jsme, lásko, zestárli jsme docela. V televizi běží film pro pamětníky, pan Marvan dělá anděla. Tak nebuď z toho smutná, buď radši veselá. I ta píseň

a to je tahle ta píseň, trochu smutná, trochu veselá. O tom, že jedna a jedna jsou čtyři,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Leon, Vojtek, Bogdan, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. 20-dílná rozhlasová četba začíná v roce 1945 svatbou. Všichni se radují, ale nevěsta si do kostela nese krutý zážitek znásilnění a obavu z těhotenství.
2: Donosují zavane odér naftalínu. Spěch, v němž na Halčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i Halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii.
1: Premiéra první části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: tam nebe.
1: O 3:15 ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byla Zuzana Navarová a píseň Andělská. A my už míříme za dalším hudebním přáním. Na telefonní lince je Stanislav z Vlčnova u Starého Jičína. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak povídejte, jaké máte přání, co byste rád vzkázal do světa?
2: Chtěli bychom popřát prostřednictvím Českého rozhlasu Ostrava paní Marii Jindrákové do Leskovce, která zítra slaví významné výročí narozenin. Milá sestřičko, hodně zdraví, štěstí a dobré nálady do dalších let a aby zdál prožívala a rozdávala radost své velké rodině, se kterou ti přeje bratr Staňa, Josef, sestra Jiřina s rodinami, děti, vnoučata a pravnoučata. Prosím, písničku Marty Kubišové nechte zvonit.
1: Písnička je připravená, bylo to krásné přání a už letí do světa. Mějte se moc dobře. Pozdravujte, naslyšenou.

12 hodin 54 minut. Skončila hudební pošta s datem 27. srpna. Splnili jsme všechna hudební přání, která se k nám dovolala, a ty další splníme zase zítra v pravé poledne. Za malou chvíli tady Lenka Blažejová bude mít pro vás připraveny aktuální zprávy. Pro dnešek se od rozhlasového mikrofonu v Ostravě loučí Vladimír Šmehlík. Mějte hezký den na Moravě i ve Slezsku.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Opavě se bude bourat další část Slezanky v centru města. Ode dneška fungují datové schránky na nové doméně. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu vzrostl na nejméně 270, uvedla to dnes tamní policie. Zítra bude v Moravskoslezském kraji slunečno, teploty do 31 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás teď vítá Lenka Blažejová. Město Opava pokračuje v demolici bývalého obchodního domu Slezanka v centru města. Příští týden se na horní náměstí vrátí těžká technika a zbourá další část nevyužité jednopatrové budovy. Potvrdil to opavský primátor Tomáš Navrátil z hnutí ANO.
3: Vysoutěžili jsme zhotovitele, celé staveniště je oploceno a zabezpečeno a začínají úklidové práce uvnitř v budově, to znamená demontáž všech prvků, které jdou odmontovat, a příští týden už budou nasazené těžké stroje, které začnou z demolici další části této budovy.
2: Opavská radnice zároveň připravuje sérii veřejných debat s obyvateli města i architekty o dalším využití prostoru po Slezance. Datové schránky ode dneška fungují na nové doméně datovka.gov.cz. Přístup se pro uživatele nemění. Na nové doméně ale budou muset znovu zadat své heslo. Jde o další krok, kterým stát sjednocuje své weby, říká Ondřej Menoušek z Digitální informační agentury.
4: Přechod zvyšuje důvěryhodnost a pomáhá lépe rozpoznat oficiální web státu. Všem, kdo datovou schránku používají, doporučujeme zkontrolovat, jestli znají své přihlašovací údaje. Pro větší pohodlí doporučujeme využít tuto příležitost a změnit způsob přihlašování na identitu občana, která je bezpečnější a pohodlnější.
2: Tedy přes mobilní klíč e-governmentu, bankovní identitu nebo moje ID. Český Těšín bude společně s polským Češinem vzdělávat mladé cyklisty. Příhraniční města v nadcházejícím školním roce chtějí proškolit 200 polských a 200 českých žáků základních škol v pravidlech silničního provozu. Prakticky si děti jízdu na kole vyzkoušejí na dopravním hřišti v Českém Těšíně.
5: Školáci se zúčastní podzimního a jarního kurzu ve skupinách po 20 žácích. Školení se skládá ze 2 hodin teorie a 2 hodin praxe na dopravním hřišti. Děti budou vzdělávat strážníci z obou příhraničních měst. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Celkový počet obětí ničivých povodní v Nepálu vzrostl na nejméně 270 lidí, uvedla to dnes nepálská policie. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a taky čínského Tibetu. Tamní záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných lidí. Mezi nimi jsou občané více než 30 zemí.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, k ránu ojedinělé mlhy, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů. Zítra bude skoro jasno až polojasno, večer pak zataženo a v noci na sobotu se lokálně přidají přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty v pátek 28 až 31 stupňů, na horách do 26 a vítr bude mírný, jihovýchodní do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Právě probíhající údržba stromů a keřů teď blokuje dopravu v Ostravě, konkrétně v ulici Cingrova, je kvůli tomu omezený provoz, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
6: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké ranní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký ranní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla, jste právě českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznisu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možné filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mě se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože ta tam mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono, to vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mě to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla k 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo
1: to, vás
0: si
1: to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase, to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, Šopantau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka, nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív Babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní, potom a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo. A ono to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby. Prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomu, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v četnických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale... To je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě.
1: No, to je
0: strašný. Ale také třeba dvojčata, miminka.
1: No,
0: co je pro
1: režisérku
0: náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už, to už vůbec ne, že jo. A takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu

0: možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
1: věta,
0: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, a že to samozřejmě nevadí vůbec. No, tak to takhle bylo, no, takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky.
1: No,
0: jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už, to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách. A to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo. Takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi vámi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem tak, že on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavé. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitý a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Do obecních voleb jde méně kandidátů než před 4 lety. Město Albrechtice zorganizovalo petici proti výstavbě fotovoltaické elektrárny. Ludovický hřbitov je kvůli opravám 2 dny zavřený. Zítra bude v regionu slunečno, teploty do 31 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Do obecních a městských zastupitelstev letos na podzim kandiduje přes 190 tisíc lidí. Oproti předchozím komunálním volbám v roce 2022 je počet kandidátů asi o 5 tisíc nižší. Do voleb, které budou 9. a 10. října, úřady v celé zemi zaregistrovaly přes 22 tisíc kandidátních listin, říká místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová.
2: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích. Komunální volby se pak vůbec neuskuteční ve 3 obcích, protože zde nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný.
1: O 27 senátních křesel se pak bude ucházet 154 lidí. Radnice v městě Albrechticích na Bruntálsku spustila petici proti výstavbě fotovoltaického pole. Vyrůst má na soukromých pozemcích nedaleko tamní rozhledny. Podle opozičních politiků je ale petice zbytečná. Zastupitelé totiž už v roce 2024 přijali k záměru odmítavé usnesení. Solární pole chce stavět společnost ČES Obnovitelné zdroje.
3: My tady poměrně dost peněz investujeme do turistiky a do toho v podstatě na atraktivní lokalitě vznikne fotovoltaické pole.
4: Říká starostka města Jana Můrová z hnutí ANO. V petici navíc stojí, že je stavba v rozporu s územním plánem. Podle mluvčího ČESu Vladislava Sobola je ale vše v pořádku.
5: Jedná se o projekt v pokročilé fázi přípravy, plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Až dosud jsme nezaznamenali žádné výraznější negativní reakce občanů.
4: Dodává, že společnost čeká na stavební povolení a přípravy trvají už několik let. Z města Albrechtic Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: V Česku ubývá dětí, které chodí do mateřských školek. Z dat Českého statistického úřadu vyplynulo, že v minulém roce jich do školek chodilo poprvé po 13 letech méně než 350 tisíc a jejich počet klesá už několik let. Jak ale upozornila Vendula Kašparová ze statistického úřadu, v roce 2021 počet dětí ve školkách naopak stoupal.
6: Taková výraznější změna nastala mezi zářím 2021 a 2022 a to bylo z důvodu, že školky přijímaly děti ukrajinských uprchlíků, takže došlo k nárůstu počtu dětí v mateřských školkách. Od té doby ten počet dětí v mateřských školkách klesá, což je dáno zejména demografickou situací. K největšímu poklesu došlo mezi uplynulými 2 školními roky.
1: A zároveň ubývá 6letých dětí s odkladem školní docházky. V posledních 4 letech jejich podíl klesl na 18%. Hřbitov v Havířově Bludovicích je dnes a taky zítra zavřený. Technické služby tam pracují na zpevnění severozápadního svahu. Půda ujela při silných deštích v září 2024. Poškozené bylo 1 hrobové místo. Stavební práce mají trvat do konce léta. Omezení pro veřejnost se mohou opakovat.
0: Počasí.
1: V noci bude v regionu skoro jasno, teploty 15 až 11 stupňů, zítra skoro jasno až polojasno, večer pak zataženo a v noci na sobotu přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty v pátek 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 26.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Křižovatce ulic Vřesinská a 17. listopadu v Ostravě je mimo provoz světelná signalizace. Jsou tam kolony, dopravu tam řídí policie.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám krásné odpoledne, 4,5 minuty po 14. hodině, také dnes nám to krásně vychází, je to začátek odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava, plného aktualit, zajímavostí, všeho, na co jste zvyklí, to znamená i pravidelných rubrik a pravidelných pořadů. Ale přidám i dnes pár témat, kterým se budeme věnovat už za chvíli. Zjistili jsme například, že břidlicové podzemí v našem kraji odhalí další tajemství, jaké. Řekneme už za malou chvíli. Regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava, redaktorka Petra Pivková, se vydala na soutěž, kde se soutěží o tituly mistrů světa v mažoretkovém sportu. To vše se koná v Ostravě, podrobnosti přidáme přibližně v polovině hodiny. V druhé části hodiny nemůže chybět, a to už je jedna z našich pravidelných rubrik, čtvrteční rubrik Příběhy z muzejního depozitáře. Dnes se vydáme do světa kávy. Karel Gott, Marcela Holanová nebo třeba kapela Soza. Nabídka muziky nechybí, stejně jako přání krásného odpoledne. To vám za všechny od mikrofonu přeje Iveta Dadamová.

0: Hezké odpoledne vám všem, jak jsem slíbila. Začneme v této hodině odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava na Novojičínsku. A kam se vydáme? Už teď prozradím, že se jmenuje Johan a najdete ji u Oder. Johan totiž bude už brzy další zpřístupněnou břidlicovou štolou v Moravskoslezském kraji. Je součástí Flašarova dolu a díky tomu se prodlouží i prohlídková trasa této technické památky. Další podrobnosti nám už telefonicky prozradí Alena Zemanová, předsedkyně spolku Krajina Břidlice, kterou vítám v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Paní Zemanová, jak štola Johan vypadá a co tam tedy návštěvníci uvidí?
1: Tak štola Johan je nejstarší část Flašarova dolu a návštěvníci se mohou těšit na desítky metrů chodeb vyskládaných z kamene, na sedmimetrovou komoru také vyskládanou z kamene a v neposlední řadě také velkou dobývací komoru s těžbou odhaleným jádrem vrásy. Je to takový unikátní geologický útvar, který vznikl vytěžením ramen vrásy a odkrytím právě toho jádra, toho zámku vrásy.
0: Ta cesta do štoly nebude jen klasickou prohlídkou, tak co dalšího tam lidé zažijí?
1: Tak trasa ve štole Johan bude zážitková, trochu adrenalinová a také trochu mystická. Návštěvníky čeká průchod části dolu zajištěnou tradiční kovovou výstuží, takzvanými hajcmany, překonání lutny o průměru 80 cm a také dojde na žebříky. Po té dobrodružné cestě přijde na chvíli také sklidnění a v jedné z vytěžených komor se návštěvníci zaposlouchají do pověsti o tajemných strážcích podzemí, o Permonovi a Šiferovi.
0: Zní to lákavě, kdy tedy bude štola Johan otevřená pro veřejnost a chystáte třeba i nějaký program?
1: Slavnostní otevření připravujeme na středu 9.9., tedy symbolicky na Den horníků. Slavnostní uvedení štoly Johan do provozu bude ve 14 hodin a připravujeme hornickou svačinku, opékání špekáčku, hudební doprovod, včetně hry na oderský břidlofon, štípání břidlice a samozřejmě také návštěvníci se do štoly Johan budou moci podívat.
0: To vše je současnost, co v budoucnu. Chystáte třeba zpřístupnění dalšího břidlicového podzemí v rámci geoparku?
1: Připravujeme, jsem za to velice ráda, že v Národním geoparku se otevřou veřejnosti další ještě břidlicová podzemí. Jedno bude otevřeno již v roce 2027 a to v arboretu Nový dvůr u Opavy. A také se připravuje jedno podzemí u města Budišov na Budišovkou a to v údolí říčky Budišovky. A tam bude otevřen jezerní důl a bude to taková další specialita, kde se snad budeme plavit i na lodičkách. Tak prosím, držte nám krajině Břidlice pěstí, ať tu naši krásnou oblast nízkého jeseníku turistům ještě více zpřístupníme a začneme být i vyhledávaným turistickým cílem.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Alena Zemanová, předsedkyně spolku Krajina Břidlice. Já moc děkuji za všechny informace a přeji, ať se ty projekty vydaří.
1: Děkuji moc krát a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hezké odpoledne přeji.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: pátečním dopoledním hostem bude čerstvá maturantka Mendelova gymnázia v Opavě Marie Hajdrová. Má mimořádné argumentační schopnosti, které prokázala i na nedávné mistrovství světa v Keni. K mikrofonu ji pozvala Iva Piskalová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jedna ze vzpomínkových písniček s Petrem Spáleným, mistr zkratky, to vše na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Teď už mám ale pro vás pozvání do ostravské zoo, a to na slavnostní otevření nově vybudovaného pavilonu. Jedná se o specializované chovatelské zázemí pro nejohroženější skupinu obratlovců. Tak pokud se tam zastavíte třeba v průběhu zítřejšího dne, tedy 28. srpna, už v dopoledních hodinách se slavnostně otevírá, tak máte šanci si to prohlédnout, ale samozřejmě nejen zítra, ale také kdykoliv. Tak pokud se chystáte do ostravské zoologické zahrady a botanického parku, tak to je jedna z novinek.
1: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je to tak, a kam se tentokrát vydáme? Můžu říct, že zůstaneme v Ostravě, ale téma je zajímavé. Hůlky, třásně náročné choreografie a soutěžící z různých koutů světa. Ostrava se totiž v těchto dnech stává centrem mažoretkového sportu. V atletické hale se koná světový pohár a také 13. mistrovství světa. A tak o medaile bojuje v řadě disciplín i věkových kategorií. Přímo na místě je už naše redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková. Nevím, jestli si vše už zkusila, ale rozhodně mě zajímá, jak mistrovství probíhá. Petro, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. No, já bych se vůbec nemohla tady rovnat se všemi účastnicemi, které tady jsou na tomto šampionátu, protože jejich formace a kreace jsou naprosto jedinečné a neskutečné, takže já můžu jenom koukat a tiše závidět, že mě mý rodiče nedali třeba na tento sport, protože si myslím, že by mě to určitě bavilo, když se dívám na to, jak krásně tady tančí, a chtěla jsem říct poskakují, ale myslím to velmi pozitivně a dobře. A ano, jak jsi říkala, je to už 13. ročník tady tohoto mezinárodního šampionátu a v Ostravě je po čtvrté, což nás velice těší jako Ostravu, že si nás vybrali a že tady toto úžasnou akci dělají. No a hlavní slovo tady za organizátory má paní Marta Pavelková, která si na mě udělala čas. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače rozhlasu a přejím příjemný poslech.
2: A mě by zajímalo, paní Pavelková, řekněte mi, co všechno v rámci toho šampionátu tady mohou návštěvníci, kteří přijdou, vidět a koho vlastně?
3: Samozřejmě, že mistrovství světa, to je vrcholná soutěž, sjedou se sem děvčata z různých koutů, nejvíce zastoupeným státem je Polsko, protože do Ostravy to de facto nemá daleko a Polsko je po České republice.

0: Seniorky a seniorky, to je rarita, seniorkou už je děvče, které má 16 a více let, samozřejmě, že se pak dělí ještě na seniorky mladší a starší, takže starší 20 a více let bez omezení horní hranice. Je to sport, kde se spojuje jak sport kolektivní, to jsou skupiny, tak individuální, a to jsou malé formace, solo nebo duo a mini formace, které jsou do 7 členů. Mini formace jsou proto, že ne všechny kluby jsou tak početné, že by se stavili velkou skupinu, tak aby měli možnost pracovat v kolektivu aspoň těch 7 členek. Samozřejmě, že je to pestrost kostýmu, účesu, že se děvčata v tom i vidí, protože je to sport dívčí neboli ženský, a máme i kluky. A otázka je, jak se jmenuje kluk, když máme mažoretky. Jsou to prostě mažoretky a kluci se do toho zahrnují, protože je jich menšina. Ale jsou dobří. Když vyjdou na plochu, tak všechno stichne, děvčata se na ně soustředěně dívají. A myslím si, že ti kluci, kteří se nám budou představovat, kteří soutěží, tak jsou hodně dobří. A že to chce jakoby i tu rovnováhu nebo ukázat, že prostě i mužský se nebojí takového sportu, jako jsou mažoretky.
1: Řekněte mi, dokdy tady v Ostravě budete a dokdy se mohou, protože jsme se bavili o tom, že pokud by to někoho zajímalo, můžou sem klidně přijít a podívat se, tak dokdy bude šampionát probíhat?
0: My vítáme všechny účastníky, kteří se přijdou podívat, protože potřebují děvčata tu morální podporu, potřebují ten potlesk a mohou se podívat každý den. Jsme tady až do soboty, v podvečer budeme končit, to znamená kolem 5 hodiny. Jinak každý den, zrovna dneska, poslední formace ještě uvidíte o 6:30.
1: Vyhlašují se různé kategorie vždycky po tom, co jsou jakoby od soutěženy, co jsou ukázány, nebo tady musí soutěžící čekat až do neděle, jak to, nebo do soboty, jak to všechno dopadne?
0: Ne, my máme, to je taková naše specialita, že máme každý den program dopolední, vyhlášení výsledku, aby děvčata, která odsoutěžila, už mohla odcestovat. Potom následuje odpolední program a samozřejmě potom je vyhlášení na konci toho soutěžního dne. Je to i proto, že ne každá hala má optimální podmínky, klimatizaci a takto. A pokud je to v letních měsících, tak aby jsme tady nedusili děvčata až do pozdních večerních hodin. A samozřejmě, když děvčata jsou plná emocí a mají medaile na krku, oni chtějí prostě jet se pochválit rodičům, oni chtějí se s tím pochválit do světa, takže ta hala už by je potom brzdila, takže děvčata jsou ráda i vedoucí, že máme takto ten program udělaný, že po každém vyhlášení se končí. To je taková naše rarita, nedusíme děvčata v hale do večera.
1: A ještě poslední věc, která by mě zajímala, kolik formací a kolik účastníků máte na tom letošním šampionátu přihlášeno?
0: Za ty 3,5 dne, 4 dny, 3,5 dne, začínali jsme včera odpoledne, se tady vystřídá více jak 550 soutěžních formací a znamená to fyzický počet 1700 děvčat. 1700 děvčat bez jejich vedoucích, bez jejich doprovodu povinného, takže je to opravdu velký počet, který obsadí halu, i když právě tím, jak to máme rozvázovaný podle soutěžního dne, střídají se tady, jak jsem řekla, malé formace s velkýma formacemi, ale taky se střídají náčiní. To znamená baton neboli hůlka, pompom třásně, flak, prapor, a včera bylo vidět i mejsy, nebo jsou i kombinace náčiní, to je hůlka s třásněma v jedné sestavě a tam právě je i ta pestrost té výměny toho náčiní. Jsou to moc hezké skladby, moc krásné choreografie, děvčata neustále chodí s novými nápady.
1: Tak já přeju, ať se všechno daří, ať jsou všichni spokojeni i vy, a třeba se uvidíme na dalším ročníku tady v Ostravě. Děkuji moc.
0: Já děkuji a bylo by to skvělé, kdyby jsme zase se potkali v Ostravě, protože atletická hala je pro tento sport velice, velice prostorná. Nemohu říct, že přímo ideální, protože pro mažoretky žádná hala ještě postavená, nebo pro mažoretkový sport žádná hala postavená.

0: nebyla. My jsme všude, je to takový trochu kompromis, ale atletická hala je skvělá.
1: Děkuji moc. Tak pokud byste chtěli vidět, jak takový mažorodkový sport vypadá, můžete se zastavit právě do atletické haly tady v Ostravě, kde probíhá 13. ročník světového šampionátu.
2: Díky moc za pozvání na světový pohár i 13. mistrovství světa. Samozřejmě stojí to určitě za to ta podívaná, tak všem soutěžícím přeji hodně štěstí, ať se jim to všechno podaří, a redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Pivkové děkuji moc za všechny informace a zprostředkování toho, jak to přímo na místě vypadá. Petro, díky a loučím se, naslyšenou.
1: Děkuji moc a naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin Severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: depozitáře.
1: Ano, pravidelná rubrika Českého rozhlasu Ostrava každý čtvrtek v tomto čase nechybí ani dnes. Propojení moderní ekologie a kavárenského světa. I takový může být muzejní exponát, který zve k návštěvě Ostravského muzea. V rámci výstavy Ostravská kavárna tak na jednom z výstavních panelů najdete třeba i originální tenisky. Co mají ale společného s kávou? Historička Eva Ševčíková už více řekla redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Petře Štrimplové.
2: No, zajímavý exponát je součástí výstavy o ostravské kavárně, o kávě. Je to bota, je to teniska. A historička Eva Ševčíková popíše, proč tam je právě tato teniska.
3: Ano, je to takové velmi neobvyklé mít pár tenisek na výstavě s názvem Ostravská kavárna, ale my jsme se v rámci toho výzkumu vlastně zabývali i současnou ostravskou kavárnou a nemohli jsme opomenout vlastně i takovou trošku stínější stránku, protože tak jak asi všichni víme, káva je v dnešní době obrovský hit a každý si ji odnáší ráno v kelímku do práce a potom ji ještě několik zvládne za den. A samozřejmě s tím je spojeno i množství odpadu. A toho si povšimla mladá designérka Eva Klabalová, která pochází vlastně od Zlína, studovala design obuvi ve Zlíně a potom také v zahraničí. A vlastně začala využívat tu odpadní surovinu, tu kávovou sedlinu jako pojivo, které vlastně ona, když si všimnete, když tady tu tenisku otočíme, tak tady vidíme ta zrníčka kávová.
2: Ano, ano.
3: Takže ona si všimla, že to může posloužit jako výborné pojivo a přidává to do svých tenisek. Samozřejmě jedná se jenom o limitovanou edici, která se nazývá KV Footwear.
2: A stylová obuv s kávou.
3: Je to skutečně stylová obuv s kávou. A já můžu prozradit, že na výrobu vlastně jednoho páru tenisek je spotřeba jako jednoho espressa.
2: Takže člověk ten lóger nenasype ke kytičkám, ale pěkně si ho nosí sebou
3: v tenisce. Přesně tak. Nasype ho do pryže a potom vlastně s určitým způsobem je takhle, kdyby ta guma je kdyby připevněná k té tenisce. A samozřejmě paní Klabalová, tak jak jsem říkala, že vlastně působila i v zahraničí, tak ty boty vyráběla i pro mezinárodní firmy a všimla si právě toho plýtvání. Takže heslem paní Klabalové je, že vyrábí boty bez morální kocoviny, což mi přišlo velice hezké, protože v rámci výstavy se zabýváme vlastně i upcyklací a vůbec jak kdyby využitím druhotných surovin kávy, jak kdyby dále.
2: Hezké by bylo, kdyby to člověka při každém šálku, který odpije, napadlo a popřemýšlel nad tím.
3: Přesně tak. Já můžu ještě prozradit, že těch bot se vyrábí jenom určitá omezená série, takže krom toho, že přispějete dobré věci, tak máte na sobě opravdu designovou obuv, kterou nevidíte jen tak na někom.
2: No a když se vrátím k těm kropenatým podrážkám nebo platformě, tak my víme, který konkrétní druh kávy tady je zapracován.
3: Já věřím, vzhledem k tomu, že ta spolupráce je s jednou známou kavárnou, takže to bude určitě 100% arabika.
2: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Celková přestavba nádraží v Ostravě Vítkovicích by měla už brzy skončit. Kdy konkrétně? Řekneme za chvíli, podrobnosti za 4 minuty. V aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava v 15 hodin zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Lenka Blažejová.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Celková přestavba nádraží v Ostravě-Vítkovicích skončí v listopadu. Meteorologové vydali na pátek varování před silnými bouřkami. Obce na Frýdecko-Místecku upozorňují na možný výskyt medvěda. Zítra bude v regionu slunečno, teploty kolem 30 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Do 3 měsíců skončí přestavba železničního nádraží v Ostravě-Vítkovicích. Památkově chráněným budovám vrací správa železnic původní podobu v bruselském stylu. Oprava administrativního křídla už je hotová a v září se do ní přestěhuje úřad práce. Podle mluvčího správy železnic Davida Kabele během podzimu stavbaři dokončí i obnovu architektonicky cenné nádražní haly.
4: Do finále jde i rekonstrukce hlavní budovy. V ní se teď pracuje především na technologických rozvodech a pokračuje taky obnova historických prvků. Dokončení celé stavby a zprovoznění čekárny, pokladny, toalet i bezbariérového přístupu k vlakům předpokládáme během listopadu.
3: Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Začne platit ve 14 hodin a potrvá do sobotního rána. Varování se týká celých Čech a taky části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
5: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
3: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Radnice v Holčovicích na Bruntálsku začala s rekonstrukcí tamního fotbalového hřiště. Sportoviště dostane například nové fotbalové branky i střídačky. Pracovníci dodavatelské firmy už odstranili staré vybavení a trávník. Původní hřiště zničila povodeň v roce 2024, říká nezávislý starosta Holčovic Martin Hradil. Úplnou novinkou bude zavlažovací systém.
6: Na fotbalovém hřiště tam je normálně klasická studna. V rámci toho projektu je tam instalace retenčních nádrží, do kterých bude čerpávána ta voda z té studni, plus do té retence budou svedené svody ze střech, které jsou na tom fotbalovém hřišti. Chceme tu dešťovou vodu tady z těchto střech zachytit a využívat ji efektivně pro závlahu toho fotbalového hřiště.
3: Obce na Frýdecko-Místecku varují před medvědem. Šelmu měl před několika dny v oblasti Zlatníku nedaleko Krásné spatřit turista. Lidé by přesto měli být v horách opatrní a v případě setkání se šelmou nepanikařit, vyhnout se očnímu kontaktu a pomalu odejít. A podrobnosti hned po zprávách.
2: Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno, teploty 15 až 11 stupňů, zítra skoro jasno, polojasno, večer pak zataženo a v noci na sobotu přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty v pátek 28 až 31 stupňů, na horách 22 až 26.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: A ještě aktuálně z dopravy v ulici Hornická v Orlové. Dejte pozor na aktuální nehodu dvou osobních aut. Provoz je tam částečně omezený. Projíždějte velmi opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přeji vám příjemné odpoledne, 4 minuty po 15. hodině. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a přidáme, jak už z našeho zpravodajství víte, také aktuální informace. Řekneme si něco víc o výskytu medvěda v Beskydech, jak to vnímají ochranáři a je důvod k obavám. To vše prozradíme už za malou chvíli. polovině hodiny si řekneme něco více ke změnám spotřebitelských pravidel. No a v druhé části hodiny nemůže chybět Zámecké léto a také František Kinský, kapela Opět a Radeček už za chvíli. Slíbit můžu také Abu nebo Petra Koláře. Tak krásné odpoledne a příjemný poslech.

0: Obce na Frýdecko-Místecku varují před výskytem medvěda. Šelma se měla údajně pohybovat v okolí Krásné, ale také obec Morávka před chvíli vydala upozornění, že medvěd byl pozorován i v lokalitě Morávka u spolka Travný. Jak velká je pravděpodobnost, že se s medvědem někdo v lese potká? Ne, na to se budu ptát právě teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava zooložky ze zprávy chráněné krajinné oblasti Beskydy Dany Bartošové, se kterou jsme právě v telefonickém spojení. Paní Bartošová, dobré odpoledne přeji.
1: Dobrý den.
0: Máte potvrzeno, že by se medvěd v okolí Krásné nebo Morávky u spolky momentálně mohl pohybovat?
1: No, z posledních dnů nebo i týdnu máme celou řadu zpráv, že tam byl medvěd zjištěn, pozorován, ale nemáme takové ty věrohodné doklady, jako jsou třeba nafocené medvědí stopy na lestrusu, případně fotky z fotopastí. Nicméně těch pozorování je více a vypadají věrohodně, takže nespochybňujeme, že by se tam nějaký medvěd mohl pohybovat. Je to určitě pravděpodobné.
0: Jak velká je pravděpodobnost, že se člověk právě s medvědem přímo potká?
1: No, tady v oblasti Beskyd je ta pravděpodobnost daleko menší než třeba v oblasti Středoslovenských hor, kde ta populace medvědů je velmi početná, ale vyloučit se to samozřejmě nedá. Ta pravděpodobnost se zvyšuje, když prochází nějaký člověk nějakou klidnou lokalitou a zejména brzy z rána nebo k večeru, kdy jsou medvědi nejaktivnější, takže tam není vyloučeno, že z toho medvěda může někde zaznamenat. Musím ale potvrdit, že za celou dobu, kdy tady existují záznamy o výskytu medvědu, to je od 70. let minulého století, kdy se tady medvědi začali vracet, tak v Beskydech nebyl zaznamenán žádný případ, že by medvěd zaútočil na člověka. Jedná se většinou o mladé medvědy, kteří tady přicházejí ze Slovenska a lidem se vyhýbají a hledají si třeba možnost vhodného a podobně. Případně nějakou dobu se zdrží a zase se mohou vrátit na Slovensko.
0: O víkendu se v Beskydech bude pohybovat určitě velké množství lidí a to i díky závodu Beskydská sedmička. Poraďte, co tedy dělat, když už by k nějakému bližšímu kontaktu náhodou došlo?
1: Pohybuje se na té trase spousta lidí, tak už to ta zvířata, včetně medvěda, může odrazovat ten hluk a pohyb lidí, takže je malá pravděpodobnost, že by někdo třeba konkrétně toho medvěda potkal. Na druhou stranu účastníci pravděpodobně chodí i večer v noci, takže nedá se to vyloučit. To, jak se chovat při setkání s medvědem, je vlastně už dlouhodobě známo, dá se to najít na internetu v odborných instrukcích a tak dále. Hlavní je teda před medvědem neutíkat v panice, ale pokud ho uvidí a on nás vidí, tak pomalu couvat a vzdalovat se od něho. Pokud je daleko, tak samozřejmě jít pryč a vůbec se na sebe neupozorňovat.
0: Říká v dobrém...
1: Kdo se hodně bojí, tak si samozřejmě může pořídit třeba na to, aby na sebe upozornil píšťalku, rolničku nebo proti medvědí sprej, ale ta pravděpodobnost je opravdu velmi malá.
0: Tak děkuji za všechny informace. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava je pro nás měla Dana Bartošová ze zprávy HKO Beskydy. Díky moc a loučím se. Naslyšenou.
1: Já taky děkuji. Naschledanou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava, no a další téma patří určitě také k těm velmi zajímavým. Blíží se totiž velká změna spotřebitelských pravidel, která budou platit napříč Evropskou unií. Nabídnou lepší ochranu spotřebitelů, ale na druhé straně i větší zatížení podnikatelů, čeho se budou týkat i takzvaného práva na opravu, které má motivovat spotřebitele k delšímu používání výrobku. Na nová pravidla se právničky Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska Renáty Horákové ptala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Iva Havlíčková.
1: Chystá se několik důležitých změn pro spotřebitele, kterou vy vidíte jako nejdůležitější, paní Horáková?
2: Tak z těch aktuálních změn vidím jako velmi zajímavé nová evropská pravidla, která mají spotřebiteli zajistit takzvané právo na opravu výrobku. Motivací pro toto ustanovení je vlastně enormní množství odpadů, které se v Evropské unii produkuje. A do tohoto odpadu spadají i například spotřebiče, které po několika málo letech vlastně se stávají nefunkčními a spotřebitelé musí nahrazovat novými.
1: Tak jak to prakticky bude fungovat?
2: Prakticky by to mělo fungovat tak, že to stávající právo na opravu výrobku, které má zákazník vůči prodávajícímu po dobu 2 let od koupě, po uplynutí této doby bude nahrazeno právem na opravu vůči výrobci, kdy výrobce právě o určitých spotřebičů bude povinen, pokud ta vada bude opravu umožňovat, spotřebiteli tento výrobek opravit.
1: Takže se nebude muset vyhazovat, recyklovat a tak dále, ale bude dál sloužit.
2: Nebude se muset vyhazovat. Rozdíl mezi těmito dvěmi právy je v tom, že v rámci 2leté zákonné lhuty máme právo na bezplatnou opravu, zatímco to nové právo na opravu vůči výrobci už bude právo na opravu, ale placenou tím spotřebitelem.
1: A bude mít spotřebitel předem jasno, kolik oprava stojí nebo kolik za opravu zaplatí?
2: Výrobce samozřejmě nebo ten konkrétní servis, opravář nejdříve nacení tu danou opravu, případně se domluví na nějaké diagnostice, může dát informace o tom, kolik bude stát diagnostika té opravy. Spotřebitel se potom rozhodne, zda bude chtít nechat vadu diagnostikovat a jakmile se zjistí, v čem ta vada vlastně spočívá, tak se nacení i ta konkrétní oprava.
1: Kterých výrobků nebo skupiny výrobků se to právo na opravu bude týkat?
2: Bude se to týkat přesně definované skupiny výrobků. Jsou to zejména větší domácí spotřebiče, jako pračky, ledničky, sušičky, mražáky, potom dále vysavače a dále mobilních telefonů, tabletů a tady těchto elektronických zařízení.
1: Další změna, která by měla nastat, se týká tlačítka na odstoupení od smlouvy. To se týká tedy internetových nákupů.
2: Tato novinka už by teď měla platit. Jde o to, aby se spotřebitelům, kteří nakupují zboží na internetu, co nejvíce usnadnilo následné odstoupení od smlouvy. Nebudou tedy muset nikam nic psát, sepisovat nějaká odstoupení, vyplňovat formuláře nebo někam volat. E-shopy by měly mít na svých stránkách jednoduché tlačítko odstoupit zde třeba, které bude takto označeno a spotřebitel, který vlastně se rozhodne odstoupit od smlouvy do 14 dnů od koupě, tak jednoduchým klikem na toto tlačítko od té smlouvy odstoupí.
1: Čili takové zjednodušení pro spotřebitele, který možná někdy nakupuje neuváženě v rychlosti, pak si to rozmyslí?
2: Jo, je to tak. Pro některým spotřebitelům může činit obtíže sepisovat, vyplňovat formuláře, sepisovat různá podání. Ta myšlenka je taková, že jak jednoduše vlastně nakoupí, tak jednoduše by měl i odstoupit. Samozřejmě tam zůstane pořád povinnost vrátit zboží a tak dále.
0: Říká prozatím v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava Renáta Horáková ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Ovšem po písničce prozradí třeba i něco víc o omezení zavádějícího označování výrobku za ekologické.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava k chystané změně spotřebitelských pravidel. Část z nich by měla už koncem září začít platit. Podnikatelé už třeba nemohou nebo neměli by označit svůj výrobek za šetrný i ekologický bez konkrétního vysvětlení i potvrzení. Co nová pravidla přinesou zákazníkům a co budou znamenat pro podnikatele? Tak o tom všem mluvila s právničkou Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska s Renátou Horákovou, redaktorka Českého rozhlasu Ostrava, Iva Havlíčková.
1: Ty novinky zahrnují i takzvané lakování na zeleno, se říká. Výrobci často označují výrobky, že jsou ekologické, šetrné a tak dále a tak dále. Tady v těch pravidlech bude jaká změna?
2: Ano, máme tady i novinky týkající se nějakých environmentálních povinností. Jde o to, že někteří výrobci označují své výrobky v podstatě neoprávněně za ekologické, aniž by jasně deklarovali, v čem ta ekologičnost spočívá a jakým způsobem to mají vlastně zjištěno, potvrzeno nějakým nezávislou institucí. No, toto nebude dále možné, pokud bude chtít výrobce použít nějaké environmentální tvrzení nebo prodejce, tak bude muset to hodně konkretizovat. Jo, nestačí napsat výrobek, já nevím, klimaticky neutrální nebo ekologický, ale konkretizovat v čem a taky uvést, jakým způsobem toto tvrzení vlastně ověřil. Pokud to nebude a bude to taková praktika, která by byla schopná spotřebitele nějakým způsobem ovlivnit k té koupi, tak se bude jednat o nekalou obchodní praktiku nově.
1: Kdo to bude kontrolovat?
2: Bude to kontrolovat Česká obchodní inspekce, jako všechny ostatní nekalé obchodní praktiky na trhu se zbožím.
1: Ještě něco přibude tady v balíčku těch spotřebitelských změn, těch změn spotřebitelských pravidel?
2: Tak do tohoto balíčku, který čekáme, potom budeme počítat ještě novelu zákona o spotřebitelském úvěru a dále potom nově takzvaný harmonizovaný štítek o životnosti výrobku, kdy výrobci budou označovat výrobky štítkem a to ve chvíli, kdy se rozhodnou dát obchodní záruku na tento výrobek, takzvanou záruku za životnost. Jo? To je záruka, kdy výrobce vlastně garantuje tomu spotřebiteli, že ten určitý výrobek bude po tu dobu té záruky použitelný k tomu svému účelu. Jo? Nejedná se o tu dvouletou, ale naopak o tu vyšší záruku, tříletou, pětiletou a podobně. A musí se jednat o záruku na celý ten výrobek, ne na nějakou součást.
1: Jak vy to vidíte, tady ty změny spotřebitelské jsou ku prospěchu spotřebitelům? Máme se na co těšit?
2: Samozřejmě ku prospěchu spotřebitelům to je. Trošku vidím, že povinnosti, které jsou kladeny na ty podnikatele, tak jsou opravdu veliké a řadu podnikatelů už ty povinnosti mohou vůbec od toho podnikání pomalu odrazovat. To je potřeba vyvážit vždycky to právo těch spotřebitelů na ty informace s těmi povinnostmi těch podnikatelů a taky vidíme to, že čím více ten spotřebitel těch informací dostává, tím je více jim zahlcen a některé informace se potom v tom množství i ztrácejí, takže bude záležet na tom, jak se to podaří vyvažovat.
1: Vysvětluje Renáta Horáková ze Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Z Ostravy Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: to.
1: Krásné odpoledne, společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava. Pojďme si připomenout naší pravidelnou prázdninovou rubriku. Ono už totiž zítra dopoledne nás čeká losování hlavních cen zámeckého léta, tedy víkendových zámeckých pobytů. Poslední šanci na to dostat se do slosování budete mít zítra krátce před 10:00. Každý den vám zámecké léto nabízí pozvánku na jedno ze šlechtických sídel. Ta dnešní návštěva je ještě před námi. Ovšem mnohem více už ví František Kinský, kterému ráda předávám slovo.
2: Zámecké léto.
3: Dnes zamíříme na Plzeňsko, kde stojí na břehu rybníka Labuť v 19. století

0: romanticky přestavěný zámek Žinkovy. O podobu se postarali populární vídeňští architekti Helmer a Fellner, kteří projektovali i řadu českých divadel. Na prohlídku zámku nás bere Soňa Weizenbacherová.
1: Zámek Žinkovy je romantická stavba, která vás okamžitě okouzlí. Zažil období slávy, ale i časy, kdy byl ruinou.
2: Nejstarší písemná zmínka o zámku Žinkovy pochází z roku 1525. Od té doby se zde vystřídaly různé šlechtické rody, ale největšího rozkvětu dosáhl zámek za vlastnictví rodu Veselých, který si pro velkolepou představu zámku najal architekty slavné Fellner a Helmer, který ze zámku učinili romantickou perlu Čech, jak ji neznáme.
1: Historie zámku Žinkovy přibližuje kurátor Vojtěch Odcházel. Asi nejznámějšími majiteli zámku byla rodina Škodova.
2: Karel Škoda koupil zámek od rodu Veselých a dále i přeměnil například pomocí architekta Škodových závodů Tremla.
3: Dokonce tady mám ukázku z časopisu Bautechniker a tam byl právě popisovaný rozvod teplé vody. Ten sem zavedl Karel Rytíř Veselý. Inovací pokračovali samozřejmě i Škodové. Ti sem zavedli elektřinu, bylo sem také zavedeno ústřední topení. Tady na té fotografii vidíme Karla Škodu s jeho manželkou Hedvikou. V roce 1921 se rozvádějí. Hedvika odchází do Kanady a Karel zůstává tedy s dětmi. Karel své děti opravdu hýčkal. Existují například fotografie malé Hedviky, která má šlapací autíčko, a to je poslední model automobilu Laurin a Clement.
2: Hedvika jako jediná ze Škodových dětí se dožila v ústraní ve Francii vysokého věku, zatímco oba její sourozenci zemřeli předčasně v roce 1945.
1: I přes smutný osud rodiny Škodových postavou, která prý zámek neopustila ani po smrti, je někdo jiný.
2: Zde obdivujeme sochu Žena Torzo Růže, která připomíná krásnou Magdalénu z Klenové, která zde skamenila, a pohybuje se zde její duch, který má připravený pro nápadníky tři hádanky, které když uhádnou, tak si ji mohou vzít.
1: Zámek Žinkovy turistům v současné době nabízí dva prohlídkové okruhy.
2: My se nacházíme v takzvaném piano nobile, neboli vznešeném patře, které nás seznamuje se společenským životem šlechty. Nejkrásnější místností tohoto okruhu je božský salonek, dekorovaný výmalbou antických bohů. Můžeme zde vidět například boha Radovánek Bachuse.
1: A co nejzajímavějšího nás čeká v rámci druhého prohlídkového okruhu?
2: Tam se vydáváme do šlechtických komnat. Prosím tudy. Tady jsme v ložnici šlechtičny, kde můžeme obdivovat krásnou novobarokní toaletku či novobarokní postel. To je vlastně z Václavského náměstí Kuň Ardo, takže tady vidíte, že v jezdeckém salonku můžeme obdivovat bronzy dobové, opravdu z konce 19. století, a tento salonek ukazuje to nejlepší z českého sochařství vůbec.
1: Za éry socialismu na zámek jezdili v uvozovkách andělé na dovolenou. Máte tady na to nějakou památku?
2: Máme zde dochovanou kuchyni a opatro výše, kde z ní jsme se vlastně nacházela i výdejna s jídelnou. Tyto prostory byly adaptovány z divadla původního zámeckého, krásného tady divadla, jak vidíte, s tou nádhernou výmalbou. A tady, jak vidíte, tento zazděný průchod, tak se nechte schválně překvapit, co je za ním.
1: Kaple. Ta zazděná zeď je tady za oltářem.
2: Je to k neuvěření, ale koukáme tady na oltář s panou Marií a zde za socialismu probíhaly i taneční večírky a dnes už je kaple v původní krásné nebo gotické podobě, takže zde můžeme obdivovat krásná vitrážová okna s Karlem Velikým, svatou Eleanorou či erb rodu Veselých.
4: Zámecké léto.
0: Zámek Žinkovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ředitelství silnic a dálnic získalo souhlas se stavbou obchvatu na Novojičínsku. Kde konkrétně? Dovíte se za chvíli podrobnosti určitě v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava pro vás budeme mít. Po 16. hodině čtvrteční humoriáda a pozvání do té dnešní s datem 27. srpna přijala Libuše Švormová. Tak příjemný poslech a hezké odpoledne s námi.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Pokročila příprava stavby obchvatu obce Vrchy na Novojičínsku. Paliva v Česku dál zdražují. V Ostravě končí festival Czech Music Crossroads. Zítra bude slunečno a 31 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Ředitelství silnic a dálnic získalo souhlas se stavbou obchvatu obce Vrchy na Novojičínsku. Má schválenou studii, která posuzuje dopady na životní prostředí. Je proto možné pokračovat v přípravě stavby. Podle nezávislé starostky Jiřiny Pešlové téměř 7-kilometrový obchvat by měl zlepšit kritickou dopravní zátěž. Obává se ale zastavění dalších pozemků.
2: Na té západní straně se obávám toho, že tam máme vodojem, máme tam vrty, zdroje pitné vody pro občany, co to udělá spodní vodou, a to je ta největší obava, kterou mám, a taky mi vadí i ten zábor se zemědělské půdy.
1: Vládní návrh na změnu financování České televize a Českého rozhlasu by vedl k přehodnocení veřejné služby. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl ředitel České televize Hynek Chudárek. Obě veřejnoprávní média by podle něj kvůli výpadku příjmu nedokázala dál poskytovat veřejnou službu v současném rozsahu. Česká televize by podle návrhu přišla příští rok o více než 1 miliardu korun. Její rozpočet podle Chudárka zvládne úspory maximálně 350 milionů.
3: My předpokládáme, že pokud nám rada odsouhlasí rozpočet s tímto deficitem minus 350 milionů, tak samozřejmě s tím budeme pracovat. Předpokládáme, že příští rok žádnému změně financování nedojde, tudíž si vytváříme rezervu, kterou budeme mít umístěnou ve fondu poplatků a s kterou budeme moct potom pracovat.
1: Návrh na zrušení rozhlasových i televizních poplatků čeká ve sněmovně na první čtení. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Podle údajů společnosti CCS za poslední týden vzrostla cena nafty o 80 haléřů na průměrných 45 korun a 80 haléřů za litr. Benzín zdražil o 40 haléřů na 42 koruny. Paliva jsou výrazně dražší než před rokem. Benzín o více než 8 korun a nafta o více než 13 korun. V rámci našeho kraje jsou ceny nejvyšší na Ostravsku, naopak nejnižší na Opavsku. Ostravský festival Czech Music Crossroads končí a mění se i vedení festivalu v ulicích. Místo ředitelky Petry Hradilové bude mít dramaturgii na starosti ředitel festivalu Colors of Ostrava Filip Košťálek. Podle mluvčího produkce Ondřeje Bambase se charakter festivalu nemění.
4: Festival v ulicích v Porubě zůstává. Bezplatný vstup chceme zachovat i nadále, akce tak bude otevřená, dostupná široké veřejnosti, aby přinášela do regionu něco nevšedního a jedinečného. Příští ročník se odehraje tradičně na začátku léta a o přesném termínu budeme informovat.
0: Počasí.
1: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji většinou jasno, noční teploty 15 až 11 stupňů, zítra bude skoro jasno až polojasno, v noci na sobotu přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty zítra 28 až 31 stupňů Celsia, na horách teploty kolem 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici 1. máje v Ostravě došlo k vážné nehodě dvou osobních aut se zraněním. Probíhají tam záchranné a vyprošťovací práce a provoz je omezený.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
5: Jsme rádi, že jste tady připraveni. Doufám, že i nabité telefony, protože ty jsou potřeba v našem pořadu, kdy se vybírají ukázky z humorného archivu. Do toho sáhne a vytáhne první ukázku už za malou chvíli také náš dnešní host, a to je Libuše Švormová. Libuško, hezký den.
6: Ahoj Patriku, někdo napsal, že lidé a věci mají být na svém místě. Tak to jsme asi tady dobře.
5: Zůstaňte i vy s námi.
0: Humor jáda.

0: První ukázka mluveného slova před námi, vybírá Libuše Švormová, od toho je tady Humoriáda, od toho tu je dnes jako host. To je tvoje úloha, Libuško, tak
1: já
0: co to bude?
1: Já vyberu jednoho výborného herce a komika, u kterého obdivuju jeho rodiče, protože mu dali jméno Petr a on se jmenuje Petr Rychlý.
0: Dvě roz za sebou, ano.
1: To už samotný o sobě je jazykolám trošku. Tak jo.
0: Tak jeho vtipy, nebo v jeho podání vtipy.
1: Ano.
2: Dcera přiběhne s velkým monoklem za matkou.
3: Mami! Mami! Kde jsi?
4: No tady, v kuchyni.
3: Podívej, co mi udělal.
4: Ježišmarja, to je moňo.
3: No a to není všechno. Podívej, i dva přední zuby mi vyrazil.
4: Hrůza! A kdo ti to udělal?
3: No kdo? Můj manžel.
4: Prosím tě, vždyť ten je přece na služební cestě.
3: No, to jsem si původně taky myslela.
2: Potkají se na chodbě dva sousedé.
5: Ah, dobrý den, pane Rambous.
6: Dobrý, pane Čech.
5: Prosím vás, pane Rambous, co se to u vás včera večer dělo? Takovýho řevu?
6: Ale to nic, sousedé. Jenom manželka měla vztek na psa, tak na něj ječela.
5: No jo, ale to vám povím, pane Rambous, ten váš pes, to musí být strašně inteligentní zvíře, viďte.
6: Proč myslíte?
5: No, že jsem zaslech, jak mu vaše paní vyhrožovala, že jestli se nebude slušně chovat, tak mu veme klíče od bytu.
2: Jedna bohatá paninka si chce pořídit domů nějaké zvířátko. Zajde tedy do specializovaného obchodu. Dobrý den.
6: Dobrý den, přejete si něco?
2: Ano, chtěla bych nějakého domácího mazlíčka.
6: Ale jistě, máme tady psy, kočky, nebo snad morče?
2: Ne, to je pro mě moc obyčejné. Chtěla bych něco lepšího, třeba tahle žába. Proč stojí 80 tisíc?
6: No, víte, madame, tento žabák prošel řadou velmi složitých cvičení a díky nim se stal nejlepším milovníkem na světě.
2: Opravdu?
6: Ano, je lepší než Kasanova.
2: No tak toho beru, toho okamžitě beru. Paní si žábu koupí, odnese si ji domů, vykoupe se, vklouzne navoněná do župánku, otevře krabici a nic. Žába udělá jenom kvek.
6: Volá tedy rozhořčeně do obchodu a prodavač už za pár minut zvoní u dveří. Tak co pak je za problém, madam?
2: No ten žabák nefunguje, koukejte, sedí a nic nedělá.
6: Kvek.
2: Ach jo, to je mrzuté. Proboha, proč si sem dáváte kalhoty? A teď už je trik, jo?
6: Klid, madam. Tak a teď se dívej pořádně, žabáku, protože dneska ti to ukážu už opravdu naposled.
2: Ve 3 hodiny ráno volá hotelovému recepčnímu opilý muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. Prosím vás, kdy se otevírá hotelový bar?
7: V poledne, pane.
8: Děkuji.
2: O hodinu později volá tentýž muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 237. V kolik se otevírá bar?
7: Už jsem vám to říkal, otevírá se v poledne.
8: Děkuji.
2: O hodinu později volá opět tentýž muž.
7: Ano, recepce.
8: Halo, tady je host z pokoje 200, já ji nevím, ale ten, co už mám volal. Kdy jste říkal, že se otvírá ten bar?
7: Už jsem vám to říkal dvakrát, otevírá se v poledne, pak vás pustí dovnitř.
8: No ale já nechci dovnitř, já chci z toho baru ven.
0: Mám pocit, že tuhle scénku pro televizi, v podstatě ten vtip jako scénku, natočil tehdy natočil. Jan Kaniza s Dášou, tehdy Veškrnovou, mám pocit,
1: jo,
0: že to takhle
1: jo,
0: točili.
1: Jo, myslím, že jsem to i viděla.
0: No. Ano, ano.
1: Hele, tak já přidám rovnou anekdotu, ne, když
0: dobře.
1: Už tady sedím. Ptá se manžel manželky, co bys chtěla k našemu výročí. A ona říká, no to víš, co bych chtěla, no autíčko bych chtěla. No to je teda. A nějaký jiný přání nemáš? A ona říká, no abys konečně přestal chlastat. A on říká, a jakou barvu chceš toho auta? Červený nebo zelený?
2: Humoriáda.
0: Ty božka nesklamala. Mimochodem, jakou máte barvu auta vy?
1: My máme, jakou máme barvu auta?
0: No
1: takový jako šedozelený, takový.
0: A kdo vybíral barvu?
1: No můj muž, ježiš, já kolem aut vůbec nic.
0: No
1: já...
0: tak aspoň barvu na tebe mohl nechat, ne?
1: Ne.
0: To taky to
1: on,
0: ne.
1: On vybíral podle toho, co chtěl a to bylo jenom v té jedné barvě takový neutrální, taková šedozeleň. Krásná. Toyota.
0: Kam jste s ní?
1: Ježiš, to se nesmí říkat reklama, viď?
0: Tak jestli jste ho neměli zadarmo, tak je to dobrý. Prosím tě, a kam jste s ním jeli nejdál, s tím autem?
1: No teď zrovna převčírem jsme byli v Třeboni, protože můj muž říkal, že by měl chuť na kapří hranolky, tak jsme jeli do Třeboně, což je asi 2 hodiny cesty. My si občas takhle vyjedeme a pak si tam uděláme procházku nebo něco.
0: Tak to jestli já dostanu chuť třeba na sachra nebo něco, tak vám taky zavolám a pojedeme do Vídně.
1: No a víš, že tam jsme byli a že mě ten sachr vysloveně zklamal. Teda
0: on je poměrně suchý, ten klasický sachr.
1: Je to suchý, stály tam fronty, protože každý si myslí, že musí jít na sachra, tak jsme čekali, jako až si budeme moct teda sednout a ty lidi, co vstali, tak odešli a my jsme si tam sedli. Víš, to není pro mě jako sezení v kavárně, takový to pohodový. Zase jsme museli s ní z toho sachra zase vstát, protože už tam stála fronta, víš. No to není kavárna, to je hrozný.
0: Když jsme u toho vážní, a to je vlastně pozvánka i pro tebe a tvého muže, tak do kavárny pod širým nebem můžete i tuhle sobotu 29. srpna do Kostelce nad Orlicí, kde budeme slavit 10 let pochoutkového roku a budeme tam mít takovou rozhlasovou velkou kavárnu s lehátky, se sezením, s kávou i se zmrzlinou, i s Naďou Konvalinkovou, můžeš si tam pokecat třeba.
1: Tak se zeptám.
0: A vy jste taky zváni, samozřejmě velká akce, velké vyvrcholení oslav právě 10 let pochoutkového roku. Na to ještě upozorníme, ale teď k humoriádě, tedy Libuška vybrala Petra Rychlého a jeho vtipy. Můžeme s nimi pokračovat s další várkou, anebo si třeba vyberete na mé doporučení Miloše Kopeckého, jeho vzpomínku na trapas s panem Brouskem. Vybíráte si ale na čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B je nutno vepsat do SMS-ky a poslat na to uvedené číslo, aby to k nám dorazilo. K tomu skupina Olympik a jejich otázky. Ať vám i ty udělají radost.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Zámecké léto jde do finále. Už zítra se budou losovat tedy ty hlavní výhry, zámecké pobyty. Taky zjistíme, kdo dál vyrazí na tu prohlídku s Františkem Kinským. A poslední šance se ještě zařadit do toho slosování. To jen připomínám. Teď je to humoriáda a vy si vybíráte mezi Petrem Rychlým a Milošem Kopeckým. Který pán to u vás vyhraje? Ptáme se Slibuší Švarmovou, která je dnes ve studiu. Dobrý den.
4: Dobrý den. Hezké dobré den.
3: Ano.
4: Zdravím Angeliku. Jako já, jasné, známe, pod Momlandem, Tadykovice,
3: dobře.
4: Který tady vyroval. Tak, a dávám Kopeckýho.
3: Dobrá, děkujeme za ten hlas pro něj.
5: Děkuju za
3: Mějte
5: Angeliku.
3: Se moc pěkně. Kdo další?
6: Dobrý den, Patriku, Karel Zbojkovic. Zdravím Rybušku Švarmovou.
5: Dobrý den.
6: Jo. I vás, Patriku.
3: Děkuju.
6: A já bych si psal Kopeckého.
3: Dobře, varianta B. Děkujeme za to. 731 800 900, náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Mila. Ovšem ne z Prahy 8, ale z Přehlovním výjimečně. Zdravím vás oba. A paní Švormový, jak jste tam říkal, o těch barvách toho auta, to je nepodstatný. Hlavní je, že na ty hlavní věci máme politiky a ty za nás ty velké věci řeší. A my řešíme ty barvy auta a tak, že jo? Protože to hlavní v podstatě stejně nemůžeme ovlivnit, tak co? A byl bych tím pádem pro Petra Šího, už máme a poslouchaný. Pan Kopecký, ten mě vždycky fascinuje tím, jak je přes svoji nemoc, co byl, jak je fantastický. Takže jestli můžu pana Kopeckýho. Děkuju.
3: My taky, děkujeme za to hlasování. Děkujem. A kdo ještě? Dobrý den.
8: Dobré odpoledne. Standa Země vás, Patriku, zdraví a jí paní Švormovou.
5: Dobrý den.
8: Ale anegnot není nikdy dost, ale já myslím, že jsem byl převálcován panem Kopeckým.
3: Tak pozor, teď jste mi v tom trochu dělali pořádek. Tak hlasujete pro anekdoty, ale myslíte si, že vyhrál Kopecký?
8: Anekdoty.
3: No, ono to tak vypadalo v poslední době, že ty tři poslední hlasy, jestli se nepletu, byly pro Miloše Kopeckého, ale dvě třetiny z nich i během písničky byly pro ty anekdoty, pro Petra Rychlého, takže vítězí. Poctivě to tady počítáme. Ano, takže můžeme pustit další várku jeho vtipů.
9: Sedí mladá a hezká slečna v autobuse a na klidně má štěně krátkosrstého loveckého psa. Osloví vedle sedící mladík.
10: Slečno?
11: Ano?
10: Promiňte, že vás obtěžuje, ale mohl bych vám něco říct?
11: No, už mi stejně něco říkáte, tak pokračujte.
10: Víte, když koukám na to štěňátko ve vašem klíně,
11: no,
10: tak si říkám, že bych chtěl být na jeho místě.
11: Tak to si raději nepřejte.
10: Proč?
11: Protože ho vezu k veterináři, aby mu zkrátil ocásek.
9: Probíhá taneční zábava. A jeden tanečník se nakloní ke své partnerce a praví do ouška.
12: Slečno, mohu vám něco říct?
11: No prosím.
12: Vy jste jako z pohádky.
11: Ale nechej toho, ty lichotníku, jsi vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: A vymýšlíš.
12: Nevymýšlím.
11: Vymýšlíš.
12: Ne, opravdu nevymýšlím. Vaše vlasy.
11: A?
12: Váš nos.
11: A?
12: Vaše zuby.
11: A?
12: No prostě celá Baba Jaga.
9: Lord sedí u krbu ve svém sídle, kouří dýmku a pomalu upíjí whisky. Když v tom se ozve z vedlejší místnosti. Za chvíli potom přichází sluha.
13: Jean? Ano, lorde? Co to bylo za hluk?
5: A proč v ruce držíte ten zakrvácený nůž?
12: Splnil jsem váš příkaz, pane.
5: Ach, Jean, už byste s tím sluchem měl něco dělat. Říkal jsem seříznout tušku, ne zaříznout služku.
13: Jde tatínek se synkem na houby a milý Jiříček najde prudce jedovatou mochomurku zelenou.
11: Tatínku, tatínku, podívej se, jakou jsem našel houbu.
5: Ukáž? No, ty jsi šikovný chlapec. Pěknou houbičku si našel. Tu dám do houbové omáčky.
11: Do houbové omáčky?
5: Ano, tam bude velmi dobrá.
11: Ale tatínku, proč ji nedáš do polévky?
5: To je jednoduché, ty můj chytrolínku. Polévku jíme všichni, ale omáčku má ráda jenom tvoje babička.
14: Žena volá muži do práce.
10: Ano?
15: Ahoj, tady je tvoje Květunka.
10: No, ahoj, co chceš?
15: Hele, já jsem se dozvěděla teďka od tvojí sekretářky, že jedeš na tu služební cestu do Paříže. To mě vemeš sebou, viď?
10: No, ty jsi se zblázila, ne? Je to, no prosím tě, to je služební cesta, rozumíš? Já tam povedu různý obchodní jednání, jo. Budeš otrávená, rozumíš? Ty budeš zavřená někde na hotel.
15: Ne, ne, ne, počkej, počkej, ne. Já bych nebyla zavřená na hotelu. Já bych si udělala program, já bych se prošla tou Paříží, víš? Koupila bych si ty kozačky, co scháním, taky ten kožich, rozumíš?
10: Prosím tě, Květu, no. Ty jsi úplně vygumovaná, nebo co? Ty to si u nás můžeš koupit taky, ne?
15: No, děkuju, a to já jsem chtěla slyšet.
13: Manželé vychází po nedělní mši z kostela a žena je viditelně rozlobena.
11: Teda, Pepo,
13: jak si mohl ty, takový věřící, v kostele tak nadávat na Pána Boha? No, vysvětli mi to.
12: Víš, Maruško, před léty jsem ho prosil o kytku a zdědil jsem zahradu.
11: No, ti to je hezké.
12: Počkej, nepřerušuj mě. Pak jsem ho prosil o malou chatku. Zdědil jsem statek. Ale to taky není všechno. Pak jsem chtěl něco do té zahrádky k tomu statku, tak jsem prosil o kontakt, kde bych sehnal levně krávu.
11: No a?
12: A dostal jsem tvoje telefonní číslo.
13: Kamarád si stěžuje v hospodě kolegovi.
5: Člověče, když se opilej, vracím domů. Žena mě nechce pustit dovnitř. Co s tím mám dělat?
10: No, to je jednoduchá rada. Dělej to jako já. Když přijdu, opilej domů. Přede dveřma se svlíknu. Zbalím šaty do uzličku, zazvoním. Žena otevře a já s kulinkou hodím šaty dovnitř. No, a aby nebyla ostuda podobně, žena pak otevře, chápeš?
13: Po čase se oba sejdou.
10: Tak co, vole, jak zdopad?
16: Ty brďo teda, ty jsi mi dal.
10: Jak to?
16: No teď nedávno, hele, jsem přišel domů opilej. Podle tvý rady jsem před dveřma se svlíknul do náha. Najednou se dveře sami otevřely. Já tam hodil šaty a slyším.
17: Ukončete prosím
16: výstup
17: a nástup, dveře se
16: zavírají. A celý barák mi
18: uje. Humoriáda.
3: Další série anekdot. Já jsem dneska slyšel taky jednu anekdotu.
19: No,
3: jak se vrátí opilý muž z hospody domů, vrací se v noci a tak jako vrávorá tam těch dveří a teď tam přijde ten pejsek jejich ho přivítat a on tak jako na něj kouká, dejchá na něj. Ten pesnic tak kouká. Tak na něj ještě jednou koukne, dejchá na něj, nic. Jde do ložnice, tam je manželka, dejchne na ní a 4 hodiny na něj štěkala.
19: Tak mám tak ještě jednu přidat?
3: Můžeš.
19: Taxikář říká svému klientovi, který sedí vzadu, prosím vás, do vašeho hotelu je to ještě 2 kilometry, ještě se nesvlékejte. A on říká, ježiš, já už jsem si dal boty za dveře.
18: Humoriáda.
3: Libuško, co ty a léto, jaké bylo, jak ho ho vnímala, co jste dělali,
19: ale,
3: prožili?
19: Jo, já takový ty veliký vedra teda opravdu nemusím, takže jsme většinou, když bylo přes 30 stupňů, tak jsme seděli prostě doma. Ale jinak my chodíme dost často, protože bydlíme teď v Berouně, jestli to ještě někdo neví. A my tam je opravdu pěkný okolí, takže my chodíme každý dopoledne ještě se projít a tam jsou opravdu místa, lesy a je to moc hezký okolí, než se člověk z Prahy někam vyhrabe, tak to trvá při té dopravě, co teď tady je. Ale tam to máme hned blízko a za chvilku jsme, za 10 minut jsme někde v pěkný krajině. Takže chodíme každý den. Já nic jiného, žádný jiný sporty, kromě občas zaplavat to, jo, ale jinak žádný sporty, jak říkal Churchill. Churchill, to ano, musím říkal, ano. No sports.
3: Libuše Švormová, náš dnešní host, jsem rád, že je tu s námi a za malou chvíli bude vybírat další ukázku hned po písnice, kterou pro vás máme.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Jedeme dál, ukázka číslo 3 je na řadě, vybírá ji dnes a v tuto chvíli tedy Libuše Švormová, střídáte se s posluchači, tak co to bude?
2: Tak dáme Jaromíra Hanzlíka a to se jmenuje Návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
1: A bude tam i Ilja Prachař.
3: Zdá se mi, že zřím ty tahy znám a že zřím ty oči plné slitování. Že osmělo se skončilo.
4: Co tu děláte?
5: Je, ahoj, tati.
4: Cože?
5: To jsem se tak změnil za tu dobu, co jsme se neviděli. Já jsem Borek, tvůj syn.
4: Promiň. No, to je taky doba, co jsme se spolu neviděli. To víš, my herci jsme v jednom luftu. Divadlo, film, rozhlas, televize a hlavně v noci. A co ty, jak se pořád máš?
5: Jo, děkuju, a ty?
4: Děkuju, jde to. A co je nového ve škole? Poslouchej, už dávno jsem neviděl tvoji žákovskou knížku.
5: Ale to ti promiň, já jsem loni promoval.
4: Odpust. No gratuluju, to si vlastně doktor, Borku, to by se si mohl podívat do krku, mám něco s levou hlasivkou.
5: Ukáž?
6: No jo, podívej. Vidíš to, no, já tomu nerozumím. Já jsem stavební inženýr, to my se neučíme takovýhle věci.
5: Taky dobrý.
6: Víš, taky jsem pořád v loftě, no, věčně v terénu, potom mám schůze, funkce, porady, doškolovací kurzy. Pořád musím si to.
4: Hele, Borku.
6: Co?
4: Dítě.
6: Jo.
4: Čím to je?
6: To je moje dcera.
4: Ty jsi ženatý?
6: No 3 roky už, Alenko, place, podívej se, kdo píše.
5: To je tvoje.
4: Takže já jsem vlastně
5: dědeček. Já jsem dědeček. Pojď sem, holčičku, já jsem dědeček. Co pak se
4: Ono se tomu plejce cůlat, ale jak to krásně řekla to č a d, to je talent. Po dědečkovi. No ale jak se to dělá?
6: Počkej,
4: dědeček sám. Sundáme hezky. Kalhotinky?
6: Tak, tady nočníček.
4: Dědeček se dá kalhotinky. Dědeček, pojď sem, Borku. To je nějaký renos. Ta Alenka to bude spíš syn, teda kluk.
5: Kluk? No jo, je to možný, no. Ale už ne, jak já to mám vědět. Vždyť je to přes týden věstlík, jenom o nedělích to bývá doma, já bývám o nedělích na průzkumu, no.
4: A Borku, Tomáš toho Alenku se ženou, já vím, se ženou, tedy s manželkou, jak to, že ji neznám.
5: Promiň, ale když jsem vás měl seznámit?
1: Tahle scénka z kabaretu U dobré pohody ještě samozřejmě pokračuje. Zdali zazní ještě ve vysílání, rozhodnete vy dalším hlasováním, než na to dojde. Tak Ilja Prachař, Jaromír Hanzlík, tak často se tu neobjevují. A myslím si, že je velká šance, když bych se tě zeptal, jestli jsi se s nima potkala, že ano.
2: Ano, s Jaromírem Hanzlíkem jsem se potkala, protože jsme točili něco tehdy s Václavem Borličkem a on říkal, no moc jste si tam nevydělali, bohužel, tak já vám dám ještě možnost na svátky, že vám ještě k tomu přidám takovou nějakou malou, krátkou scénku, kterou zahrajete. Já jsem tam hrála jenom takovou paní, která jede taxíkem a on tam hrál to. Takhle jsme se potkali, jinak ne, bohužel. To.
1: A s Iljou Prachařem?

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: Už jenom dva dny nás dělí od těch oslav, tedy narozeninových pochoutkového roku v Kostelci. Připomínám, že kromě těch věcí, které byly zmíněny v naší upoutávce, na vás bude čekat ještě třeba kouzelník Michal Nesveda. Bude tam rychlokarikaturista, bude tam bubenická show. Představíme i docela výrazně a významně naši poslední knižní kuchařku Sladké Česko. Nabídneme ji za speciální festivalovou narozeninovou cenu a taky k tomu přidáme nějaký sladký výrobek. Budete moci ochutnávat, vyhrávat spoustu cen. Čekají vás hudební soutěže s Petrem Salavou. Je toho dost a dost v naší otevřené kavárně pod čerým nebem i se zmrzlinárnou a s pódiem, na kterém se bude střídat řada hostů a malé talk show. To všechno 29. v Kostelci nad Orlicí v zámku u Františka Kinského, který bude také naším hostem, a začínáme v 11 hodin. Tak jste všichni zváni, moc se na vás těšíme. Teď i na ty, co volají do Humoriády a vybírají si mezi ukázkou s Jaromírem Hanzlíkem a Eliou Prachařem, a na druhé straně bojuje o vaši přízeň Jan Libíček. Kdo tedy volá, kdo vybírá? Dobrý den, přejeme s Libuškou Švormovou.
4: Dobrý den, Brano z Martina. Hlasujeme za Ačko a může něco paní Švormovi povedať?
5: No, prosím.
4: Tak paní Švormová,

0: hrála pěseň Lilie s Romanom Holím.
1: S Romanom Holím,
0: no. Chcem vám povedať, že ten váš hlas je poriadne magický. Dobre sa to počúva. Takže tak. Nech sa darí, buďte v pohode.
1: To vám moc děkuju a jste taky hodný, že takú krásnu věc jste poslouchal. Děkuju.
0: Pravda, že ja počúvam hudbu a Romana Holého. Dobre, majte sa pekne.
1: Vy taky.
2: I vy, děkujeme moc za zavolání i hlasování a přidáváme dalšího. Dobrý den.
3: No já vás teda zdravím konečně. Tady je Milan z Mladý Boleslavy, kuchař.
2: Ano, a pro co zdravím. Hlasujete, Milane?
3: Zdravím paní Škorumovou.
1: Dobrý den.
3: Chtěl bych poděkovat za Angeliku, protože to je nekonečná a nejlepší.
1: Děkuji.
3: Chtěl bych ještě pozdravit kluky Sacký, pana Šlihara, pana Ševčíka.
2: Já se omlouvám, Milane, ale čeká hodně dalších lidí na hlasování. Ačko nebo Bčko?
3: Ačko.
2: Dobře, děkujeme moc. Rychlé střídání za dalším, ať to stihneme. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím ve studiu a přála bych si pana Líbíčka.
2: Píšeme mu bod a děkuju za to zavolání. A poslední hlas od koho?
5: Dopodne, dáma pane.
2: Ano.
5: Eva z Petra Zeloty. A přál bych si pana Libíčka.
2: Píšu mu bod, ale rovnou říkám, bohužel na vítězství to nestačilo. Více hlasů získal Jaromír Hanzlík, Ilja Prachař a jejich návrat domů z kabaretu U dobré pohody.
6: Možná je lékařka, no, znáš to. Přes den ve středisku, potom taky funkce, schůze, porady,
7: noční služby.
6: To má noční službu.
7: Aha.
6: Nebej toho, že se to školně narodilo už za studentské dob, tak vůbec nemělo, kdy se to narodit. Viděl jsem viděl Jiřinu od svatby třikrát, prosím tě.
7: Tolikrát?
6: No.
7: A učen si spolu porovat povídat?
6: No, ježišmarja. Povídáme, teď ani nevím, jak se jmenuje můj syn. Ale já bych měl zatelefonovat.
7: Počkej, nemáš její fotku?
6: Co, ty jsi ještě neviděl naše svatební fotografie?
7: Zajímě, že neviděl.
6: No, pojď. No prosím.
7: Rozmery se vdává. Poslouchej, Borku, tuhle ženskou já od někud znám.
6: Co?
7: No jo, já ji znám, to ti musím vyprávět. To jsem se ti asi před 14 dny vrátil domů, nevím odkud, vejdu ti do haly a najednou vidím na schodech kýbl, nějaká ženská umývá schody. Intuitivně mě napadla ta písnička, na poříčí dítě, křičí ženská.
6: Ne, myslel jsem si, že to naše uklízečka, víš, tak jdu blíž a zanatuju musky, to nejsou lidi, ty Borku.
7: Jak byla takhle, rozumíš, tak já pláč.
6: No, ale ona taky plác, facka jak barák a těch řečí. No tak to byla určitě moje žena Jiřinka. Jiřinka, takhle my jsme se poznali podobně. No hlavně, že se znáte. No kdyby ses byl zeptal maminky, tak ti ona ti řekla, že jsem ženatej.
7: No a když jsem se jí na to měl zeptat, nevíš? No. Když jsem se jí měl zeptat, já se maminku neviděl ani nepamatuju. Poslouchej, ví ona vůbec, že je babičku? Řekl jsi to?
6: No dovol, kdy jsem jí to měl říct?
7: To je taky pravda, ano.
6: No a snad to ví, když jsem jí nechal v kuchyni lístek na stole. Ne?
7: Lístek na stole, to si nemohu říct, víš, jak jsou ženský na tohleto háklivý.
6: Osobně.
7: Ty
6: to tak řekneš, osobně. Když jsem jí to měl říct, když jsem jí nevěděl, ani nepamatuju. Když se náhodou sejdeme, tak na staré věci není čas. Chudák máma. Taky to máš na hlavu. Vyprat, vyžehlit, uvařit, nakoupit, zašít. A pak teprve do služby v tiskárně se dělá jenom v noci, no.
7: To vím, ty Borku. Ale upřímně, mezi náma. Co je s mámou, není nemocná?
6: Co, ona je nemocná?
7: Tam se tě, jestli není nemocná.
6: No, kdyby byla nemocná, tak by byla doma, ne?
7: Aha.
6: Já jsem ji naposledy viděl, když jsem jel vejtahem dolů a ona šla s nákupem do třetího patra po schodech nahoru.
7: Ježíš, 10 hodin! Chlapče, já musím do zkoušky, Děkuju ti za ten chlebíček, tak to je zase první krajíc po 20 letech.
6: Ne, co, 10?
7: Ano.
6: Ježíšmarja, já mám kurz bezpečnostního mimina. A co budeme dělat s tím minimem?
7: S jakým minimem, jo, s tímhle? Je to moje minimum, je to tvoje minimum. Hele, kdybys něco potřeboval, Borku, tak lísteček za hodinama, ano? Tak, chlapečku, za rok se vrátím se za...
6: Ty, tati, kdybys náhodou viděl moji ženu, znáš ji přece taky ode mě, snad pozdravuj.
7: A kdybys to tak, maminku, taky za mě dej pusu. Pak, chlapečku, pusu.
6: Pak, no, vidíš, no, ty kdyby si měl hlad, tak si ohřej páreček, ano? Máš ho v ledničce, tak pa. No, pa.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak Ilja Prachař odcházel do zkoušky. Byla zkouška vždycky v divadle od 10 nebo byly jiné časy?
1: Bývalo to o 10 hodin. No, hezká byla Merinka Rosulková, která přišla vždycky pozdě, o 30 minut. A režisér, myslím tehdy Radok, že jí říkal, paní Rosulková, jestli vám to nevychází na tu 10, budeme zkoušet od 10:30. Ale to bych prosil teda přesně. A ona přišla zase pozdě, tak mu říká, tak prosím vás, paní Rosulková, jestli vám to takhle nevyhovuje, budeme začínat v 11. Ale prosím vás, to bych prosil přesně. Hodí se vám to tak? A ona říká, já nevím, pane režisére, já přijdu stejně pozdě.
2: Mimochodem, vzpomínky na Meričku Rosulkovou najdete od Libušky Švormové i v její knížce Děkovačky Libuše Švormové k dostání na radioteka.cz, nebo se tam dostanete i přes stránky našeho pořadu humoriada.cz, nebo knížku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak na to asi člověk často vzpomíná, možná
1: já
2: chybí
1: Merička. Že ona byla o 30 let starší než já, tak my jsme byli výborní kamarádky. My jsme se měli rádi a všude jsme spolu jezdili, jsme i tehdy se, když se člověk dostal do Jugoslávie, že ona příslib devizový, tak jsme tam spolu byli a ona byla úžasná. Ona je s ní jedna krásná historka, když bylo Vinohradské divadlo, divadlo České armády tehdy,
2: ano.
1: Tak tam si museli všichni se oslovovat soudruzi a soudružky. Tak soudružka ta soudružka, tak jí volali soudružka Rosulková. Ona nic, seděla v šatně, soudružka Rosulková na scénu. A ona zase seděla a ten inspicient volal zoufale. Soudružka Rosulková, milost paní, pojďte.
2: Vážení, vy teď pojďte na hlasování. Do hry vracíme Miloše Kopeckého, taky Jana Libíčka, stojí proti sobě a vy hlasujete na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Jan Libíček, dvě jména proti sobě v posledním dnešním souboji. Do hry se vrátili díky předchozímu hlasování a vy jste teď na telefonu 731 800 900. Mluvíte s Patrikem Rozehnalem a Libuší Švormovou. Vítejte.
2: Dobrý den, já vás zdravím, pane Patriku, a především paní Libušku Švormovou.
3: Dobrý den.
2: Jste šikovná, opravdu dokonalá.
3: Jste
2: bohatá, nemám slov. Chtěla bych pana Libíčka.
1: Dobře, zapisujem, děkujem, ať se vám daří, mějte se krásně, kdo dál?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Švormová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vám Patriku, a taky dávám hlas Janu Libíčkovi.
1: Taky, dobře, tak děkuju za to, ať se vám daří samozřejmě, a telefonní číslo ještě pro někoho z vás, kdo se dovolal, dobrý den.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolny, zdravím Libušku a vás, Patriku.
3: Děkujem.
5: A já jsem musel odběhnout, kdo je tam s panem Libíčkem?
1: Sám je, je to monolog.
5: Sám? Monolog, ne, jako proti.
1: Proti je Miloš Kopecký. Taky sám.
5: Tak asi toho pana Libíčka taky.
1: Dobře, on to vyhrál, takže díky vašemu hlasu. Děkuju za to a můžeme si ho pustit.
6: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Ovšem, pánové, má to svý výhody. Já když jsem kritizovaný, tak jdu do sebe a pak jsem 14 dní nezvěstný. Proč jsem vlastně tady? Já bych klidně mohl předvést nějaký monolog, třeba Hamleta nebo cokoliv. Mám na to kvalifikaci. Taky bych mohl tančit. Tančit bych mohl, ovšem, já jsem to řekl pozdě a nesehnali na mě trikot. Potom jsem měl větší roli, to jsem chodil slečenej s číslem na zádech a ohlašoval jsem program. To bylo číslo. V té době jsem si vydržoval profesora hudby a zpěvu. 3 roky ze mě tahal peníze, já ho zase na revanš připravil o nervy. A když jsem byl takhle vyzbrojený, říkal jsem si, zkusíš to někde v divadle. Tak jsem šel na zábradlí, zrovna tam ti kumštíři seděli u stolu. Jak jsem stoupil, hned poslali pro pivo, hned ho taky vypili. Tak jsem je tady třeba kocí dělal, jsem říkal hrát, zpívat, tančit, tak jsem zpíval árii od toho nejmladšího syna Bacha, Offenbacha. Jak jsem dospíval, všichni mi podávali ruce, abych se jako nezdržoval a tak. Sám ředitel ke mně přišel a dal mi ruku do obličeje a doporučil mi menší divadlo, on konkrétně říkal Loutkovi. Tam prý se po představení každý herec pověsí na drát. Taky bych mohl zpívat, já už na škole o mě říkali, že když zpívám, tak maně připomínám nejslavnější chvíle českého národa. Husitské doby, oni husité, když zpívali, nepřátelé prchali a volali, zachraň se, kdo můžeš. Zpívám dvojhlasně, špatně a falešně. Výšky nemám, to bych se chlubil, ale za to hloubky ty mám mizerny. Taky bych mohl vyprávět o své lásce. Ono to sice s tím nesouvisí, ale je to jaksi pro doplnění celé mé charakteristiky. Já jsem měl dívku hezkou, opravdu pěknou, takovou božskou pusu, malinkou, mohla říct akorát čočka. Že, jak řekla hrách, tak si snědla uši. Uši to měla, to když stála v průvanu, tak to jí lískali. Já když jsem si ji namluvil, tak si na to pamatuju jako dnes, měla na punčoše takovou mrňavou dírečku na pátě, takovou roztomile malou, že mezi těma ostatníma vůbec nebyla vidět. A čistotná žena to byla, 2 kartáčky na zuby, měla na každý zub jeden. Jak ní chodil na jídlo, na obědy, na večeře, tam mi podstrojovala. Nejradši jsem měl rybí polévku, to nabírala vodu přímo z akvária. Jednou jsme měli zajíce, na černo, střeleného. Zem našel kolem SNB, tak jsem to spolkla i s brokama. A na přilepšenou moučník podle receptu z televize. Ovšem lidi, to jste nejedli, to musí být poruchy, to není možné. To bylo hrozný. A já to snědl, já s ním všechno měte. Láska veliká to byla. Hrali jsme tu hru, jestli to neznáte, na kamna. Ona byla rozpálená, já byl trouba. Jednou taky v roztoužení jsme šli na Petřín, ona si sedla na lavečku, já jsem jí sedl na klín, dodnes leží v nemocnici. Lavečku vůbec nedali dohromady.
0: Humoriáda.
3: No,
1: Já doufám, že jste si odpočinuli stejně jako my s Libuší Švormovou.
3: Paráda to byla. Libiček nesklamal a my doufám taky ne. Takže pa, naschle.
1: Ať se daří, hezký zbytek léta, Libuško. Těším se zas příště. Na vás se těším v zítřejším vydání Humoriády. Toto jako host bude Aleš Cibulka, který bude vybírat, třeba taky vzpomínat a předávat své historky. Do té doby se mějte krásně a poslouchejte další pořady Českého rozhlasu i s muzikou, kterou pro vás máme.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoli na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: České humanitární organizace vyhlásily sbírky pro povodněmi postižený Nepál. Pozor na podvodné zprávy o dluhu na pojistném u VZP. V Rožnově pod Radhoštěm začala stavba nového kulturního centra za 400 milionů korun. Zítra bude v regionu slunečno a velmi teplo až 31 stupňů. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Humanitární organizace v Česku spouští sbírky na pomoc lidem v Nepálu. Ten ve středu zasáhly ničivé povodně. Podle tamních úřadů zemřelo nejméně 353 lidí. Člověk v tísni poslal na pomoc už první milion korun. Na co přesně peníze půjdou, přiblížil ředitel organizace Šimon Pánek.
3: Ten první milion stačí na nákup první zásilky nebo nákladu pomoci, ale ze všeho nejvíc jsou teď potřeba finanční prostředky. Problém je samozřejmě i logistika, strhané mosty, nefungující spojení.
2: Peníze na pomoc Nepálu můžou lidé posílat i na účty organizací ADRA, Český Červený kříž nebo Český výbor pro UNICEF. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falšnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze anebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy neposílá SMS zprávy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů. VZP před podobnými podvody varuje opakovaně, letos už je to po třetí. Pravost zprávy si klienti můžou ověřit na informační lince nebo e-mailu VZP. V Karviné dnes začalo plnění nového inhalatoria trnkovými větvemi. Léčivá solanka bude stékat po jejich povrchu a vytvářet jemný mlžný opar, který může pomáhat při dýchání. Inhalační věže jsou běžné a oblíbené hlavně v sousedním Polsku.
4: Tvrdkové dřevo je v podstatě jedno z nejtvrdších a z toho důvodu vlastně dlouho vydrží.
5: Popisuje hlavní stavby vedoucí Lukáš Horuta.
4: Máme v podstatě odsouhlašený nějaký vzorek té hustoty, jak by to mělo být stlačené, tak aby ta solanka v pořádku přesto protekala. A samozřejmě se to bude dělat velice blbě, protože ty trnkové větvičky mají spoustu trnů. Budou mít svářecké rukavice a budou to nějakým způsobem pěchovat.
5: Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
2: V Rožnově pod Radhoštěm začaly práce na stavbě nového kulturního centra. Po 5 letech od položení základové desky a řešení chyb v projektu začne hlavní montáž. Půjde o největší montovanou dřevostavbu svého druhu v Česku.
6: Základová deska pro kulturní centrum ležela 5 let prázdná. Důvod vysvětluje nezávislý starosta Jan Kučera.
7: My jsme to v tu dobu přebírali a bylo to poměrně těžké, protože jsme museli rozplést velký úzel toho, kdy dodavatel projektu tvrdil, že je všechno v pořádku a firma říkala, že to nejde postavit.
6: Vyroste tam největší dřevostavba svého druhu v Česku. Jednotlivé díly už jsou hotové, říká výrobní ředitel společnosti Tarosnova Aleš Gebauer.
8: Jsou to všechno CNC opracované prefabrikáty a tady to bude fungovat opravdu jenom jako skládačka.
6: Hotovo má být na konci příštího roku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: V noci bude v našem kraji jasno, teploty 15 až 11 stupňů, zítra skoro jasno, polojasno, v noci na sobotu přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: U obce Jeseník nad Odrou ve směru na obec Hůrka vyšetřuje policie hromadnou nehodu 3 osobních aut. Provoz je tam výrazně omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
9: a ohlédnutí za tím dnešním čtvrtečním dnem v kraji. Nabídneme za malou chvíli, určitě jako vždy stručně, jasně, přehledně. Já přidám opět dvě témata. Úřad práce v ostravské části Jih bude mít od října novou adresu, jakou dovíte se za chvíli. Obce na Frýdecko-Místecku varují, a to před výskytem medvěda. Podrobnosti přidáme v polovině hodiny, ale zpravodajský souhrn toho dnešního dne přidáme s Lenkou Blažejovou už za chvíli, a to znamená hned po písničce. Tak příjemný poslech a dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Kriminalisté obvinili 4 lidi ve věku 19 až 50 let z padělání peněz. Skupina se pokoušela v Ostravě dostat do oběhu padělané 5-eurové bankovky. Kriminalisté jich zajistili více než 90. Všechny měli stejné sériové číslo. 2 obvinění skončili ve vazbě, všem hrozí až 8 let ve vězení. Ředitelství silnic a dálnic získalo důležitý souhlas se stavbou obchvatu obce Vrchy na Novojičínsku. Má schválenou studii, která posuzuje dopady na životní prostředí. V praxi to znamená, že je možné dál pokračovat v přípravě stavby. Téměř 7-kilometrový obchvat by měl zlepšit dopravní zátěž. Radnice v městě Albrechticích na Bruntálsku zveřejnila petici proti výstavbě fotovoltaického pole na soukromých pozemcích u tamní rozhledny. To podle vedení obce naruší turistiku. Podle starostky Jany Murové z Hnutí ANO je stavba v rozporu s územním plánem. Podle mluvčího investora ČES Vladislava Sobola je ale vše v pořádku. Na toto téma máme víc informací, poslouchejte následující zpravodajskou hodinu. Podrobněji se budeme věnovat také tématu stěhování úřadu práce z Ostravy Jihu. Lidé budou vyřizovat podporu od státu na nové adrese. Úřad čeká stěhování do opravené budovy vlakového nádraží v Ostravě Vítkovicích. Přesune se tam kompletní agenda ze 2 poboček v Mírové a Hudební ulici. V Opavě pokračuje demolice bývalého obchodního domu Slezanka. Příští týden se na horní náměstí vrátí těžká technika a zbourá další část nevyužité jednopatrové budovy. Jak potvrdil opavský primátor Tomáš Navrátil z Hnutí ANO, radnice zároveň chystá sérii veřejných debat o dalším využití prostoru u Slezance. Stavba nového muzejního depozitáře v Hlučíně začne na jaře příštího roku. Město už dokončilo podmínky pro výběr stavební firmy. Depozitář za odhadovaných zhruba 50 milionů korun by měl vyřešit problémy s chybějícími prostory pro historické sbírky.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Spravodajsko publicistická hodinka mezi 17. a 18. hodinou na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava s názvem Den v kraji pokračuje. Dnes jsme vás už v našem vysílání informovali o tom, že úřad práce ostravské městské části Jih bude mít od října novou adresu. Čeká ho stěhování na nádraží. Správa železnic tam totiž právě dokončuje obnovu památkově chráněné stanice Ostrava Vítkovice v bruselském stylu. Úřad práce ten bude sídlit v bývalých kancelářích železničářů.
1: Tady máme raz, dva, tři, čtyři, deset a ve vedlejších místnostech podobný vlastně počet přepážek.
2: Se stavby vedoucím Petrem Vaňkem nahlížíme do budovy nádraží. Už vidíme klasické přepážky. Na jedné straně úřednice pracovního úřadu, na druhé klient, mezi nimi sklo.
1: Tady se dokončuje jenom vlastně úklidové práce a nějaká drobná kosmetika na omítkách.
2: Poslední srpnový den stavbaři předají bývalou administrativní budovu železničářů Ostravskému úřadu práce. Lidé dosud kvůli vyřízení dávek a podpory v nezaměstnanosti objížděli několik adres.
3: A v tuto chvíli by to mělo být fakt všechno pod jednou střechou. A ty prostory skutečně byly upraveny tak, aby vytvořily moderní a bezpečné zázemí jak pro klienty, tak pro naše zaměstnance.
2: Vlaky za oknem.
3: Nevadí, dnes jsem tam osobně byl, projížděli tam dva nákladní vlaky, nebyly vůbec slyšet.
2: Říká Pavel Zdražila z Ostravského úřadu práce. Na přípravu přesunu víc než stovky úřednic mají vyhrazené celé září.
3: I s ohledem na pokročilý stav digitalizace našich dávek a našich agent, tak ani stěhování těch papírů nebude tolik. A od 5. října od pondělí to pracoviště otevřeme už pro veřejnost.
2: Uvnitř je vše nové, železnici připomíná už jen dvojice masivních motorů nákladních výtahů v jedné z budoucích čekáren pro klient. To v sousední nádražní hale plné uměleckých prvků v bruselském stylu mají stavbaři ještě hodně práce.
4: Dokončení celé stavby a zprovoznění čekárny, pokladny, toalet i bezbariérového přístupu k vlakům předpokládáme během listopadu.
2: Upřesňuje mluvčí správy železnic David Kabele, pak se opravené nádraží otevře i pro cestující vlaky. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Leon, Vojtek, Bogdan, to jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. 20-dílná rozhlasová četba začíná v roce 1945 svatbou. Všichni se radují, ale nevěsta si do kostela nese krutý zážitek znásilnění a obavu z těhotenství.
3: Donosují zavane odér naftalínu. Spěch, v němž na Halčino přání svatbu uspořádali, nedopřál svatebním hostům, aby si opatřili slavnostní oblečení. Konec konců i Halka má na sobě vypůjčené šaty. Zajela si pro ně do Životic. Před 12 lety se v nich vdávala sousedka Zaleských, jejíž muž byl loni v srpnu zastřelen při gestapácké razii.
2: Premiéra první části četby s Alenou Sasínovou Polarčik a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava ve dní v kraji. Teď pokračujeme na Bruntálsko nad městem Albrechticemi. Totiž má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. To se ale vůbec nelíbí místní radnici a tak uspořádala proti tomu petici. Nové fotovoltaické pole má totiž vzniknout na soukromém pozemku a bude viditelné z velké části města. Petice ta má zatím asi 100 podpisů a město má 3,5 tisíce obyvatel.
1: Kdybychom popojili ještě kousek výš, tak je turistická atrakce Krtečková stezka. Je to dost navštěvovaná trasa pro rodiny s dětmi, je to takové příjemné 2 kilometry.
2: Se starostkou města Albrechtice s Janou Můrovou z hnutí ANO jsme vyrazili na kopec nad město Albrechtice. Právě tady má vyrůst nová fotovoltaická elektrárna. Na dohled odtud je například rozhledna Hraniční vrch.
1: A v podstatě už z té rozhledny to půjde vidět a půjde celá ta fotovoltaika vidět i z města Albrechtic. Takže my tady poměrně dost peněz investujeme do turistiky, zbuduje se informační centrum, investuje se do zámku Linhartovy a do toho v podstatě na atraktivní lokalitě vznikne fotovoltaické pole.
2: V textu petice stojí, že záměr je v rozporu s územním plánem, to ale investor budoucí fotovoltaické elektrárny ČES obnovitelné zdroje odmítá, jak popisuje mluvčí společnosti Vladislav Sobol.
3: Jedná se o projekt v pokročilé fázi přípravy a plně v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. My v současné době připravujeme zahájení výstavby. Názor obcí a jejich obyvatel je pro nás vždy důležitý. Až dosud jsme ale v rámci několikaletého rozvoje tohoto projektu nezaznamenali žádné výraznější negativní reakce občanů.
2: ČES teď čeká na stavební povolení.
3: Obdrželi jsme věcné připomínky v rámci procesu povolení záměru. Těmi se zabýváme a věříme, že se nám podaří úspěšně vypořádat tak, aby projekt mohl pokračovat.
2: Nové solární pole obsadí rozlohu asi 9 hektarů. Petici ale nepodporuje opozice v městském zastupitelstvu. Podle Zdeňka Veselého z nezávislého sdružení je petice zbytečná. Upozornil, že zastupitelé projekt odmítli už v únoru 2024 a nedošlo na žádné veřejné projednání záměru. Z města Albrechtic Adam Tomáš, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Obce na Frýdeckom Místecku varují před výskytem medvěda. Šelma se měla údajně pohybovat v okolí Krásné. Obec Morávka odpoledne vydala upozornění, že medvěd byl pozorován i v lokalitě Morávka u Spolka Travný. Jak velká je pravděpodobnost, že se s medvědem někdo v lese potká a je potvrzeno, že se medvěd v okolí Krásné nebo Morávky u Spolky momentálně pohyboval? Na to jsem se už ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava dříve ptala zooložky ze správy chráněné krajinné oblasti Beskydy Dany Bartošové.
1: No, z posledních dnů nebo i týdnů máme celou řadu zpráv, že tam byl medvěd zjištěn, pozorován, ale nemáme takové ty věrohodné doklady, jako jsou třeba nafocené medvědí stopy na lestrusu, případně fotky z fotopastí. Nicméně těch pozorování je více a vypadají věrohodně, takže nespochybňujeme, že by se tam nějaký medvěd mohl pohybovat. Je to určitě pravděpodobné.
0: Jak velká je pravděpodobnost, že se člověk právě s medvědem přímo potká?
1: No, tady v oblasti Beskyd je ta pravděpodobnost daleko menší než třeba v oblasti Středoslovenských hor, kde ta populace medvědů je velmi početná, ale vyloučit se to samozřejmě nedá. Ta pravděpodobnost se zvyšuje, když prochází nějaký člověk nějakou klidnou lokalitou a zejména brzy z rána nebo k večeru, kdy jsou medvědi nejaktivnější, takže tam není vyloučeno, že toho medvěda může někde zaznamenat. Musím ale potvrdit, že za celou dobu, kdy tady existují záznamy o výskytu medvědu, to je od 70. let minulého století, kdy se tady medvědi začali vracet, tak v Beskydech nebyl zaznamenán žádný případ, že by medvěd zaútočil na člověka. Jedná se většinou o mladé medvědy, kteří tady přicházejí ze Slovenska a lidem se vyhýbají a nějakou dobu se zdrží a zase se mohou vracet na Slovensko.
0: O víkendu se v Beskydech bude pohybovat určitě velké množství lidí, a to i díky závodu Beskydská sedmička. Poraďte, co tedy dělat, když už by k nějakému bližšímu kontaktu náhodou došlo?
1: Pohybuje se na té trase spousta lidí, tak už to ta zvířata, včetně medvěda, může odrazovat ten hluk a pohyb lidí, takže je malá pravděpodobnost, že by někdo třeba konkrétně toho medvěda potkal. Na druhou stranu účastníci pravděpodobně chodí i večer v noci, takže nedá se to vyloučit. To, jak se chovat při setkání s medvědem, je vlastně už dlouhodobě známo, dá se to najít na internetu v odborných instrukcích a tak dále. Hlavní je teda před medvědem neutíkat v panice, ale pokud ho uvidíme a on nás vidí, tak pomalu couvat a vzdalovat se od něho. Pokud je daleko, tak samozřejmě jít pryč a vůbec se na sebe neupozorňovat. Kdo se hodně bojí, tak si samozřejmě může pořídit třeba píšťalku, rolničku nebo protimedvědí sprej, ale ta pravděpodobnost je opravdu velmi malá.
0: Aktuální informace pro nás měla zooložka Dana Bartošová ze správy chráněné krajinné oblasti Beskydy.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Míříme už na Novojičínsko a věnovat se budeme jedné historické štole. Jmenuje se Johan a najdete ji u Oder. Johan totiž bude už brzy další zpřístupněnou břidlicovou štolou v Moravskoslezském kraji. Je součástí Flašarova dolu a díky tomu se prodlouží i prohlídková trasa této technické památky. Jak štola Johan vypadá a co návštěvníci uvidí, tak na to se měla příležitost se už dříve ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava zeptat předsedkyně spolku Krajina Břidlice Aleny Zemanové.
1: Tak štola Johan je nejstarší část Flašarova dolu a návštěvníci se mohou těšit na desítky metrů chodeb vyskládaných z kamene, na sedmimetrovou komoru také vyskládanou z kamene a v neposlední řadě také velkou dobývací komoru s těžbou odhaleným jádrem vrásy. Je to takový unikátní geologický útvar, který vznikl vytěžením ramen vrásy a odkrytím právě toho jádra, toho zámku vrásy.
0: Ta cesta do štoly nebude jen klasickou prohlídkou, tak co dalšího tam lidé zažijí?
1: Tak trasa ve štole Johan bude zážitková, trochu adrenalinová a také trochu mystická. Návštěvníky čeká průchod části dolu zajištěnou tradiční kovovou výstuží, takzvanými hajcmany, překonání lutny o průměru 80 cm a také dojít na žebříky. Po té dobrodružné cestě přijde na chvíli také sklidnění a v jedné z vytěžených komor se návštěvníci zaposlouchají do pověsti o tajemných strážcích podzemí, o Permonovi a Šiferovi.
0: Zní to lákavě, kdy tedy bude štola Johan otevřená pro veřejnost a chystáte třeba i nějaký program?
1: Slavnostní otevření připravujeme na středu 9.9., tedy symbolicky na Den horníků. Slavnostní

0: zemí. Jedno bude otevřeno již v roce 2027, a to v arboretu Nový dvůr u Opavy. A také se připravuje jedno podzemí u města Budišov nad Budišovkou, a to v údolí říčky Budišovky. A tam bude otevřen jezerní důl a bude to taková další specialita, kde se snad budeme plavit i na lodičkách. Tak prosím, držte nám krajině Břidlice pěsti, ať tu naši krásnou oblast Nízkého Jeseníku turistům ještě více zpřístupníme a začneme být i vyhledávaným turistickým cílem.
1: Tolik informace a pozvání od předsedkyně spolku Krajina Břidlice Aleny Zemanové.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Letní turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je v plném proudu. Pokud jste ještě nevyrazili, je nejvyšší čas. Navštivte Beskydské horské chaty, sbírejte razítka a hrajte o turistické ceny i hlavní výhru – jízdní kolo. Soutěž končí 31. srpna. Máte už soutěžní kartu vyplněnou? Stačí podepsat, doplnit kontaktní údaje a nechat na některé ze soutěžních chat, případně poslat anebo odevzdat na naší recepci. Více informací najdete na webu a na sociálních sítích Českého rozhlasu Ostrava.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela MIG 21 na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Pojďme si ale říct, jaké počasí nás čeká v dalších dnech, jaká je předpověď pro nejbližší hodiny a dny. To vše dnes ví Tomáš Ostrožlík z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, kterého už vítám na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Tomáši, hezké odpoledne přeji.
1: Taky přeji hezké odpoledne.
0: Ten dnešní den je příjemný, slunečný, tak jak to vypadalo v celém kraji a kam se nám vyšplhaly teploty?
1: Ano, bylo to tak v celém kraji. Teploty dosáhly 25-26, v Karviné téměř 27. Na horách byly maximální hodnoty někde kolem 19-20 stupňů a vál mírný severovýchodní vítr.
0: Takový byl dnešní den, tedy čtvrtek. Jaká je předpověď počasí pro noc a zítřek? To bude vypadat jak?
1: Tak bude to podobné, na obloze málo oblačnosti, v noci skoro jasno, v horských údolích se ojediněle může vytvořit gránu mlha. Teploty budou klesat na 15 až 11 stupňů, v horských údolích mohou být minima nižší. Vítr zeslábne na slabý východní nebo proměnlivý. Zítra očekáváme skoro jasno, polojasno, až k večeru bude od západu přibývat oblačnost. Teploty zítra maximální 27 až 30 stupňů, na horách bude kolem 24 a vítr ráno slabý, během dne mírný jižní 3 až 7 metrů za sekundu, na horách může být až čerstvý s nárazy do 20 metrů za sekundu.
0: Takový bude zítřek, to je předpověď počasí na pátek. Co víkend, jak bude v sobotu a v neděli, s jakým počasím můžeme počítat?
1: V noci na sobotu nás bude od západu přecházet studená fronta, takže postupně bude od západu zataženo v noci na sobotu. Přidají se přehánky, zpočátku i místy bouřky. K ránu budou srážky spíše ve formě občasného deště. Teploty k ránu klesnou na 17 až 14 stupňů. V sobotu zpočátku z rána a časně dopoledne může být ještě zvětšená oblačnost a zejména na východě doznívající srážky, ale během dne bude docházet k ubývání oblačnosti, večer až do vyjasnění. Maximálně teploty v sobotu ale zůstanou jenom do 25 stupňů a vítr se změní na západní až jihozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. K večeru bude slábnout. No a v neděli již bude málo oblačnosti. Ráno v údolích se mohou ojediněle vytvořit mlhy. Teploty ráno v neděli 16 až 12 a odpolední kolem 26 stupňů. A v neděli bude vát ráno večer slabý, během dne mírný, jeho západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takové počasí budeme mít v dalších dnech. Za předpověď za tu dnes ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava děkuji Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemný podvečer.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 27. srpna. A co zítra? Kterým tématům se na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava budeme mimo jiné zítra věnovat? Prozradím už teď. Z bývalých vojenských kasáren v Opavě budou nové byty. Největší armádní areál ve městě vznikl už koncem 19. století. Dukalská kasárna byla poslední roky prázdná a postupně chátrala. Teď se tato oblast mění na čtvrť s více než stovkou bytů pro mladé rodiny. Lidé v Horní Lomné musí vodu z obecního vodovodu před pitím převařit. Laboratoř totiž při posledním odběru z tamního vrtu objevila ve vodě koliformní bakterie, které z nich představují pro člověka zdravotní riziko. Obec o tom informovala na svých stránkách a také na sociálních sítích. Případ ten monitoruje také krajská hygienická stanice. A vydáme se i do Havířova, který bude patřit skateboardingu. Na tamním skateparku nebo do tamního skateparku míří jezdci z různých koutů republiky, aby poměřili své síly, triky, dovednosti a v dalším kole skateboardového poháru Českého skateboardového poháru se utkají. No a s naším regionálním stopařem vyrazíme také do Beskyd. Už zítra večer tam startuje jeden z nejnáročnějších horských závodů u nás. Beskydská sedmička. Závodníci při ní musí zdolat více než 100 kilometrů a cestou vystoupat na několik beskydských vrcholů. Více tedy určitě k těmto tématům už zítra na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Dnešní den v kraji končí, ale naše vysílání pokračuje dalšími pravidelnými rubrikami i pořady. Tak příjemný poslech a krásný podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Veselý příběh jedné rodiny v neveselých časech. Libuše Šafránková a Ondřej Vetchý v komedii Báječná léta pod psa. ČT 2. Místo míru příprava na další válku. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh o osudové mladé lásce na pozadí bouzlivých 60. let 20. století, skrývající se v textech nejslavnějších písní skupiny The Beatles, Across the Universe. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Předseda Evropské rady Košta jednal v Praze s premiérem Babišem z hnutí ANO o návrhu na nový unijní rozpočet. V Čechách a části Moravy i Slezska zítra hrozí silné bouřky. Obec Bíkov-Larišov na Bruntálsku posiluje síť kontejnerů na kovy. Zítra bude slunečno s teplotami do 31 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Hezký podvečer. Nový rozpočet Evropské unie pro období mezi lety 2028 a 2034 by měl podpořit evropskou konkurenceschopnost anebo obranu. Při jednání v Praze se na tom shodli předseda Evropské rady Antoniu Košta, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Návrh, jehož rámec chce Košta schválit do konce roku, ale taky počítá se škrty ve financích pro zemědělství nebo takzvané kohezní fondy.
4: Škrty by se dotkly například i států Vyšegrádské čtyřky. S tím premiér Babiš nesouhlasí.
5: Ty škrty, které navrhuje Evropská komise, nejsou pro nás přijatelné. Samozřejmě podporujeme financování obrany nebo investice do technologií, ale nesmí to jít na úkor našich regionů.
4: Košta i Babiš se ale shodli například na podpoře evropské konkurenceschopnosti nebo přijímání nových států do Evropské unie. O tom Brusel aktuálně jedná třeba s Černou Horou. Matěj Kolář, Český rozhlas.
3: Do Česka zítra odpoledne dorazí silné bouřky. Přes Čechy budou postupovat dál na západ Moravy a Slezska. Výstraha platí od 14 hodin až do sobotních 4 hodin ráno. Bouřky může doprovodit přívalový déšť, menší kroupy a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Meteorologové proto varují před komplikacemi v dopravě. Přívalový déšť taky může zaplavit podchody a nebo sklepy. Český Těšín bude společně s polským Češinem vzdělávat mladé cyklisty. Příhraniční města v nadcházejícím školním roce chtějí proškolit 200 polských a 200 českých žáků základních škol v pravidlech silničního provozu. Prakticky si děti jízdu na kole vyzkoušejí na dopravním hřišti v Českém Těšíně.
6: Školáci se zúčastní podzimního a jarního kurzu ve skupinách po 20 žácích. Školení se skládá ze 2 hodin teorie a 2 hodin praxe na dopravním hřišti. Děti budou vzdělávat strážníci z obou příhraničních měst. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: V obci Bíkov-Larišov přibyly nové kontejnery na kov. Radnice se tak snaží posilovat odpadové hospodářství a třídění. Nové kontejnery místní najdou u obecního úřadu a zbrojnice v místní části Bíkov. Jeden kontejner přibyl taky v Larišově. Nové nádoby na kovy můžou obci ušetřit peníze.
7: Podle tamní radnice může Bíkov-Larišov za správné třídění odpadů získat odměny. Tyto prostředky pak jdou využít na pokrytí nákladů za svoz a likvidaci odpadu a místní se tak můžou vyhnout zvyšování poplatku za komunální odpad. Z Bíkova-Larišova Adam Tomáš, Český rozhlas. Počasí.
3: V noci bude v Moravskoslezském kraji jasno, teploty 15 až 11 stupňů. Zítra bude skoro jasno až polojasno, v noci na sobotu přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na horách kolem 24.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Bedřicha Nikodéma v Ostravě probíhají teď záchranné a vyprošťovací práce. Řidič osobního auta tam srazil dva chodce. Provoz je výrazně omezený.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přeji vám příjemný podvečer. Máme 4 minuty po 18. hodině, protože společnost vám dělá Český rozhlas Ostrava, tak za chvíli určitě Ostravská rozhlasová rodinka a písničky na vaše přání. Druhá půlka této hodiny, ta už bude patřit Harendě, hudebnímu klubu, který pro vás připravuje Igor Vašut. Tak příjemný poslech a hezký podvečer s námi.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A pojďme si připomenout, kdo dnes slaví svátek. Má Otakar, tak Otakarům vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 27. srpna a máte dnes důvod k oslavám narozenin. A pro dnešní oslavence tady mám samozřejmě také blahopřání. Dobrý den, píší nám se Městského klubu seniorů z Karviné, z ulice v Áleji a prosí nás o hudební gratulaci pro paní Janu Macháčkovou, která právě dnes 27.8. slaví krásné narozeniny. Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody v životě.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: A také to další blahopřání je pro dnešní oslavenkyni. 27. srpna slaví krásné narozeniny také paní Božena Navrátilová. Také jí přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. Za všechny z MKS Karviná z ulice v Áleji přeje Jaroslav Kempný, předseda.

0: Léto s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A také další přání. Dobrý den, zdravím Ostravský rozhlas i všechny posluchače a prosím o písničku 27. srpna bude k narozeninám dceři Janě. Milá Janko, k narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu pohody, radosti a vitality do dalších let. Ať máš každý den důvod k úsměvu, kolem sebe samé dobré lidi a užíváš si život v dobré náladě a pohodě. Přejeme ti mnoho krásných zážitků, splněných přání a ještě spoustu šťastných let. Píseň letí éterem za tebou do Řecka, kde slavíš narozeniny. To vše a ještě mnohem více přeje celá rodina.

A přidám ještě jedno blahopřání ke krásnému výročí. Je od pana Standy z Rožnova pod Radhoštěm. Dnes je to přesně 60 let, co mi má milovaná žena Anastázie řekla své ano. Chci jí říct své děkuji za všechny ty roky, které se mnou vydržela. Miluji tě a děkuji. Podepsán je Standa.

0: Historky z historie. Příběhy a postřehy z dějin severní Moravy a Slezska. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu a neděli po 14:30 odpoledne s Vladimírem Šmehlíkem ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
4: Krásný podvečer na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Právě začíná Harenda, pořad o klubech, kapelách, hudebních osobnostech, ale také o festivalech Moravskoslezského regionu a okolí. Od mikrofonu vás zdraví a Harendou vás provede autor pořadu Igor Vašut. Minulý týden jsme se rozloučili v pořadí už druhé Harendy, ve které jsme vzpomínali na zpěvačku a skladatelku Nicole Kantorovou a její písničky. A ano, čeká nás ještě závěrečný třetí díl, ten si ovšem necháme až na příští týden, protože ve druhé polovině minulého týdne proběhl v Ostravě už 23. ročník festivalu Colors of Ostrava, na kterém jsem nemohl chybět se svým zvídavým mikrofonem a ze kterého vám dnes přináším několik postřehů a rozhovorů. Harenda se letos vydala opět na festival Colors of Ostrava přinést vám nějaké zajímavé rozhovory a co čert nechtěl, samozřejmě čert chtěl, domluvil jsem se s Filipem Košťálkem, abychom se potkali ještě než vlastně festival úplně oficiálně začne. Ahoj Filipe.
5: Ahoj, ahoj.
4: Festival je takzvaně v záběhu, to oficiální zahájení před tebou. Co v těchto chvílích dělá hlavní dramaturg festivalu?
5: To velké zahájení na hlavní stage je samozřejmě ještě před námi, ale my už jsme zahájili Melting Pot, který je nedílnou součástí Colors, 7 diskuzních scén, 180 speakerů, je to strašně moc a mám velkou radost, že jsou tady lidi, kteří chtějí poslouchat nejen hudbu. No a ta moje role je nejen zahajovat a dělat rozhovory, ale taky sledovat, jak se nám návštěvníci chovají v areálu, co je baví, co naopak třeba trošku drhne a co můžeme vylepšit, takže to je moje role.
4: Ty jsi takový novopečený řidič, v loni jsi to vyzkoušel, jako by jsi byl v autoškole už bez toho asistenta, bez té Zlatky. Jak to fungovalo? Jsi se sebou spokojený, nebo nastaly nějaké problémy, nějaké chyby, ze kterých jsi už jako poučil, a nebo třeba je to tak dokonale promazaný stroj, že všechno šlape jak hodinky?
5: Hezky jsi to přirovnal. Samozřejmě je to proces a každý rok si řekne člověk, že by to měl dělat lépe, jinak, že by něco vymyslel navíc, ale obecně jsem velmi spokojený, ostatně my jsme se Zlatou v podstatě žili posledních 7 let společně a tvořili program hodně do hloubky, do filozofie toho samotného festivalu, takže já jsem nadšený z toho, co se letos mě a týmu povedlo sestavit a už se jenom těším, jak si to budou užívat návštěvníci.
4: Opravdu Zlata opustila ten realizační tým, co se týče té dramaturgie, a nebo přece jenom, protože je to přece jenom tvoje miminko a ty ho tak úplně nechceš jako pustit. Vždycky to tak je. Člověk, co jednou zařídí, co prostě vymyslí, tak se s tím těžko loučí. Jak to je s těmi Colorsy?
5: My zůstáváme přáteli, zůstáváme v kontaktu, ale jinak vlastně je to opravdu na novém týmu, na mě, ale ten podpis, ten odkaz se nedá vůbec odpárat. Je to 25 let existence festivalu, 23 ročníků, spoustu času, který prostě jsme dělali spolu a vše to stojí na tom, že tady tuhle úžasnou oslavu kultury vytvořila v Ostravě Zlata Holušová.
4: Ten tým Už jsi tak trochu jakoby proměnil k obrazu svému, anebo jsou to osvědčení lidé, kteří už fungují řadu let?
5: Přesně tak, jsou to lidé, kteří tady fungují řadu let. Samozřejmě je potřeba se seznamovat s novými, protože nové trendy, nové věmy, to je to, co posouvá festival dopředu, ale ten core je opravdu lidé, kteří jsou s festivalem zpěti. Pavla Slívová, která je s festivalem tuším 18 let, je tady Full Moon Stage s Michalem Pařískem, který ji tvoří taky spoustu let, a k tomu se přidávají noví kolegové.
4: Co pro tebe dneska bude to top, co bys rozhodně nechtěl nechat ujít?
5: Já se moc těším na naši novou Steel Stage, protože tam má novou atmosféru písničkářskou, jsem zvědavý, jak to bude fungovat, já věřím, že skvěle. Už teď tam na tribuně sedělo spoustu lidí a to byl ten efekt, který jsme chtěli trošku si posedět, odpočinout si a poslouchat tu dobrou hudbu. Nicméně v noci od nějaké 21. hodiny tam Joshua Idehen rozjede svou show. Je to interpret, který hodně stojí na textech, je to takový trošku taneční slam vlastně, což je zajímavý, tak na toho se moc těším. No a pak taky na korejské Jumbi, protože ti jsou postrokoví kouzelníci, kteří přivezou takovou syrovou Koreu.
4: Já mám taky svoje želízka v ohni. A víš co, povykládáme si o tom ten čtvrtý den před koncem festivalu, co se komu povedlo, co se komu splnilo a jestli všechny ty naše očekávání byly naplněny.
5: Moc se těším na tvé dojmy a užij si festival.
4: Díky, ty taky. A já jsem si první den užil náramně. Koncertní část festivalu zahájili Ondřej Ruml a domácí Barbora Kanizová. Dali o sobě slyšet i někteří minulí hosté Harendy, například kapely Spotlight a Few Flowers. Celý první den ukončili luxusním koncertem američtí 21 Pilots. Ale já jsem se stejně nejvíc těšil na britskou 90-kovou hvězdu, zpěvačku Skin a její kapelu Skunk Anansie. A my si teď dáme jejich největší pecku Week.

0: Těma profesema, které tenhle ten festival skýtá od organizátorů přes stage manažera, provozoval tady čajovnu a taky si tady hrál se svojí kapelou několikrát, ale teď ses ostal na pozici
1: designer, kovový svět bych to nazval.
0: Co tě přivedlo k téhleté práci, že jsi začal dělat s kovem, začal si prostě dělat design?
1: No, já jsem vlastně jako potom už toužil delší dobu, ale když jsem hrál Evolution Deja Vu, tak na to nebyl vůbec čas. A když se pak kapela rozpadla, tak ten čas přišel a začal jsem s tím.
0: Kdo stál u zrodu myšlenky udělat tuhletu stage úplně zcela jinou? Byl jsi to ty, nebo tě lidi ze štábu festivalu oslovili, jestli by si do toho nešel?
1: Byl to štáb Colorsov Ostrava, konkrétně to byl Filip Košťálek, který mi zavolal, že mají nového dalšího generálního partnera s tím, že jsou to oceláři a že by se s námi rádi sešli, protože už jsme tady nějaké zóny dělali a začal se péct tenhle nápad v podstatě dohromady z Kalzov Ostrava, z Moravia Steel a do toho bylo ještě zapojených jako spoustu členů Kalz ze Smart Production, třeba Kateřina Mašková, která třeba ustavovala ty věci a podobně. A byla to vlastně taková jako společná práce.
0: Ten základní návrh si dával dohromady na papíře nebo v počítači, nebo už si měl nějaké myšlenky, a nebo tě něco inspirovalo z těch předmětů, které tady vidíme, jako které se třeba někde už jako volně v úvozovkách válely?
1: No, já bych to asi rozdělil na dvě části. Tady jsou vlastně jako dekorace, sochy, nábytky, které jsou naše, které vozíme jakoby po světě různě. A pak je tady část věcí, kterou jsme dělali přímo pro tuto zónu, pro Moravia Steel. Inspirací námi byly některé návštěvy, byli jsme v Třineckých železárnách, v Tkaninách v Kamene, tady na Válcovně Trubek, plus jsme si nechali poslat vlastně jako všechny produkty a snažili jsme se do toho zapojit co nejvíc jakoby produktů Moravia Steel. Takže se tady objevují listové pera do nákladňáků, pružiny, ocelové tkaniny, spirálkové tkaniny, mimochodem klobouk dolů, protože jedna paní udělá 3 metry denně čtverečních, je to ruční práce a docela náročná. Z toho jsou třeba udělané takové oblečky, za kterými se můžou fotit lidi, anebo ty tkaniny jsou potom použity v baru a na tom domu, který tady je.
0: A co muzika, Davide? Netáhne tě to, když tady vidíš všechny ty kapely, interprety, zase si na to pódium vyskočit a zahrát si tady?
1: Ale to víš, že jo, jako, akorát jak teď nebyl čas, ono totiž něco bublá, jo, a v podstatě teď to stojí na mě, protože jsem měl s ateliérem strašně hodně práce a vůbec žádný čas, takže když teď dotáhnu pár věcí do konce, tak si myslím, že bychom příští léto se mohli objevit.
0: Tak já ti děkuju za rozhovor a těším se, že si popovídáme brzy právě o tom něčem jiném, co je takové ještě zatím tajemné. Měj se fajn.
1: Děkuju moc, mějte se fajn všichni.
2: Festival Colors of Ostrava nabízí velké mainstreamové hvězdy, jako byly letos domácí Miraj a Kateřina Marie Tichá z Benjis, nebo ty zahraniční, jako třeba zpěvačku LP, Mobyho, jehož koncert byl parádní a stejně našlapaný jako set Teddyho Swimse. Máte ovšem příležitost si objevit i méně známé kapely, které vás totálně dostanou, tak jako mě letos Tolstoys. Kapela žije a tvoří v Berlíně, ale její jádro tvoří slovenská zpěvačka Ela a několik dalších slovenských hudebníků. Jejich koncert byl psychedelický a magický, navíc ještě umocněný do tmy svítící a blikající steel stage. A to, co se dělo na pódiu, vás hodilo časovou červí dírou zpátky do 60. let na Woodstock. Tolstoys Ringing Tone.

0: Posloucháte Harendu, ve které se dnes vracíme k letošnímu ročníku festivalu Colors of Ostrava. Další zajímavou osobou, kterou jsem vyspovídal, je takřka už inventář Colors, takzvaný nástrojář, člověk, který se stará o hudební pódiovou aparaturu, ale také hudebník a zpěvák, nesmírně skromný člověk Václav Havelka. Ahoj Vašku, jak dlouho už vlastně pro Colors děláš?
1: Ahoj, to si nespomenu, ale myslím si, že třeba od roku 2010, možná i díl, v různých které jako formách, to s tou produkt, vlastně s tou pozicí, kterou dělám teďka, což je, jak jsi říkal, že se vlastně starám o zajišťování hudebních nástrojů pro všechny vystupující, kteří nejsou v daný moment na turné, to znamená, ty nástroje si sebou nevezou, třeba přilítají speciálně na vystoupení na Colors, tak to bude určitě taky přes 15 let.
0: Co tvoje hudební projekty? Trochu se mi ztratili Please the Trees, jsou úplně už jako u ledu, anebo třeba něco bobtná zase a chystáš něco?
1: Nejsou, Please the Trees nejsou u ledu. Včera jsme dokonce měli v rámci Colors of Ostrava tady festivalu předpremiéru filmového dokumentu Mykokosmos režisérky Judity Hunákové, který se zabývá mykologií, to znamená houby, a je o takových jako dvou výzkumnících vědcích z Pražského ústavu, teď nevím, jak se jmenuje, kteří zkoumají vlastně vliv klimatických změn na životní prostředí skrze právě houby. A my jsme k tomu filmu měli to štěstí dělat hudbu z Please the Trees, takže vlastně to je nějak jako aktuální výstup kapely. Jinak já jsem v květnu vydal solovou desku po dlouhých letech, ta se jmenuje Snake Crawling Up a Broken Ladder, vyšlo vydatelství Animal Music. Takže jsem se vlastně trošičku vrátil zpátky v čase, zase třeba nevím, 20 let, kdy jsem s kapelou Please the Trees začínal a byl to nějaký můj hlavní fokus po spoustu těch let, tak jsem si vlastně udělal tuhletu, řekněme, jako pomyslně radost, že s deskou dneska koncertu sám nebo s dalšími hostujícími hudebníky, jinak těch projektů je pořád jako spousta, vlastně spíš je to tak jako organizuju vždycky pro každý rok jako s čím vyjít, mám v procesu minimálně zase další dva nebo tři, jo, a to stejný vlastně se týká, určitě to možná bude i jeden z těch dotazů, spolupráce se sborem Seniorek Elpida, se kterým vlastně vystupujeme v sobotu na Colors s hostující Kateří Marii Tichou, a to je projekt vlastně, který taky už trvá 16 let.
0: Jak to funguje? Jako je to na bázi nějakého zkoušení, anebo před koncertem prostě si řeknete zhruba co a jak?
1: On ten projekt vlastně je jeden z programů OPS Elpida, což je organizace, která v Praze na Andělu dneska má svoje sídlo, a oni vlastně se starají o seniory a jejich volný čas, mají i linku bezpečí, jsou tam různé vzdělávací programy a sbor Elpida je vlastně jako jedním z programů. To znamená, že já jim říkám holky nebo dámy, se pod vedením Elišky Radíkovské, což je sbormistrně, schází každou středu a zkouší repertoár, který mají i mimo tu naši spolupráci.
0: Jasně, čili letos s Elpidou, no a příští rok tedy jako asi se svým solovým projektem, anebo možná s Please the Trees se mohou skalní fanoušci, kterých si myslím, že je pořád dost. Jako.
1: Tak to jsem moc rád, děkuju ti za vyjádření sympatí. Myslím, že není úplně nepravděpodobný, že by třeba ten materiál z toho dokumentu nevyšel jako ve formě třeba nějakého soundtracku, a určitě v rámci kampaně projekcí dokumentu je nějaký jako plán i s tím jezdit i třeba s kapelou a ne úplně doprovázet, ale třeba hrát jako doplňující program. Takže nějaký koncertování v plánu určitě je. Já plánuju zase další výstup s projektem Future Landscapes, což je projekt, který vlastně inicioval filmový dokumentarista Ivo Bystřičan, jeho žena Tereza Svadošová, kde vlastně se zabýváme zkoumáním zase klimatických změn, ale skrze zvuk. Pod to vlastně do toho projektu spadá projekt Field. S ním jsme vydali desku před 2 roky a vlastně máme hotovou novou desku. Ale jak jsem říkal na začátku tady rozhovoru Igore, vlastně tak já tak jako plánuju vždycky něco se jako udělá, pak to leží rok, dva, tři, než se najde ten čas, aby ten projekt si zasloužil tu danou pozornost a člověk se mu jakoby mohl věnovat v tom plném rozsahu, že třeba právě jako koncertuje a samozřejmě se o to stará i nějak ve smyslu nějaké propagace.
0: Vašku, nebudu tě zdržovat, ty máš jistě dneska ještě fůru práce. Děkuji ti za rozhovor a budu se těšit na nějaký jako fajn koncert v Ostravě zase.
1: Já děkuju moc, Igore, mějte se hezky.
0: Milý koncert se sborem Elpida jsem samozřejmě nevynechal, ale protože kdo ví, kdy Vašek přijede do Ostravy zase zahrát a vy ho možná tak dobře neznáte, tak vám dnes nabídnu jednu z jeho novějších písniček. Ask Forgiveness.

0: Je zvláštní, jak ty 4 festivalové dny utíkají a konce se ani nenadáte. Pak už jen zbývá se probrat tím vším, co jste viděli a slyšeli, a udělat si osobní virtuální archiv zážitků. No a na to, jak je s průběhem letošních Colors spokojený, jsem se na závěr zeptal opět osoby nejpovolanější, a to uměleckého ředitele festivalu Filipa Košťálka. 4. den festivalu, vypadají všichni návštěvníci, včetně pořadatelů a mediálních partnerů a novinářů, poněkud použitě. Filipe, jak ty žiješ ještě?
1: Jasně, protože tohle mi naplňuje vždycky, když začne hrát stage, tak já jsem v 7. nebi.
0: Blížíme se pomalu do cílové rovinky, jsou před námi ještě sice zásadní koncerty důležité, ale možná už se ti třeba v hlavě honí ten ročník, jak byl úspěšný, jak se ti líbil, co všechno se ti jako povedlo a možná i třeba co všechno by si třeba udělal jinak a co se třeba úplně nepovedlo.
1: Já jsem víceméně nadšený, protože se ukázalo, že publikum Colors je opravdu to nejlepší publikum, které si můžeme přát. Ať pršelo nebo bylo krásně, tak zaplnili nejen tu hlavní stage, kde se to tak nějak jako počítá, s tím počítá, ale zároveň i ty ostatní scény, které jsou třeba menší, jsou tam jako méně známé kapely, takže všude bylo plno. Mám z toho obrovskou radost a ten letošní ročník opravdu i třeba i v návštěvnosti překonal ty ročníky předchozí.
0: Včera trošku sprchlo, vznikly nějaké drobné technické problémy, ale myslím, že jste se s ním popasovali celkem jako chlapsky.
1: Děkuji moc, že to říkáš. Ono je to tak, že bezpečí návštěvníků i interpretuje u nás na prvním místě, takže první jsme museli zajistit toto a potom jsme řešili, abychom program omezovali co nejméně, což se v podstatě povedlo, protože až na jednu kapelu jsme vlastně odehráli veškerý program a s toho mám velkou radost, protože proto to děláme.
0: Jasně, samozřejmě v hlavě se ti už určitě líhne, co bude příští rok, co bude za 2 roky, ale můžeš teďka už říct, co pro tebe byla úplně ta největší pecka letos, co jsi třeba i ty užil a na co nezapomeneš?
1: Já určitě nezapomenu na koncert Ibrahima Maloufa, protože ten právě přišel po té bouřce, která nám to trošku komplikovala, a i když venku ještě stále pršelo, tak před stage čekalo několik stovek lidí a ten koncert jsme pustili, nechali jet. Byl to takový ten správný kalersácký koncert, který se nakonec zaplnil 10 000 lidmi.
0: Nechci úplně předbíhat, ale Filipe, gratuluju ti k úspěšnému ročníku a doufám, že ten příští samozřejmě zase posuneš o krok dál.
1: Moc děkuju a díky, že jsi s námi tady.
0: Já taky děkuji, že jsem se mohl zúčastnit a samozřejmě rád přijdu i příští rok. No a na závěr jedna promočená hudební vzpomínka. Během koncertu nové sólové interpretky z našeho regionu Very, která hrála sice na nejmenší, ale o to útulnější scéně nazvané Rec, totiž lilo a pořádně, tak jsme si to nemohli užít tak úplně podle představ. A kdože je Very? No přece zpěvačka Veronika Pospíšilová, frontmanka dnes už bývalé kapely Gateway, kterou znáte z Harendy a která se letos vydala na soulovou dráhu. Přeji všem pohodový zbytek večera, ničím nerušený poslech, loučí se s vámi Igor Vašut a Very a její Let It Burn.

0: Kunecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Dobrý večer, Lačerate Šukaršuniben. Dnes společně navštívíme křest nové písně Magická láska, pod kterou je podepsán Igor Kmeťo a kterou naspíval společně s JB. Kmotry písně byly Helena Vondráčková a Felix Slováček. Povídat si budu také s Miroslavem Brožem o pomoci romským uprchlíkům z Ukrajiny.

0: Poslech nám zpříjemnil Roman Gašpar a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. Od 10. do 13. září se v Praze uskuteční Mezinárodní festival romského filmu IROF, který organizuje spolek Identity Prague. Nabídne české i zahraniční snímky, mezi nimi také dokument Nebylo nám to jedno o romské solidaritě a pomoci ukrajinským uprchlíkům po vypuknutí války v roce 2022. Program festivalu a informace o jednotlivých projekcích najdete na webových stránkách IROF. O své zkušenosti s pomocí romským uprchlíkům z Ukrajiny na pražském hlavním nádraží a na dalších místech, o tom si budu povídat s Miroslavem Brožem.
1: Já jsem v té době nepracoval pro městskou část Praha 1, ale pro neziskovou organizaci a vlastně ta moje role spočívala v tom, že poté, co jsme zjistili, že ty romské uprchlíky z Ukrajiny tady v České republice vlastně nikdo nechce, a ty úřady nejsou moc efektivní, ani rychlé, ani aktivní v pomoci těmhle romským uprchlíkům, tak jsme se obrátili na naše partnerské organizace v jiných evropských zemích, kde je nižší míra anticiganismu a vlastně jsme je tam začali pomáhat s odjezdy. S tím, že vlastně ta naše partnerská organizace potom na ně v nějakém třeba německém městě čekala už na nástupišti a potom jim pomohla projít tím registračním řízením a najít tam bydlení a všechno, co bylo potřeba. A my jsme takhle odvezli z pražského hlavního nádraží 750 romských uprchlíků do Německa a potom jsme jich odvezli rovnou stopku do Dublinu v Irsku. To vím úplně přesně, protože jsme měli peníze přesně na 100 letenek a v tom Dublinu máme velmi aktivní partnerskou organizaci irských travelerů. A potom jsme odvezli skupinu 65 lidí do Osla v Norsku.
0: Finančně to zaštítili ty partnerské organizace v zahraničí.
1: My velkou část těch uprchlíků jsme právě odvezli do Německa, konkrétně tedy do severozápadního Německa, kde si myslíme, že ta situace pro ty Romy a možnosti byly nejlepší. A tam vlastně to bylo celé zadarmo, protože v té době, v té krizi, oni měli vlastně jízdenku na vlak v České republice i v Německu zadarmo. A potom se objevili někteří laskaví sponzoři, kteří vlastně zaplatili ty letenky do toho Dublinu nebo do toho Osla.
0: Jste s některými z těch, kterým jste pomohli, v kontaktu, jak se jim v současné době žije?
1: Já jsem před 2 rokama byl v Německu vlastně na rodinné dovolené a tak jsem si vlastně přál se s někým z nich setkat, tak jsem se setkal s jednou rodinou, která vlastně našla nový domov v severoněmeckém městě Brémy. A vlastně to byla maminka se 3 dětmi a tý se tam moc líbilo, měla tam vlastně nový život, ty děti byly to nejstarší ve škole v 1. třídě, ty 2 další ve školce. Ona tam chodila na kurz němčiny, protože to Německo, když je tam nějaký uprchlík, tak vlastně od 1. dne chce, aby se učil německy. Dělala zatím nějakou pomocnou práci, protože měla vlastně limit pořád ještě v té neznalosti toho jazyka. A co mi říkala, tak samozřejmě tam měla mnohem jako kvalitnější a lepší život než na Ukrajině někde v té romské osadě, která teď ještě byla jako v té východní části Ukrajiny, kde teď vlastně je bojová zóna. Ta epizoda, kdy asi 4 dny tady ležela na zemi nádraží Praha, tak to byla taková jako nepříjemná epizoda na její cestě do Německa.
0: Vysvětluje Miroslav Brož, interkulturní pracovník městské části Prahy 1. Jiří Bělá alias JB natočil společně se slovenským hudebníkem a producentem Igorem Kmetěm nový videoklip k písni Magická láska. Jde o letní duet, na kterém se Igor autorsky podílel a zároveň v něm i zpívá. Křest videoklipu Magická láska se konal v úterý 25. srpna v pražském Casablanc Sky Baru. Na místě byla také Iveta Durdoňová, která jako první oslovila právě Igora Kmeťa.
2: Pane Kmeťo, jsme na křtu Magické lásky, nového videoklipu a písně, kterou vám pokřtil Felix Slováček a Helena Vondráčková. Co to pro vás znamená?
3: Pro mě je to sen, lebo já jsem vyrástol na Felixovi a vyrástol jsem i na Heleně Vondráčkové, lebo já si pamätám ty časy, keď můj otec, moja matka počúvali denodenne ich piesne, takisto aj Karel Gott, ktorý je už nebohý. To sú všetko speváci, od ktorých sa môžu učiť ďalších 100 rokov. Títo dvaja, čo boli dneska nám krstiť album, Helena Vondráčková a Felix Slováček, to sú ešte žijúce legendy, ktoré si vážme, že sú tu ešte medzi nami.
2: Jak vznikla spolupráca medzi vámi?
3: JB ma oslovil na základe toho, že sa mu páči moja tvorba a počúva moje pesničky a zoznámil nás vlastne Carlos, kamarát, ktorý to celé sprostredkoval. Slovo dalo slovo a všetko sa podarilo, tak som veľmi rád, že dneska tu takto stojím a krstíme pieseň, na ktorej sme sa dlho, dlho podielali. Jedna časť polovice sa natáčala v Španielsku, kde bývam. Môj druhý domov je teda v Španielsku, volá sa to Calpe. Tam sa natočila prvá časť a druhá časť sa natočila tu v Prahe, aj na Vltave, aj v štúdiu nahrávacom.
2: Na tom textu ste sa shodli, kto skládal hudbu, text?
3: Hudbu som zložil celú ja, melodickú linku aj som aranžoval, aj produkoval a text som dal napísať môjmu takému dobrému textárovi slovenskému, volá sa umelecké meno Adis, takže Adis napísal text, napísal aj tú českú časť, aj slovenskú.
2: Budete spolupracovať s JB'm na další muzice?
3: JB si želá, lebo chce vydať celý album a chce, aby som mu celý album sprodukoval, pomohol spraviť a asi to vyzerá tak, že sa zhodneme na tom a spravíme celý album.
2: A vy v současné době na čem vy pracujete?
3: Ja momentálne pracujem na svojich piesňach, ktoré vlastne takisto dokončujem. Nedávno sme vydali aj videoklip s Anitou, aj s Rytmusou. Piesň sa volá Daj mi groove, už je na sociálnych sieťach. A teraz natáčame teraz videoklip, teda ja natáčam v septembri a možno buď koncom septembra, alebo 10. mesiaci, začiatkom 10. mesiaca vydám ďalší song. A pomaličky, ako budem vidieť reakcie, že ľudia majú záujem a chcú ďalšie a nové pesičky, tak budem sa snažiť byť rýchlejším, ale keď budem vidieť toto tempo, že tí ľudia sú teraz takí, že povedzme si na rovinu, je strašne toho veľa a povedzme si aj tak, že tie albumy sa už tak nepredávajú, takže je to o tom, že dať von dobrú kvalitnú pesičku, pekný videoklip, dobrý singel a tak toto zatiaľ funguje a keď sa to nakopí, tak urobíme celý album.
2: A kde vás mohou posluchači vidět v současné době?
3: V blízké době budem 16.10. vystupujem tu v Prahe. Tu bude nějaká akcia. Nevím přesně, jak se volá, ale bude to 16.10. 17.10. budem v Děčíně, to je v Česká republika. No a zatiaľ iba do konca roka mám tu tieto akcie.
2: U mikrofonu mám zpěváka JB'ho. Jaká byla spolupráce s Igorem Kmeťem?
4: Spolupráce probíhala úplně neskutečně a zkrátka jsme se to strašně moc užili, protože v tom Španělsku je úplně jiná energie, jiná atmosféra a vůbec na přemýšlení, na tvoření. Je to úplně jiný vibe, takže skvělá spolupráce s Igorem. Výborný zpěvák, výborný producent a budeme chystat spolu celý album.
2: Paní Vondráčková, vy jste pokřtila s panem Slováčkem nový videoklip, novou skladbu Magická láska. Jak se vám líbí Magická láska?
5: No tak ta píseň je velmi temperamentní, nabitá optimismem, láskou a je to z toho opravdu cítit, že to myslí vážně. A já mám ráda rytmické věci a věci, které mají krásnou melodii, což tady zdůraznil při křtu i Felix Slováček. A je to tak, že nejenom nástroje, ale i vlastně hudební vklad, ten nápad hudební, ten je strašně důležitý pro to, aby se ta píseň stala hitem. A já si myslím, že tahle ta píseň má k tomu ambice.

Jsme na konci dnešního Oromava Keren. Savorengetumenge mangav bud bacht, zhorte zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Plzeňský Prazdroj od října zdraží čepované pivo a část balených piv. Policie posílí hlídky po dobu hudebního festivalu Soundtrack Poděbrady. Letní počasí čekáme i zítra, naměříme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Plzeňský Prazdroj zdraží od 1. října čepované pivo ze sudů a tanků, taky část plechovek i některá lahvová piva. Cena se zvedne v průměru o 70 haléřů na půl litr, říká mluvčí plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář.
2: Důvodem jsou především rostoucí ceny materiálů a komodit v důsledku krize v Hormuzském průlivu. Jde především o cenu nafty, to se promítá do výdajů na dopravu, a také rostoucí ceny hliníku. Ty mají zásadní dopad na stále oblíbenější segment plechovek.
0: Plzeňský Prazdroj naposledy měnil ceny před rokem, kdy zdražil o podobnou částku. V Poděbradech začíná čtyřdenní festival filmové hudby Soundtrack Poděbrady. Ode dneška do neděle bude parkoviště pod zámkem a u jezera vyhrazené jen pro organizátory. Žádné další uzavírky vedení města neplánuje, řidičům ale doporučuje se centru vyhnout. Na bezpečnost v ulicích bude dohlížet více policistů, říká jejich středočeská mluvčí Barbora Šnevajsová.
3: Všechny dny posílí policisté z obvodního oddělení Poděbrady výkon služby. Budou především dohlížet na veřejný pořádek a bezpečnost návštěvníků, a to i ve spolupráci se strážníky městské policie.
0: Zastupitelé Prahy 6 zrušili soutěž na výstavbu kulturního centra na Vítězném náměstí. Mělo být součástí chybějícího čtvrtého kvadrantu. V soutěži zůstala pouze jedna společnost s nabídkou za zhruba 1 miliardu a 200 milionů korun. To je podle místostarosty Petra Prokopa z Hnutí STAN příliš vysoká cena.
4: Naše očekávání, s kterým jsme pracovali v minulosti, bylo zhruba 800 milionů korun. Rozhodně nerezignujeme na ambici mít tamto kulturní centrum, akorát potřebujeme vlastně se dobrat té nižší ceny.
0: Vedení Prahy 6 plánuje vypsat novou veřejnou zakázku v únoru příštího roku. Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před falešnými SMS zprávami o dluhu na pojistném. Podvodníci se z lidí snaží vylákat peníze nebo získat přístup k jejich účtu. Upozornil na to ředitel odboru bezpečnosti VZP Jan Svoboda. Pojišťovna podle něj svým klientům nikdy nerozesílá SMS výzvy k okamžité platbě prostřednictvím odkazů.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno, teploty kránu klesnou na 16 stupňů. Polojasno čekáme i zítra, odpoledne pak bude přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky nebo bouřky. Teploty do 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdřív za sjezdem na Velké Popovice počítejte se zbytkem jedoucí kolony z 18. kilometru. Je to asi na 10 minut do zúžení na 24. kilometru na Šmejkalce. Na silnici 9 na výjezdu z Prahy na Mělník za Zdiby se ještě tvoří kolona u Líbeznic kvůli omezení s kyvadlovým provozem. Zdržení asi 5 minut. A na silnici 2 v Uhříně vsi v ulici Přátelství směrem na Prahu popojíždí kolona z Nového náměstí kolem 10 minut k nehodě osobního a nákladního auta u Eurooilu. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě
1: českým,
0: nic. Našim,
1: no,
0: hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou
1: našim
0: ty vaši.
1: Jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingvální, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný, jo. A jako v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatují, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce, víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra, já si myslím, že scénáristy ještě těžší, ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne, teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje, jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho. No, ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla jak 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobrou z té kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenalo vás i toto?
1: Jste si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka, nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí, a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív Babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlýho, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako skamarádila s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrost ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka, jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to Babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No, já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No, musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo, a ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzie Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomu, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají, opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli nějakou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvěj. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkal, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tady tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít na zpátek, já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: strašný. Ale také třeba dvojčata, miminka. Co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako

0: co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta Kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak, ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval, no ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo, a tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo, takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkal, ježiš, taková geniální věta, jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
1: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha, mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila, já už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědějí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela, já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom ještě nějaký ty druhý oči, že jo?
0: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin, nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajská. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky se zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem tak, že on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jen prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě. Kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže Azii... já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
0: No, nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
1: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu. A ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím to teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
0: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
1: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Na 20 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
2: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Paliva ve středních Čechách od minulého týdne zdražila o desítky haléřů. Letní počasí vydrží i zítra. Čekáme až 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová. Hezký večer. Český hydrometeorologický ústav na zítřek vydal výstrahu před silnými bouřkami. Platit začne ve 14 hodin a potrvá do sobotní 4. hodiny. Varování se týká celých Čech a také části Moravy a Slezska. Podle meteorologa Františka Šopka bude bouřky doprovázet i přívalový déšť, silný vítr a kroupy.
4: V bouřkách se budou vyskytovat nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, menší kroupy a přívalový déšť kolem 35 mm. V noci bouřky mohou přicházet v trvalejší déšť.
2: Bouřky a přívalový déšť můžou způsobit například komplikace v dopravě. Voda taky může zaplavit podchody nebo sklepy. Pohonné hmoty napříč Českem dále zdražují. Podle společnosti CCS, která ceny sleduje, paliva oproti minulému týdnu podražila. Ve středočeském kraji se teď prodává litr benzínu Natural 95 v průměru za 42 korun a 13 haléřů. Před týdnem byl o 35 haléřů levnější. O 81 haléřů na litru zdražila i nafta. Ve středních Čechách nyní dají řidiči za litr průměrně 45 korun a 98 haléřů. Novou linku na odstranění hrubých nečistot z odpadních vod začaly využívat vodohospodáři v centrální čistírně na pražském Císařském ostrově. Stála skoro 400 milionů korun. Měla by omezit šíření zápachu. Podle ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose bude spolehlivější než stará technologie.
5: Pro komplex té ústřední čistírny je to takový jako první ochranný štít, protože my potřebujeme, aby se nám pro potřeby čištění dostalo do té biologické části voda v určité kvalitě. A nám velký problém dělají právě hrubé nečistoty, které můžou pronikat do té vodní linky, kde probíhá to biologické čištění. Sport.
2: Fotbalisté Slávie Praha se dozvěděli soupeře pro hlavní fázi Ligy mistrů. V Edenu se český mistr utká s Arsenálem, Aston Villou, Villarrealem a Lán. Venku Pražany čekají Bayern Mnichov, Porto, Fenerbahce Istanbul a Sabah Baku. Určil to los v Monaku.
1: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Polojasno až oblačno čekáme i zítra. Odpoledne pak bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháníky s bouřkami. Teploty 28 až 32 stupňů a na západě Čech jen kolem 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Začneme dobrou zprávou. Kolony na D1 za Prahu a v Brně se rozjely. Hustý provoz je stále za sjezdem na Benešov směr Brno v omezení u Šmejkalky mezi 22. až 24. kilometrem. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za zavřeným sjezdem na úvaly zhruba na 9. kilometru je hlášená srnka v příkopu u dálnice, tak dejte pozor. A silnice 379 z Blanska do Kotvrdovic je neprůjezdná. Je tam uzavírka po srážce osobního auta s motorkou. Oběd se to dá přes obec Krasová. Jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
6: Vítáme vás u dalšího lidského příběhu, kde svou roli hrál stejný úděl, a ten nejhlubší cit.
0: Dnes je oběma aktérům 84 let, ale my se s nimi vrátíme o víc jak 60 let zpátky.
6: Aniž to tušili, osud je svedl dohromady, protože jim chtěl vynahradit velkou ztrátu a dopřát jim lásky.
0: Povedlo se, jak už napsal římský básník Vergilius. Osud si cestu najde.
3: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Do naší rozhlasové knihy lásky uložíme další kapitolu, další lidský osud.
1: Představíme vám manžele Hanu a Karla Prokešovi, kteří si svou rodinu založili ještě před svatbou.
0: Letos už oslavili diamantovou svatbu. Ta symbolizuje pevnost, odolnost a nezničitelnost lásky.
1: Že to tak opravdu je, se přesvědčil Patrik Rozehnal, který za nimi vyrazil do Teplic, kde žijí.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Dobrý den. Dobrý den, paní Prokešová. I pane Prokeši.
5: Dobrý den, dobrý den.
3: My se setkáváme úplně na netradičním místě. Vy jste se rozhodli, že nás vezmete
5: na oběd do restaurace Aladdin.
3: To je vaše místo?
4: Ano, to je naše místo. Sem chodíme každý 14 dní na taneček. Když chceme jít na pivo, tak jdeme sem na pivo.
3: Takže tady si dáváme rande i my tři.
4: Ano, ano.
3: Dobrá, když je to tak hezké místo k setkání, já jsem na to naše setkání přivezl vám kytičku.
4: Děkuju. Krásná. Růže jsou manželovo favoritky. Měl na zahradě na Mlínský, kde jsme bydlívávali, tak tam měl asi 150 keřů růží.
3: Opravdu?
5: Přes 250. Že to bylo jenom u cesty, bylo, u chodníku bylo nějakých 200 keřů a ještě na boku bylo 50. Tak. A postupně se tam jako... jsem je tam nanosil. Lidický všelijak, já jsem v té době jezdil, takže kde jsem viděl nějakou růži.
3: Vy jste takový Karel Růžen Prokeš. Zajdeme na oběd a pak si budeme povídat o tom, jak dlouho jste spolu, jak jste se seznámili. Kolikáté výročí svatby už jste oslavili?
4: 60. výročí svatby a jinak jsme spolu 62 let.
3: To už je nějaký pátek, jak se říká.
4: Ani mi to nepřijde, že by to bylo tak dlouho.
3: Že to tak letí?
4: Letí to šíleně. Teď obzvlášť, co jsem v důchodu.
0: A teď už ke našemu dnešnímu příběhu.
1: Byl začátek ledna roku 1963 a v jednom teplickém bytě se konala jakási oslava, kde se objevila také mladá, 21letá Hanka.
0: Pak přišli další hosté. Mezi nimi i stejně starý Karel, kterého sebou vzal jeho bratr.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A byl naštvaný, protože ho vytáhli na tu návštěvu. Jo? On nechtěl s nima nikam jít.
5: Začátek ledna 63, někdy kolem 5. hodiny, se rozhodl bratr, že mě vemou sebou na jejich jakousi oslavu narozenin. Nesouhlasil jsem, ale nebylo mi dovoleno. Přišel jsem do společnosti starších přiměřeně mýmu bratrovi, takže jsem z nich byl nejmladší a mezi nima byla podobně téměř na rok nebo na měsíc stejně stará paní.
4: No a přišel a viděl mě a...
3: Vy jste zaregistrovala ten jeho jako zájem, nebo?
4: No tak jsme se pozdravili, podívali jsme se na sebe, no a...
3: A bylo to?
4: A bylo to.
5: Definitivní rozhovor nastal, až jsme se loučili. Někdy před půlnocí, jako přátelé, kteří si rozumějí, a tím, jak jsme spolu povídali, tak jsme přišli na to, že jsme měli podobný osud. No a pak teprve to začínalo trošku gradovat, takže v únoru, poslední únorovou neděli jsme se šli projít po městě a definitivně jsme si řekli, že to teda spolu zkusíme jako ne přátelé a jako možná něco, že z toho bude.
4: No tak se mi líbil, no tak jsem říkala, proč ne?
3: Jak vypadal?
4: No, vysoký, štíhlej kluk, kudrnatý, krásný kudrnatý vlasy. Měl takový vlas, kaštanový nebo tmavší vlasy měl, no než má teď, že jo. Byl to galantní kluk. Bylo mu kolik? 21 nebo 22.
3: Jaká byla Hanka? Jak vy si ji pamatujete?
5: Myslel jsem si, že je můj typ úplně někdo jiný, ale protože jsem předtím s žádnou ženskou moc nechodil, tak jsem vůbec neměl představu, jak má moje nastávající budoucí vypadat. Ale měl jsem štěstí, že jsem zrovna potkal tuhletu. No.
3: A říká si mladý kluk v té době, jak já poznám, že se zamilovávám, hází se mnou nějak hormony, nebude to ta láska? Říká si to člověk v tu chvíli, nebo to nějak pozná prostě v jednu chvíli, najednou?
5: Myslím si, že jsem v té době byl ještě natolik naivní, že jsem takovýhle věci neřešil. Já jsem dnes vypadal úplně stejně, jako jsem vypadal tenkrát. Vážím 65 kilo, měřím 174, až na ty šedivý vlasy, jinak jsem byl úplně stejný. Takže si nemyslím, že bych z toho byl vyrost. Já si spíš myslím, že tím, že jsme to spolu zkusili, tak nám to nějak hrálo dohromady a vydrželi jsme spolu tak dlouho. No.
3: Kdy se o vašem vztahu dozvěděli rodiče?
4: Nemohli se dovědět, protože jsme žádný neměli.
3: Ani jeden, ani druhý?
4: Ani jeden, ani druhý. Mně umřela maminka, když mě bylo 15 a něco. A bylo jí 42, no, takže já jsem přišla brzo o maminku. Vlastní otec mi zemřel, když mě bylo něco přes rok. Takže takhle jsme to měli. Tak se maminka vdala po druhý, bydleli jsme v Novosedlicích. A když jsem se vrátila z učení, no tak už jsem pak bydlela různě po podnájmech. Jsem neměla žádný bydlení. No.
3: To musí být rána takhle v mládí, takřka no, v dětství.
4: No, jsem se s tím vyrovnala.
3: A vy, Karle, také bez rodičů tedy?
5: Bohužel, maminka odešla, když mi nebylo ještě 12, a tatínek ji následoval po 2 letech, takže to mě bylo 14 a 3 neděle, když odešel tatínek, ale já už jsem vlastně od těch 12 let bydlel u sestry, protože tatínek by to byl sám asi nezvládal, my jsme spolu byli jenom jako já a tatínek a brácha už byl od svých 17, 18 let u sestry právě. No a protože ten rok šel na vojnu, tak já jsem vlastně zůstal u té sestry tím, že poslední den v srpnu zemřela maminka, tak já už jsem nenastoupil do Duchcova, já jsem vyrůstal v Duchcově, tak už jsem nenastoupil do školy v Duchcově, ale tady v Teplicích a tím pádem už jsem zůstal tady v Teplicích. Ta moje starší sestra, já jsem zapomněl říct, že moje sestra byla o 20 let starší, téměř, o 19 a půl roku, takže to bylo taky o něčem jiným, takže ten vztah tam byl trošku jinačí.
3: Myslíte si, že tyhle dva vaše osudy se propojili třeba i díky tomuto, že jste měli podobné dětství nebo následky toho?
5: Tím, že jsme měli společný předchozí život, podobný, to, takže nás to asi dalo taky dohromady. Proto jsme se na spoustu věcí dívali jinak. Neměli jsme nad sebou nikoho, kdo by nám řídil život, tak jako jsme to dělali my už potom našim dětem, tak o to jsme to měli možná snažší. A zase na druhou stranu si myslím, že i těžší, protože všechno jsme vlastně objevovali.
4: Já jsem třeba chodila z práce večer v 9 a myslíte, že jsme měli schůzku hotelu Dietrich v kavárně. Tam jsme si dali kávu, no, a doprovodili jsme se navzájem domů, a nebo už jsme potom spolu bydleli u té naší kamarádky, u které jsme se vlastně poprvé viděli. No, ta nám nabídla, že tam u ní můžeme bydlet, protože byla zrovna momentálně sama. No, takže tam jsme začali tím, že jsme spolu začali bydlet. No.
3: Vy jste spolu bydleli dřív, než jste se vzali?
4: Ano, ano, my jsme spolu 2 roky vlastně, takhle než jsme se vzali, tak jsme spolu bydleli, pak jsme čekali dceru, potkali jsme manželovu sestru Martu a tak nám řekla, že máme přijít k ním, aby jsme bydleli u nich. No. Tak nám nic jiného nezbylo, když jsme měli dceru, tak jsme spolu museli zůstat. No, a potom,
3: a jak k tomu došlo teda?
4: Jak k tomu došlo? No, no, Duch Svatý do mě nestoupil.
3: Asi to nebylo plánované, nebo jo?
4: No, nebylo to plánované, to víte, že ne, ale když už se to stalo, no tak to zůstalo tak, jak to bylo. A pak v roce 65 přišel domů, Marta ho, jako sestra ho poslala, aby se podíval do ložnice, tam ležel oblek a řekl, a švagr Láďa, to byl takovej, to tak řekl, a bude svatba. Mě už to nebaví poslouchat ty dětky tady okolo, že ten náš kluk ještě není ženatý, tak bude svatba.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svá srdce otevírají manželé Hana a Karel Prokešovi.
2: 2 roky spolu chodili, žili a dokonce už čekali dítě. Ke svatbě musela Karla popostrčit vlastní sestra.
1: Šlo to snadno. Hanka i Karel věděli, že spolu chtějí být a budou. Jejich velký den připadl na 13. března 1965.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No tak jsme měli svatbu nahoře v Dubí v hotelu Sport. Jsme měli hostinu. No.
4: A obřad?
3: Obřad byl na tom, to se tenkrát bylo na Národním výboru, že jo, Národní výbor Teplice.
4: To říkáte tak jako, že ta hostina byla důležitější než ten obřad, ale ten...
3: No obřad, no tam si řeknete ano a je to, vyňatíte si prstinky a... No, ale směju se, protože ten, co nás oddával, ten pan předseda, tak už nebyl ve funkci vlastně, by se dalo říct, jo, že už byl v důchodu. A tak se směju, vždycky říkám, hele, ta naše svatba vlastně je neplatná skoro, protože on už nebyl představitel výboru.
4: A prstinky sehnala taky švagrová, nebo to jste si vybírali vy?
3: Ne, tyhle vybral manžel a víte kde? V Prostějově.
4: Proč až v Prostějově?
3: Protože tam byl na služební cestě.
4: To bylo překvapení.
5: Můj šéf byl, s kterým jsem dělal šofér a byl v oděvních závodech v Prostějově. A já z dlouhý chvíle couval po městě a zjistil jsem, že jsou tam závěreční zkoušky, veřejné závěreční zkoušky zlatníků. Tak jsem tam zašel a v té době, v tom roce 65, ještě nebylo tak, že jste přišel do obchodu a mohl jste si koupit prstýnek, jaký jste chtěl. Takže najednou jsem viděl šanci, že tam bylo plato, na kterém bylo desítky slubních prstýnků a díky asi té mejhubě jsem se teda zeptal, jestli je možný, abych si 2 koupil. A on řekl, když víte velikost, tak vám ho upravíme ještě do hodiny na stejnou velikost, protože ty kluci jsou tady od toho, ty se to učit. Takže nevím, jestli to ještě dneska můžu říct. A za ten jeden prstýnek jsem tam dal tenkrát necelých 500 korun. A takhle jsme vlastně přišli mít prstýnku a nosíme do dneška denně. Nesundám, ho já už ani nesundám snad. A dělám s ním, jak říkám, hrabu se v zemi, zpravoval jsem ho to všechno a furt ten prstýnek drží. Vždycky jsem ho trošku musel narovnat, ale drží. Takže vážím si toho, že ačkoliv nebyl tak drahý, tak je pro mě to nejdražší, co mám na ruce teďka.
6: Kromě toho, co máte vedle sebe.
5: To taky.
3: 60 ale, let toho tam je.
5: Řekl jsem na ruce. Tu mám jenom na krku.
6: Hanka nemá jenom ten prstýnek, má i další. Co to je?
3: To je taky k výročí jedné svatby. Tohle je teda prstínek, to jsem dostala od švagrový Marty. Tenhle ten je k těm 55. Smaragd 55. No, tohle jsem dostala k 70. od příbuzných. A k 40. výročí svatby je tady ten.
5: Rubínová svatba 40, tak to bylo k svatbě rubínový.
6: Vy to tak hezky držíte. Ale víte, že na diamantovou teda diamant, jo?
3: No jo, ale to jsme nechtěli. Diamant.
5: Jak to?
3: To prej se pak všechno ruší.
5: Tak máme v povědomí, že to já jsem nosil téměř celý život pečeťák, pak jsem přišel o monogram, tak jsem si pak pořídil tohleto, no a tohleto je ten, jak jsem říkal, že smaragdová, no a protože se někde povídalo, tak my jsme, nejsme pověrčiví, ale vidíte, že nemám ani na ruce. Takže proč zase další prstýnek a mít ho tamhle někde leže v krabice? Takže my, když někam jdeme do společnosti, tak si beru jiný hodinky, beru si jiný prstýky, tady, ale...
3: Připravím vždycky krabičku, jo, s prstýnkama mám hodinky. Já si náhramek vemu zlatý, to jsem dostala zlatý náhramek, taky už třetí a to prý je už poslední, co jsem dostala. Já jsem to ztratila.
6: To je hezké, jak vy demonstrujete to, že k sobě patříte. To už se málo kdy, kde, u koho vidí, že by hrdě nosil ty prstínky. Vy jich máte ještě několik, ještě si můžete podle nálady vybrat, z kterého toho výročí zvolíte. A že tak jako hrdě jdete spolu, hezky se obléknete, vyrazíte.
3: Jdeme ulicí a všichni, co takhle, když náhodou jsou to, tak říkají, vám to sluší.
6: A je to pravda?
3: No, my, jako vždycky, my ani doma nechodíme v teplákách. Jo? My nemáme tepláky. My máme tepláky jediný nebo starý odrbaný kalhoty na zahradě. Ale jinak mám třeba kalhoty, které už nejsou ani špinavý nebo ne, záplatovaný, ale už bych v nich třeba na ulici nešla, ale nosím je doma. Prostě u nás tepláky neexistují.
6: Zpátky k té svatbě, my jsme se dotkli prstínků. Nechyběli vám tam ti rodiče, nebo kdo zastoupil jejich roli? Jak to bylo na té vaší svatbě?
5: Švagr a sestra, bratr a jeho paní, no a kamarádi. Jinak jsme neměli nic, naše příbuzenstvo nebylo až tak velký. Vlastně my jsme už kromě tety a strejdy už jsme nikoho neměli tady. Takže my jsme vlastně neměli rodinu nějak, po válce už potom nebyla moc početná. Nás bylo na svatbě jenom asi 12 nebo 15, to nebyla žádná hogo-fogo svatba, to byla jenom tak posezení, popovídání, někde v kolem 6. jsme se sebrali, jeli jsme domů, bylo vymalováno. My jsme to vlastně oslavovali jenom s přátelama a vůbec jsme neměli pocit, že jsme o něco přišli, naopak. My už jsme vlastně byli spolu půl druhého roku, takže už to bylo taky o něčem jiným, že my jsme viděli, tak jako někdo vydrží, že se s tou dotyčnou vyspí až po svatební vlastnému obřadu, tak to u nás nebyl ten případ.
6: Když teda jste se vzali, tak měli jste nějaké plány do života, co byste chtěli?
3: Žít v klidu a v pohodě.
5: No a můj plat nebyl žádný velký, manželky plat nebyl žádný velký, neměli jsme žádného sponzora, takže když se mi povedlo v Poděbradech koupit příbory za polovic, než se běžně prodávali, tak jsme z toho měli radost. A takových věcí jsme měli řadu. Když jsme se brali, tak nám samozřejmě ze zaměstna, ode mě z práce a od manželky z práce svatební dar vypadal tak, že jsme dostali ručníky a povlečení a nádobí nějaký a to. Tak jsme z toho měli radost, ale že bychom plánovali nějakou, jak dneska si dělají iluze, my jsme věděli, že na barák nebudeme nikdy mít, to, že bydlíme ve svým dneska, to je víceméně náhoda a štěstí, ale myslím, že jsme se taky o to trošku přičinili. No.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Zlatou, vlastně už diamantovou lásku mezi sebou mají Hana a Karel Prokešovi z Teplic.
2: Jakoby se vytáhli z osudí života výherní los, když se našli. Brali se v roce 1965.
1: Ale dcera se jim narodila už rok předtím.
3: Před svatbou. A se narodila 7. srpna 1964.
4: Jaké to bylo?
3: No, krásný to bylo. No, hezká, krásná holka to byla. No. A celý bar dole v divadle jí oslavoval s tátou. No, bohužel dopadlo to tak špatně, že když jí necelých 10 let, tak přišla o život. Tragicky se střelil jí s motorkou kluk u baráku, když šla ze školy.
4: Doma před barákem?
3: Doma před barákem, ano. Já jsem to viděla to z okna. Já jsem přišla domů z práce a šla jsem otevřít všechny okna, co jsme měli, a dívala jsem se, jestli už jde ze školy, jo. No a v tom najednou slyším ráno a křičeli na mě, že tam je Hanka. 18-letý kluk na motorce ji srazil. Těsně u chodníku už byla, už jenom i stačil jeden nebo dva kroky, aby se dostala na chodník, a on vyletěl od Prahy, jo, z té pražské, a ta zatáčka jako trochu vynášela a on vletěl až do levé strany právě. Tak jsem letěla dolů po schodech, no, tak kamarád, co tam, tak ji vzal do náručí a tam nám jedno auto nám zastavilo a odvezli jsme ji do nemocnice, mezi tím přijel manžel z práce a tak mu tam řekli, že co se stalo, no tak jel za námi do nemocnice, no a říkal, že to nebylo slučitelné se životem. No, takže takhle, no.
5: No, to víte, že se zastaví život a všecko, ale jak říkám, měli jsme štěstí, do roka se narodil jeden, a protože jsme měli i v té době, přes ty počátečních pár dní, kdy jsme nebyli schopni nic dělat, tak pak jsme měli stejně spousty práce, protože tím, že už jsme čekali nový život, tak jsem předělával celý byt, a takže jsme měli spousty práce a starostí. Paní měla problémy zdravotní, takže jsme Vánoce trávili ve špitále, ale všechno jsme zvládli, no, zaplať pánbůh.
6: Cítil jste, že jako chlap musíte své ženě pomoct?
5: Určitě, tam nebylo jiný vyhnutí. My jsme měli představy o našem životě jiný a najednou se to všechno přerušilo, takže nám nic jiného nezbylo, než že i to, co se mi nelíbilo, se muselo dělat, aby jsme šli dál. Bylo to špatný. Ta doba, radši bych na ní nespomínal.
3: No jo, no, a kamaráda měli jsme. Pak jsme byli jako u švagrovi a u švagra Duchcově u bráchy. A doktor Ira, Vojta Ira, tam byl doktor, to byl taky jeden z našich kamarádů. Když jsme něco potřebovali, jak jsme se vždycky na něj mohli obrátit, tak prostě řekl jako Karlovi, že mi žádný prášky dávat nebude, aby koukal, abych byla rychle zase v jiném stavu. No, náhodou se to povedlo a 29. května 75 se narodil syn Karel, který mu už je dneska 50.
6: Pomohlo to?
3: No, to víte, že to pomohlo, protože člověk se nemohl zaobírat myšlenkama, prostě jo, A třeba s kočárem, sice jsem chodila každý druhý den nebo to na hřbitov, jo, dávat kytky a to, ale přece jenom to bylo pořád, že se člověk musel na to malé dítě, na to mimino soustředit, že jo, takže tak jako to pomohlo částečně, no, že ještě oddál.
6: Ale je tam možná takové to stigma, možná tím poměřujete všechno to, co přišlo potom.
3: No, když se narodil syn, ten starší, tak jsme za ním chodili prostě pořád, jsme ho hlídali, aby se mu něco nestalo. A, no, měli jsme pořád starosti, no, aby se mu něco nestalo, aby byl v pořádku. A, no. Pak se narodil ten druhý, tak to už potom, to už zase takový, už to, se to tak jako sklidnilo všechno, že jo.
6: Jsou ty děti, dnes vaši synové, radost? Je to radost vašeho života? Cítíte to jako pokračování, že i když tu jednou nebudete, že jste tu něco nechali, něco hezkého?
3: No to doufáme, že si spolu budou pořád rozumět, synové. No, oba jsou ženatní, mají svoje děti, mají svoje rodiny, no a my jim do toho nemluvíme, ať si dělají, co umějí, ať ukážou, co oni umějí. A ten starší syn má 12-letého syna a 10-letou dceru a ten mladší syn má 18-letý dvojčata, holku a kluka.
6: Když se za tím životem ohlédnete, přes i ty těžkosti a nástrahy, co jste zažili, byl to hezký život?
3: Byl. Byl. Jednoduše řečeno byl.
5: Proč byl? Je, ne?
3: No, tak je ještě, no. Byl a bude, no. Bude.
6: Jak dlouho chcete ještě tady být?
3: No já jsem dostala teď ze zdravotní veřejná zájem.

0: mi nelíbí na to rychle zapomenout a těšit se, že za chvíli bude něco hezkýho a dobrýho a to nic jiného.
1: Jak napsal kdysi Jiří Wolkr, láska je na to, aby vedla a čas je plamen očistný.
2: Jen síla citů, které Hanka a Karel mezi sebou mají, je dovedla až do dnešních dnů. A to v pokoře, úctě a lásce.
1: I jim bychom rádi poděkovali za jejich zpověď. A poslali po Patrikovi malý dárek. 2 zlaté hrnečky zlaté lásky a digitální rádio.
3: Děkujeme.
0: Jste slyšel, co já celý život kolem sebe musím mít rádio, takže mám teď to.
3: Ježiš, ty jsou krásný. To si teď ještě musím najít někde místo, abych si hezky postavila.
4: To doufám budete používat.
0: To je pro nás škoda.
3: Škoda je dobrého člověka, když umře. Jinak tam těch věcí není škoda. Obzvláštně těchhle těch, co je k užitku.
4: Vy byste měli mít něco skoro, řekl bych, diamantovýho už, ne?
0: My jsme rádi, že máme, že jsme spolu, že žijeme na plať pámu.
3: Tak my nepotřebujeme darovat diamant, my jsme stačí, když mám diamant tady.
4: Vy jste drahokami sami o sobě.
3: Já, to je drahokam. Já jsem platonicky byla do Petra Kosky zamilovaná. To byl pěkný, hezký kluk. Bye.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešek patří manželům Haně a Karlovi Prokešovým z Teplic.
2: Řekli jsme si, že je podrobíme malé manželské zkoušce.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek, aby ověřil, jak žijí, co o sobě vědí a jak dokáží odhadnout toho druhého. Dostali stejné otázky, ale každýho si Patrik vzal stranou, aby se neslyšeli.
2: Teprve teď se všichni dozvíme, jak to dopadlo.
3: Jaký šperk nosila, když jste se seznámili?
4: Prstýnek.
5: Takový něco podobného, jako je tady, akorát to mělo bílej kamínek, jenom takový obyčejný prstýnek jsem nosila.
3: Na kterou tvář vás obyčejně líbal Karel?
5: Na obě.
4: Jak se ke mně postavila, tak to dostala.
3: Jakou barvu očí má?
4: Řekl bych, že má hnědý nebo na hnědozelený, ale...
3: Jakou máte barvu očí?
5: Jo, to nevím, já se na nich, do nich nekoukám. Ale říkali, že prý mám zelenou, tak
3: Jaký typ vůně máte ráda?
5: Já mám ráda levandulu, ale parfémy žádné nepoužívám.
4: A teď si nemyslím, já vůbec teď nevím, jestli něco používám. Myslím, já nemám totiž 50 ličích, takže já to neumím posoudit už dneska.
3: Jaký typ postavy měl Karel při seznámení?
5: Byl štíhlej, byl pěkný štíhlej kluk.
4: Tak jak dneska? 174,65, velikost košile jsem býval menší, teď už větší, takže furt jsem stejný, já jsem furt stejný.
3: Kam jste ji prvně pozval?
4: Do kavárny, to bylo naše první.
5: No my jsme chodili do toho, do Dietrichu na kávu, do kavárny Dietrich, tak tam jsme chodívali na kávu.
3: U čeho Karel udělá největší nepořádek?
5: V kuchyni.
4: Příklad, abych nešel daleko. Včera jsem dělal červenou řepu na zahradě, protože vím, že bych s ní udělal nepořádek doma, který bych musel si sám uklidit, takže nejsem nepořádný, aspoň si to myslím.
3: Sbíral někdy něco?
5: My sbíráme pořád nějaké věci. Jsme jak starožitníci, jak vetešníci. Sbíráme.
4: Od vzpomínek počínaje až po nějakou kravinu. Kam se podíváte, všude mám něco. Nic nevyhodím, naopak, když ještě něco stojí u popelnice, tak to seberu.
5: Najde něco na ulici šikovného, tak to sebere a říká, to se hodí.
3: Kdo doplňuje toaletní papír?
5: Já.
4: No výhradně, paní.
3: Kdo utírá nádobí?
5: Někdy já, ale většinou Karel.
4: No, tak teď jenom já, ale paní občas taky, kecal bych. Ano, jednou za čas, když jsem jako dlouho pryč, tak se to tam nahromadí, umeje i utře nádobí a uklidí.
3: Co byste si na sebe nikdy nevzala?
5: Já ani nevím, nějaký vytáhnej svetr, nebo jak, jo, to neexistuje prostě.
4: Myslím si, že nějaký vytáhnej svetr, to určitě by si nevzala na sebe, no.
3: Který sport má nejraději?
5: Nejradši, no chodí rád pěšky.
4: Sport pro mě je to, že chodím na zahradu.
3: Jak dlouho obědváte?
4: U oběda netrávíme dlouho. Já to připravím a paní přijde a začneme jíst tak pár minut. A není.
5: No tak to půl hodinku, 3/4 hodinky, no.
3: Nosil někdy kníra?
5: Ne.
4: Ne.
5: Ten se každý den ráno holí. Každý den se holí.
4: Teď mi udělali krásnou radost, velikou radost. Teď mi syn s nevěstou koupili, tentokrát mám opravdu fantastický holicí stroj už na baterku za pár minut. A hlavně ty fousy, které mi jako přerůstaly, tak tohle to nějak umí odstřínout, takže paráda.
5: Ale vychvaluje si to, jak je to krásný holení.
3: V noci on, pyžamo nebo spodní prádlo?
5: Pyžamo.
4: Ne, spodní prádlo není do postele. Můžu vám ukázat skříň, já mám aspoň 20 pyžam.
3: Kdo byl v noci větší experimentátor?
5: Manžel.
4: No, máme se rádi, dokážeme si udělat na to čas, ale že bych se v tom nějak vyžíval, to si nemyslím.
3: Kam vás nejraději líbal?
5: No jenom tak normálně na ústa nebo na tvář, no.
4: My to nepřeháníme a samozřejmě na pusu, no ale pak se taky, víte, když je tma, tak se můžete splést.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Karel se potom, co Hanka marodila s rukou, začal starat více o vaření. Dokonce i peče.
2: Také tráví hodně času na jejich zahradě, kde si občas oba sednou na lavičku, drží se za ruce a je jim dobře. Milují divadlo, kavárny, taneční setkání.
1: Kde vidí výhodu stáří? V čem jsou plusy života 60letého manželství?
5: No, plusy. Jsem 30 let do důchodu, teď 9. prosince to bude 30 let, co jsem nastoupila do důchodu. Nemám žádný problémy, žádný starosti, nemusím ráno stávat do práce a pospíchat někam. Jo. Takže to je takový klidný život, no, prostě.
3: A Karel se postará, uvaří.
5: Ano, ano.
3: Báli jste se někdy v životě jeden od toho druhého třeba kvůli nějaké nemoci nebo nějaké jiné potíži, než byla ta společná, co jste prožili?
5: No bála, já jsem, nebylo to příjemné, když manžel byl v nemocnici, 2 dny tam ležel a ležíte v té ložnici, tak si říkám, doprči, to je takový divný, že tady není, jo? Že prostě je ta postel prázdná, takový, bylo to takový divný. No.
3: Měla jste strach o něj?
5: To je jasný, že jo, že prostě nevíte, co z toho vznikne nebo podobně, že jo, naštěstí pak narazil na lepšího pana doktora, ten zjistil, co mu chybělo, no a od té doby je to v pořádku, no. Takže zjistili pak, že vlastně v těch Benátkách musel chytit nějaký virus, nějaký bacil, že to je v Benátkách známý prej, ten pan doktor říkal, a je, tak vy jste byl v Benátkách, tak už vím, co s vámi. No, takže mu dal jiný prášky a už pak byl v pořádku. No. My jsme prostě měli tím, že jsme byli bez rodičů a bez toho, tak jsme sobě tak nějak našli cestu, že? A v případě, že to tak bychom asi tak spolu dlouho nevydrželi, kdyby jsme měli nějaké problémy nebo... A tak proto jsme tady taky ještě tak dlouho spolu. Když jste spolu tak dlouho, tak už to pak přechází do takové fáze jako pomalu jako přátelství nebo jo, že tak nějak... Já nevím, jak bych to popsala. No.
3: Ono jenom to, že víte, že ten druhý je vedle, že když natáhnete ruku, tak najdete tu druhou pomocnou, to je přece fajn.
5: Navíc jdeme spolu spát, že jo, protože máme postele vedle sebe, ráno spolu snídáme, jo, takže my jsme pořád tak jako neřešíme to, že bychom každý si to dělali, jak chtěli.
4: My se tu ruku podáváme ráno. Každý ráno se probudíme, tak po sobě šáhneme, nic víc, než po sobě šáhneme, aby jsme se ujistili, že už jsme vzhůru.
5: Ahoj a jdeme se nasnídat, no, pak uděláme tu pyžamovou hodinku si tady, jo. Pak manžel se podívá do kuchyně, do ledničky a zeptá se, co bych chtěla k obědu, co má uvařit.
3: No. Manžel vaří.
5: Manžel vaří, manžel nakupuje. No,
3: no protože šťastná žena.
5: Jak jsem měla tu zlámanou pravou ruku, jo, takže jsem nemohla nic dělat, no tak aby neumřel hlady, prohlásil, takže musí vařit si sám. No tak vaří, no, i pro mě.
3: Kdyby měla nějaká slova díků, jakoby shrnutí toho celého života, za co byste své ženě poděkoval?
4: Líp jsem si neuměl vybrat. Takže já jsem měl to štěstí, že jsem potkal tuhle tu ženskou, nebo mojí paní. Jsme o sobě věděli jenom to, co jsem řekl, že jsme byli bez rodičů. Ale postupem času se ukazovalo, že i to je důležitý, že jsme byli sami a že jsme se museli o sebe nějak postarat. A ono se nám pak asi nějak v tom životě hodilo, nebo já to neumím jinak vyjádřit.
3: Kdyby jeden z vás odešel, bude to bolest?
4: Ani na to nechci odpovídat. Ne, to vůbec, to si prostě nepřipouštím, a to A dělám všecko pro to, aby to bylo hodně a hodně zadlouho.
3: To je podle mě ale důkaz toho, že ten člověk, ten druhý, ta Hanka je ve vás vryta, že je kouskem vás, že to je ta láska, že vlastně by chyběla.
4: Neumím si to představit. Neumím si to, ani to nechci řešit. Ona mě okřikuje často, když mě takováhle myšlenka napadne, tak mě hned okřikne a řekne, jak to říkají naše děti, to neřeš. Neumím si to představit. Neumím si to představit.
5: Já můžu říct jenom na to tolik, že jsem si nikdy nemyslela, že bych se dožila 84, protože moje maminka i mi zemřela, když jí bylo něco přes 42. Takže já jsem vděčná za to, že jsem se dožila tady toho věku a budu se snažit, abych ještě nějaký ten rok tady vydržela.
4: Já.
3: Prostá jednoduchá otázka. Milujete ho?
5: No to víte, že to je pořád tak nějak platný, že to platí.
3: Milujete jí?
4: To přece je jasný, ne? Já na to neumím jak odpovědět. Jo? Zaplať pánu. Zaplať pánu.

0: Hana a Karel Prokešovi jsou osudu vděční, že je spojil dohromady.
1: Našli lásku, kterou je jejich rodiče nestihli naučit. Odešli příliš brzo.
0: Zjistili, že láska nepotřebuje nic, jen lásku. Je to ten nejčistší cit, který si můžeme uchovat celý život.
1: Jak prohlásil František z Assisi, lidé všechno ztratí, co po sobě zanechají. Vezmou si jen sebou mzdu za lásku a almužny, které dali.
0: Ať jste na konci svého života bohatí díky lásce a pochopení. Ať se můžete ohlédnout zpět a říci si, miloval jsem, poznal jsem lásku. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Stoupají počty studentů středních škol. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Zítra bude polojasno, později s přeháňkami či bouřkami a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Počet středoškoláků v Česku dál roste. V minulém školním roce jich do lavic usedlo bezmála 515 tisíc, což je nejvíce od roku 2011. Ukazují to aktuální data Českého statistického úřadu. Na jejich příchod se proto už chystají i vysoké školy, které stát žádají o navýšení rozpočtů. Naopak na druhém stupni základních škol už začalo žáků ubývat. Statistici proto očekávají, že počty studentů na středních školách budou postupně klesat. Vlakem stržená trolej dnes večer zastavila provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Kolínem v úseku Pečky Poříčany. Vlaky jezdí odklonem přes Nymburk. Novinářům to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Už odpoledne kolem 15. hodiny porucha zabezpečovacího zařízení omezila průjezd stanicí Pečky. Vyplývá to z webu Českých drah. Takzvané povalové chodníky z dubového dřeva pokládají dělníci ven z Voncovité ulici na Pražských Lužinách. Městská část jimi chce zakrýt vyšlapané cesty v trávě ve vnitrobloku. Celkem jde o 50 metrů chodníků o šířce 2 metry. Práce mají skončit příští týden. Podle mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerové bude dřevo pro delší životnost ošetřené speciální impregnací.
3: Nové dřevěné chodníky nejen zlepší pohodlí a bezpečnost pohybu, ale zároveň pomohou chránit okolní zeleň. Díky nim se omezí sešlapování půdy a poškozování kořenových systémů místních stromů.
2: Soundtrack Poděbrady dnes otvírá svůj 11. ročník. Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nabídne vystoupení zpěvačky Báry Basikové, Markéty Irglové i promítání válečného snímku Tmavomodrý svět s živou hudbou v podání Komorní filharmonie Pardubice.
4: Já jsem vlastně víc jak 30 let měl pilotní licenci.
5: Vzpomíná Ondřej Soukup na to, s jakou lehkostí se mu před 25 lety hudba k dramatu Jana Svěráka skládala.
4: Takže já se s těma klukama strašně cítil, i s těma jejich příšernýma osudama, které se vším tím, co se jim posléze stalo. Takže ten film mě strašně oslovil.
5: Na místě je i Radiožurnál. Vysílat živě bude z akce už v pátek večer. V sobotu od 10 hodin pak nabídne rozhovor Libora Boučka s hercem a skladatelem Ondřejem Brzobohatým, který posluchačům i zahraje. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci bude polojasno až oblačno, kránu se ochladí k 15 stupňům, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku až na 11. Zítra čekáme také letní počasí s teplotami do 32 stupňů, na západě Čech jen kolem 26. Odpoledne ale bude od západu v Čechách přibývat oblačnosti a přidají se přeháňky s bouřkami.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy před sjezdem na Přerov je na 278. kilometru nehoda již odklizena nad Krajnici. A na silnici 48 u Českého Těšína u hranic brzdí provoz omezení oprava povrchu vozovky a je tam kyvadlový provoz. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A po zprávách je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tedy stručný příběh, originální zápletka a taky překvapivé rozuzlení. To jsou tedy všechno ingredience, které samozřejmě připravené ve správném poměru a umíchané podle osvědčených autorských receptů většinou zaručují u čtenářů a posluchačů úspěch. Notabene, když je tím, kdo připravuje tuhle skvostnou literární pochoutku, pan William Sidney Porter, známý po celém světě jako O. Henry. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: Humoristické povídky amerického spisovatele s literárním pseudonymem O. Henry, to je vám doslova nepřeberná studnice nejenom pro naše divadlo. Tyhle drobné příběhy a vyprávění by se měly snad podávat jako kapky živé vody, když je člověku ouvej, zkrátka smutno nebo mu není do smíchu. A potom taková náhoda, cože? Počkejte, vy nevěříte na náhody? V O. Henryho povídkách někdy náhoda, stejně jako v životě, sehraje vele důležitou roli. Ostatně, jak jinak, i malá drobnost může být přece důvodem k nečekané a hlavně humorné zápletce. A navíc, když jde o lásku...
2: Představte si, že jdete po Broadwayi a máte 10 minut na vykouření doutníku po večeři a přitom se rozhodujete mezi nějakou kratochvilnou tragedií a něčím vážným, jako je například vaudeville, a najednou vám někdo položí ruku na rameno. Otočíte se a pohlédnete do fascinujících očí krásné ženy zasazené do diamantů a ruské soboliny. Ta žena vám vrazí do rukou strašlivě horký rohlík pomazaný máslem, vytáhne lesklé nůžtičky, odstřihne vám na převlečníku druhý knoflík zhora a už hbitě prchá příčnou ulicí a přitom se bojácně ohlíží přes rameno. Něco takového by bylo ryzí dobrodružství. Pokračovali byste v něm? Kdepak, vy byste rozpačitě zrudli, vy byste hodili rohlík zaraženě na zem a pokračovali dál po Broadwayi a přitom nesměle šmátrali po chybějícím knoflíku. Takhle byste se chovali vy, pokud ovšem nepatříte k té hrstce vyvolených, v nichž ještě nezhynul duch dobrodružství. Opravdových dobrodruhů nebylo nikdy mnoho. Ti, o nich se mluví jako o dobrodruzích na tištěných stránkách, to jsou většinou ziskuchtivci, kteří si vymysleli nové metody. Ti jdou za tím, po čem prahnou, za zlatými rouny, svatými grály, za láskou spanilých dám, za poklady, korunami a slávou. Rudolf Steiner však byl opravdový dobrodruh. Nejzajímavější na životě mu připadalo, že ho hned za rohem může potkat cokoliv. Jeho ochota pokoušet osud ho někdy zavedla na podivné stezky. Dvakrát strávil noc na strážnici. Znovu a znovu se dal na lep důmyslným ziskuchtivým šejdířům. Jedno vábné pokušení ho stálo hodinky a peníze. S nezmenšenou horlivostí však zvedal dál každou rukavici, kterou kdo před ní hodil, a přidával jí do seznamu svých veselých dobrodružství. Jednou večer šel kterousi příční ulicí ve starší části městského centra. Chodníky zabírali dva proudy lidí, těch, co spěchali domů, a té neklidné cházky vycházející z domova za ošidnou pohostinností oslnivě osvětlené tabule. Náš mladý dobrodruh ve dne dělal prodavače v jednom obchodě s pijány, ale nosil kravatu provlečenou kroužkem stopasu místo připevněnou jehlicí. A jak tak šel, upoutala jeho pozornost restaurace, jež vzbudila jeho nelibost, protože ve vitrince vedle ní uviděl prudce cvakající chrup. Když se však podíval lépe, objevil nad dveřmi vedlejšího domu elektricky osvětlená písmena firmy jakéhosi dentisty. Obrovský černoch v pitoreskním červeném vyšívaném kabátě, ve žlutých kalhotách a ve vojenské čapce nevtíravě rozdával kolem jdoucím nějaké kartičky. Tenhle druh zubolékařské reklamy nebyl pro Rudolfa nic nového a zpravidla člověka, co rozdával kartičky, přešel, aniž ochudil jeho zásoby. Ten večer mu však ten černý Američan strčil kartičku do ruky tak šikovně, že se Rudolf musel nad tím úspěšným manévrem pousmát a kartičku si ponechal. Po několika metrech se na ní bez zájmu podíval. Na to ji překvapeně otočil a podíval se na ní znovu, tentokrát se zájmem. Jedna strana byla prázdná, na druhé stála inkoustem napsaná slova Zelené dveře. V tom tři kroky před sebou uviděl kartičku, kterou jakýsi muž jemuši černoch podstrčil, odhodil. Rudolf ji zvedl, bylo na ní zubařovo jméno, adresa a obvyklé říkání o zubních protézách, můstcích, korunkách a lákavé sliby bezbolestných operací. Dobrodružný prodavač klavíru se zastavil a zamyslel se. Pak přešel na druhou stranu a znovu se přidal k proudu lidí spěchajících kupředu. Když šel kolem Černocha podruhé, předstíral, že se ho nevšímá, a ledabyle si vzal kartičku, jež mu byla podávána. Po 10 krocích si ji prohlédl. Stálo na ní stejným rukopisem jako na první: Zelené dveře. Na chodníku ležely 3 nebo 4 další kartičky, které odhodili chodci spěchající za Rudolfem nebo před ním, upadly prázdnou stranou nahoru. Rudolf je obrátil, na všech do jedné bylo vytištěno to zubolékařské povídání. Pomalu se vrátil k vitrince s cvakajícím chrupem, u níž stál ten obrovský Černoch. Když ho míjel tentokrát, žádnou kartičku nedostal. Etiopan tam stál, někomu kartičku podstrčil, jiného nechal přejít bez obtěžování. Rudolfovi tentokrát kartičku nejen neposkytl, ale dokonce, aspoň jak se Rudolfovi zdálo, po něm jeho lesklý velikánský obličej sjel chladným, takřka přezíravým pohledem. Našeho dobrodruha při tom pohledu bodlo. Četl v něm mlčenlivou obžalobu, že byl shledán lehkým. Ať ta záhadná slova na kartičkách znamenala cokoliv, Černoch si ho 2x vybral ze zástupu za jejich příjemce a teď ho zřejmě zatratil jako někoho, kdo nemá moc důvtipu nebo dost odvahy utkat se záhadou.

náš mladý muž zůstal stát stranou od všeho toho zhonu a rychle odhadl dům, v němž, jak se domýšlel, na něj čeká dobrodružství. Přízemí bylo zřejmě domovem modistky nebo kožešníka, který měl v téhle chvíli zavřeno. První patro patřilo podle mrkajících elektrických písmen onomu zubaři. Polyglotický bábel tabulek nad nimi označoval příbytky věštkyň, švadlen, hudebníků a lékařů. Ještě výš hlásali zatažené zřasené záclony a lahvičky s mlékem odrážející se bíle od parapetů, že tam je hájemství domácností. Rudolf vešel rychle po vysokých kamenných schůdcích do domu a pokračoval dál po dvojích schodech potažených kobercem nahoru. Chodba tam byla nezřetelně osvětlená dvěma bledými plynovými hořáky, jedním daleko napravo a druhým blíž vlevo. Rudolf se podíval ke světlu, co bylo blíž, a v jeho bledé aureole uviděl zelené dveře. Na okamžik zaváhal, pak, jako by se mu před očima myhl potupný úšklebek onoho afrického žongléra s kartičkami, se hned vydal přímo k zeleným dveřím a zaklepal. Co všechno může za těmi zelenými výplněmi být? Ráčské doupě, prohnaní darebáci, kteří s obratnou dovedností líčí na někoho past, nebezpečí, smrt, láska, zklamání, zesměšnění, cokoliv. Uvnitř se ozvalo jemné zašustění a dveře se pomalu otevřely. Stála v nich dívka, které ještě nebylo ani 20, ale měla bílý obličej a potácela se. Jak pustila kliku, slabostí zavrávorala a zatápala rukou. Rudolf ji zachytil a položil ji na vyrudlou pohovku stojící u zdi. Pak zavřel dveře a rychle se rozhlédl po místnosti. Vyčetl z ní příběh spořádané, ale strašlivé chudoby. Dívka ležela bez hnutí, jakoby v mdlobách. Rudolf se rozhlížel po pokoji, jestli snad někde neuvidí sud. Člověka v bezvědomí je přece nejlíp přehnout přes sud. Ne, to se dělá s utopenci. A začal dívku ovívat kloboukem. To mělo úspěch, protože jí krempou buřinky třepl přes nos a dívka otevřela oči. A Rudolfovi připadalo, že ty upřímné šedivé oči, ten vyzývavě ohrnutý nosík, ty kaštanové vlasy zvlněné jako úponky hrachu jsou krásné zakončení a odměna všech jeho nádherných dobrodružství. Ale byl to obličej žalostně hubený a bledý. Já jsem omdlela, že? Zeptala se dívka malátně. A kdo by taky neomdlel, jen to zkuste chodit po světě 3 dny bez jediného sousta a uvidíte. Himmel, zvolal Rudolf a vyskočil. Počkejte, hned se vrátím, a vyřítil se ze zelených dveří a letěl po schodech dolů. Za 20 minut se vrátil a místo zaklepání kopl špičkou do dveří, protože v náručí svíral celý sortiment potravin od kupce i z restaurace. Chléb a máslo, pečené kuře, láhev mléka a láhev vřelého čaje. Co je to za nesmysl, řekl z hurta, chodit po světě bez jídla. S takovýmihle hokus pokusy musíte přestat. Večeře je připravená. Pomohl jí na židli u stolu a zeptal se, máte nějaký čajový šálek? Na poličce u okna, odpověděla, a když se k dívce otočil zpátky se šálkem, viděl, jak se s rozzářenýma nadšenýma očima pouští do obrovské rychlokvašky, kterou s neomylným ženským instinktem vylovila z pytlíku jako první. Rudolf jí se smíchem okurku vzal a nalil jí šálek mléka. Nejdřív si vypijete tohle, nařídil jí, a pak dostanete trochu čaje a po něm kuřecí křidílko a teprve zítra okurku. A když dovolíte, abych byl vaším hostem, tak povečeříme. Čaj rozjasnil dívčiny tváře a vrátil jim trošku barvy. Pustila se do jídla se způsobnou zuřivostí vyhladovělého dravce. Když se jí poněkud vrátili síly, začala mu vykládat svůj malý příběh. Byla to jedna z tisíce historií, nad jakými velkoměsto dnes a denně zívá. Příběh o prodavačce s nedostačující mzdou, redukovanou pokutami, jež zvyšují objem zisku obchodu, o čase ztraceném nemocí a pak o ztraceném místě, ztracených nadějích a o zaklepání dobrodruha na zelené dveře. Když si pomyslím, co všechno jste prodělala, zvolal Rudolf, copak nemáte v New Yorku žádné přátele, ani příbuzné, ani živou duši.
Já jsem taky na světě sám a sám, řekl Rudolf po pauze. To jsem ráda, vyhrkla dívka a mladého muže z jakéhosi důvodu potěšilo, že jí jeho opuštěnost není proti mysli. Pak jí z ničeho nic začala padat víčka a dívka si povzdechla. Já jsem strašně ospalá, řekla. Ale je mi tak hezky. Rudolf vstal a vzal do ruky klobouk. Pak vám popřeju dobrou noc, pořádně se vyspěte. To vám udělá dobře. Když uchopila jeho ruku a řekla dobrou noc, měla v očích otázku tak výmluvnou, tak upřímnou a tak úpěnlivou, že na ní odpověděl slovy. Zítra se ovšem přijdu podívat, jak se vám daří. Mně se tak snadno nezbavíte. Když byl u dveří, dívka se zeptala, jak to, že jste zaklepal na moje dveře? Na chvíli se na ně zadíval, vzpomněl na ty kartičky a z ničeho nic ho bodla žárlivost. Co, jestli se dostali i do jiných rukou, stejně dobrodružných, jako jsou jeho? Ale v tom si umínil, že se dívka nikdy nesmí dovědět pravdu, nikdy jí neřekne, že si je vědom, jak podivnému triku ji její zoufalá tíseň dohnala. Bydlí tady jeden náš ladič pijan, odpověděl, zaklepal jsem na vaše dveře omylem. Poslední, co v pokoji uviděl, než se zelené dveře zavřely, byl její úsměv. Nahoře na odpočívadle se zastavil a zvědavě se kolem sebe rozhlédl. Pak se vydal na druhý konec chodby, pak vyšel o patro výš a tam ve svých výzkumech pokračoval. Všechny dveře, co v domě objevil, byly natřené na zeleno. Zamyšleně se šel na ulici. Ten pitoreskní černý Američan tam dosud byl. Řekl byste mi, proč jste mi dal tyhle kartičky a co mají znamenat, zeptal se. Tamhle to máte, šéf, řekl Černoch a ukázal do ulice. Ale první jednání už nestihnete. Rudolf se podíval směrem, kterým Černoch ukazoval a uviděl divadlo, nad jehož vchodem svítila oslnivě písmena názvu nové hry Zelené dveře. Má to být moc prýma kus, pane, pravil Černoch. Ten agent, co na něj schání publikum, mi strčil dolar, aby jsem rozdal pár jeho kartiček spolu s doktorovejma. Můžu vám nabídnout jednu tu doktorovu kartičku, pane? Na rohu bloku, ve kterém bydlel, se Rudolf zastavil na sklenici piva a na doutník. Když vyšel se zapáleným tabákovým smotkem ven, zapnul si kabát, posunul si klobouk do týla a řekl důrazně po uliční lampě na rohu, ale stejně si myslím, že mi cestu k ní označkovala ruka osudu. Což, když to dobře uvážíme, řadí Rudolfa Steinera k opravdovým přívržencům romantiky a dobrodružství.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Tak tedy, když nápoj lásky s Karlem Gottem, tak i v repertoáru povídek O. Henryho. Ta následující, jak jinak, Nápoj lásky, je zvláštní nebo vzácná tím, že ji Český rozhlas natočil už hodně dávno, totiž na začátku 60. let ve svém českobudějovickém studiu. A v jedné z rolí uslyšíte nejenom Antonína Harta, který se později úspěšně představil na několika pražských jevištích, taky ve filmu, v televizi a samozřejmě v rozhlase, ale uslyšíte i Adolfa Šmída, neboli Ádu Šmída. Ten je zase možná víc známější z vyprávění Báry Hrzánové, protože byl jejím dědečkem a vlastně i takovým zakladatelem dnes už slavné a stále pokračující herecké dynastie.
2: Tvůj sirup úžasně pomohl. Odlehlo mi na prsou hned po prvních lžících. Málem bych zapomněla. Gudlejovi odnaproti se rozvádějí. Slyšel jsi už tu novinu? A co slečna Petersová? To by bylo něco pro tebe. Jenom si víc hledět, osmělit se, najít si příležitost. A starý Peters by tomu přál, si přece lékárník. Jenom ta plachosti vadí, ale tu máš prostě po oci. Já jsem taková nikdy nebyla.
3: Ale když já, maminko, vlastně...
2: A sečna Petersová by s námi jistě chodila do kostela, na procházku. Mám o ní moc dobré reference. Moje přítelkyně paní Wardová ji jednou potkala na nádraží a slečna Petersová ji pozdravila. Moje přítelkyně hned
3: poznala... Ale já nechci slečnu Petersovou.
2: Synu, to slyším poprvé.
3: Já ji nemiluji.
2: To už jsem slyšela, ale na tom zase tolik nezáleží. A koho tedy miluješ?
3: Rozu, maminko. Rozu Ridleyovou.
2: Rozu Ridleyovou? Ale to je znamenité děvče, moje drahá přítelkyně.
3: Já vím, maminko.
2: No a? Už to ví? Ta slečna Ridleyová?
3: Ne, vůbec nic netuší.
2: Ale to je chyba, Iciku. Jestli to myslíš vážně, tak jednej, vyslov se, řekni to všechno. Jestli budeš váhat ještě týden, bude z tebe starý mládenec a pak ovšem bude pozdě.
3: Já to zařídím, maminko. Nemějte strach. Ještě dneska to zařídím.
4: Iciku, zavírám. Dneska nemám čas.
5: Koukej, měj chviličku strpení.
4: Čanku, já totiž, abys rozuměl...
5: Já vím. Náramně důležitá věc. Ale já mám na srdci taky něco vážného. Iciku, potřebuju medicínu.
4: Někomu se podařilo vrazit ti kudlu do žeber?
5: Kde to bolí, to si uhád dost dobře. Mám to pod kabátem a blízko žeber. Poslouchej, Iciku. Rosa Ridleyová se mnou uteče z domova a dáme se odat ještě dneska večer.
4: Rosa?
5: Střepy znamenají štěstí. Tak teda dáme se odat. Jen jestli vydrží v náladě až do konce. Linkujeme si to na útěk už 14 dní. Jeden den řekne, že se mnou uteče a ještě ten večer zas říká na svatýho dindy. Teď jsme se dohodli na dnešní večer. Tentokrát Rosa vydržela a souhlasí už celý 2 dny, ale pořád ještě je 5 hodin času a tak se bojím, že mě zas nechá v režii, až si stoupnu na start.
4: Říkal jsi, že potřebuješ medicínu?
5: No! Připravil jsem už nahoře v Harlemu hezký byteček s pugetem na stole a s hrncem na vaření postaveným jen spustit. A objednal jsem řečnidlo z kazatelny, aby čekal doma, že přijedeme v 9:30. Tentokrát to musí vyjít. Abych se kvůli téhle falešní překážce zase ještě dnes večer rozbíhal na plano, to teda nedopustím ani za milion.
4: To potom pořád ještě nevidím, proč mi tu mluvíš o medicíně, nebo co s tím vůbec já mám co dělat.
5: A co pak tě to kouslo? Všechno ti povím. Starý je Ridley, mě nemá ani trošku rád. Už týden nedovolil Roze vytáhnout se mnou paty. Kdyby jim nebylo líto ztratit nájemníka a strávníka, byli by mě už dávno vyhodili. Vydělávám $20 týdně. A Rosa nebude nikdy muset litovat, že vyletěla z maminčinýho kurníka s Čánkem Egovenem. O, Iciku, měl bys už taky jednou okusit zlosti lásky. Ty to tady zdemoluješ. Iciku, potřeboval bys pořádný hlt ostré šťávy.
4: Musíš mi prominout, Čanku, já musím vyhotovit předpis.
5: Poslyš, Iciku, neexistuje nějaká taková medicína, Takový prášky, co by třeba s děvče jako naladili, aby měla člověka ještě radši, když je spolkne.
4: Ty!
5: No počkej, říkal mi Tim Lacey, že jednou něco takového dostal od nějakého mastikulky z Horního Města a že s tím krmil svý děvče. Sypali to do limonády. Hned po první dávce byl hotový trumfový eso. A všichni vedle něho vypadali jako dva šupy na dluh. Netrvalo to ani 14 dní a měli svatbu.
4: Já...
5: No, myslel jsem si, kdybych měl pro Rozu třeba si jen jeden takovej prášek, abych jí ho podstrčil u večeře, že by to mohlo počťouchnout a že by jako spíš vydržela a už tentokrát nezradila, co jsme si ujednali. No, taky si myslím, že není zapotřebí zrovna pár volů, aby člověk vytáhl. Ale děvčata dovedou vždycky spíš pokřikovat podej nebo piš, než se honit za merunou. Kdyby ta medicína účinkovala třeba jen pár hodin, stačilo by to.
4: Kolik hodin se má strhnout to bláznoství s utíkáním?
6: V 9 hodin.
5: Večeří se v 7, v 8 odejde Roza do postele, že jí jako bolí hlava. A v 9 mě starý parvezáno pustí na zadní dvorek, odkud je v plotě ze sousedství k Ridleyovům vytržený prkno. Vlezu si pod její okno a pomůžu jí dolů po žebříku protipožární konstrukce.
4: Čanku!
5: Musíme s tím začít tak brzy kvůli tomu kazateli. Všecko půjde jako jedna fiala. Ale aby Roza zase nezjankovatěla, až se mávne ke startu. Můžeš mi urobit aspoň jeden takovej prášek. Iciku.
4: Čanku, právě s medicamenty toho druhu musí farmacent nakládat s největší opatrností.
5: Iciku, starý kamaráde.
4: Dobrá.
5: Já věděl.
4: Tobě jedinému ze všech svých známých mohu s takovým práškem důvěřovat. Pro tebe to teda udělám.
5: Iciku!
4: Uvidíš, jaké bude mít potom Roza o tobě mínění.
5: Já věděl, Iciku, že budeš mít pochopení.
4: Dva prášky stačí. A hodně zapít, nebo předem rozpustit.
5: Iciku, příteli, drž mi palce!
4: Haló? Haló? Haló? Haló?
7: Ridley!
4: Schönstein, to je pan Ridley. Promiňte, že obtěžuji, ale je to velmi, velmi naléhavé a řekl bych takové diskrétní. Ovšem situace si žádá rychlého zákroku. Rozhodného zákroku, pane Ridley.
7: Ale pane Schönsteine, k věci.
4: Ano, ano, ano, hned se k tomu dostanu. Tedy, před chvílí jsem náhodou zjistil, prosím, může to být omyl, ale představte si, on chce unést vaši dceru.
7: Kdo?
4: Chunk McGowan.
7: Nesmysl.
4: Mají to dobře promyšleno. Chunky chce ze dvorku přistavit žebřík.
7: A to je všechno?
4: Ano. Totiž... Ano, to je vlastně všechno. A to je všechno, pane Ridley.
7: Ten kus líný irský kůže. Můžete dát krk na to, že hned nabiju brokovnici a počkám si na něho.
4: Ano, ano, ano.
7: A jestli se opováží na můj dvorek, tak odtamtud pojede místo ve svatebním kočáře v ambulanci.
4: Ano. Hurá! Maminko, požehnejte mi. Udělal jsem všecko pro Rozino i mý štěstí. Já totiž dal panu McGowanovi prášky pro spaní. Doufám, že Roza po nich bude spát jako... A že pan Ridley bude mít dobrou mušku.
8: Dnes půjdu za ní, dnes půjdu.
5: Starý brachu!
4: Čanku!
5: Slunce už svítí na naše štěstí, podařilo se. Byli jsme spolu v cíli u velebníčka v 9 hodin, 30 minut a 15 vteřin.
4: A
5: dneska ráno vařila vajíčka v modrým domácím kimonku. Pane na nebi, mám já to štízko. Kamaráde Iciku, musíš k nám někdy přiklusat.
4: A prášky?
5: Jako ta medicína, co jsi mi dal? Teda s tím je to takhle. Zase jsem včera večer u Ridleyů k večeři. Jak jsem se zakoukal na Rozu, tak jsem si řekl, Čanku, jestli už to děvče máš dostat, koukej ho dostat na rovince. Neskoušej žádný triky na takovou spravedlivou rostlinku, jako je róza. A tak jsem nechal ty pilulky od tebe v kapse. A potom mi padnou kukadla na jinou přítomnou osobnost, která, říkám si hned jako v duchu, nemá ráda svýho nastávajícího zetě, jak by ho ráda mít měla. A tak jsem si vyčíhal chvilku a vhodil jsem ty pilulky starýmu Ridleyovi do kafe. Chápeš?

Jako anděl si pak vlasy spustí, kolem úst začne jí náhle úsměv hrát.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou dnes o lásce v příbězích povídek O. Henryho. Tu následující asi znáte, jak by ne. Ostatně už jste ji v našem divadle mohli slyšet třeba v podání Karla Hegera, ale dnes tedy tentokrát poprvé v ženském podání. Ten romantický příběh, který přesně splňuje to, o čem jsem mluvil na začátku, totiž skvělou zápletku a nečekaný závěr a poentu, nám přečte herečka Hana Součková. A že bude možná poněkud předčasně řeč o Štědrém dnu, ale kdeže. Podle O. Henryho jsou Vánoce tím nejzajímavějším a nejtajemnějším a taky nejpohyblivějším svátkem v roce. Během roku se prý ustavičně jenom blíží. Dobré dny, přátelé.
2: Dolar a 87 centů. Víc nic. A z toho 60 centů v jednocentových mincičkách zachráněných po jedné po dvou na nelítostném smlouvání s hokynářem, zelinářem nebo řezníkem. Della přepočítala 1 dolar a 87 centů. A zítra budou Vánoce. Zjevně se nedalo dělat nic jiného, než plácnout sebou na ošuntělé kanapátko a skučet. Della to udělala. Zatímco se nám paní domu zvolna propracovává od prvního stádia ke druhému, porozhlédněme se po bytečku. Pod nájem za 8 dolarů týdně, interiér se nedá popsat než větou holou. V chodbě v přízemí schránka na dopisy, v níž by se z dopisu nedočkal a elektrický zvonek, z něhož by se zvonění nevymáčkl. K tomu příslušná tabulka hlásající James Dillington Young. Honosné Dillington uprostřed jména vylétlo na stožár v předešlém období blahobytu, kdy jeho majitel pobíral 30 dolarů týdně. Nyní, kdy se příjem zcvrkl na 20 dolarů, písmena ve slově Dillington zašla, rozmazala se a jakoby seriózně začala uvažovat o tom, že se i ona zcvrknou ve skromné a nevýbojné D. Nicméně, kdykoliv přišel James Dillington Young domů a vyšplhal se ke svému bytu, byl oslovován miláčku a náramně objímán paní Youngovou, kterou už znáte pod jménem Della. Potud vše v pořádku. Della se vyplakala a začala si hadříkem a pudrem restaurovat tváře. Stála u okna, bez zájmu sledovala ošklivou šedivou kočku na ošklivém šedivém plotě, na ošklivém šedivém dvorku. Zítra bude Štědrý den a ona má jen dolar 87 centů na dárek pro Jima. Měsíce už střádá cent k centíku a tohle je výsledek. Z 20 dolary týdně si vyskakovat nemůžeš. Výdaje byly vyšší, než čekala. Vždycky jsou vyšší. Dolar a 87 centů na dárek pro Jima, pro jejího Jima. Kolikrát si v šťastných chvilkách představovala, co hezkého mu koupí. Něco hezkého a vzácného a přepichového. Prostě něco aspoň trochu hodného té cti, že mu může patřit. Náhle se prudce odvrátila od okna a přistoupila k zrcadlu. Oči jí zářivě planuly a z tváře jí během 20 vteřin zmizela veškerá barva. Rychlým pohybem si uvolnila vlasy a nechala je splývat rozpuštěné v celé jejich délce. Ve vlastnictví Youngových byly dvě věci, na které byli svrchu jmenovaní patřičně hrdí. Jednak to byly Jimovy zlaté hodinky, patřící kdysi otci a předtím praotci, a jednak Deliny vlasy. Kdyby za oknem na protilehlé straně světa

0: šuplíku bydlela sama královna ze Sáby. Dala by si neodpustila tu a tam nechat své rozpuštěné vlasy pokoupeli povlávat z okna ven a degradovat tak veškeré šperky a cenosti jejího veličenstva na pouhou vetež. A kdyby sám král Šalamoun byl tady v baráku domovníkem a suterén měl předspaný svými poklady, Jimovi by to nedalo, aby pokaždé, když půjde kolem, nevytáhlo hodinky. Jen aby viděl, jak si ten monarch rve závistí vous. Teď se tedy Deliny krásné vlasy hrnuly v proudech kolem ní. Čařily se a blištěly, jak kaskády hnědých vod. Spadaly jí až pod kolena a zahalovaly ji celou jako roucho. Spěšně a nervózně Della své vlasy opět spoutala. Jen na chvilku zaváhala a zarazila se v nehybném postoji. Slzička či dvě ukápli na odraný koberec. A už měla na sobě svůj starý hnědý kabátek a svůj starý hnědý klobouk. Se zavířením sukní a pořád ještě s jiskrou v oku proplula dveřmi a pelášila po schodech dolů na ulici a dál. Zarazila se až před cedulí Madame Violetová. Vlasové doplňky všeho druhu. Vyběhla do prvního patra udýchaná, jen tak se stačila sebrat. Madam, mohutná, tvarohovitě bílá netýkavka, byla na hony vzdálená fialce. Koupíte mé vlasy? Zeptala se Della. Kupuju vlasy, řekla madam. Sundejte si klobouk, ať se můžu podívat. A už se zas rozlily hnědé kaskády. $20, řekla madam a zkušenou rukou si potěžkala tu záplavu. Dejte mi to rychle, řekla Della. Ojoj. Ale následující dvě hodinky se vznášela jak na křídlech motýlích. Radši však zanechme otřepaných metafor. Prostě rabovala krámy v honbě za dárkem pro Jima. Nakonec ho našla. Jedině pro Jima byl stvořen, pro nikoho jiného. V žádném z obchodů, které prošmejděla skrz naskrz, nenašla nic podobného. Byl to platinový řetízek jednoduchého střídmého vzoru, patřičně proklamující svou cenu pravou svou podstatou a ne nějakými křiklavými parádičkami. Tak to se vždy pozná dobrá věc. A tato byla skutečně hodná Jimových hodinek. Ledva řetízek uviděla, věděla, že musí patřit Jimovi. Patřili k sobě. Neokázalost a hodnota. To charakterizovalo oba dva. Odevzdala $21 a z 87 centy pospíchala domů. Měla co dělat, aby své rozdychtění schladila trochou rozumu a rozvahy. Vzala si želízka na vlasy, zapálila plynový hořák a jala se napravovat pohromu, kterou jí velkorysost spojená s láskou napáchali na hlavě. A to je vždy nesmírně těžký úkol, přátelé, kolosálně. Za 3/4 hodiny měla hlavu pokrytou drobnými hustými kudrlinkami, takže se náramně podobala uličníkovi z páté obecné. Prohlédla si svůj obraz v zrcadle pečlivě a kriticky. Jestli mě Jim nezabije hned, sdělila si z očí do očí, tak mi poví, že vypadám jak Hobsanda z kabaretu. Ale co jsem mohla dělat? Co jsem mohla dělat s dolarem a 87 centy? 7 hodin... Už byla káva uvařena a na kraji sporáku vyčkávala rozpálená pánvička na své 2 porce řízků. Jim se dosud nikdy neopozdil. Della složila řetízek v dlani a posadila se na roh stolu hned u dveří. A pak už slyšela jeho kroky na schodech v přízemí a jen maličko pobledla. Ráda pronášela krátké tiché modlitbičky za ty nejprostší věci a nyní zašeptala: Bože, dej, ať se mu ještě líbím. Dveře se otevřely. Jim vstoupil a zavřel za sebou. Měl propadlé tváře a na nich vážný výraz. Chudák, bylo mu sotva 22 a už má být hlavou rodiny. Potřeboval by nový kabát a chodí bez rukavic. Stanul ve dveřích a zarazil se. Oči upíral na Delu a bylo v nich něco, čemu nerozuměla a co jí těsilo. Jime, miláčku, zasténala. Nedívej se na mě takhle. Nechala jsem si ustřihnout vlasy a prodala jsem je, protože bych Vánoce nepřežila, kdybych pro tebe neměla dárek. Zase mi narostou, uvidíš. Viď, že ti to nevadí. Mě vlasy rostou strašně rychle. Řekni, veselé Vánoce, Jime, a buďme šťastní.
1: ani nevíš, jaký krásný, jaký nádherný dáreček pro tebe mám.
0: Ty jsi dala ostříhat vlasy? Namáhavě ze sebe vysoukal Jim, jako by se k této do očí bijící skutečnosti musel dopracovat po značném duševním úsilí. Dala jsem si je ostříhat a prodala jsem je, řekla Della. Co pak mě už takhle nemáš rád? Jsem to já, i když nemám vlasy. Jim se pátravě rozhlížel po místnosti. Takže vlasy už nemáš, řekl s výrazem takřka idiotským.
1: Je štědrý večer, víš? Tak buď na mě hodný, protože jsem se jí vzdala kvůli tobě. Ty vlasy se daly spočítat, řekla s náhlou sladkou vroucností, ale mou lásku k tobě nikdo změřit nedokáže.
0: Můžu dát smažit řízky, Jime? Rázem se Jim probral z tranzu a vzal Delu do náručí. Na 10 sekund všímejme si radši z diskrétní pozorností nějakého nepodstatného objektu v druhém koutě pokoje. $8 týdně nebo 1 000 000 ročně, jaký je v tom rozdíl? Matematik či učenec by jistě usuzoval chybně. 3 králové se dostavili s převzácnými dary, ale na tohle by se nezmohli. Kterouž to temnou narážku ještě objasníme. Jim vyněl balíček z náprsní kapsy kabátu a hodil ho na stůl. Nemysli si o mě, Bůh ví co, řekl Jim. Žádná ondulace, amputace či operace tvých vlasů nemůže způsobit, abych miloval svou holčičku míň než dosud. Ale až rozbalíš tenhle balíček, pochopíš, proč mě to ze začátku tak vzalo. Bílé prstíky jeli se hbitě cupovat provázek a papír. V zápětí radostný výkřik a pak běda. Rychlý typický ženský přechod k bědování a lamentaci, vyžadující bezprostřední zapojení veškerých lácholivých schopností pána domu. Neboť zde ležely hřebeny. Souprava hřebenů, na temeno i protýl, které Della už dávno chodila uctívat k výkladní skříni na Broadway. Nádherné hřebeny, z pravé želvoviny, s obrubou posázenou drahokamy, náramně barevně ladící s těmi překrásnými, ztracenými vlasy. Nesmírně drahé hřebeny, jak věděla, po nichž její srdce prahlo a toužilo, bez sebe menší naděje, že jí kdy budou patřit. A nyní jsou její. Avšak ty kadeře, které měly být zdobeny touto vysnívanou ozdobou, jsou fuč. Přece však je přivinula k hrudi a za chvíli byla i schopna vzhlédnout, upřít své uslzené oči na Jima, usmát se a říct: mě vlasy rostou strašně rychle, Jime. Jim ještě neviděl její krásný dárek. Dychtivě mu ho podávala na otevřené dlani. Matný vzácný kov se blýskal od lesky jejího horoucího nadšení.
1: No, není perfektní, Jime? Zběhala jsem celé město, než jsem ho našla.
2: Teď se musíš koukat, kolik je hodin, aspoň 100krát za den. Půjč mi hodinky, ať vidím, jak se k ním ten řetízek hodí.
0: Ale Jim neposlechl. Svalil se na kanape, založil si ruce za hlavu a usmíval se. Víš co, Delo, řekl, odložme svoje vánoční dárky na čas stranou. Jsou až moc krásné, než abychom si je teď mohli užít. Hodinky jsem prodal, abych ti mohl koupit hřebeny. A teď už dej prosím tě smažit ty řízky.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Dneska se vás zeptám na něco, co možná není úplně jednoduché říci nahlas. Dokázali jste si někde v životě říct o vyšší plat? Řekli jste svému šéfovi, myslím, že si zasloužím víc. Možná jste měli pocit, že pracujete dobře, že jste spolehliví, že svou práci děláte opravdu na výbornou, ale stejně jste se neodvážili si o přidání říci. Protože jste možná byli vychováni trochu jinak. Člověk měl být rád, že má práci, držet krok a moc si nevyskakovat. A tak mě dnes zajímá vaše zkušenost. Jak to bylo za vašeho pracovního života? Říkali jste si o peníze, když jste cítili, že byste měli nárok na přidání, nebo vám zaměstnavatel přidával pravidelně sám a povedlo se vám někdy vyjednat si vyšší plat? Třeba si dnes večer zavzpomínáme na doby, kdy se o penězích v práci mluvilo úplně jinak než dnes. Tak mi zavolejte. Dokázali jste si v životě říci o vyšší plat? A jak to dopadlo? Nebo jste byli nadřízeným a museli jste řešit dotazy vašich podřízených na platové podmínky? Volejte Jarku Barbuříkovou z Línské studio 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, kdy jste si naposledy řekli o vyšší plat a dokázali jste vůbec někdy za svůj život říci šéfovi, že byste si zasloužili přidat? Paní Ludmila z Brna je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jaruško. Já vás zdravím a zdravím všichni posluchači noční linky. Tak já vám řeknu, že já se nebála jsem se nikdy, že abych si neřekla o větší plat. Protože já jsem byla vyučená pánská Krejčová a dostala jsem se do provozovny, kde byli čtyři chlapi a nás tam po vyučení dal jednoho kluka a mě. A oni mě pořád dávali jenom párat věci a to se musela vypárat, vyžehlit, dát to nastříhat a oni mi to zase vrátili a pak jsem teprve šila. A já jsem za to měla pár korun. Tak to jsem se teda ozvala a říkala jsem, že jsem vyučená a že nejsem zvědavá. Pardon, tady dělat jenom jako tu, která tady páře. Tak dobře, tak nakonec, no tak jsem to proplakala taky ze začátku, ale pan šéf potom mě přidal, tak to bylo jednou. Potom jsem si našla přítele, protože jsem byla rozvedená, a on měl výrobnu cukrovinek. Přes týden dělal zákusky, on to nedělal, on to jenom rozvážel. On byl šéf a měl společníka, které to tam řídil. A oni si mysleli, že získají levnou pracovní sílu, jo? Takže já jsem chodila na 9 hodinu a dom jsem šla v 6 hodin. A večer. A teďka bylo vždycky konec měsíce a že bude peníze. A tak já na něho, ne na toho přítele, na toho šéfa tam. Já říkám, a že by se taky mě vyplatili? A on říká, no to musíte říct panu šéfovi. Já říkám, no ale on říká, že vy jste šéf, tak počkejte, až on přijde. Tak on přijel, že bude rozvážet a on říká, Liduška by chtěla peníze taky. A protože já jsem tam, Jaruško, třeba na Vánoce jsme měli zakázku 3 metráky cukroví. Kdybyste to viděla, já jsem potom už vůbec nemohla cukroví vidět. Bednu, jak je na ovoce, plnou pracny. No to, když jste naplnila, pak on to pekl a já jsem to zase vyklopila. A nebo rohlíčku. No to no. Bylo, že...
0: Dobře, vraťme se ale k těm penězům.
1: A já jsem vrátím k penězům. No a on přišel a že taky to vyplať, ten můj přítel. Tak on mě dal peníze a já říkám, a to si děláte srandu, ne? Tak za to by vám nedělali ani Vietnamky. A on říká, no jo, však on se s váma potom vyrovná ještě. Takže on se bál mě dát peníze a ten můj, tak já jsem mu potom pán posluchy, když si myslíš, jako, že já tady budu dělat hlopáka, tak to teda ne. Tak on mě potom ještě 2000 přidal. Tak a to bylo. A po třetí, já jsem dělala ve škole, abych děcko dostala do školky, tak tam se u nás v Tišnově otvírala nová školka. A tak my jsme to tam všechno museli umývat, co jsme byli najati. Bylo nás 9, učitelky a pracovník a uklízečky 2, to jsme byli my. A kuchařky. Kuchařka 1 a tam měla taky pomocnicu. No a oni normálně pořád přidávali učitelům a nám nic. Já říkám, no tak to teda takhle to nepůjde. A já jsem byla za dobře, já ne, že bych byla tak drzá, ale byla jsem za dobře s ředitelkou a ona, já jí říkám, poslouchej, ale to je nespravedlivý, když byly odměny. Já říkám, jako učitelky tady se stojí, jo, aby šli na procházku, tak děcka tady nechávají válet v písku, aby byli nemocní. A my potom tady všude písek, to není možný. A ona, no dobře, tak já vám přidám. Tak vám potom přidala. Ale až si vyzkoušela, co to obnáší, protože já jsem byla vyučená ta Kryčová, takže ona po mně chtěla třeba, abych něco šila doma. Já do celé školky jsem šila závěsy, do celé školky jsem šila záclony a ona vždycky mi říkala, běž dom a já za tebe budu, když děcka spijou, tak já za tebe budu uklízet, protože to jsme museli umýt. Třídu po obědě, záchody, šatny a tak. A přesto já jsem teda přišla a ona v kalotkách a v podprsence uklízela. A by říkala, že spocená, to je strašná práce, no to bych teda dělat nechtěla. Tak potom se k nám chovali líp. Jo, takže jsem otevřela pusu, nebála jsem se. A potom mě navěrovali do Eroha, takže... tak tam jsem se...
0: Už když jste začínala ve své první práci jako švadlenka, tak jste se nebála říct o přidání. Potom jste řekla svému partnerovi docela teda zajímavým způsobem, aby vám přidal. A třetí historka byla vlastně taky podobná a originální. Paní Ludmilko, moc děkujeme za zavolání, děkujeme, že nás posloucháte, že se zapojujete. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a vám přejeme klidný, krásný večer.
1: Děkuji za přijetí. A už je ten Robert. A že ho zdravím, protože on je pořád zdravý. Takže ho zdravím taky. A přeji vám krásný zážitky, co vám co kdo řekne. To jsem velice zvědavá.
0: Já taky. Kolikrát jste si v životě pomysleli, že už byste si měli vydělávat víc? A našli jste někdy odvahu to také skutečně říct si nahlas vašemu nadřízenému? Na to se dnes ptáme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla skupina Elán v noční lince Českého rozhlasu. Peníze jsou citlivé téma, zvlášť když o ně máme požádat svého šéfa. Jak jste to měli vy? Uměli jste si říci o vyšší plat? Na to se vás teď ptá Jarka a ptám se paní Boženky, která volá z Hradce Králové. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás všichni zdravím a chci vám říct můj případ. Já jsem nastupovala v roce 59 do cihelny, protože jsem nemohla nikam dojíždět, prostě bydleli jsme na vesnici a měla jsem 3 děti, 2 chodily do školky a jedna byla 6měsíční. Tak mě nabídla moje mamka, že se o ní postará. Tak manžel jezdil autem nákladním v cihelně, tak mi říká, jestli jako bych nejezdila s ním. Tak jsem s ním jezdila asi 3 roky, to jsme vagónovali a prostě vykládali uhlí a tak. No, ale pan vedoucí za mnou přišel a říká mě, že jako manželé nesmějí pracovat na stejným pracovišti, co se týkalo účetních a vedoucích, a ne teda jako nás, když jsme oba dřeli u toho auta. Tak mě vzal do výroby. A já jsem už mezi tím tam pracovala a tak jsem prostě to brala. No, nebylo mi to jedno. A my jsme brali výplatu, bylo to v zimě, 400 zálohy a 360 jsme dobírali. Ten jeden měsíc jsem to spolkla, ale ten druhý měsíc, když jsem si šla pro výplatu, tak teda mě to rozhodilo a říkala jsem, že za ty peníze dělat nebudu. Přišla jsem do ty lisovny a říkám, bylo nás jich tam asi 10 a tak jsem říkala, já za tyhle peníze nedělám. A ženský se ke mně připojili a prostě jsme stávkovali. Nepracovali. A pán, co byl, dělník, že jo, co byl u lisu, tak šel do kanceláře a přišel s vedoucím a on prostě říká, proč jako nechceme dělat, a já říkám, my chceme dělat, ale ne za tyhle peníze. 2 to měli v úkole u toho lisu a my jsme to měli v časovce. A on prostě říká, no tak ať ještě to jako dokončíme tu směnu, a zavolal na ředitelství do Jičína a ty přijeli z toho ředitelství a já jsem trvala na tom, ať teda nám to dá všem úkolem, že za tyhle peníze dělat nebudu. No a pan ředitel se do mě jako pustil, říká mě, no, že prostě to cihelna tak neprosperuje a že teda se musíme smířit s menšíma platama. A já jsem říkala, my se musíme smířit s menšíma platama, já můžu jít do obchodu a můžu říct, dejte mi ten chleba levnějc, my si tolik nevyděláme. No prostě jsme se dali do debaty a já jsem jako říkala, že dokud nám to nedají jako úkolem všem stejně, takže jako nebudem pracovat. No, měla jsem obavy, jak by ženský vydrželi, aby jsme teda všichni drželi za ten jeden provaz a byli všetky proti tomu, aby jsme dělali v té časovce. No a když pan ředitel viděl, že s námi nic nesvede, tak nám asi za den poslal úkoláře, který nám to všechno jako zúkoloval. No a my najednou jsme brali těch 1200 nebo tak nějak. No takže mě pak pan ředitel nazval, že jsem rebel a že podněcuju ke stávce. Já jsem říkala, no tak když mě vyhodí, jak mě vyhodí, tak to za těch 760 korun si práci najdu. No ale dopadlo to dobře, že nám teda všem přidali, nebylo to moc, ale v cihelně byla dřina, ať jste sáhla na to, jste chtěla, tak prostě jste se nadřela, že jo. No tak to dopadlo takhle, že jsem se jako nebála ozvat.
0: Vy jste šikovná, no tak vy jste měla ten motivátor, že když to nevyjde, tak půjdete jinam, kde si tu práci najdete a peníze vyděláte. A jste hrdinka.
1: No, tak...
0: Jak dlouho jste tam potom ještě pracovala?
1: No tak já jsem u cihelen pracovala celkem 20 roků, ale my jsme se pak přestěhovali do Hradce a manžela přeložili i s tím nákladákem sem do pomocných provozů, ale my jsme pak spadali pod Hrochu v Týnec. Takže jsme zase spolu jako jezdili, že jsem jezdila jako závozník, víte, takže jsem už v té cihelně jako nedělala. No.
0: No já teď přímo přemýšlím.
1: V těch tří vesnici, no.
0: Jaké to bylo být s mužem tolik let v práci, sedět tady s ním v kabině vozidla a pak ještě doma v obýváku?
1: Teď se mě ptáte tak, jako mi to říkali ženský, co jsme jezdili po těch provozech. Ty říkali, jak ty to můžeš vydržet 24 hodin s mužem, ale já, můj muž byl šikovnej, já jsem ho nechala, ať tu práci řídí, nebo prostě tak nějak, protože tenkrát byly vytěžovací střediska, že jo, takže my, když jsme jeli na delší cestu, tak jsme museli mít i náklad zpátky. No a víte, co já jsem o tom mluvila, když mě naštval, tak jsem mu uvařila rejži, co on neměl rád, víte. A už jsme se pak, on mě říká, co pak jsem provedl. Já říkám, no, tak si vzpomeň. Protože když jsem jako si vyhoudávala v autě, tak nebylo slyšet a on na to ucho zrovna, co jsem já jako byla na té straně, tak on mě slyšel. Takže on na mě vůbec nereagoval, když já jsem si vylejvala srdce v tom nákladňáku. No, tak
0: až... Boženko, tak děkujeme moc za vaši návštěvu, bylo to milé. Tak kéž by bylo víc takových dalších pozitivních příběhů dnešní noční lince. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Děkuju, Jaruško, a všem přeju dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. O čem si dnes povídáme? Ohlížíme se za naším pracovním životem. Vzpomínáme si na ty chvíle, kdy jsme si řekli o předání platu, anebo jsme si chtěli říct a nedokázali. Povedlo se vám někdy zaměstnavatele přesvědčit o tom, že máte nárok na vyšší plat? Koho se ptáme, koho můžeme pozdravit a představit?
1: Dobrý večer, se mnou Jiří, jsem ze Středočeského kraje.
0: Jiří, vítejte a povídejte.
1: Už mohu povídat?
0: Ano.
1: No, já bych to trošku otočil. Říct si o zvýšení platu přímo, to jsem nikdy nedokázal, takhle napřímo, ale šéf nám přidal plat na základě naší výkonnosti, že jsme opravdu víc pracovali a zákazníci, kteří na nás byli závislí, celá firma, jako skladníci, tak prostě se tom zmínili a já jsem taky něco poznamenal, že za ty peníze, ale ne šéfovi. No a pak se stalo, že jsme něco na firmě slavili, to byla malá firma, 10 špičkových inženýrů a 2 skladníci. Tak se na firmě něco slavilo, všichni jsme si tykali dávno, to bylo úžasné prostředí rodinné, ale makalo se tam. A sekretářka říkala, hele, běž vedle za Jindřichem, tak jsem tam šel, tam byla další sekretářka, jo, Jindřich tady, on hned přijde, ale tady máš obálku. Já říkám, no, tak to jsem jako přehnal s nějakou svou takovou tou drzostí, že moc pracujeme a neodpovídá tomu naše výplata. A tak jsem tak trošku sestaženým, jako vyšel z kanceláře, otevřel jsem tu obálku.
0: Čekal jste výpověď? Si
1: No, výpověď, no čekal jsem nějakou nepříjemnost, že? Uh-huh. Výpověď, to se tenkrát tak nějak nedávalo. Já už jsem asi 23 roku v důchodu, to jo. Už je dávno.
0: Tak nás nenapínejte, byly tam
1: a
0: peníze.
1: A té obálce bylo pracovní, ne, to zařazení nebo výše platu z 18 tisíc na 25 tisíc. No. A to mě ohromilo po druhé tedy, no, že jo, spíš milé. A jak se tam slavilo, tak jsem řekl tak Jindřichu, šéf se jmenoval Jindřich, Jindřichu, od teďka žádný remcání ode mě neuslyšíš. A on se tak lehce usmál a řekl, to předpokládám. To byl výjimečný člověk a jméno Jindřich, když někde někdo má na vizitce, třeba teďka většinou doktoři, tak poznamenám, že mám na to jméno velice dobré vzpomínky. Takže abych se vrátil na začátek, že o to zvýšení platu se dá říct obráceně jako zvýšeným pracovním výkonem a když to šéf nebo cení, tak je to špatný, tak jdu jinam. To říkám těm, co ještě pracují.
0: Máte pravdu. Jen říci si o vyšší plat chce odvahu, možná to chce nějakou zkušenost, chce to být trošku diplomatický, ale musím říct, že vy jste na to šel velmi dobře. Lišácky a dává to smysl.
1: Ano, taková byla kdysi doba. A když jsem pracoval jako dělník v chemickém provoze na směny, to by dneska nikdo nevydržel, ta fabrika už taky je odstavená, tam jenom zůstal komín obrovský, tak tam jsme taky dostávali za práci rizikovou skutečně velký peníze, že kolikrát jsem řekl mistrovi, když se, to se dávali peníze do ruky, hotově, z pytlíku takového výplatního, tak jsem říkal, Honzo, kdyby něco, já ty peníze vrátím. Protože
0: vy jste dobrý,
1: tenkrát
0: jsme, Jiří, to je.
1: Tenkrát jsme měli 8,50 na hodinu a to bylo proti zákonu, že jsme brali 16 korun na hodinu. Jo? Čili dvakrát tolik. To byly skutečně vydělané peníze. Byla za námi vidět práce prostě. A tak to bylo, no. Ty vzpomínky zůstaly. Naštěstí jsem všechno přežil, všechny ty pracovní úskalí a jsou jako důchodce. Budem, teďka už si to odpočítávám. Bude to asi 360 dnů do doby, než oslavím 80, pokud dožiju. A tady to rádio Střední Čechy, že jo, poslouchám. A teďka jsou vzhůru, protože byl fotbal. A to byl adrenalin, to byl teda adrenalin maximální. Jak ty vaše mančafty hráli, takže i v tomhle věku prostě sport.
0: Tak
1: a
0: to má
1: Střední
0: být.
1: Čechy.
0: Ano, ideálně jakýkoliv regionální. Děkuju, že jste se dnes zapojil, že jste s námi teď vysílal noční linku. Jiří, moc vás zdravíme. A?
1: No, taky zdravím, ale pro posluchače. No, končila hudba, já jsem stisknul telefon a naprosto nepřipravený jsem hned byl do vysílání, takže taky od vás je to takový.
0: Férový. Ano, je to díky paní Ivece, pro ní teda bohužel, protože nám vypadla těsně před vysíláním, takže jsme se do toho obuli a naskočil jste teda opravdu naprosto nepřipraven, ale zvládl jste to na výbornou, jen tak dál.
1: Sadím sportku zítra, nebo jak se to jmenuje.
0: No, můžete.
1: Dobrou noc.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Za jednu minutu bude 11:45. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a vyprávění paní Ivety. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji, krásnou noc. Zdravím všechny dobrý lidičky a chtěla bych říct k tomu tématu. Já jsem si nikdy o zvýšení platu neřekla, protože jsem ani nemohla. Jo? Já jsem dělala, jak je ta písnička teď od toho Korna, paní učitelka čeká před školkou, tak já jsem pracovala ve školství, jo? Učitelka mateřské školy, takže my jsme měli daný fixní plat. Já jsem začínala v té době, když mě bylo 23 po mateřské, 1600 korun jsem měla, jo, 1600. A potom dle roku odpracovaných se to stupňovalo, ta výše výplaty, takže to jsem si nemohla jako říkat o nějaký peníze. To bylo prostě dáno. Ale teď, co chci říct, já jsem jednou, potom jsem dělala za nějaký roky, jsem se vypracovala, že jsem dělala ředitelku ve školičce a dostala jsem určitý rozpočet a když vám zbyly ke konci roku peníze, jo, jako pro tu moji školičku, tak jsem to mohla rozdělit, jo, mezi ty zaměstnance podřízené, mě podřízené, dát jim odměny. Já jsem to vždycky dělala. Ale můžu vám říct, byly ředitelky, že normálně, když to jako nerozdělíte, nerozdáte, tak to jde státu. To propadá státu. Tak já jsem vždycky, co jsem měla ty peníze, tak já jsem dala školnice třeba, představte si, ona měla

0: chudérka měla zkrácený úvazek, tak měla plat kolem 5 000. To bylo nic v tu dobu, jo. A já jsem jí dala odměnu před těma Vánocema 21 000 k tomu platu. Ta byla bez sebe, ta byla divživa. Učitelce, co jsem tam měl, taky jsem dala takovou vysokou odměnu. Ty brali peněz a teďka ještě mě tam zbyly prostředky a já říkám, já tady celý rok makám, je to jako fakt, to byla práce, jo, účetnictví a takový, inventarizace a tak dále, pošta a tak dále, jo, pokladní deník, já nevím co, akce na vesnici, tak já, mě tam zbylo ještě tak 20 000, tak já jsem si napsala normálně na papír, že uděluji nebo dávám odměnu té a té, jako mě, ve výši, teď jsem napsala tu částku a šla jsem s tím na obec, protože školička byla dole, obec byla nade mnou, tak jsem šla za panem starostou, protože on jako on byl de facto můj nadřízený, jo, to byla tenkrát školička, já jsem to tam uváděla, jak se to říká, já jsem tu školku zaváděla, jakože, počkat, teď to neumím říct, jak se to dělalo. Prostě jsem mu zaváděla a s nějakou tou právní způsobilostí, nebo já to teď neumím vyslovit. A šla jsem nahoru za tím panem starostou, teď jsem mu předložila ten papír. A jestli to podepíše, jako, protože on jako můj nadřízený de facto, starosta byl můj nadřízený. Takže pokud to podepíše, já tu odměnu dostanu. Takže já jsem sama sobě normálně, teď na to vzpomínám, dala odměnu, já nevím, 20 000, jo. Teď on na mě hleděl úplně vyjevené, jak to mám říct. Tam byla ta paní úřednice, ta jeho sekretářka. Ty na mě hleděli, on to četl a on mě to podepsal, ale byl úplně, byl perplex. A on mě to podepsal, protože já jsem mu říkala, že jsem dala školnici odměnu 21 000, učitelce odměnu a že ještě tam zbývá 20 000 a pane starosto, kdybyste byl tak laskav a podepsal to, protože já ty peníze nechci vracet státu. Já
1: a myslíte, to nerozdělím. Ivetko, myslíte, že byly takové paní ředitelky, které to tam nechali propadnout?
0: Já vám to chci říct, ano, nechali normálně, ano. A vím o několika, že jsem se s nima tenkrát bavila, že na těch, my jsme chodili na takových schůze těch ředitelek a kolikrát mě řekli, co bych jim dávala, co bych jim měla dávat, oni si to nezasloužijou a takový řeči. Já říkám, a proč? Proč? Proč bych jim to nedala? To propadne jinak státu. Já kdybych ty peníze nerozdělila, tak normálně opravdu by to propadlo. A každý rok jsem dostávala nový rozpočet na výplaty a tak dále. A já jsem je tak měla ráda, ty holky. To byla školnice a pro mě to nebyla obyčejná školnice. Pro mě to byla Eva a ta tenkrát měla úplně infarkt. Já jsem jí dala k platu, ona měla plat, já nevím, 4 800, já nevím. Dělala na zkrácený úvazek, bydlela ve vesnici. Já jsem jí dala odměnu 21 000 k tomu platu malým. No. Ona byla úplně u vytržení. Tak to je jedna věc, ta školka, no. A teď chci ještě něco říct. Můj manžel měl a má, my už nejsme spolu, firmu, jo, firmu. On má výhradní zastoupení v celé České republice, to, co dělal, má firmu, seriózní, a on si vždycky vyškolil ty lidi, on je zaučil, vyškolil, naučil je to, a jeden ten chlapec mladý, muž to byl, kolem 30, a on chtěl odejít do Prahy, jo, a manžel, to se týká taky těch peněz, aby si ho udržel, on mu přidal peníze. Já říkám, proč jim dáváš, to byly platy, co jim dával. A to bylo tak, já nevím, to je zpátky tak 20 let. A já říkám, proč mu dáváš tolik peněz? A on říká, protože chtěl jít do Prahy, abych si ho udržel. Já jsem si ho vychoval, vyškolil, jo. On má výhradní zastoupení s tou firmou, co dělá, po celé České republice, vyjíždí do celého světa, obchoduje všude, Rusko-arabské emiráty, pardon. Všude.
1: No, Polsko, Ivetko, Rusko. Já myslím, že měl váš manžel dobrý přístup. Uvědomoval si, že kvalitního a spolehlivého zaměstnance je potřeba nejenom získat, ale také si ho umět udržet. A právě to férové finanční ohodnocení je jeden ze způsobů, co si budeme povídat. No, peníze jsou peníze.
0: Protože ne, on ho vyškolil, zaučil, všechno ho naučil. A ten chlapec, mladý muž tenkrát, chtěl odejít, já nevím, po 3 letech, že jde do Prahy. Tak manžel mu přidal,
1: ano.
0: Ten bral takový prachy, bere od manžela, on si těch lidí váží, jo, my jsme spolu, ale já to vím, tenkrát jsem s ní žila, říkám, proč mu dáváš tolik peněz.
1: Dobře, Ivetko, tak děkujeme. Děkujeme za sdílení, za to, že se zapojujete do noční linky a budeme spolu teď poslouchat Marka Ztraceného, bude zpívat Vítr do plachet a potom příběh dalšího posluchače. Co říkáte?
0: Zdravím všechny lidičky, dobrý.

0: Marek Ztracený zpíval v Noční lince. Za 5 minut tady bude půlnoc, ale ještě jeden příspěvek stihneme, co říkáte. Pan Jaromír se k nám přidává teď ve vysílání. Šťastnou cestu, vím, že jste na cestách. Téma určitě znáte. Peníze, přidání. Umíte si říci o zvýšení platu? Byl jste někdy v té situaci?
1: Já už jsem to jedno udělal, ale jsem na to doplatil. Já jenom, já jsem se neozýval, ale já slyším, bylo před 20 lety a ještě spíš. To bylo, to je pravda. Ale dneska vám žádné nepřidá. Tehdy se dělalo ve fabrikách, které byly státní a tak dále. Dneska děláte na podnikatela, jo, takže on vám může a nemusí přidat, spíš vám nepřidá. A všem z toho důvodu, jako třeba můj šéf, ten má hospodu, která neprosperuje, tak já na něm musím vydělat. Druhý, ten jezdí na golf, čtvrtý jezdí střílet do Afriky. A na to my musíme, jako my obyčejní dělníci, vydělat. Takže my obyčejní, jako máme nárok na nějaký zvýšení platu. Chlapi to zkoušeli v jiných firmách, co ty kluky znám, neuspěli. Radši si vzali lidi z Ukrajiny.
0: To je zajímavé srovnání.
1: Jim dajou míň a jsou spokojení. Je spokojené. Jak podnikatel, tak je spokojený i ten zaměstnanec, ten Ukrajinec, protože má práci a má nějaké peníze.
0: Vy tedy máte zkušenost, že dříve bylo zvyšování platů přirozenější, zatímco dnes, když člověk pracuje u soukromého podnikatele, tak často musí přijít sám, ozvat se, což ale vy nedoporučujete, protože si myslíte, že to nemá cenu. Myslíte, že to je o tom, že se lidé bojí říci o to, co si zaslouží? Já si říkám, že za zkoušku by to vždycky jako mělo stát.
1: To je pravda. To je pravda.
0: Vy jste říkal, že víte o někom, o nějakém kamarádovi, že žádal o zvýšení platu, nebylo mu vyhověno. No a vy osobně jste to někdy zkusil?
1: Já jsem to zkusil. Nešlo to. Pojďte si, já táhám vlek. Mám za sebou vlek. Viny za komunistů, neříkám, nechci jako jít, protože prostě za minulý režimu, když jsem měl jazku s vlekem, dostal se automaticky přidáno k tomu vleku, protože se mu rozpříluje a tak dál, člověk se nad tím nadělá, naskáče se kolem toho, nebo je dvojí práce. Teďka mám tandem, význam je úplně stejný, má to vlek, nemám nárok, taky se na tím naskáču víc takhle návěsu. No, prostě to nejde. Všechny řekne, že jsou peníze.
0: Takže vy jste našel tu odvahu, šel jste se zaměstnavatelem a přesto to nevyšlo. Je to tak?
1: Ne. O mě tvrdí, že nejsou peníze. Přitom si rekonstruoval restauraci s tím, že ho to napsal na náklad a propadě mu to stát. A tak to dělá, tak to má bohužel každý podnikatel. A já jsem kuřák, vášnivý kuřák, bohužel, že si zdravý a nemůžu si napsat na náklady ani ty sirky. No a tak to dneska funguje.
0: Nesklamalo vás to natolik, že jste začal přemýšlet o tom, že byste změnil práci?
1: Mladá paní moderátorko, mě už je 63 pryč, tak co jako já můžu dělat za práci? Kdo by mě zaměstnal? Každý by si řekl, no už je starý, opotřebovaný a to je pravda, protože mě bolí záda. Kloubí a tak dále, už se mohl být za normálního režimu, by se byl na účerovky v důchodě. Takhle a ještě musím počkat do 64 a nějaké měsíc. Takže kdo by mě tak asi zaměstnal.
0: Kolik jste říkal 64 a nějaký ten měsíc, že musíte vydržet, tak
1: ano,
0: ten
1: ano,
0: rok, ano. Tak to určitě zvládnete. Tomu rozumím, že no jo, v 63 jako člověk už přemýšlí jinak než ve 30, nechce riskovat jistotu zaměstnání. A na druhou stranu, pokud to bude už jenom taková chvilka, tak už před sebou máte vidinu toho, že nebudete muset pracovat vůbec.
1: Já tomu věřím, já tomu chápu. Ale dneska si mluví jenom o učitelkách a o těch kuchařkách a u klizečka se moc nemluví. Takže jako...
0: Tak děkuju, že jste nám popovídal o vašem přístupu, o vašem zaměstnání, o vašem pracovním životě. Bylo o čem vyprávět, možná by ještě bylo dál, ale teď se musíme rozloučit, protože je na řadě kapela ABBA. Tak si ji pojďme poslechnout, vám přeju šťastnou cestu a budu se těšit někdy příště. Naslyšenou.
1: Mějte se, naschledanou, pozdravuju všech.
0: To byl pan Jaromír.

0: Noční linka.
1: Je pár minut po půlnoci, začal nám nový den a my pokračujeme druhou hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes si povídáme o penězích. Přesněji o odvaze říct si v práci o vyšší plat. A jak ukázala už první hodina, není to vůbec jednoduché téma. Někdo měl štěstí na zaměstnavatele, který dobrou práci dokázal ocenit sám, jiný musel sebrat odvahu a o předání požádat a ani potom nemusel uspět. I takové příběhy jsme dnes slyšeli. Možná jste vy zažili něco podobného. Řekli jste si někdy o vyšší plat? Jak jste takový rozhovor se šéfem začali a jak dopadl? A nebo jste si nikdy netroufli, přestože jste měli pocit, že byste si zasloužili víc peněz? Máme před sebou ještě necelou hodinu na to, abychom se společně podělili o naše příběhy. Tak volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. Tak krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď budeme společně poslouchat povídání paní vlastníky z Krnova, která volá. Zdravíme vás.
1: Ano, já vás taky všechny zdravím.
0: Jednou větou připomenu téma umění zažádat o vyšší plat.
1: Paní Aničku Pavlikovou, tady z Krnova a Evišku. A tomu tématu. Já jsem se vyučila kuchařku, servírku. Byla jsem moravolenou chvíli v kuchyni v Jeseníku. No a tam jsem se nepohodla s vedoucím, s šéfkuchařem. Ne s vedoucím, ale s šéfkuchařem. Tak jsem odešla a šla jsem podnikateli. To byl, měl takovou malou hospůdku a tam jsem nekovařila. A když jsem měla málo lidí v tom, to bylo od ráje, když jsem měla málo lidí, tak jsem šla pomáhat čižníkovi, to znamená třeba pivo, nebo tak. Nebyla jsem jenom tak. A když tohle, tak jsem nabídla šéfovi, jestli by nebylo dobré něco vymyslet, nějakou práci vedlejší ještě. No, vlastičko, přemýšlejte. Já říkám, já už mám plán. Když tohle budeme dělat bramboráky v Jeseníku jako ve městě. Na prodej bramboráky. Jeden bramborák tenkrát za 2 koruny. A to byly bramboráky. Jo. Ještě ta velká pánvička, jak byla, ne? Teď ty malinkáty. No, tak jsme podnikali. Vedlo se nám velice dobře. Velice dobře. Jenomže potom jsem otěhotněla, dala jsem se a otěhotněla jsem, no a to bylo do Jeseníku strašně daleko od nás a tak jsem musela odejít a šla jsem dělat do šamotárny do Vidnamy. No tam byla dřina teda, nezávidím nikomu tam, tak a už není ta továrna už tam vůbec neexistuje. Aha, a... jsem tam byla před 2 rokama, tak aj jsem měla slzu v oči. Jako jsme tam měli dobrou partu a všechno.
0: Vlastníko, obecně, existuje podle vás věta, kterou by člověk při žádosti o vyšší plat nikdy neměl vyslovit?
1: Víte co, člověk musí si získat toho vedoucího a já jsem nikdy neodmlouvala. Nikdy jsem třeba kuchař, s kuchařem já jsem byla jeho pravá ruka. Byli jsme tam 3, ty 2 vůbec neprošly.
0: Vlastníko, třeba prý se nemá říkat věta, když mi nepředáte, tak končím. Nebo kolega bere víc než já, chce taky. Toto prý nejsou dobré argumenty, tak jak by člověk měl argumentovat, když jde žádat o zvýšení platu, když se na to třeba teď díváte s těmi životními zkušenostmi, které máte?
1: Já vás špatně slyším, Marunku.
0: Jaké argumenty by měl člověk říci, když jde žádat o zvýšení platu? Co myslíte?
1: O zvýšení platu. No tak já jsem nemusela nikdy žádat, protože když vše viděl, že pracuji, že se snažím, tak od něho hodnotil sám.
0: Tak je to je dobře, toho, tak by dělali, to mělo být.
1: Jak se ho kam nechtěl, tak neměl je takový velký plat. Tenkrát v té kuchyni nebyl velký plat, že?
0: Dobře. Vlastně tak moc děkujeme, že jste s námi teď vysílala. Opatrujte se, zavolejte zase někdy. Ano?
1: Vy taky, Jaruško.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc a šťastnou cestu domů.
0: našla jsem jednu hezkou větu, nebo pár vět, kterým by člověk mohl zažádat o zvýšení platu. Například chtěl bych se zeptat, jestli bychom se mohli pobavit o mém platu. Myslím, že za dobu, co tady pracuji, jsem ukázal, že se na mě můžete spolehnout a rád bych věděl, jestli je možnost moje finanční ohodnocení zvýšit.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: No, tak to byla teorie a teď jak to vypadá v praxi. Pojďte mi zavolat, volejte 731 800 900, to je linka, noční linka Českého rozhlasu, kde vás čeká Jarka Barboříková. Máme 17 minut po půlnoci.

0: Máme 21 minut po půlnoci. Kdo by si nepřál vydělávat více peněz a mít vyšší výplatu? Myslíte si, že byste si ji zasloužili, ale vedení se stále nemá k tomu, aby vám ji zvýšilo? Co teď? Možná je na čase vzít iniciativu do vlastních rukou. Museli jste to někdy udělat? Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Zdravím, Jirka ze středních Čech. Já se vrátím do minulosti dávné. Já jsem pracoval v dílně v dopravě. A měl jsem tam poměrně takový přiměřený peníze. Měl jsem zhruba všichni stejně. Ale byl jsem špinavej, věčně špinavej. A když tam přišel šofér, který jel třeba na Moravu nebo na Slováč a měl bílou košili, tak jsem byl z toho nervózní, z toho, že tam prostě dělám za... A ty šoféři měli o něco víc, ještě peněz. Já jsem šel za vedoucím, aby mě dal taky na auto. A on řekl, no ale já tě potřebuji v dílně. Já jsem říkal, pane vedoucí, já vím, ale já tě nepustím. Tak já musím dát výpověď. Tak jsem dal výpověď a než ta výpověď skončila, tak ten vedoucí mi to auto dal. To mi nešlo o peníze, to mi šlo o jinou práci jenom. Ale pak jsem znova pokračoval ještě jinou věc jsem ještě potom. Pak jsem jezdil, pět let a měl jsem o 500 korun méně než jeden řidič, který pracoval, stejnou práci dělal, ale byl prostě o 500 korun výš nade mnou. Já jsem šel za vedoucím a řekl jsem, pane vedoucí, prosím vás, já bych chtěl, co to má Láďa Pavlík, ty peníze, protože já dělám stejnou práci a on říkal, ale já ty peníze nemůžu Láďovi vzít. Já jsem říkal, nechci, abyste Láďovi bral, to už žádným případně. Ale já bych chtěl ty samé peníze, je to spravedlivý, ne? On říkal, no, dá se zase výpověď. Ale nešel jsem z podniku pryč, ale šel jsem na jiné oddělení. Úplně z dopravy pryč. A vedoucí mi za mnou poslal, byl jsem tam na tom místě, jsem byl asi týden a vedoucí tam poslal řidiče a ten říkal, Rudo tě pozdravuje, že ti těch 500 korun dá, aby si se vrátil. Já jsem říkal, no a tak Rudu pozdravuji, protože by to řekl před týden, tak jsem neodcházel. Tak to byla moje zkušenost tím, že jsem se musel ozvat a že to vždycky mělo dobrý výsledek. A teďka řeknu opačný výsledek. Já jsem pracoval jako řidič a bagrista u firmy, která dělala zásobování vodou. Byla to severočeský vodovody kanalizace. A já jsem pracoval, takže jsem ještě v sobotu v neděli rozvážel pitnou vodu, když byla porucha, tak jsem v sobotu v neděli v létě rozvážel pitnou vodu. A měl jsem to všechno papírové podložený, všechno zapsaný a nedostal jsem to zaplacený. Tak jsem šel za panem vedoucím, že to nemám ve výplatě. On říkal, no, a že mi to, ale paní vedoucí, že mi to, když jsem nastupoval, tak mi paní z osobního mi slíbila, že teda ty práce přes čas bude a osvácí, že to bude placený zvlášť. A on řekl, no to rychle zapomeňte, co vám řekla paní z osobního oddělení. Já jsem tady vedoucí. Na to rychle zapomeňte. Tak to bylo jiný chování, než tam teda, ty peníze jsem nedostal. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem dal výpověď a šel jsem pryč. A jel jsem do těch Teplic za panem ředitelem, tam jsem mu to vysvětlil. A on říkal, no já s tím nic neudělám. Teďka už nejste náš zaměstnanec, já jsem ty peníze nedostal, ty peníze tu sobotu neděli. A já jsem mrzela, to práce mě bavila, ale prostě nemohl jsem si to nechat líbit. Tak to byl jiný případ. A tam řekl ještě jeden případ, to byl případ podobný. Já jsem zase vodohospodářská firma. A já jsem měl plat, ne vysoký plat, ale mi to stačilo. A přišel místo starosta naší obce s tím, že to vypoví tu smlouvu té firmě a že prostě to povede on. A já jsem ho požádal, a mě teda asi dal, že mám do důchodu 2,5 roku a že to, jo, tak jo. Pak mi nabídl polovinu těch peněz, co jsem dostával od té minulé firmy, Na to se nedal vůbec pracovat za ty peníze. Tak já jsem mu říkal, paní vedoucí, já nemůžu to za ty peníze. Já teďka nemám peníze, protože neděláme ještě, nemáme zavedenou firmu, aby jsme měli za to vodní vybírat peníze za vodní. Já si říkám, já to pomůžu to rozjet.
0: Jiří, kdybychom přešli k té pointě?
1: No, pointa je taková, že ty peníze, jo takhle, já jsem tam měsíc pracoval jako bez platu, že až budu nastupovat jako u něj, toho, já jsem nebyl pracovní poměr, on mi to neudělal, ten pracovní obdátku. Ale slíbil mi tu práci, že mi to nechá. Já jsem říkal, aspoň do toho důchodu, abych tam vydržel. A on mi to nedal ty peníze a já jsem ty peníze nedostal. Tak jsem dal výpověď zase a on dal zase výpověď, ne, to byla já ve zkušební době, já to už jsem tam byl zaměstnaný jako pracovní poměr, a ty peníze jsem nedostal, tak jsem dal výpověď a já jsem ten soud, protože ten člověk tam měl plat ředitele firmy, měl tam plat jedna z té firmy a měl ještě plat asi 3 měsíce, 2 měsíce ještě plat jako místo starosta obce. No, ten je vlastně 3 platy a mě tam chce zaměstnat za polovinu mzdy. Dneska je hrozná doba v tomhle.
0: Jiří, tak vy máte vlastně zkušenost z obou stran. Někdy se odvaha ozvat se vyplatila, zvýšení jste dostal, jindy jste odešel s nepořízenou. Možná právě to ukazuje, že odmítnutí nemusí člověka odradit od toho, aby to příště zkusil znovu. Tak to se mi na tom příběhu líbilo. Teď se ale musíme rozloučit. Poděkuju vám a přeju krásnou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Telefonické spojení už se stejně zhoršovalo. Toto je Kristýnka Iba spí písnička. Petr Naď zaspívá 2 minuty před 12:30, tak ať se vám to všechno hezky poslouchá.

0: Dobrý večer. Pracujete dobře, povinnosti přibývají, ale výplatní páska zůstává pořád stejná. Čekáte, až si toho zaměstnavatel všimne sám, nebo se umíte ozvat? Jak to je, nebo jak to bylo? Na to se vás ptáme dnes v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Pepíno z Valašska. Zdravíme vás.
1: Teď zdravím. No jako v těch 60. rokách jsem začínal 5 korun na hodinu po vyučení, že? No a potom po vojně to už za 6,30 na hodinu, takže už to bylo trošku lepší, že? Ale to už potom v úkole se jezdilo a jestli jste vydělala 50 korun nebo 40 korun za tu šichtu, to už jako nic nikoho nezajímalo, že to byly normy a no a tak potom už po převratě, že, tak to už bylo trošku takové lepší, že, ale trefilo třeba někde ve světě, nevím, v Jizerských horách jsem jezdil nebo tak, tak vyplata třeba byla slabší, tak jsem se ptal vedoucího, co jako proč jako nedal prémie, že, a on měl vždycky vymluvu, no trefil Maťa Černý Petr, tak jsem ti prémie nedal na ten měsíc, že, takže
0: Pepino, to bylo vážně. Takové.
1: Jo, vážně to, jenomže už člověk už celý
0: jste na to reagoval?
1: Nic, jako úsměvem, protože to už, já už jsem měl pár roků do důchodu, tak už jsem nějak ne, jsem se s tím smířil a už to tak nějak dalo se to přežít, že no tak to už. O, to byl takový závistlivý sebevědomý, on sobě on si hleděl, že, ale zaměstnancům jako, ne, jako moc nepřidal, takže to bylo takové všelijaké, no, ale tak vidíte, žiju, přežil jsem to, takže.
0: No, a žijete velmi dobře teď, no, na druhou stranu jo. Teda mám v hlavě to, co vám řekl o tom Černém Petrovi a no. To by se mi nelíbilo a člověk si říká, co s tím, jak vlastně zajistit, aby se tak nechoval třeba k dalším lidem, ale kdo ví, no, tak jak se říká boží mlýny no. Melou, tak.
1: Přesně, dneska mě třeba raz za čas zavolá, už je tež na důchodě a že mu nikdo nezavolá, je osamocen, protože zaměstnáci na něj nemají dobré vzpomínky, že? Takže já mu sem tam zavolám, jak se má, že? Nebo to, že nemám to svědomí, aby ho odstranil, že? Ale tak. My už si žijeme tady na těch horách pěkně v klídečku. Jestli v pondělí dožiju, tak budu mít kulatu, takže uvidíme, no.
0: Tak chápu, že to bylo nepříjemné, člověk se odhodlá, no. Přijde slušně požádat o vyšší plat, místo toho no. Obyčejného ne. Se vyslechne no. Ještě něco, co ho zabolí, ale jde vidět, že vy jste to zpracoval velmi dobře, že víte, že problém nemáte vy, ale pán.
1: No, přitom, kdy potřeboval ráno, kolikrát měl nějakou fušku, na 5 hodin jsem přijel, nebo večer pozdě se jako ještě někde potřeboval něco dovést, nebo tak, že tak člověk mu vždycky vyhověl, že, ale on takový surový, že, ale tak nic, vidíte, dalo se to všecko přežít, že, to ale aj za dřívšího režimu, že, tak to bylo všecko v úkoly, takže to bylo, jestli jste někde čekalo, to nikoho nezajímalo. byly normy, že a vedení to prosazovalo jako lepší prácu zase straníkom dávalo, takže my jsme takové zbytky, jak se řekne, pozbírávali, že ale jako vydrželi jsme, přežili jsme to, že takže to bylo.
0: Pepino, já moc oceňuju, že jste se tak ke svému šéfovi přesto, co jste se od něj doslechl, choval slušně a korektně, to o vás jako o člověku hodně vypovídá. Zachoval jste si úroveň i ve chvíli, kdy se k vám ten druhý hezky nezachoval. A to není samozřejmost. Tak děkuju za vaše milá slova a budu se těšit, že budeme v tom povídání pokračovat někdy příště.
1: No, jestli můžu ještě pozdravit paní Vlastičku, jsem ji před chvílou slyšel, tak ať hodně zdraví, ať se drží. My jsme tady Valaši, ona Přeskopeček z Karlovic velkých. Takže děkuju, že jste mě vyslechla a dobrou noc.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Výplata nám přijde každý měsíc, ale spokojenost z její výší už takovou samozřejmostí není. Dnes si povídáme v noční lince Českého rozhlasu o chvíli, kdy člověk vezme odvahu a otevře se šéfem téma peníze. Zvýšení platu.

nechat zapomenout, srdce bolaví.

0: To je potlesk pro Daniela Landu v noční lince Českého rozhlasu. Čekat, až si našich výsledků někdo všimne, nebo se ozvat sám. I o tom je dnešní noční linka věnovaná umění říct si o vyšší plat. A paní Staňka z Bohumína nám řekne svůj názor. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím posluchače a je mi smutno na duši. A to jen proto, že děkuji Pánu Bohu, že tady opravdu jsem v životě nic takového nebo něčím takovým nemusela projít. Uh-huh. Měla jsem tabulku vyplat a nikdy jsem se nemusela stěžovat. Ale když tohle to poslouchám, za jiných okolností bych si řekla, závist dělala si ty duševní mrzáky. Ale když slyším, že si neříkají jenom dělníci a kde jsou THP pracovníci, ty se neozvou, ty si žijou jak prasata v žitě a žili vždycky, tak je mi smutná, říkám si, kde je chyba, jestli ty lidi dostatečně pracují, proč si toho někdo nevšíma a proč konečně v ekonomické sféře a platových tabulkách u nás nedojde k nějaké nápravě. Nebylo to zřejmě ani dostatečné v minulém režimu a teďkom vlastně žijeme v době kapitalismu a o kapitalismu se vždycky říkalo a říká, že to je zákon o přežití. Víte, takže skutečnost je taková, že mě té další generace, já jsem důchodkyně, já si nenaříkám, je mě jí líto. Ale řeknu vám jeden takový příklad. Nerada o tom hovořím, ale je to taky dar. Já dělám 45 let, dělám automatické písmo. Měla jsem dlouholetou kamarádku, která dělala ve zdravotnictví ředitelku. A byla to schopná žena, dělala tuhle ředitelku za dob bývalého režimu, potom podnikala, úspěšně podnikala, ale každý tenhle ten velký úspěch převážně bývá poznamenán nějakou tou minulostí, poněvadž ne každý měl možnost se dostat k takovému majetku a za tu dobu, za kterou to dělala, slušnou cestou se k tomu majetku žádný člověk nedostane. To, kdo má trošičku přehled a zdravý rozum, tak ví, jako, jak to bývá. Jo? A já jí říkám, jelikož jsem dělala to automatické písmo, prosím tě, nedělej to na těch pár roků, ti to nestojí za to. A ona čím dál víc tady rostla chuť. Furt majetek, majetek, měla dva syny, už s ní vlastně ani jedna snacha nemluvila, nevím, ani o vnoučatech nehovořila.

0: jenom majetek. No, samozřejmě sešel se z rok s rokem, dneska už x let tady není, poměrně mladá odešla, nevzala s sebou nic. Tak vám řeknu tolik, i ten majetek bývá vykoupen něčím jiným. Žádný strom neroste do nebe a věřte, že ty lidé zapomínají na pravidla slušnosti, trošku pokory a nebojí se Pána Boha.
1: No, Staňko, já vám rozumím, vy vlastně říkáte, že je vám líto, že člověk se musí o to ocenění vůbec říkat, že by dobrý zaměstnavatel měl sám vidět, kdo pracuje dobře, kdo je spolehlivý a umět ho také bez připomínání ocenit. Přemýšlím, kde je chyba, nebo kdy se to ztratilo. A nějak jsme si asi zvykli na to, že kdo se neozve, tak ten nic nedostane. Ale můžu se zeptat na to automatické psaní. Jak jste to myslela, to automatické písmo?
0: Vy nevíte, co automatické písmo? To no, bychom si mohli tak
1: No, tak aby to věděli ostatní posluchači, aby nám to dalo smysl. Já nevím, že to je nějaké nekontrolovatelné psaní.
0: Já nechci dělat reklamu. Ne, nechci si dělat reklamu, je to dar a já bych to ani takhle pro nikoho nedělala. Používám to, když to potřebuji a to ne. Tohle to, o tom se nehovoří, Jaruško, nezlobte se.
1: Dobře, o to víc jste nás teď napnula, ale třeba někdy bude příležitost a nějak lehce se toho tématu budeme moci dotknout.
0: Až budete telefon máte, až budete něco potřebovat, ozvěte se.
1: Dobře. Jo? Tak to byla paní Staňka, která volala z Bohumína a toto je Lenka Filipová, ta nám zaspívá písničku Prý se tomu říká láska. A doufám, že stihneme ještě jeden telefonát k dnešnímu tématu a to zní umění zažádat o vyšší plat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: až do posledních tónů Lenka Filipová. Noční linka Českého rozhlasu teď může přivítat posledního volajícího. Za chvíličku totiž bude jedna hodina a budeme dnešní noční vysílání uzavírat. Kdo se k nám dovolal? Halo, halo. Slyšíme se?
1: Luško, Luboš ze Slovenska.
0: Luboši, vydržel jste dobrý den, dobrý večer.
1: Já mám takovou bizarní zkušenost oproti těm smutným realitám, co jsou v dnešním kapitalismu. My jsme začínali v roce 68 na dráze jako učňové instalatéři a já jsem dostal přidáno díky tomu, že nás zavřeli jako učně, když jsme šli z restaurace v Plzni, kde jsme stavěli největší lokomotivní depo v Československu, a tak nás zavřeli na záchytku. A bylo to omylem, protože kolega učeň měl zakázané kuličky klik-klak a začal s ním rachotit a ono to dělalo zvuk, jak kdyby samopal střílela. Tak hned zavolali policajty, ty dojeli, řekli, že nás zavezou tam, kam potřebujeme, a otočili se a zavezli nás na záchytku. No tak jsme tam prožili exkurzi, kde se věšeli, padali, odrezávali je z prostěradel a takové věci. Potom jsme byli slavní, poplatek za záchytku nám poslali na učňovské středisko, tam nás všichni vítali, zdravili, že jsme konečně s nima ty správní opilci, přitom my jsme neměli vypité. No. A tak majster, on byl generál Kosník, jeho degradovali 68. a dělal nám šéfa. A on mě kontroloval a říká na druhý den po výplatě, ukaž mi peněženku. A divil se, myslel si, že já chodím po hospodách, a on se divil, já jsem tam měl všechny peníze, akorát za jeden oběd mě chybilo tam. A tak on mě poslal zpátky do práce a tam mě můj mistr začal brávat na fušky. Na místo práce normální jsem dělal ještě fušku, takže jsem měl jeden plat navíc a tím jsem vlastně dostal přidáno. A bylo to díky tomu, že jsem byl zavřený na záchytce omylem. Tak to je jenom taková sranda, no, pak to uběhlo nějakých 40 let.
0: Prosím vás, řekl jste to teda jim, že to bylo omylem, nebo ne?
1: Já jsem to neřešil, protože nebylo jak co reklamovat. Oni nás tam zmlátili ještě a Vlčáka na nás posílali, a aby jsme se převlíkli do pyžama a museli jsme to zaplatit a vtrží nám to z kapesného.
0: Tak ale krásná historka.
1: A pak uběhlo 40 let a z dráhy nás vyhazovali bez toho, že bychom dostali výpověď. Já jsem to dal na inspektorát práce do Opavy, na nejvyšší úřad, a oni to ověřovali a zjistili, že spousta zaměstnanců nedostalo ani výpověď a normálně vyhodili, řekli, vaše místo je zrušený, běžte pryč. A já jsem jich dal k soudu jako jediný, soud jsem vyhrál a po 5 letech jsem se vrátil zpátky.
0: Teda.
1: Takže ty časy se mění.
0: No, takže vy jste byl vlastně v očích svých kolegů tehdy hrdinou. No a
1: ano,
0: skončil jste následně taky jako hrdina, protože jste vyhrál soud.
1: Ano.
0: A to tak zmíníte jenom mimochodem na konci. Vy jste borec.
1: No, dobře to dopadlo, senát. Zdravím všechny, aj vás, a přeju vám dobrou noc.
0: Dobře, Luboši, děkuju, že jste s námi byl i dnes, že jste
1: tak
0: nás poslouchal i se zapojil.
1: Mě moc, slyšel jsem vás rád.
0: Noční linka Českého rozhlasu končí. Za 3 minuty je tady 1 hodina. Povídali jsme si o odvaze říci si o vyšší plat, ale díky vašim telefonátům jsme se dostali k tomu, že důležité je umět dobrou práci ocenit, vážit si lidí kolem sebe, zachovat si slušnost, i když se všechno nevyvíjí podle našich představ. Děkuju za vaše příběhy, zkušenosti, názory i úsměvné vzpomínky, jako třeba pan Luboš vyprávěl. přišel. Od mikrofonu zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Těším se na slyšenou už dnes večer ve 23 hodin.

0: rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové, to se vám tak stane. Zrovinka nedávno jsem pro vás vybíral něco ze starších záznamů s Milošem Kopeckým a pan Karel Votruba z jižních Čech mi napsal, jak ho to celé pobavilo a že se tak už dlouho nezasmál. No a jestli bych s panem Kopeckým jako projednou neměl ještě něco v podobném duchu, tak samozřejmě, že mám. Taková přání přece nelze odmítnout.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Miroslav Horníček, tedy alespoň na úvod společně s Milošem Kopeckým, protože hosty našeho divadla budou dnes především velké zahraniční hvězdy. Například z Itálie bude řeč o herečce paní Sofii Lorenové, nebo ze Slovenska se dostaví pánové Milan Lasica a Julius Satinský. V jejich druhdy tak populárním pořadu, vlastně takové společné jevištně televizní talk show Kto si je za dverami?
2: Ovšem, já vás znám z doslechu.
3: Ano? A co jste počuli?
2: To nejhoroucnější. Aha. Já se musím představit. Kopecký. Divadelník Kopecký. Ovšem, pánové, dovolíte mi upřímné slovo, já jsem si vás představoval trošičku jinak.
3: No, a
2: řekl bych, méně ošuntělé, přece jen drobátko inteligentnější. Pánové, vy jste si mě pozvali, Jářku, proč? No. Jako chcete se blejsknout, že mě znáte, nebo naopak chcete vyniknout?
3: Ne, pozrite se, já vám to povím takto. Já kdyby som se chcel blisnout, tak si nepozvem vás. Však já si pozvem někoho úplně jiného. No, teda, radšej...
2: Nemenovat.
3: No právě jsem si myslel.
2: Proč jste sem přišli vy? To je jiná píseň. To je má povaha. Já jsem strašně slabá povaha.
3: A?
2: Já jsem to ze svým způsobem lehký muž. Já nedovedu říct nikomu ne.
3: Vy nedokážete povedat ne.
2: Ne.
3: Mohl bych som vám požičat 5 000?
2: Jo. Naozaj, nevím povedat ne. Na mou duši, já musím pít, abych nebyl tak povolný. Já musím pít, aby ten charakter dostal tvar a pádeř a nějaké, jako kostru, aby dostal.
3: Ano, když vy, keď si trošku vypijete, tak získáváte charakter.
2: To, co ostatní mají ve stavu střízlivém.
3: V tom případě si vás dovolujem ubezpečit, že jste tu mezi samými charakternými lidmi.
2: Někdo mě psal, že si budeme povídat ve třech.
3: Někdo vám písal. A to som bol ja, my to máme podelené, já viem písať. Ano.
4: Já celé dny čítam.
2: Není to vidět. Totiž já jsem předpokládal, že v tom případě tak si budeme mít víc, řekl bych, intimního prostředí.
3: No já bych se mohl zavolat nějaké...
2: Ne. Abych vám řekl upřímně, já vám to řeknu na rovinu. Já bych se chtěl trošku uvolnit, jo?
3: No ale to byste sám mal, protože působíte trochu krčovitým dojmem.
2: Já si, jestli dovolíte, rozepnu to sako a...
3: Ale len sako, ano?
2: A trošku uvolním, baš. Zapnutých sak, to mám na jevišti, to mám pořád. Upnutá saka, perfektní obleky. Já celý život hraju by. Elegantní, šaramantní, mladíky z nejlepší společnosti.
4: No, ale to bylo ještě vtedy, když se nosili kajzerovky.
2: Já pro vás něco udělám, já jsem to jako neslyšel, jo? Já hraju lidi z High Society. Jestli víte, co tím slyším. Pánové, už jste hráli někdy s noblesou lidi z vyšších kruhů?
3: No, sice bez noblesy, ale hráli.
4: Dnes večer jsem dal služobnictvu vojnu. Chcem totiž zabít svoju ženu.
3: Nebojte se, papa vás z toho vyseká.
4: Však papa.
3: A co robí mama? Ještě stále v nízkých Tatrách?
2: Ve vysokých, to bych si vyprosil. Mama i papa.
3: A jako se hovorí o vyšších kruhoch, mamas and papas.
2: Jsou teď právě ve Vysokých Tatrách. My jsme to celý koupili. Sakum prás i s lanovkama. Co vy? Už jste po transplantaci?
4: Víte, že ještě nie? Nevím se rozhodnout, co si má dát transplant.
3: myslím, že najlepší by bylo mozok. No.
2: Já bych věděl, co bych si dal transplantovat. A? Jenže to neseženete. Dneska už to ani chudí lidi neprodají.
3: To je fakt. Uši si nedá nikto odrezat. To je fakt.
2: Pánové, no? Já vám musím říct, vy jste podali sami největší důkaz, že herecké umění je. Herecké umění je.
4: No,
2: herecké umění to není, ale ty si fouzal. No, no, no, tak, no.
3: Ale mě to drží, mě to drží.
2: Metamorfózy přímo. Já vám,
3: Já hovoríte, že jsem to hrál dobře, ano?
2: To dokonal perfektně.
3: Vy si je to vážně? Nebylo na mě ani trošku vidět, že jsem z chudobných poměrů.
5: Ani na mě?
2: Ani v nejmenším. Pánové, vy jste dokonalí podvodníci.
3: Výborně.
5: Vidíte, já jsem vám hovoril, že jste podvodník.
3: Já jsem si myslel, že ma chcete utěšovat. No, děkujeme.
2: Víte, jak si zabydlet se nebo adaptovat se ve vyšších kruzích nebo hrát lidi z vyšších kruhů. Koncem konců není to tak velká meta.
3: Ano.
2: Jsou jiná prostředí,
3: no,
2: kde je to trošku získat si sympatie v tom prostředí. To,
3: například?
2: Například nemocnice, že jo? Nemocnice. No? Byl jste někdy v nemocnici?
3: No, ne.
2: Proč se nelečíte?
3: Už by bylo zbytočné, no tak pokračujeme.
2: Nemocnice, to je nádhera. Všechno se leskne.
3: Nemocnice
2: blejská a zacházení nás přivezou na vozíčku přímo rovnou do operačního sálu.
3: To jako se na vás jen do půrodnice, že?
2: Spíš naopak. Přímo až do operačního sálu, tam už je schromážděn tým.
5: S kým?
3: Team. Po slovensky čaj.
2: Jeden specialista odborník vedle druhého, přesto jsou...
3: Přivezu vás tam však, vy se vstýčíte na tom vozíku však a poviete tým lekárom, tak páni, který z vás je vrah?
5: Je.
2: Tak to právě ne. Naopak vy musíte začít žoviálně.
3: A?
2: Teplé lidské slovo. Dobrý den, pane profesor.
3: Vyrástol jste.
2: Jak se máme? A co gáže stoupá.
3: No.
2: Co pak to máme v ručičce? Co pak to máme v ručičce? To je ten proslulý skalpel. To bude kov, no to je kov, to je ocel. Švédská zajisté, že ano. Kde bysme u nás vzali tu rudu? Sestři, podejte mě nůžky, já si udělám manikýr. No, ale je báječná atmosféra. Jim se uleví, spadne z nich ta zodpovědnost, řeknou si, no i kdyby to s tím troubou nedopadlo dobře, nebude to tak velký malér.
3: Já jsem počul, že na té operačné sále zvyknou pacientové uspať.
2: No, ne, no, to se dělalo, teď už 2 roky se to takhle nedělalo. Teď vás uspává anesteziolog.
3: Prosím?
2: Anesteziolog.
3: To je zřejmě specialista nějaký.
2: Specialista na uspávání.
3: Zpěvat je uspávanku.
2: Ne, ale ne.
3: Ali?
2: Ne. On vám řekne, abyste počítal.
3: S čím?
2: No, jednak ze vším a jednak, abyste počítal, jak si...
3: Peniaze.
2: Řekne vám, zavřete oči a počítejte, řekne, jo. A řekněme tak, když jste tak kolem té 30, jo, tak jako usnete.
3: To jsem já už prešvihol, já mám 38.
2: Když se náhodou stane a vy neusnete kolem té 30, radím vám dělat předstírat, že jste usnuli, aby měli radost.
3: No, ne,
2: že
5: to by bylo aj drzé voči tomu anesteziologu.
3: Všechno
5: děti ho dali studovat, 5 rokov
2: studovat. Dělám, že spím, oni mají radost, no a je všechno v pořádku. Okamžitě vás rozšmelcují na cudky z radosti.
3: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zprávat, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
2: s vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
3: No tak já myslím, že bychom mali radši hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
2: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. Župan,
3: županu.
2: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě, jo. Mě si všimnou právě. Normálně, že jo. Župan.
3: A keď si vás nevšimnu?
2: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
3: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytáhnout zapače si na breh a jste hrdina.
2: Celá plovárna je vaše!
3: Ano,
2: to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
3: Snad zpěváčky, ale
2: to je vlastně... Ano, ano, zpěváci, že musíte to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
3: Samý šper.
2: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
3: No, je to?
2: Tak to ne, asi... to není ono, ne, no, dávno. Samozřejmě to lidi rozptyluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
3: Obsah se ztrácí.
2: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
3: Nepodstatné.
2: Nepodstatné, tak se řekněme chodidla a nohy řekněme po kolena, jo? Ano.
3: Nohy samozřejmě u mužů, však?
2: Ano, no u žen hlavu.
3: Mm-hmm.
2: No?

0: sakro bude hrůza. Zima je mi z pomyšlení, že by se mi nastydla chodidla.
1: Rytmus bol náš kamarád.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako dnes už jednou zmíněný Miroslav Horníček, i pan Miloš Kopecký se nikdy nebránil vystoupením s publikem nebo před publikem. V našem případě mu tedy v jednu chvíli byla partnerkou v roli novinářky herečka Marie Drahokoupilová. Ale i sám za sebe Miloš Kopecký dokázal pohotově reagovat na všetečné otázky a hlavně, jak sám říkával, ono to procvičuje nejenom rychlost, ale taky schopnost improvizace a pozor, paměť, když se vás třeba zeptají na nějaký ten divadelní trapas.
2: Je to velmi dávno, když jsem byl členem Studia Národního divadla, jeho šéfem byl Jindřich Honzel, muž s velikou autoritou, my jsme si ho všichni velmi považovali a právě byla to veliká osobnost. A já jsem měl vždycky, a ještě mám furt takovej zvyk, že před představením vždycky jdu k oponě a dívám se tou proslulou, každá opona má tuto dírku pro herce, dívám se dírkou v oponě do obecenstva, abych věděl, pro koho ten večer hraju. Jednou večer, před začátkem představení, já se dívám tou dírkou a vedle mě stál kolega Brousek. Jo? V páté řadě vám seděla černá, krásná holka, Rasik. No něco pátkovýho, já jsem se koukal. Něco tak krásného, to by byl přímo hřích to hospodinovi nepochválit. Já povídám Brouskovi, podívej se. Brousek přiklek a taky se podíval a povídám, no jo, to je holt věc. Já říkám, no tak co uděláme? No to je jednoduchý. Tak jsme vzali takovou škartičku, letříček, brýfeček a napsali jsme tam, já jsem tam napsal. Krásná, neznámá. Já byl ještě blbější než teď. Krásná neznámá. Jestliže vaše krása láme mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Počkejte na nás po představení ve foaje divadla. Vaši Miloš Kopecký a Otakar Brousek. Zavolali jsme uvaděčku a řekli, aby té dívce v páté řadě ten lístek dala. A teď jsme se dívali a pozorovali. No a viděli jsme, jak ta dobrá žena jde tou uličkou v Mozartu, tenkrát to bylo rozděláno takhle napůl, jak jde a hledá, hledá, konečně tu dívku spatřila, dojde k ní, předává jí ten lístek, ta dívka takhle ten lístek vzala, otevřela kabelku, dala ho dovnitř a kabelku zaklapla. A my jsme skoprněli. Říkala, no, tak to je tedy, co teď? Ona si to ani nepřečtla. Já říkám, ona si to přečte o přestávce, teď se s tím nechce jaksi rozptilovat. Prostě uvidíme. A hrálo se. No my jsme hráli. Skončilo představení, my vyšli do foaje. Tam nikdo nebyl. Na ulici nebyl nikdo, ve foaje nikdo. Byli jsme trošku zklamáni, chvilku jsme zaraženě čekali, já jsem úplně přemýšlel, v čem jsme se dopustili chyby. Ještě jsem si říkal, že by snad naše umělecká kreace tu dívku jako odpudila, no to je vyloučený, to jsem zavrhnul. Nepřišla, povídá Brousek, půjdeme. A já říkám, její škoda, ona se okradla. A šli jsme domů a zapomněli jsme na to jako na smrt. Asi za týden se hrála opět Mášenka. A já a Brousek jsme seděli v šatně před zrcadlem, tak jsme se líčili. Když tu najednou vstoupila sekretářka ředitele Honzla, slečna Karasová, a pravila. Pánové Kopecký a Brousek, prosím do kanceláře k soudruhu řediteli Honzlovi. My jsme se na sebe udíveně podívali a já povídám, o to je výborný den, dostaneme přidám. A šli jsme. Já jsem se v té chvíli podoval trošku oné krávě, která vedena jsouc na jatka pravila druhé krávě. To dámo bude asi kvůli očkování. V kanceláři už seděl u stolu Jindřich Honzl a vypadal neprostupně. Brousek se posadil naproti na židli, já v moutném plnovousu profesora Okajemova vedle něj. Slečna Karasová se tiše zasunula do kouta psacímu stroji a bylo ticho. A já jsem uvažoval, jestli ten Honzel teďko hledá vhodná slova, jak si sdělit nějakou radostnou zprávu. No, na moment mě taky napadlo, že by to nutně třeba ani nemusela být radostná zpráva. Ale hned jsem to zase zavrhnul. Konečně Honzel promluvil. Za pravidelného dotýkání se prsteníkem pravé ruky špičky nosu, jak měl ve zvyku, spustil velmi obšírnou a naprosto vědecky fundovanou přednášku o vzniku a vývoji divadla, o jeho smyslu a společenském poslání. No a my dva jsme tam seděli úplně v recesi. Já jsem si ještě říkal, hele, no jo, on chce vzdělávat soubor a začíná u těch nejlepších. Ten humor mě měl záhy přejít. Na to Honzel prudce odbočil a přešel k jiným formám jevištního umění, řekl bych periferii, jaksi ke kabaretům, šantánům, barům a podobně. Jsou takové profání podniky, pravil, kde si pánové ze svých lóží zvou pochybné ženštiny, tanečnice nebo artistky po jejich produkci k sobě do chambre separé. To je známé a odpovídá to tomu prostředí. Ale je neslýchané, pokračoval se znatelně zvýšeným i silnějším hlasem, je do nebe volající a kuriózní představa, aby si pokrokový a vážný umělec, notabene socialistický umělec, aby si zval a obtěžoval počestnou ženu z obecenstva. A zase bylo ticho. My jsme tam seděli úplně na větvi jako zařezení. Když to ticho najednou jak si dostatečně vyčerpalo naše nervy, pokynul Honza slečně Karasové a řekl: podejte mě, prosím, to svinstvo. A slečna Karasová mu podala malou, nám povědomou obálku. On z ní vyňal lísteček a četl, musím říct, rozkošným způsobem četl: krásná neznámá. Zraňuje-li váš oslnivý zjev mužská srdce, nesete za to zodpovědnost. Nenechte nás vykrvácet a počkejte na nás ve foaje po představení vaší Otakar Brousek a Miloš Kopec. My jsme byli paf. My jsme stáli před největší záhadou, jakou si můžete představit. To bylo nevysvětlitelné. Jak ten člověk přišel k tomuhle? Já to zkrátím, já vám řeknu poentu. Ta dívka, to byla hospodyně Jindřicha Honzla, Maďarka, neuměla slovo česky, myslela, že to je vzkaz pro svého šéfa, šla domů a dala mu to.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Tady je ta žena.
2: Ano?
1: Jedna slabá žena se hlásí o slovo.
2: Když řekne žena slabá žena, tak vytáhá ty nejsilnější kalibry.
1: Jsem od tisku.
2: No vy to říkáte, jako jsem od Neštovic, mám.
1: Ráda bych vám položila několik otázek na tělo.
2: Na tohle?
1: Máte snad jiný?
2: Ne.
1: Škoda.
2: Začala jste výborně, jo. Tak tím jste si mě koupila, prosím.
1: Jak jste se dostal k divadlu?
2: To je dobře, že se ptáte a že ta otázka není napsaná, protože tady strašně záleží na tónu. Tón macht Musik. To je jako v té anekdotě, jak rodiče dostanou telegram od svého kluka, který je na vojně, jo? A otec říká mamice, podívej se, tak se podívej, jakýho nevychovanýho drzýho spratka jsme si to vychovali. On si prostě pošle telegram, táto, pošli peníze. A maminka veme ten telegram a říká, teď ty neumíš číst. On přece píše, táto, pošli peníze. A zrovna tak je to s touhletou otázkou. Ta otázka taky může znít, no jak, vy jste se dostal k divadlu?
1: Co si myslíte o vlastním herectví?
2: No, můj názor na vlastní herectví, řekl bych na vlastní tvorbu. Na určité prohlubně, řekl bych, a sondy, které provádím do lidských duší. Na určitá stvárňování a na určitá přetělesňování, že ano, která tedy dělám ve svém, že ano. Tak, a protože pochopitelně hraju sice rychle, ale nikoli v povrchně. To vždycky ano, říkám kolegům každý večer před představením, hele, budeme hrát rychle, ale nikoli v povrchně, jo? No tak můj názor na vlastní tvorbu prodělal určité změny. Když mě bylo 20, tak jsem říkal Chaplin. Když mě bylo 25, tak jsem říkal Chaplin a já. Ve 30 jsem říkal já. Ve 40 letech jsem říkal já a Chaplin. A teď už říkám jenom Chaplin.
1: Mildo, mají být ženy snadno nebo těžko získatelné?
2: To je takové, mají, co je to mají? To žádný předpis není, no tak některá je taková, jiná je zvonaká. Podívejte se, u některé ženy je síla v tom, že je jakoby nedobytná, že jo? A že tedy dělá ciráty. A u jiné je zase ta síla v tom, že nedělá ciráty. Že to bude, řekl bych, ano. Že to bere útokem. Přiznávám se vám k tomu, že, ale prosím vás, na mou duši, nechápejte to teď lascivně, ani dokonce pikantně, to je fakt. Tento druhý typ žen, které nedělají ciráty, jsou v mých očích malý stupínek mravně vejš. Oni, jak si řekl bych, nekšeftují se svým ženstvím a nehrajou ten teatr, kterou někteří muži, bohužel většina mužů, má ráda a potřebuje, aby si toho vážila. Jsou lidi, kteří nedovedou ocenit, když ta žena je upřímná a nedělá se rád. Jo? Jo, je to tak. No, já si myslím, že tak jako muži se vychloubají tím, koho všeho dobili, tak ženy zase se vychloubají tím, koho všeho odmítli. A myslím si, že takovou obranou pózou je to dát najevo, já jsem nedobytná. Já jsem nedobytná. Tady marně děláte obchvat, pane. Marně koulíte očima. Marně vysunujete bradu, pane. Já jsem nedobytná. A jsou ženy, které s tím pochopitelně dosáhnou velikých úspěchů. Kromě toho, některé ženy odolají i těm nejsilnějším náporům. Pánové, já vám mohu říct neocenitelnou radu. Čím dobydete většinu ženských srdcí? Čím se vetřete do ženských srdcí? Já vám to řeknu. Květiny. Květiny, orchideje nebo růže. Koš květin, ale pozor, uprostřed ovar. Ano, uprostřed vepřová hlava. Něco k snědku. Ale místo citronu útlý svazek básní. Velmi rafinované. Něco pro cit, něco pro fantazii, něco k snědku. No, teď i v přírodě to vlastně je tak zařízené. Když to pozorujete, Ty sladké lásky hry, to je nádherná podívaná. Podívejte se, dejme tomu na náš kur domácí, jo? Taková slepice a kohout. Viděla jste někdy, když kohout po dvoře honí slepici?
1: To jsem viděla.
2: Já jsem z venkova, viděl jsem to milionkrát a vždycky jsem si říkal, co pak se asi v té slepičí hlavě v tom mozečku děje. Já jsem na to přišel.
1: Ne.
2: Když kohout běží za slepicí, tak si říká, tak teď jí potvoru dostihnu a zmocním se jí. A kdyby náhodou ne a nevyšlo to, tak jsem se aspoň proběhnul. No. Furt lepší než nic. Slepice naproti tomu si říká, teď musím ještě dvakrát oběhnout ten dvůr, aby on si neřekl, že jsem lehká.
1: Děkuji za odpověď, ale vy jste mě strašně překvapil, Milo.
2: Čím pak? Že mluvím plynule, jo?
1: Ne, to je naprosto samozřejmě u vás to ne, ale vy jste mě překvapil tou odpovědí v půlce té odpovědi. Já jsem se domnívala, že vy máte raději ženy rafinované než upřímné.
2: Ne, no tak to není pravda je, že už jako kluk jsem měl raději takzvané vampy. Když si to byla v americkém filmu John Harlow, slavná, která potom zemřela. Já jsem vždycky miloval tyto vampy, nikdy mě nic neříkalo čisté, blankitné oči, modré, to je to nic neříkalo. Ano, ne, jak si netrpím tím stařeckým komplexem prznit mládí. Tak pravda je, že jsem vždycky měl radši ženy vampy. No já jsem s tou Hálovou chodil, ale ona o tom nevěděla.
1: A teď se vás mohu zeptat, co soudíte o stáří?
2: No, to je nádherná otázka. O stáří soudím, že je to jediný způsob, jak se dožít dlouhého věku.
1: Nedo, chtěl byste být krasavec?
2: Chcete tím říct, že nejsem?
1: Zapomeňme na to, ano?
2: Výborně. No, chtěl bych být krasavec. Samozřejmě. Zkusmo, experimentálně. Na nějakou dobu, ne furt. Chtěl bych to poznat, řekněme tak půl roku, dejme tomu. Protože jsem duše zvídavá a zajímalo by mě to, jako by mě zajímalo třeba, co se děje v hlavě koně. Jo? Tak bych chtěl taky poznat, co to s lidma dělá, když je člověk krásný. Jaký efekt to hodí, protože vím, že to hraje velkou roli. Obrovskou roli to hraje, větší než lidi tušej. Ani si to neuvědomujou, protože vnímáme svými smysly a krásný člověk lahodí našim smyslům. Ten má napůl vyhrán. Jenom si zase na druhé straně říkám, abych potom jako krasavec nenosil nějakému vošklivýmu kufry.

0: Poraďte mi, jak má vypadat ideální muž. No, na první pohled, na první pohled.
1: Na první pohled? No tak na to nevím. To nevím. Na první pohled to nevím.
0: Tak na druhý pohled.
1: To bych věděl, ale je mi ženatní to říct.
0: Tak mi to napište.
1: To je velice těžká otázka. Protože ono je nás pár.
2: Podívej se.

0: věčno vaše slibující ústa. Chtěl bych slyšet šeptnout jednu větu,
1: že vím kterou.
0: Bez ní je má duše hleďte pustá. Připadám si jako traget v kabaretu.
1: Slečno vaše povzbudivá očka, je studánky modré v mekuši mínky. Říká se, kdo čeká, že se dočká, však kdo čeká v lásce, čeká na vzpomínky.
0: Pozvěte nás, slečno, dále, ve váš družstevní byt.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Taky jedna archivní hudební perla zase. Vidíte, Luděk Nekuda a jeho chytrý humor, ten měl Miloš Kopecký mimochodem ve velké vážnosti. No a naše divadlo, jak se tak dívám, je už dnes dávno za půlkou. Taková pomyslná přestávka právě v té písničce s Luďkem Nekudou a Milošem Kopeckým. To byste asi nevěřili, že vlastně ani o přestávce nejsou herci v šatně v klidu. Opravdu, fanoušci jim prostě nedají někdy vydechnout. Ostatně pocity samotného Miloše Kopeckého mluví za vše.
2: Lidi mě nedají pokoj ani o přestávce, těch dotazů. Těch otázek a některý tak drzý otázky, například kdy vrátím vypučený peníze a takhle. Co pak se to vůbec sluší? Tak, no. Vážení diváci, chce z vás někdo něco vědět, co bych snad mohl zodpovědět?
3: Ano.
2: Ano, prosím.
3: Pane Kopecký, čím byste chtěl být, kdybyste nebyl hercem?
2: Herečkou. Prosím, co byla ta otázka?
3: Pane Kopecký, měl jste úmysl někdy zanechat své povolání?
2: To mám před každou premiérou. To si vždycky přísahám, říkám, proč já jsem se neučil. Otec mi to říkal, uč se, chlapče, špatně dopadneš, už je to tak. Ano, můj otec chtěl, abych byl průmyslník. On si přesval, už to viděl, Kopecký and Company. Kožešiny ve velkém, Paříž, Londýn. Paříž, Londýn, Amsterdam, New York, všude velká firma kožešiny, no. Já jsem mu říkal, tati, slyšel jsi někdy slovo říjnová revoluce? Víte, když jsem se na tu dobrou tvář svého otce... Když jsem se na tu bezelstnou tvář svého otce podíval, tak jsem viděl, že to neslyšel. No, vidíte, dneska by ho stejně už nějaký obrovský koncern nebo monopol

0: vidím, že jste muž mimořádné inteligence.
1: Jak byste se bavili, kdybyste byl se Sophie Lorenovou sám?
0: Kdybych byl se Sophie Lorenovou sám, tak podívejte se, to si tak moc vymýšlet nemusím, protože já jsem s ní opravdu večeřel. Když jsem, ano, v 58. roce jsem byl na filmovém festivalu v Cannes s filmem Muž z prvního století. Byla veliká recepce, já to vidím jako dnes, nádherný na takovém ostrůvku, přenádherný prostředí, krásný to bylo. Takhle naproti mě seděl Alain Delon a Romy Schneiderová, to ještě byli manželé. A ta Romy Schneiderová, já jsem furt na ní tak koukal, nejenom protože to je mimořádně krásná ženská, ale taky protože ona mě připomínala moje mládí, totiž její matka byla herečka, slavná herečka německého filmu Magda Schneider. No a tak jsme si lámanou němčinou povídali, ona německy umí, povídali jsme... Potom jsem se tam nějak nachomejt, kdo si, už nevím, myslím, Anita Kajlichová, nebo kdo si mě přivlékl k té Sophie Lorenové, která se mnou ztratila několik chvílek rozhovoru. Ale ani na moment se mě nepodařilo s ní být o samotě. Furt se tam plet mezi nás nějaký malej chlap, takovej plešatej, nějaký ponty, a nenechal nás o samotě, a nenechal. A ona takhle to... No a abych ji pobavil, tak jsem ji vyprávěl o Barandově. Mimochodem, jednou už se mě skutečně někdo ptal na tu Sophie Lorenovou, jo? A já jsem tohleto vyprávěl a z obecenstva přišel dotaz... Co myslíte, jak by se zachoval Horníček s tou Lorenovou? Jako bych já to mohl vědět. No já jsem říkal, no co by Horníček? Především by se začal vytahovat, že zná mě. No a ukecal by, to není problém, to u něj není problém, že? No.
2: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Řeknu vám tedy, že bych u toho setkání Sophie Loren s Miroslavem Horníčkem nebo Milošem Kopeckým chtěl být takovou malou muškou na stěně. Ale Miloš Kopecký nebyl jediný, kdo se pyšnil vzpomínkou na setkání s velkou italskou herečkou. Já vám dnes na závěr ještě nabídnu vyprávění Vladimíra Svitáčka o tom, jak se podíval Sophie Loren do očí na světové výstavě v kanadském Montrealu společně s režisérem Janko Roháčem a Jiřím Šlitrem. A to už bude skutečná tečka za dnešním naším listováním v archivu. Já se těším zase někdy příště, brzy naslyšenou.
4: Tam se v rámci světové výstavy pořádal světový filmový festival. A na zahajovací představení byla pozvaná Sophia Lorenová. A potom se říkalo, že nepřijede, pak se vědělo, že přijede a že dokonce bude sedět vedle krále. Tohleto se dověděl Jiří Šlitr. Samozřejmě Jiří Šlitr, protože ten z nás tří, můžeme to teď už říct otevřeně, měl největší šarm. Já nevím, jak to dělal ten chlapec, ale to, co mu padalo do klína, to já jsem mu vždycky záviděl, já to musel dohánět trpělivostí, vůlí, někdy i intelektem, no a tak chápete. Ale Jiří s tím šarmem a se svou francouzštinou, tak asi během tří neděl se seznámil s nějakou belgickou hosteskou, která vlastně byla nám velice užitečná, protože musím k jeho světlé památce přidat, že on s výsledky svého šarmu, a ty byly někdy udivující, pokud byly dělitelné třemi, tak se dělil. A tady to bylo dělitelné třemi, pač on z ní vymámil tři lístky na to zahajovací představení toho festivalu, jo, toho prvního představení, kde teda, to už se vědělo z těch novin, že Sophia Lorenová bude sedět vedle krále. Ale nejen, že zajistil ty tři lístky, ale vymámil z té hostesky zprávu,

že ona ví, kterou chodbou Sofia Lorenová půjde do té haly, kde se má setkat s králem. No to byla samozřejmě šance pro nás, Janík dal povel, smokingy, my jsme věděli, co máme dělat. Hodili jsme na sebe smokingy a pro jistotu 3/4 hodiny předtím, než to mělo nastat, jsme šli tam do té chodby, ale buď ta hosteska měla víc známých, anebo se to nějakým způsobem rozkecalo, tam už byla spousta lidí, takže se dá mluvit o štěstí, že Šlitr a Roháč se dostali ještě do první řady, která tam stála jako ve špalíru. No na mě už nezbylo, ale já pak jsem vyšší, tak jsem se vklidnil mezi ně a jako z pozadí jsem mezi nima vykukoval. No a za těchto podmínek jsme strávili tu 3/4 hodinu, kterou jsme přišli dřív. A potom tam u vchodu něco zašumělo a přicházela Sofia Lorenová. Všimněte si, na tomto místě, který je napínavý, udělám odbočku. To jsem vyčetl z klasiků teorie prózy, že když člověk to vyžene jaksi do zajímavosti, takže může udělat odbočku, ovšem nedlouhou. Já neudělám dlouhou odbočku, jenom vysvětlím, že Sofia Lorenová v té hale se měla setkat s králem a ona, protože podle nějakého toho ceremoniálu, nesměla přijít dřív, ale nesměla přijít později. A na tom my jsme velice vydělali, protože jak šla tou chodbou, tak když byla asi tak 3 metry od nás, tak ty pořadatelé ji zastavili, poněvadž tam byla o 40 vteřin dřív. Čili stála od nás na 3 metry. Napřed se dívala tak 10 vteřin jako dolů, potom ten pohled zvedla a podívala se rovnou na nás, jak jsme tam stáli v těch smokincích. To byl pohled, já v tu chvíli myslel na vlast.

Já nevím, na co mysleli ty dva hoši přede mnou. A taky mám takový neblahý pocit, jestli oni se jí dívali do očí. Protože si jinak nedovedu vysvětlit, jak je možný, že kdykoliv později, když jsme se vrátili do své vlasti, na kterou jsem tehdy myslel, že kdykoliv na to přišla řeč, tak mezi Roháčem a Šlitrem vznikl spor. Spor, někdy se o to hádali do krve, na koho z nich v té chvíli se Sofia Lorenová dívala. No tak Šlitr samozřejmě, paněč, věděl svoje s tím šarmem, říkal, že Janík neměl vůbec šanci, že evidentně se dívala na něj, na Šlitra, ale Janík ku podivu výjimečně tvrdil, no ne, teď to vím, dívala se na mě. Jenom já celou tu dobu, celý ty leta jsem se zhovývavě jejich sporu vždycky usmíval. Ano. Protože, jak ano, někteří z vás pochopili a vědí, tak ona se dívala na mě a šíleně mě chtěla.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.